Minule jsme ve čtení z knihy Jak život šel sledovali, jak rodina Šolcových kvůli otcovu alkoholismu přišla o všechno. Nastěhovali se do azylového domu pro chudé, kde pobývali zločinci a vyvrhelové společnosti. Život tam byl pro rodinu těžko únosný. Maminka byla vysílená a vypadalo to, že se svými dětmi jen čeká na smrt. Miloš tam zůstal celých dlouhých 12 let. Bůh chystal ze své milosti rodině nový život a nový začátek, ale teď procházeli těžkými lety. Při tom všem Miloš zažíval zvláštní boží ochranu, protože jeho otec zradil jeho důvěru a celou rodinu, musel chlapec hledat jistotu jinde. Obrací se k Bohu.

Největší drama mého osobního života nastalo, když jsem přestupoval ze školy v Jundrově do školy v Brně. Jednalo se o první následky místa našeho bydlení. V Jundrově jsem ukončil třetí třídu obecnou s výborným prospěchem. Nyní v Brně jsem nastupoval do nové školy přes ulici od našich baráků. Ředitel na Kounicové byl při zápisu přítomen, vzal mi z ruky vysvědčení, podíval se a řekl třídnímu učiteli za stolem: dostáváš výborného žáka. Myslím, že jsem měl jen jednu dvojku, snad z náboženství nebo z kreslení. Když na mě přišla řada, zeptal se mě třídní učitel: kde bydlíš, Milošku? Kounicova civilní baráky číslo 2. Moje adresa zapůsobila, jako když něco vybouchne. Pan třídní učitel si zhluboka vydechl a po chvíli se mě zeptal opět: kde bydlíš? Kounicova civilní baráky číslo 2. Pan učitel zbledl. Porozuměl jsem, že se něco děje, ale byl jsem zapsán. Budova Komenského školy na Kounicově byla snad rok nebo dva stará. Dělala v té době velkolepý dojem. Jednalo se přímo o vzorovou školu, kterou tehdy končil střed města Brna. Našimi baráky pak začínala neblahá periférie brněnské podsvětí. První dopoledne se ale ještě odehrálo něco, co opět bylo v boží režii. Při zápisu se ukázalo, že nově vybudovaná škola je přeplněná, zatímco škola v nejbližším sousedství na Dlouhé ulici má nedostatek žáků. Z Dlouhé ulice přišel posel i do naší třídy a žádal o laskavou výpomoc na doplnění počtu žáků ve škole. Byl jsem zabrán v rozhovoru s jinými žáky a zaregistroval jsem slovo výpomoc. Rozuměl jsem tomu ve smyslu, že se jedná o pomoc při nějaké práci, a tak jsem se na práci přihlásil. Jenomže pan třídní učitel mi podal mé vysvědčení a poslal mě ještě s dalšími asi 4 žáky s poslem do chlapecké 5třídní obecné školy na Dlouhé ulici. Moc jsem se divil tomu, co se vlastně stalo, ale stalo se a osud byl spečetěn. Nastoupil jsem v Dlouhé ulici do 4. třídy a potom jsem tuto 5třídní základní školu vychodil, spíše ale nevychodil. Když jsem učiteli na této škole podával své poslední vysvědčení, pokyvoval spokojeně hlavou, jak dobrý žák přichází k němu do třídy. Když se mne však zeptal na adresu mého bydliště a já mu ji řekl, zhrozil se a začal se mnou jednat jako s vyvrhelem lidské společnosti. Obával se o kvalitu své třídy. Křivdil mi každým pohledem i oslovením a dělal vše, abych do jeho třídy nechodil. Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale pan učitel byl pan učitel a já se mu prostě zalíbit nemohl. Navíc jsem měl velikou nevýhodu ve výrazu své tváře, když jsem něčeho litoval. Vypadal jsem zamračeně a bylo možné si to vysvětlovat jako odpor a vzdor. Když jsem tedy něco vyvedl, nebo neměl dobře vypracovaný úkol a hluboce toho litoval, zlobil se na sebe, projevovalo se to zamračeností a u učitele to vyvolávalo dojem, že bych ho nejraději probodl. Tento mylný dojem jsem několikrát těžce odpykal. Pan učitel si byl sebe jistý, všecko věděl a on na mých očích, na mém zamračeném kukuči, viděl, že jsem zatraceně paličatý, nevychovaný uličník z vykřičených baráků a rozhodl se, že to ze mne vytluče. Chyba lávky. Křivda se hromadila na křivdu. Jeho trestání znamenalo tahání za vlasy, kotletky. Měl jsem bohatou hřívu, na holiče nebylo, takže to bylo pro pana učitele pochoutka mě zvedat za kotletky do výše, což bylo šílenou bolestí. Zuřil jsem ještě víc a trpěl tím, že to panu učitelovi nemohu oplatit. Navíc mi učitel nepřál ani to, co mi náleželo. Byl jsem sociální případ a takovým dětem dávala matice školská před Vánocemi poukaz na oblečení a obutí. Šel jsem tedy na míru na oblek a až byl oblek ušitý, pan učitel ho dal někomu jinému. Mistr obuvnický mi vzal míru na boty a pan učitel dal i boty jinému chlapci. Tak se stalo, že v průběhu 3 měsíců moje cesta do školy zarostla hustým porostem a já se rozhodl, že do školy chodit nebudu. Začal jsem chodit do školy jen sporadicky a místo školy jsem například chodil do Kaštanového háje, se kterým sousedila dragounská kasárna. Vylezl jsem do koruny vysokého kaštanu a pozoroval výcvik nováčků jízdě na koni. To pro mě byla nádherná podívaná zábava.
To bylo pádů z koní, křiku poddůstojníků, kteří vedli výcvik, a ty nádherné koně, dobře živené. Obyčejně byli před nástupem nováčků měsíc drženi ve stájích, aby byli bujní, rozdovádění, aby dali nováčkům co zabrat. Pro mne to bylo vzrušující divadlo. Odtud jsem se vracel jakoby ke škole a jakoby ze školy jsem přicházel v dobré náladě domů. Už nebylo konfliktu s učitelem, nebylo také trápení s úkoly, všecko šlo krásně hladce. A přišlo jaro roku 1922. Dva sousedé z azylu přinesli matince zprávu, že se dostavují v pisárkách říční lázně Riviera. A protože tam byly 4 tenisová hřiště, dělníci doporučili matince, že by si tam hoši mohli přivydělat sbíráním míčů. Tato možnost se mi velice hodila a já mohl svůj čas za školou trávit užitečněji. Za hodinu sbírání jsem si vydělal 1 korunu, což bylo vítaným příspěvkem do rodinného hospodaření. Bylo mi 10 let a zásluhou těchto dělníků jsem prvně viděl červená tenisová hřiště na místě s honosným jménem Pisárecká riviéra říční lázně. Tak jsem se tedy stal sběračem tenisových míčů.

Protože mé vysvědčení ze třetí třídy bylo nadmíru dobré, tak jsem nemohl jednoduše ve čtvrté třídě propadnout. Mé chození za školu se ovšem provalilo a otec byl odsouzen na 3 týdny podmínečného vězení. Následoval víceméně formální, ale pořádný výprask. Nakonec bylo vzato na vědomí, že mým chozením za školu bylo pomáháno v zajištění výživy celé rodiny. Tatínek byl spokojen, že mě naposledy v životě mohl ještě seřezat. Chtěl mi několikrát nabít i v tenise, ale brzo se toho vzdal. V září jsem se tedy ocitl v 5. třídě, aniž jsem věděl jak. Dostali jsme nového učitele, pana učitele Procházku. A jeho vstupem do třídy vstoupilo slunce do mého života. Tomuto učiteli se zželelo zatvrzelého mladého života. Kde se to v panu učiteli vzalo, to je pro mne dodnes záhadou. Věděl jsem, že mne bedlivě pozoruje, že jsem dokonce jeho studijním objektem. A stejně bedlivě jsem studoval já jej. A stalo se, že jak jsem školu dříve nenáviděl, tak jsem ji začal mít rád. Moje láska ke škole nakonec daleko převýšila dřívější nenávist. Do pana učitele jsem se přímo zamiloval a dříve, než pronesl své přání, udělal jsem už to, co jsem mu na očích viděl. Asi po 3 měsících však došlo ke katastrofě. Měli jsme hodinu kreslení. Já jsem už zapomněl, jak se ve škole sedí, jak se drží tuška, jak se kreslí. To bylo pro mne vůbec španělskou vesnicí. Pan učitel nám dal úkol, co máme namalovat, a asi po 30 minutě vstal od stolu a prohlížel, co kdo namaloval, aby případně pomohl tam, kde bylo třeba. Došel až ke mně, chvíli nad mým výtvorem postál. Elektřina z něj přeskakovala na mě a najednou to řachlo. No co je tohle? Měl jsem na čtvrtce nějaké nic. Kdyby tam nic nebylo, určitě by to bylo lépe, ale ono tam něco bylo. A pan učitel dostal hysterický záchvat. Dusil se hnusem, lítostí i zlobou. Pak si hlasitě ulevil. Co to je za čmáranici? Myslel jsem, že ze mne omdlí. Najednou jsem ucítil na hlavě pohlavek. S hrůzou jsem k němu obrátil obličej, s bolestí pozvedl oči. Ale byl to můj zmíněný kukuč, který on také chápal jako projev vzpůrnosti, a rozkřikl se, ty se na mne budeš ještě mračit? Pohlavek jsem pak přijal s vděčností, alespoň touto cestou si ulevil. Instinktivně jsem se domýšlel, že jeho reakce vycházela z poznání, že je zde chlapec, který má život před sebou a že jeho život půjde cestou zločinnosti vlivem prostředí, kam ho osud postavil. Bez pána Ježíše Krista na mne čekala zavšivená hlava a šibenice. Tak to říkával můj otec, který si uvědomoval, kam přivedl svoji 7člennou rodinu. A tam naprosto dole, podle lidského výpočtu, tam, kde všecko lidské končí, tam začíná to, na co stačí jen pán Ježíš Kristus. Celá třída na mne hleděla, hlava se mi mohla rozskočit. Vzal jsem hlavu do dlaní, lokty opřel o lavici, nevěděl jsem, co se se mnou stalo. A tak pán Bůh dopustil, že to byl můj poslední den ve škole. Škola mě už nikdy neviděla. Jako zajímavost dodávám, že někdy o 10 let později, když jsem prožil znovu zrození z Ducha Svatého a byl svědkem pána Ježíše Krista, byl jsem na jedné křesťanské konferenci, kterou vedl tento milý učitel jako přední pracovník církve. Mé základní vzdělání tedy skončilo v roce 1923 v 5. třídě se shrnutím, že jsem nezpůsobilý postoupit do vyšší třídy.

Přímo se bojím toho, aby vyprávění o cestě mého života, jak mne Pán Bůh podle své svaté, dobře libé vůle vedl, nevyznělo jako sebechvála. Proto hned na počátku svých pamětí předesílám skutečnost svého nevzdělaného vzdělání. Čím jsem starší, tím jasněji vidím šlépěje svého Pána a Spasitele ve svém životě. On si mne vyvolil již v životě mé matky. Dá se říci, že jsem měl pouze 3 třídy základní školy. Tedy můj duch, duše, srdce nebyly dotčeny žádnou naukou, vzděláním nebo filozofií. Když potom Pán Ježíš vstoupil v roce 1925 do mého života, stránky mého srdce se skládaly z čistých, nepopsaných listů. Sláva Pánu za to. V mém dětském srdci nastal urputný boj Satana proti Pánu Ježíši. Satan chtěl všemožně vyrvat trůn Pána Ježíše a hodit ho na smetiště tohoto světa. Jenomže tma nikdy nemá šanci přemoci světlo, pokud srdce nezradí pravdu a život. Život to je světlo. A světlo to je Pán Ježíš Kristus. Na bráně našeho srdce je varovný nápis Pozor, pozor! Otevření této brány knížeti světa je skázou lidské duše. Miloš byl zdravé, hravé i dravé dítě.

jména mládež, jsme nevěděli, co to je divoký západ. Ale podle toho, co jsme viděli na vlastní oči, proklínání a nadávky podlých lidí, mysleli jsme, že divoký západ je vlastně peklo. Azyl byl pro nás děti místem nad lidskou fantazií. Myslím, že nebylo týdne, aby nebyly hádky, rvačky a nezřídka krve prolití. Sobotu co sobotu létali hrnce, talíře, pilo se, křičelo a každodenně jsme byli svědky siláckých projevů opilých mužů, manželů a otců. To byla podívaná. To bylo nářků manželek a pláče dětí. A obyčejně, když někdo začal dělat pořádek, tak mu nakonec namleli nejvíce. Proto se nakonec vžil pořádek, ať se poperou ti, co proti sobě něco mají. Druzí zasahovali jen, když už šlo o život. Policejního zásahu se baráky nedočkali. Odtud strážci pořádku nikdy neodešli se zdravou kůží. Zapletli se několikrát do rvačky a nakonec to odnesli nejhůře. Tak si řekli, ať se ta banda vymlátí sama. Dva obrovité sály měli svého správce. Byl to městský zaměstnanec, který vlastnil se svojí manželkou a dvěma dětmi v sále ohrazenou místnost o rozloze možná 35 čtverečních metrů. Dříve to byla místnost pro důstojníky. V každém sále byl někdo jako stařešina, který měl dbát na pořádek a klid. Jenomže kdo mohl ovládnout smečku, čítající asi 150 lidí? Lidí nešťastných a proto vznětlivých a zlých. Pro dokreslení obrazu o obyvatelích našich civilních baráků dodávám, že právě z nich vyšli někteří významní komunističtí vůdcové. Pamatují se například na jméno Korčák nebo na obětavého šiřitele komunistických novin brněnské rovnosti soudruha Tondla. Také můj otec, zkrachovaný mistr Krejčovský, byl mezi prvními straníky. Jednou jsem našel jeho členskou legitimaci, začervenal se a už jsem ji nikdy neviděl. V životě zkrachoval a tak se zařadil mezi proletáře. V azylu však byla s námi naše maminka, andělská bytost a v ní s námi Pán Ježíš. Ačkoliv jsme žili v pekle lidské bídy, bylo to jako v přecíni ráje. S ní bylo s námi Boží požehnání. Já jsem však brzo vyrostl v lotra první třídy. V azylu všichni kradli, kradl jsem i já. Všichni lhali, lhal jsem i já. Tak, jak to podle zdání ztracených existencí bylo prospěšné a jak to okolnosti vyžadovaly. Nikdo nás nezvládal, nikdo nám nemohl poroučet, nikdo nám nemohl radit. Dobré bylo jen to, co jsme chtěli my.

Azyl, brněnské peklo, se stalo mým domovem na nejkrásnější období lidského věku. Byla to léta 1921 až 1926. A během nich se z pořádného venkovského klučiny stal v brněnském azylu čistokrevný uličník, kterému bylo nejlépe se vyhnout. Když mi bylo 10 let, už jsem byl ostřílený rváč. V azylu jsem byl jasně první. V Brně se kluci rvát neuměli a házet kamením a z praku to vůbec ne. Žádná klukovská neřest pro mě nebyla dost špatná, abych se jí varoval. Satan si na mne zasedl. Za 2 roky, od 10 do 12 let, jsem se zařadil mezi nejzlořečenější a nejspropadanější uličníky. Kde se ukázala azylová smečka darebáků, tam jim lidé šli z cesty. Na ulicích jsme se nezastavili před žádnou ničemností. Od 10 do 14 let jsem zažil více hladu než nasycení. Na polích jsme sklízeli, co dozrálo, i když jsme neseli. Ve vinohradech jsme česali, co jsme viděli, že dozrálo, i když jsme nic nevypěstovali. Ani rodiče, ani škola, ani policie. Prostě nikdo s námi nic nesvedl a nikdo s námi nechtěl mít nic společného. V partě byli všichni přesvědčeni o tom, že je nikdo nemá rád. Ani je nikdo netrestal. Dokonce jsme byli pod ochranou zákona jako nezletilí. Těšili jsme se, že až konečně dorosteme, dostaneme se za mříže, do kriminálu, do basy, do vězení. A pak to teprve bude život. Rvačky, roztrhané šaty, zjizvené obličeje, ukousnuté ucho ve rvačce, vyražené oko. To byly kousky hrdinských darebáků. Nikdo jim nemohl pomoci. Nikdo se do nich nechtěl zaplést. Nikdo nechtěl nic riskovat. Dorost naší chudoby byl ponechán

sám sobě. Postupně jsem se stával postrachem svého okolí. Kam jsem šel, tam se šlo. Na čí straně jsem se rval, tam se vyhrávalo. Byl jsem humorný rezavý tvor. Výrostci i otrlá děvčata, to vše mi raději šlo z cesty. Svým zjevem, darem síly, vypočítavostí, náklonností ke zlému jsem byl v čele každého darebáctví. Začal jsem také chodit do těžkoatletického klubu, kde jsem se mnohému naučil. V něm jsem stejně staré hochy, mající stejnou váhu jako já, seřezal, ale těžší a starší zase seřezali mne. Přicházel jsem domů dobitý, plný modřin, s rozbitými rty, nosem i ušima. A v tomto období a prostředí po mně vztáhla Boží milost svoji ruku. Maminka mne uprosila, abych toho nechal a začal chodit pravidelně do shromáždění.

Na tomto místě chci jen říci to, co se potáhne jako zlatá nit celými příběhy, které mají říci trpělivému čtenáři: nikdy si nezoufej, ať tě potká cokoliv. Dokud žiješ, chutná ti jíst, i když nemáš co. Dobře se vyspi a věř, že se vše časem obrátí a bude dobře zas. I když je kolem tma a ty nevidíš nic než tmu a tmu, přece je blízko tebe někdo, komu je tma jako jasný a teplý den. A tehdy, když jsme mysleli, že všechno skončilo, tak se zítra ukázalo, že ten včerejší konec byl vlastně počátek nového začátku. Nesčíslně krát jsem poznal, že je život plný bezmocných strašáků a že, pokud má člověk hlavu mezi rameny, pokud chodí, rukama hýbe, dokud mu srdce bije a plíce slouží, tak přece žije. Když žijí, tak co chci víc? To vše potřebné k životu vždycky přišlo. Nevím jak. Bylo to prosté a přirozené. Život je přece víc než pokrm. Tělo je více než oděv, říká pán Ježíš v kázání nahoře. Na svém zrození jsem neměl účast ani vliv. Ke svým 160 cm jsem nikdy nemohl nic přidat. Když jsem se ženil a fotografka zpozorovala, že je manželka o 4 cm vyšší, odešla, vrátila se s cihlou v rukou, dala ji pod mé nohy a než jsem se nadál, bez vlastní příčiny jsem byl o několik centimetrů vyšší než manželka. Svízel malosti manžela byla odstraněna. Píseň života spustila. Hudba šťastného manželství byla spuštěna a hraje téměř 50 let.

Z knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky a otevřeme ji znovu ještě dnes ve 12 hodin 15 minut.

chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7. Přesunuli jsme se do 3. hodiny raní. Posloucháte Rádio 7 a vysílání vás provází Aneta Lovítková. Před námi startuje další pořad Rozmarína s tématem Nabídnout rodinu.

0: Posloucháte pořad Rozmarína, všechny vás vítáme a mým dnešním hostem je Katka Hotová.
1: Dobrý den.
0: Vítej, u mikrofonu je Katka Vávrová. Dneska si máme povídat o pěstounské péči na přechodnou dobu. Jsi maminka dvou již dospělých chlapců?
1: Ano.
0: Zakrátko z tebe bude babička?
1: Velmi se těšíme.
0: A už si odchovala 8 dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu.
1: Je to tak.
0: Asi by nebylo úplné, kdybychom nezmínili, že tvůj manžel je tatínek dvou dospělých chlapců, skoro dědeček a pomohl ti už s 8 dětmi na přechodnou dobu péči.
1: No, určitě bez něj bych to nezvládla sama.
0: Abychom tě trošku poznali, jaké je teda vlastně vaše manželství, jaké je to tvoje zázemí, že si potom tak jako dovolíš věnovat se jiným dětem, cizím, dávat jim svoji lásku, pečovat o ně.
1: Tak určitě prošlo mnohými změnami od počátku, jako každé mladé manželství. Taky byly nějaké, řešili jsme spory a podobně, ale myslím si, že hlavně proto, že jsme věřící, tak jsme se dokázali přes mnohé věci přenést a vždycky prostě byla ta láska, zvítězila láska. A i naše děti jsme vychovávali v lásce a v toleranci, v pochopení. A i protože já jsem měla moc pěkné dětství, tak proto bych chtěla dát dětství krásné ještě i dalším dětem. Naše děti už jsou velké, jak jsi zmínila, a naše náruč je stále otevřená dávat lásku dalším dětem. Ale protože jsme si vlastně netroufali pečovat o nějaké dítě další do 18 let, protože už věkově se na to až tak necítíme, dovést děti až tak do dospělosti, tak jsme si říkali, že právě pěstounská péče na přechodnou dobu bude pro nás to nejlepší.
0: O tom se ještě budeme povídat, protože to mě velice zajímá, jaké to vlastně je. Ale zkus mi ještě na úvod říct, čeho si vážíš a ceníš na svém manželovi?
1: No tak hlavně jeho obětovosti, příkladné péče o nás o všechny, trpělivosti, že to někdy se mnou nemá jednoduché s dětma taky, a toho, že opravdu umí vytvořit to zázemí doma, že prostě mi fakt pomůže, můžu se na něho spolehnout ve všem, jo? Že i dokáže uvařit, dokáže se postarat i o domácnost a my se v tom tak úžasně dělíme, jako jo, že on rád vaří, což já moc nerada, ale zase ráda pracuji na zahradce nebo se věnuji dětem na zahradě a podobně. A on nám dělá takové to zázemí, takže opravdu je úžasný, skvělý manžel. Mnohé ženy mi ho závidějí.
0: Jak jste spolu dlouho už?
1: 29 let.
0: Jak se vám podařilo vychovat svoje vlastní děti?
1: Tak bylo to někdy těžké, protože kluci byli aktivní, velice živé děti, ale zase byli moc chytří a říkám tím, že manžel mi moc pomáhal, tak bylo to jako fajn a ráda na to vzpomínám. Jako v určité chvíli už jsem chtěla mít děti odchované, už jsem si říkala, už ne. A pak, když najednou byli velcí, tak jsem si uvědomila, že mi něco chybí, že mi chybí ta péče starat se o někoho. Ono to tak rychle uteče, že člověk si najednou uvědomí, že jako o koho mám pečovat, o koho se mám starat.
0: A když se podíváš takhle zpátky na tu péči o ty svoje chlapce, jak si myslíš, že jste je vychovali?
1: Na to se ptám já jich často.
0: Co ti říkají?
1: Říkají, že měli bezvadné dětství, že se jim zdá, že jsou dobře vychovaní a někdy jsem si tak říkala, jestli jsme jim jakoby, mi přišlo, že někdy jsem na ně až přísná, že po nich vyžadují moc třeba a zase moje maminka říká, ty jim všechno dovolíš, jo, naopak. Ale je pravda, že teď máme úžasné vztahy a jsme prima kamarádi, bezva přátelé i s jejich manželkami, takže máme perfektní vztahy. Takže si myslím, že to bylo fajn.
0: Děti ti odejdou z domu, ožení se, teď tam zůstanete s manželem sami a člověk by si mohl říct, tak hurá, konečně, můžu odpočívat, můžu se rejt jenom v té zahrádce a vy se dáte na pěstounskou péči.
1: Tak ono, my už jsme s tím začali trošku dřív, než ti kluci odešli, protože ještě se vraceli stále ze studií domů, alespoň na víkendy. Ale když opravdu už odešli a oženili se minulý rok a my jsme měli pauzu mezi dětmi pěstounskými, kterou míváme, takhle když děti předáme, tak máme tak měsíc pauzu zhruba. A já jsem jednou byla doma v kuchyni takhle ráno sama a říkala jsem si, tady kdyby spadl špendlík, tak je takové ticho, že je to slyšet. Jo? A to mě úplně děsilo, jo? Protože jsem byla pořád zvyklá, že jsem doma měla ty děti a že tam byl nějaký hluk, byl tam nějaký provoz, šum. A byly tam nějaké dětské hlásky a najednou mě to začalo úplně děsit. Takže jakože ještě jsem se cítila, že nejsem připravena na to být doma úplně sama s tím mužem a být v tom babičkovském věku, vzhledem k tomu, že jsme začali i ty naše děti, jsme měli docela brzo. Takže mi přišlo, že ještě mám tu náruč opravdu volnou a že jakože ještě můžu být potřebná zase dalším jiným dětem.
0: Jak to vnímal tvůj manžel?
1: No, ten na začátku s tím moc nesouhlasil, protože ono, chlapi to trošku vnímají jinak, že vyjdou z toho svého komfortu, který už tak trošku viděl před sebou, že už prostě nebude muset nic moc dělat kolem těch dětí a bude mít ten klid.
0: No právě, no. Já mu rozumím.
1: Ale potom si říkal, že navštěvovali jsme jednu kamarádku, která už tady toto dělala. Měla v péči zrovna 6letou holčičku a mluvil i s tím mužem, který vlastně pomáhal té manželce taky to dělat, té kamarádce. A říkali jsme si, jo, tohle to má smysl, to fakt má smysl a že prostě chce taky pomoct těm dětem, takže jsme se tak nějak nakonec rozhodli společně a absolvoval vlastně všechny ta přípravná školení se mnou a taky se vzdělává i dále se mnou v tom. Takže jsme do toho tak spadli oba.
0: Má na to třeba i vliv to, čím jste svým původním povoláním?
1: U mě určitě. Já jsem původní profesí učitelka v mateřské škole, takže mi to bylo velmi blízké. Manžel je technik, takže ten tak moc nebyl k dětem, ale vnímám to, že když teď jsme měli miminka v přechodné pěstounské péči, že dozrál do nějakého takového toho věku, kdy opravdu si to užívá, protože u našich kluků si ten miminkovský věk tak neužíval a teď se úplně v tom prostě vzhlídl v nošení biminek a v takovém té péči prostě o ty malé děti.
0: Jako kdyby dozrál do té opravdu dědečkovské role.
1: Ano. Ano, tak nějak to vnímám, že dozrál.
0: Jakou roli má třeba i to, že jste z církve?
1: Asi velkou roli, protože vnímáme to, že i v církvi nás obklopují lidé, kteří se postarali o děti, byť ne svoje, nevlastní, a vnímám to i v Bibli se mi to hodněkrát ukazuje, že když pomůžeš těmto maličkým, jako by si mne samotného přijal, říká Kristus ve svém evangeliu, a tak to vnímám prostě, že děti jsou to nejkrásnější, co nás v životě může potkat a to nejlepší, co můžeme udělat pro Krista. Starat se dobře o děti, dávat jim lásku, prostě dávat jim bezpečí a lásky prnou náruč.
0: Máš nějak pocit, že tě Pán Bůh k tomu připravoval, k tomu pěstounství, nebo to přišlo tak zcela přirozeně vzhledem k tomu, jak jsi žila celý život?
1: Asi to vyplynulo tak nějak, že přesto, že jsem dělala práci, která jako byť je potřebná v mateřské škole a dělala jsem i logopedického asistenta, tak mi přišlo, že mě ta práce už nenaplňuje a že jsou děti, které mě potřebují mnohem více, že jsou mnohem důležitější, potřebnější děti, které prostě potřebují tu péči mnohem víc, protože jsem si říkala, tyhle děti, o které já se v té školce starám, tak mají svoje milující rodiče a je odpoledne předám, ale prostě jsou děti, které potřebují 24-hodinovou péči neustále a dávat ten pocit bezpečí a jistoty a lásky.
0: A to byl ten začátek uvažování o tom, co s tím? Takže tam byla ta kamarádka, biblický příběh. A potom tady ten pocit nenaplnění v práci, kterou dělám, být s těmi dětmi.
1: Ano, můžu být ještě více někde potřebná, prostě ještě víc.
0: Pamatuješ si ještě na tu chvíli, kdy jste se s manželem řekli a jdeme do toho?
1: Jo. Šli jsme na Lysou horu a já už jsem to tak jako osnovala, že mu to trošku, že ho na to připravím a zrovna šel s náma ten manžel od té kamarádky a tak já jsem se tak nenápadně vyptávala, jak to vnímá on, že mají doma tu holčičku v té přechodné pěstounské péči a on o tom vyprávil velmi, velmi hezky. protože je taky věřící, je taky křesťan, tak to vnímal jako boží dar a jako možnost právě se takhle starat o tyhle děti. Takže tak nějak trošku předpřipravil i nevědomky toho mého manžela, který na tom mohl také uvažovat a měl pohled toho druhého muže, který to zažívá.
0: Takže na té Lysé hoře se pánové spolu tak sdíleli. A kdy byla taková ta chvíle, kdy jste se zvedli a šli jste na úřad zjišťovat třeba informace nebo takové to praktické?
1: No to bylo někdy hned v březnu potom, my jsme na tu Lysou horu šli asi v lednu, únoru a pak jsme to tak nějak doma ještě probírali ze všech stran a zhruba v březnu jsme si podali žádost vlastně na OSPODu v Havířově o zařazení do evidence žadatelů pěstounskou péči na přechodnou dobu.
0: To nám potom budeš povídat po písničce, jak to vypadá, jak se to dělá.

0: posluchači, tak nám pověz, jak to teda vypadá prakticky, když si jde člověk zažádat o pěstounství na přechodnou dobu.
1: První taková věc je, že musí podat žádost u OSPODu, což je odbor sociálně právní ochrany dětí, podat žádost vlastně na příslušné magistrátu, kde patří. U nás to bylo konkrétně v Havířově a zdejší paní úřednice byla velice sympatická, velmi nás podporovala v tom, ale můžou být i jiné zkušenosti, kdy třeba mohou ty žadatele odradit s tím, že jim řeknou, že ty děti, o které budou žádat, jsou problémové a nevím ještě co jiného. Takže určitě se nenechat odradit hned na začátku, kde je nutné vypsat nějaké papíry a opravdu se přijde podívat sociální pracovnice, jestli máte doma zázemí, jestli máte nějaké místo pro to dítě, jestli máte nějaké i finanční podmínky pro to. Nemusí být člověk nějak přehnaně na tom finančně dobře, my jsme byli úplně běžná rodina. Prostě.
0: Ona je nějaká částka, která se sleduje třeba na účtu?
1: Na účtu přímo myslím ne, ale ten člověk by měl mít práci. Žadatelky často jsou i třeba ženy, které jsou samoživitelky a mají už třeba odrostlejší dítě doma, takže je možné i, že to třeba bude vykonávat žena sama, nebo mám kamaráda, který muž to dělá sám. Ale prostě musí mít nějaké materiální zázemí, nemůže to dítě přivést úplně prostě do ničeho, že? Takže tady toto je potřeba. A potom teda se čeká nějakou dobu, asi u nás to bylo zhruba půl roku, než se nazbírají.
0: Já jsem ještě četla, že snad se zjišťuje, že úřad teda zjišťuje, jaká je vaše pověst. Je to tak?
1: Tak to nevím.
0: Jsem četla na internetu, že se zjišťuje jako pověst té rodiny v okolí, třeba na ulici. A to nikdo nezjišťoval? Nebo
1: nevím.
0: O tom nevíte?
1: O tom nevím. Pokud by to bylo takhle, tak jako myslím si, že u nás to nebyl problém. Že jsme žili spořádaně nebo žijeme spořádaně.
0: Takže úřad jenom zjišťoval, jestli máte prostor a práci.
1: Ano, prostor, práci, podmínky, jakou máme motivaci k tomu, stát se tedy pěstouny, to bylo velice důležité, co nás k tomu vede, protože třeba stalo se, že v době, kdy nebylo až tolik práce na trhu práce, tak se chodili hlásit různí lidé, takže opravdu se prošetřuje, jestli ti lidé mají opravdu zájem o to prostě pracovat s těmi dětmi, poskytnout jim lásku, péči a poskytnout jim jejich dobrý zdravotní, fyzický, psychický rozvoj. Jo, to je důležité. Opravdu nejen ty děti doma mít, ale věnovat se jim, starat se o ně, pečovat o ně prostě. Takže musí to být dobrá psychická připravenost toho uchazeče a také fyzická, aby prostě zvládl něco, protože opravdu ta péče o ty děti není ani fyzicky, ani psychicky jednoduchá.
0: Zjišťovali, jestli patříte do nějaké církve?
1: Uváděli jsme to, dokonce i v přípravě, kterou jsme pak absolvovali, tak já jsem se tím netajila, uvedla jsem to a dokonce byla taková perlička, kdy se mě ptala paní psycholožka, když budu mít s dítětem problém, tak kam se obrátím, a já jsem jí řekla, že v prvé řadě tam nahoru, že se budu modlit, a pak když prostě si nebudu vědět už dál rady a prostě pán Bůh nepomůže, tak určitě oslovím psychologii a tým, který prostě stojí i teď za náma, doprovodnou organizaci a další prostě organizace, které máme možnost oslovit, když prostě je problém nějaký s dětma.
0: Takže když podáte papíry,
1: ano,
0: na OSPODu, tak potom teda máte nějaké školení, si říkala, nebo přípravu.
1: Ano.
0: Co to je?
1: Probíhá příprava uchazečů teda o tu pěstounskou péči na přechodnou dobu, která trvá 72 hodin. My jsme ji měli v rámci zhruba 14 denních, 8-hodinových opravdu sezení.
0: My to myslíš ty a manžel, nebo
1: ano,
0: ty a ostatní?
1: Ano, já a manžel.
0: Takže i když jsi byla žadatelka ty?
1: Ano.
0: Tak prostě ten manžel nebo manželka chodí s tím žadatelem na tu přípravu.
1: No, my jsme byli vlastně žadatelé oba.
0: Aha.
1: V tom je to výhodné, že když ten manželský pár se rozhodne, že to budou žadatelé oba, tak pokud bych já nemohla už tu práci vykonávat a chtěla jsem skončit, tak může ji vykonávat dále manžel a já budu prostě chodit do práce. Protože momentálně jsem s dětmi doma a do práce chodí manžel. Můžeme se vlastně v tom i jakoby vystřídat. Uhum. Ale pak všechna školení, která probíhají přes rok, musíme se 24 hodin dále vzdělávat během roku, tak musí absolvovat samozřejmě i ten manžel, který je žadatel o tu péči také. Takže jsme vlastně oba dva zařazení v evidenci pro pěstouny na přechodnou dobu.
0: V čem vás vzdělávají?
1: Tak tím, že jsem byla učitelka v mateřské škole, tak mi bylo hodně věcí velmi blízkých. Je to jak věkový prostě psychomotorický vývoj dětí, tak bylo u nás, střídali se u nás různí specialisté v tom školení, dětská lékařka, právě sociální pracovnice z OSPODu, které nám nastíňovaly, jaké případy se k nám můžou dostat, s čím se u dětí můžeme setkat, na co si dát pozor.
0: Na co si dát pozor? Mě zajímá.
1: No, třeba na takové věci, které se u těch dětí ani neprojeví, třeba když musí být odebrány z té rodiny. A pak jsou to prostě nějaké takové varovné signály, které ty děti vysílají, když už jsou v naší péči a získávají pocit bezpečí a jistoty a už nemusí třeba bojovat o to přežití, kdy doma třeba hladověli nebo neustále se setkávali s tím, že byli doma sami a byli opravdu v tom pocitu ohrožení a z nich se to najednou začne dostávat všecko ven. A pak zjišťujete někdy úplně hrozné věci o těch dětech, jak doma žili a o tom třeba, že byly zneužívané, týrané a podobně. Takže prostě to jsou takové signály a na to člověk musí být připravený, aby mohl prostě s tím dítětem nějak pracovat terapeuticky, doprovázet ho v tom a snažit se to všecko překonat a třeba včas zvolil i možnost nějakého zásahu odborníka.
0: Dělo se vám to prakticky už?
1: Ano, zažili jsme to už několikrát.
0: Můžeš o tom hovořit? Jde to? Nebo
1: měli jsme nejde? V péči holčičku, která byla zneužívaná. Hned po příchodu měla velký strach i z manžela, ze všech starších synů. Ze všech starších mužů, pardon. Synů se teda nebála, ti byli mladší, ale očividně tam bylo vidět, že je něco v nepořádku, že opravdu si prošla nějakým týraním, nebo později opravdu z ní začalo vycházet prostě věci, které se tak jakoby skládaly do takové skládačky, že opravdu tam něco bylo a až v podstatě jsme dítě předávali do náhradní rodiny, tak teprve potom matka i přišla na OSPOD s tím, že opravdu tam údajně jako docházelo k těmto incidentům. Takže holčička byla dále v péči psychologa. Takže to bylo takové složité, někdy opravdu to jsou takové drobné detaily, které vám to dítě naznačuje.
0: A jak to prožíváš, když to najednou začneš cítit, že tomu dítěti něco je, že zažívalo něco, co to dítě prostě nemělo zažít? Uh-huh. Jaký to pro tebe je?
1: Je to pro mě hrozně těžké a říkám si, že tím, že já jsem to nezažila jsem to ani ve svém okolí, tak si říkám, že to snad ani není možné, že jako říkám si, je to jenom moje vykonstruované, že si něco myslím, nebo je to pravda. Takže když jsem na to něco podobného vypozorovala, tak jsem nejdřív šla za psychologem a ptala jsem se, jestli opravdu je to možné, že jsou to nějaké signály tohohle chování v té rodině. Tak jsme to konzultovali s psycholožkou a velice obezřetně opatrně se postupuje potom vůči dítěti, aby opravdu nedošlo k nějakým nežádoucím zbytečně jakoby nařčením nebo něčemu podobnému. A naopak někdy se to třeba neprojeví ani v té naší péči, která může trvat pouze rok. A opravdu se to projeví třeba až v následné dlouhodobé pěstounské péči, že to dítě opravdu zažívalo ve své rodině nějaké traumata.
0: Takže ta psycholožka, kterou máte teda po ruce,
1: ano.
0: A ti potom prakticky poradí, jak se chovat k tomu dítěti, aby si mu pomohla v té jeho situaci.
1: Oni nám vlastně poradí, kam se můžeme i dále obrátit, jestli na OSPOD dále a třeba je možné to nějak otevřít ten případ, prostě jít do toho s tím, že to dítě bude opravdu třeba i vyšetřováno lékaři a podobně.
0: Nebo policií.
1: Policií, jestli opravdu otevřít ten případ takhle, je to vždycky taková anabáze docela jako nepříjemná anabáze. Ale děje se to. Nebo jestli to opravdu třeba někdy ty děti mají bujnou fantazii, takže něco si třeba vymyslí, ale většinou opravdu ty děti jako se sdílejí. Mm-hmm.
0: Takže k tomu vy jste ještě předem předchystávání, než teda dostanete to první dítě. Přijde ti to dostatečné, takové ta před?
1: No někdy opravdu, jako když jsem bych řekla, tak v době, kdy jsme dělali tu přípravu před těmi 6 lety, tak bych řekla, že jsem měla opravdu velmi naivní pohled A myslela jsem si, že k nám půjdou děti takové, jak jsme měla v mateřské škole, prostě, že to bude jak moje děti, jo, že prostě nebude problém. Ale najednou prostě mi spadly ty růžové brýle, kdy, hlavně když jsme začali mít ty velké, větší děti. A zjišťovala jsem, že to nejsou obyčejné děti. Že to jsou děti hladové, které přijdou nedojezené z domu, nezažili doma třeba ani mazlení, bojí se různých věcí, které mi přišly absolutně normální, které by se běžné dítě nebálo v tom věku. Jsou hodně opožděné třeba některé, takže opravdu spadly mi ty růžové brýle a ta realita je velice tvrdá teda. A myslím si, že se nás snažili na to připravit, ale nedovedli jsme si to asi moc jako představit v reálu většina nás. No.
0: Takže oni ty úřednice na tom ospodu měli nakonec pravdu.
1: Nakonec ano, když to tak vezmu. Ale zase člověk se k tomu staví tak, že jsou to děti a leco jim odpustí a zvlášť v našem věku. Takže já je miluju, jsou úžasní.
0: To je hezky. Když teda skončí to školení, tak co se děje potom, než se z tebe stane profesionální pěstoun na přechodnou dobu?
1: Na tom školení procházíme i psychologickými testy. V závěru potom je to posouzení psycholožky, která vlastně si dělá celou dobu, kdy se školíme, tak si dělá poznámky o tom, jak odpovídáme, co odpovídáme, opravdu jaká je naše motivace tu práci dělat. No a v závěru vlastně dochází k tomu posouzení těch uchazečů a pokud jste posouzení, že můžete opravdu tu práci vykonávat, můžete se starat o ty děti, tak jste zařazení do evidence krajského úřadu a čekáte asi 2 měsíce nebo možná někdy i víc, než ten krajský úřad vlastně vás schválí. No a pak už vám zavolá úřednice z krajského úřadu, že mají pro vás miminko. A dokonce my jsme to měli tak rychle, že jsme byli jenom 2 dny zařazení a už jsme museli honem jít podepsat nějaké papíry na ten krajský úřad, protože už miminko čekalo na nás v porodnici a bylo to teda ze dne na den a já jsem skoro nic neměla doma připraveno.
0: A jak ses připravila na to vzít si to svoje miminko, tak to si povíme po písničce.

0: kočkama oblékala malého, ale zvládla jsem to a bylo to úžasné zase mít miminko takhle jako doma.
1: Jak se to stane, že dostanete miminko? Jak se miminko může dostat do pěstounské péče?
0: Miminka jsou většinou děti, které matky zanechají v porodnici, nebo se může stát i v babyboxu, že jsou třeba miminka, tak je úžasné, že můžou jít k nám, že nemusí jít do ústavu. Dneska kojenecké ústavy jsou dětská centra, ale v podstatě pořád jsou to kojenecké ústavy, kde opravdu děti nemají tu 24-hodinovou péči osobu na osobu. A oni opravdu od miminka se potřebují navázat na jednu pečující osobu, která se o ně bude starat a ke které si vytvoří ten citový vztah. A hlavně to, že když zapláče, tak já k němu přiběhnu. Takže takhle, no. Jsou to maminky, které zanechají děti v porodnici, nemůžou se z jakýchkoliv důvodů o ně postarat.
1: Jaké to teda bylo vzít si to malinké miminko, jdeme tomu už pro tebe takovém raně babičkovském věku, děti by už byly velké, jaké to je teda znovu se takhle starat, v noci vstávat za miminkem několikrát, ho krmit?
0: Já jsem to u mých kluků docela těžce nesla ty noci, protože já jsem spáč a trošku jsme měli obavy z těch miminek. Původně jsme měli zažádané o věkovou skupinu kolem těch 4, 5, 6 let až do 10 let.
1: Takže to si můžeš vybrat?
0: No, kdysi se to dalo vybrat, teď už je ta věková skupina, že opravdu musí ten žadatel přijmout 0 až 18, jo, když mu zavolají z krajského úřadu, že mají pro něho dítě. Tak si nemůžete vybrat etnikum, nemůžete si vybrat pohlaví. Ale věk jako je tolerovatelný, ale člověk si opravdu nemůže vybírat, já chci takové makové dítě, o takové se nebudu starat, prostě vy tady jste pro ty děti a prostě musíte se o ně postarat, pokud je to krizová situace a potřebují to. No ale ty miminka, nakonec jsem teda říkala, jo, tak už jsem se strašně těšila taky na miminko a noci jsem zvládla úplně bezvadně k mému překvapení a byly strašně hodné, to nám říkala i sociální pracovnice, a víte, oni ti miminka jsou strašně hodné, jo, v té pěstounské péči a opravdu toho prvního, který jsme měli, on pořád spinkal, bylo to asi miminko zřejmě od drogově závislé matky, takže zase ty projevy bývají různé. Některé miminka více spí, některé jsou uplakané, některé mají noční děsi, třes třeba a takhle. Takže dostáváme i z těch abstinenčních příznaků, což je poměrně těžké, ale tohle první miminko bylo opravdu velmi hodné. Spinkal pořád a bylo to takové zlatíčko.
1: Akorát jste neměli tu postýlku, co jste teda prakticky dělali, jak to bylo?
0: Jo, měli už jsme potom postýlku.
1: To jste sehnali potom během dalšího dne?
0: Postýlku jsem měla, nebyla složená, tak manžel honem skládal. Ale úžasné je, že když jsme vlastně v církvi, tak mám kolem sebe spoustu lidí, kteří stačilo říct, nemáme tamto a tamto a okamžitě se nám něco přistálo prostě, jo, že lidé byli tak úžasní a skvělí, že nám i spoustu věcí darovali a do dneska prostě, že existuje kolem nás spoustu úžasných lidí, kteří darují pěstounům prostě potřebné věci.
1: Vlastně pěstouně se dostávají tou situací znovu, jako kdyby to byly rodiny s malými dětmi.
0: Přesně, že? Tak. Uh-huh.
1: A byť je teda pěstounská péče na přechodnou dobu nějakým způsobem honorovaná, že to je zaměstnání, jako každé jiné, a je to dostatečné?
0: Dřív, když jsme začínali, tak mi to přišlo, že to hodnocení je opravdu dostatečné, že jsem v podstatě mohla přejít z práce tady do tahleté práce a uživilo nás to v současné době už opravdu, kdy se ta odměna pěstouna nevalorizovala asi 5 nebo 6 let, tak už to začíná být nedostačující a už voláme potom, aby se to aspoň poměrně zvedlo. Ale jako snažím, tím, že mám manžela, který nás finančně také podporuje, tak je to pro mě celkem dobrý, ale věřím, že ženy, které to dělají sami, tak už mají někdy problémy, prostě tak se snažíme od těch lidí, kteří zase nám dodávají nějaké věci, tak brát i věci zadarmo a tak, byť jsou to věci nošené, tak dětem to nevadí a využíváme tady právě tu štědrost těch lidí, což je super, což chci moc všem poděkovat, kteří se podílejí i na Facebooku, třeba na skupině Darujeme věci pěstounům, tak je to úžasné prostě.
1: Ono to vlastně vytváří i do jisté míry nějakou solidaritu, že?
0: Přesně lidmi. Tak.
1: Že když nejsme úplně soběstační, tak umožníme druhým, aby nám ho mohli darovat, aby mohli být toho součástí, že jo, toho procesu, kdy vy vypipláváte miminka, která prostě ztratila

0: rodiče.
1: Ano.
0: Jaká ještě další miminka vy jste měli?
1: Měli jsme celkem 4 miminka, jestli to dobře počítám. 2 chlapečky, 2 holčičky. Vyšlo nám to tak akorát. A všichni byli úžasní. Jako s každým jsme se těžce loučili a jsem ráda, že ty rodiny, do kterých se dostali, takže s náma udržují i nadále kontakt a že můžeme vidět, jak rostou, jak prospívají, jak jsou z nich skvělé děti.
0: Jak vypadá ten přechod vlastně od vás do té další rodiny? Adoptivní?
1: Adoptivní nebo náhradní pěstounské rodiny, dlouhodobá pěstounská rodina potom. Mm-hmm.
0: To znamená, že mají to dítě do 18 let?
1: Ano, přesně tak.
0: A jak se to dělá? Jak se předává to dítě?
1: No, to je velký dotaz na to, že se nás každý ptá, jak můžete to dítě potom předat, když to prostě ho tak milujete, nosíte, denně k němu vstáváte v noci. Je to těžké pro nás a ty miminka většinou, když jsou to malé děti, tak pro ně to není až tak těžké. Oni si velmi rychle zvyknou na nového pečovatele. Pokud opravdu si zvyknou na to přijímání té lásky a na to, že opravdu jsou opečovávané, že nemusí se ničeho bát, tak potom není pro ně problém překlopit tu péči na jinou osobu. A čím menší dítě, tím to trvá kratší dobu. Takže u těch miminek zhruba, když se potom setkáváme s tou novou rodinou, tak nejdřív dochází k takovému seznamování, kdy třeba ta nová rodina dochází k nám jednou za týden, dvakrát za týden na návštěvu za tím miminkem, sleduje, jak já o něj pečuju a postupně se ta péče překlopí na tu novou maminku. A já už ji potom jenom jakoby pozoruju nebo ji jenom z dálky, tak jako jo, dobře to děláte. Že se snažím je v tom pozbuzovat, aby se nebáli, aby prostě...
0: A to je ještě v tom období do toho roku, anebo to je po tom jednom roce?
1: Musí se to stihnout do toho roku.
0: Mhm.
1: Jo, takže prostě u dětí, které, když ta biologická matka prostě podepíše, že prostě se vzdává toho dítěte, v současné době to může být až po 4 měsících toho dítěte, kdy legislativně to opravdu nejde dřív. My jsme dřív předávali miminka už ve 3 měsících některé, což bylo fajn, že šlo to tak rychle.
0: Aha, takže vy ho nemusíte mít jako nutně ten rok.
1: Ne. Čím dřív se ta situace pro to dítě vyřeší, tím je to pro něho lepší. Že miminka jako většinou bývají kratší dobu a u těch starších dětí se čeká, jestli ta biologická rodina se nějakým způsobem sanuje a spraví, upraví si podmínky, aby se tam to dítě mohlo vrátit zase. Takže tam to třeba bývá ten rok, někdy ve výjimečných případech i déle, ale soudy to nechtějí povolovat na delší dobu. Že opravdu se musí ta situace dítěte vyřešit do toho roka.
0: A když teda existuje ten 4měsíční lhůta, než se biologická matka vzdá toho svého dítěte, ty 4 měsíce už může být u vás anebo v tom dětském centru?
1: Ne, ty 4 měsíce už je u nás právě.
0: Může tam být. Uh-huh.
1: Většinou si miminko bereme úplně z porodnice, někdy 5. den. Já se snažím, pokud už mi zavolá sociální pracovnice z OSPODu, že pod ní spadá miminko právě třeba v tom obvodu, tak já už za ním dojíždím i do té porodnice, aby si na mě zvyklo, abych už se na mě navázalo, takže už kolikrát 2. den jsem tam byla a nosila dítě, přebalovala, když mi to personál dovolí, ale většinou sestřičky jsou velice vstřícné, takže mám dobrou zkušenost.
0: Co to dělá s těmi city?
1: No, je to úžasné, jakože když člověk to dítě neporodí, tak mu nějakou dobu trvá, než se na to dítě jakoby taky citově naváže. A já jsem zjistila, že mi to trvá tak necelý týden. A prostě přijmu ho totálně za vlastní a prostě jako moje. Ale přesto mám v hlavě pořád nastavené, že si ho nemůžu nechat a že to není moje miminko, že prostě mi je jenom svěřené dočasně.
0: Jak se s ním potom loučíš?
1: Je to těžké, většinou si taky popláču, ale když vidím opravdu, že jde do dobrých rukou a že jako to dítě, kdybych já si ho nechala, tak bych neumožnila zase někomu mít dítě, kdo ho třeba mít nemůže. Já to vnímám tak, že svoje děti už jsem si vychovala, svou mateřskou roli už jsem si splnila a v podstatě opravdu teď pečuju o ty děti, než se dostanou ke svým maminkám, ať už biologickým nebo novým maminkám.
0: A tvůj manžel, jak to prožívá, když se loučí s dítětem?
1: Řekla bych, že je to možná pro něj méně těžké než pro mě. Asi více citově přilnu k ním. A manžel se mi v tom snaží podpořit a je u jednoho miminka taky se mi snažil tak pomoct, že uklidil všechny hračky, když já jsem byla v nové rodině a byli už jsme tam na přespání, protože většinou se to překlopí do té nové rodiny a tam je pak intenzivní předávání třeba ten týden, kdy tam s miminkem nebo s dítětem i spíme. A já jsem přijela domů a všechny hračky byly uklízené. Já jsem říkala, co jsi to udělal? On mi vlastně vzal tu možnost jakoby se rozloučit s tím dítětem, tímhle rituálem, že uklízím hračky po něm a prostě schovávám to všechno a tak nějak se loučím s tím, s tou další kapitolkou, která je uzavřená a to dítě je ve šťastné milující rodině.
0: Můžete se s nimi někdy v budoucnu sejít?
1: To záleží na těch nových rodinách. Je to pouze jejich volba, ale my většinou říkáme, že bychom o to velmi stáli, že máme z toho radost, když vidíme, že opravdu ty děti v jejich péči prospívají, že jsou v milující rodině, takže záleží to čistě na nich a pokud nechtějí, tak na ně netlačíme a nesnažíme se k ním nějak dobývat.
0: Mně se líbilo, když jste mi povídali ještě s manželem, že šátkujete oba dva a že se dokonce i přete o to, kdo dneska bude šátkovat dítě.
1: Ano, velmi nás to chytlo. Tak nějak vnímám, že jsem omládla s těmi miminky a že jsem se zase vnořila do těch skupin maminek, které prostě ty své děti nosí v šátku a prostě snaží se jako co nejlépe vychovávat a prostě mít ten kontakt s nimi a vnímám to, že i těm dětem to velmi prospívá, že pokud je to dítě nějakým způsobem závislé, tak pomáhá mu odbourávat ty problémy se závislostí.

0: posluchači, chci se tě zeptat, když máte doma děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, a jak je vedete do sboru, nebo jakou jsou součástí toho sboru, kde vy jste doma v Havířově, v CB?
1: Tak děti, které jsou u nás v pěstounské péči na přechodnou dobu, by měly zažívat to, co děti v běžné rodině. A my jsme věřící rodina, takže pochopitelně s náma chodí i v neděli do církve. Chodíme do církve bratrské, teda v Havířově. A děti vlastně chodí na nedělní shromáždění a ty větší už jsou moc rádi v besídce dole s kamarády. A je to takové dobré svědectví i pro ostatní věřící, kteří tam s námi chodí, že vlastně do té doby, než jsme začali mít ty děti doma, tak si nedovedli ani představit, jaké ty děti jsou, co vlastně jsou zač. A pak, když vlastně tam s nima chodíme a znají ty jejich příběhy, tak se jim vlastně otevírá úplně jiný náhled na tyto děti a prostě i na ty rodiny, kterým je možné třeba nějakým způsobem pomoci.
0: Jak si s nimi povídají? S těmi vašimi staršími? My jsme se dneska hodně povídali o miminkách, ale vy jste měli i starší děti. V jakém věku jenom?
1: Zhruba od těch 3 do 6 jsme zatím měli děti starší.
0: A povídají si vaši spolubratři a spolusestry tady s těmi malinkými?
1: Jo, povídají. Dokonce ti naši raubíři k ním občas přisednou a něco vyškemrají. A bratři a sestry ve sboru v domění, že teda jsou to takový chudáčci, tak jim vždycky nějakou tu dobrutku dají. Takže oni ho toho tak zneužívají, jo, že hlavně ti starší, že jsou takový štědří vůči nim.
0: A jsou to vůbec chudáčci?
1: Nejsou. Jsou to běžné děti, jako kterékoliv jiné prostě. Mají svoje dětské sny, hry prostě.
0: A ty jsi teda naznačila, že v té besídce jim je dobře. To znamená v nedělní škole, kde se teda učí o Pánu Ježíši, učí se biblické příběhy. Probíráte to spolu s těma dětma potom i doma nějak?
1: No, já se jim nějak víru nesnažím tlačit nebo nutit. Občas si povídáme o tom, co třeba si povídali v besídce. Podle toho, jak jsou na tom taky rozumově, tak dokážou mi to třeba říct nebo nedokážou. Vždycky každému dítěti jsem kupovala doma dětskou Biblii a spolu jsme si prohlíželi obrázky, povídali si prostě příběhy z Bible. A to je velmi bavilo, když tam navíc byly nějaké i aktivitky navíc. Ale všem dětem necháváme udělat požehnání v našem sboru i těm miminkům, i těm starším. A starším dětem víru nějak nenutíme, ale většinou se modlíme před jídlem, nebo když mají špatné sny, můry, tak se s nima modlím i za ty hezké sny, za to, aby prostě Pán Ježíš je v tom snu ochránil od těch špatných věcí. A oni sami, když potom za čas vidí, že se my dospělí modlíme za různé věci a pomáháme si v tom, tak sami chtějí a mají touhu se modlit s námi na hlas. A úplně nejkrásnější je asi to, když zažíváme, že se modlí za své biologické rodiče, za nápravu té rodiny. Tak to jsme kolikrát i plakali prostě, jak nás to zasáhlo. Že tyhle děti tak myslí na ty svoje rodiče, aby se tam mohli vrátit, aby se to spravilo.
0: Jak vy vlastně nahlížíte na rodiče těch dětí, které máte doma?
1: Většinou jsou to rodiny, které vlastně ti rodiče sami doma neměli dobré zázemí a nezažili vlastně tu láskyplnou péči a často taky strádali a proto to neumějí dát ani těm svým dětem. Je to vlastně takový zacyklený kruh, kdy vlastně se to pořád stále opakuje z generace na generaci a těžko z toho prostě vyjít ven a je to velmi těžké, protože to bývají vlastně závislí lidé na alkoholu, na drogách, nebo lidé třeba i psychicky nemocní. Ale s mnohými jsme se setkávali a měli kontakt vlastně ty děti s biologickou rodinou a většinou jsme se všema vycházeli, nebo úplně se všema jsme vycházeli velmi dobře a prostě nahlížím na ně jako na prostě děti, rodiče těch dětí svěřených jako v podstatě na partnery, s kterýma spolupracuju, jako necítím k ním žádnou zášť. Jako mám velmi velké štěstí v tom, že máme i dobrou klíčovou spolupracovnici organizaci, která za nama stojí a která zprostředkovává ty kontakty s biologickou rodinou. Sami bychom to asi nezvládli. Dokáže je na to připravit, nastavit jasná pravidla, za kterých to setkání může opravdu být. A většinou se s nima velmi dobře dalo komunikovat s těmi biologickými rodiči.
0: Takže vlastně ty děti vaše vám svěřené na tu chvíli pocítí, že máte ty rodiče, jejich biologické nějakým způsobem rádi.
1: Ano.
0: Že zkrátka je nestavíte proti těm jejich vlastním biologickým rodičům.
1: Ne.
0: Že je ctíte jako lidi, kteří teďka jsou v nějaké slabosti.
1: Přesně tak. Uhum.
0: Což si myslím, že musí být pro ty děti posilující.
1: Dětem, já dětem nikdy nelžu o tom, proč se k nám dostali, proč vlastně museli být z té biologické rodiny odebraní, ale přiměřeně věku se jim to snažím vysvětlit, že prostě rodiče udělali nějaké chyby, proč tam teď ty děti nemůžou být a že třeba nemůžou se o ně zrovna postarat, protože nemají práci, nemají kde bydlet, nemají třeba dostatek finančních prostředků. Nebo třeba jsou nemocní různým způsobem, když jsou třeba psychicky nemocní. A ty děti to velmi dobře pochopí a prostě nechají si to vysvětlit a dá se s nima velmi dobře pracovat. Potom vlastně je další etapa, kdy musím ty děti připravit, pokud se nemůžou vrátit do té biologické rodiny, zase na ten vstup do té nové rodiny a zase jim to musím přiměřeně věku vysvětlit. Takže je to takové trochu psychologické, psychologické školení pro mě, kdy opravdu už přemýšlím, jak to tomu dítěti řeknu, že se nebude moc vrátit domů, ale že opravdu bude v té náhradní rodině pěstounské dlouhodobé.
0: Jak to přijímají ty děti?
1: Já to tak velmi pomalu dávkuji a snažím se, aby to opravdu bylo přiměřeně věku, protože jsem pracovala v mateřské škole, tak docela mi to je blízko, jak komunikovat s dětmi v takovém věku. Takže si myslím, že opravdu pomalu, ale stává se mi velmi často, protože mě oslovují teto, že potom, když už vlastně jakoby vidí, že já nemůžu být jejich maminka natrvalo, tak většinou hrozně moc touží mít nějakou maminku a říkat někomu mami a velmi rychle přilnou prostě k nové mamince, k nové pečující osobě, k nové náhradní pěstounce. Takže o to je to potom jednodušší, že to dítě se těší už do té nové rodiny, že prostě bude mít tu mámu. A vždycky mu říkám, nebojím, paní sociální ti vyjde, vy najde nějakou skvělou mamku. A většinou jsou to taková vřelá setkání a to dítě si opravdu zamiluje a prostě už se potom těší. Dokonce jednou nás jedna holčička překvapila, že po třech dnech intenzivního kontaktu řekla, zbal mi věci, já už chci prostě k nový mamce. A my jsme to těžko rozdýchávali a ona byla naprosto spokojená prostě.
0: To si vlastně ani neuvědomujeme, jak je důležité říkat někomu mami.
1: Velmi důležité. Ty děti potom vyloženě touží. Jo, vnímám, že opravdu, když jsou děti už u nás skoro rok, tak v takovém tom kritickém věku od těch zhruba roku a půl, dvou let do těch asi pěti let potřebujou opravdu někomu říkat mami. A byť je to babička nebo prostě teta, tak to oslovení pro ně asi má zvláštní citový význam a opravdu potřebují. Takže pokud mi říkali mami, tak já jsem jim to nějak prostě nezazlívala nebo jsem jim to striktně nezakazovala. Prostě nechala jsem jim, ať mi tak říkají, ale vysvětlila jsem jim, že opravdu nemůžu být jejich maminka. A tak teď chlapeček, kterého máme v péči, tak říká, ty jsi moje jako mamka. Já říkám, jo, já jsem tvoje jako mamka.
0: Jsi s tím hezky poradil.
1: Jo.
0: Je to tak třeba i s tati?
1: No, to ne. To tati tam není tak jako...
0: Tak silné,
1: tak citově nutné. Jako no. A i to, že ty děti potom třeba, pokud chodí do nějakých kolektivů dětských, tak slyší, že ostatní děti volají na tu svoji maminku mami. A oni nemůžou tak volat, že? Nebo momentálně nemají komu tak volat, že? Takže potřebují, no.
0: Mě by to drásalo srdce, já tě obdivuju.
1: Drásá mi to srdce. Jo, drásá mi to velmi srdce, no. Je to těžké.
0: Jak roste duchovně, jestli se to tak děje, váš sbor díky tomu, že vás tam má a má tam ty vaše svěřené děti?
1: Myslím si, že je to asi obohatilo, nemůžu za ně mluvit, ale myslím si, že určitě, že vidí ty příběhy těch dětí, prostě vidí... Jak u nás třeba od začátku někteří říkají, to je takový posun, jak rozkvetou, jak prostě začnou se lepšit, jo, jsou takový prostě zářím očička radosti, tak jak děti mají být bezstarostné. A myslím si, že i to, že je prosíme často o modlitby za to, aby se dostali do dobrých nových rodin, nebo za to, aby se spravila ta biologická rodina, tak to je taky, myslím si, obohacuje, že vidí, že jim není lhostejný ten osud těch dětí okolo nás.
0: Že se jim stávají blížními nějakým
1: Přesně
0: způsobem.
1: Tak. Uh-huh. I u toho požehnání, že se všichni za ně modlí vlastně, jo, že aby si je Pán Bůh v životě třeba někdy přitáhl.
0: Děkuji ti za toto krásné svědectví. Tobě i tvému manželovi věřit, prosím. A přeju vám Boží požehnání a vašim dětem, aby měli komu říkat mami.
1: Děkuji moc. Těšilo mě. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: S další Rozmarínou a její premiérou se setkáte ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne. Hostem bude Ota Faldina. A teď už je před námi píseň, ve které se zpívá Otče, učiň ve mně touhu modlit se, abych tě nejen slyšel, ale tak poslouchal.

Pondělí 10. srpna 2026 posloucháte noční vysílání Rádia 7. Máme za sebou 4 hodiny a v téhle hodince nás čeká pořad Štafeta, který odstartuje už za 15 minut. Teď k vám putuje kapela Rieka života.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Zpěvačku Dášu Žabenskou vystřídá už zmiňovaná štafeta. Přeju vám pěkný poslech.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Jedinečný zážitek, který dětem změní život, budou si ho pamatovat až do konce, umožní jim navázat dlouholetá přátelství a poznat Krista. To zní dobře, ne?
1: To zní úžasně. Chci tam.
0: Takhle si já pamatuju tábory ze svého dětství. Moje jméno je Ondřej Malý a budu moderovat dnešní díl z minisérie Výpravy za hranice všedních dní. A mým hostem je opět Jakub Mrázek, kazatel sboru Církve bratrské Ostrava Trojka a ostřílený táborník, který se v minulém díle zmínil, že on si rozhodně nepamatuje takhle tábory ze svého dětství. Naopak si zmínil, že nebyly příliš příjemné.
1: No, tak to byly tábory, když jsem byl v první a druhé třídě. A to byly tábory, kde možná jako vedoucí úplně nechápali, co potřebují děti v první a druhé třídě. A to víc si na to dávám teďka pozor, když máme malé děti na táboře, ať jsou dostatečně omaminkované a opečované, ať se někdo ptá, jak se mají. Protože to je důležité, jak se dítě na táboře cítí.
0: Tak přesně o tom, jak udělat program, který bude pro děti skvělým pozitivním zážitkem, se dnes budeme bavit. Minule jsme se věnovali praktické stránce přípravy tábora, nicméně ta organizační výzva, to není to, co děti zaujme.
1: Čím je to úplně jedno, jak to kdo zařídil?
0: Ten program, který jsme zmínili, co to znamená?
1: Program je vlastně obsah společně ze vztahy. To jsou takové dva velmi mocné nástroje, které máme a které můžeme jako vytvořit nějaký finální vliv, který ten tábor na ty děti bude mít, co to s nima udělá, jak je to změní, posune a doufám ne, zablokuje nebo jim nějak neublíží. A proto to je velmi důležité, jaký tábor uděláme a jaký mu dáme obsah jako náplň program.
0: Kdo má přípravu takového programu na starosti? Protože pokud to má být dobré, je potřeba to připravit pořádně, předpokládám. Takže se to nedá udělat tak nějak samo. Někdo to musí udělat.
1: Platí taková jako mantra, no za všechno je zodpovědný hlavní vedoucí, že? Ale my už jsme si minule řekli, ale hlavní vedoucí tu zodpovědnost deleguje. To, co je velmi užitečné a dobré, jako delegovat takovouhle velkou věc, jako je táborový program, jako ten obsah, ta náplň týmu. A ten tým musí velmi dobře rozumět tomu, co je vlastně cílem tábora. Proč ho děláme? A pro koho ho děláme? Takže dřív, než začneme vymýšlet táborový program, tak je dobré, když si tým celého tábora, ti vedoucí, se si minule říkali, že začínáme tím, že sestavíme nějaký jádrový tým, oni se pak třeba ještě přidávají další lidi. Ale než začnu připravovat tábor, potřebujeme se nějak sjednotit na tom, pro koho ten tábor děláme, proč ho děláme, jaký chceme vlastně vidět, jako dopad, vliv, účinek vlastně na ty děti, které ten program bude mít. No a když už víme, pro koho a co chceme udělat, tak můžeme potom se pustit do té dobrodružné části a fantazírovat a snít a říkat si ty dětské sny nesplněné, co jsme chtěli zažít a nezažili a z nich uvařit ten program pro děti.
0: Uvedl bys nějaký příklad? Třeba poslední tábor, který jsi dělal, tak pro koho byl, jaký cíl jste tím sledovali?
1: Tak důležité je vědět, jak mám velké děti. My třeba na táboře máme děti zhruba od 7 let do 14. Jo, tak je to už docela jako velký časový rozptyl, když bych měl jenom ty starší, můžu ten cíl nastavovat trošku jinak, než když třeba jenom jedu s malýma dětma. Takže to je jako první věc. A já bych řekl, že je dobré mít nějaký cíl ve třech oblastech. Ta první oblast je jako fyzická. Tím cílem třeba může být to, že se děti stanou jako otužilejšími, že se naučí odolávat určitému diskomfortu a nepohodlí, že se zvýší jejich odolnost jako fyzická v tom, že se nebudou bát koupat ve studené vodě nebo ujít více než 5 kilometrů. Potom nějaká oblast třeba v té duševní oblasti, což můžou být často vztahové věci, že chceme třeba, aby ty děti se naučily pracovat v týmu, nebo navázali nová přátelství. A samozřejmě máme cíl taky jako v duchovní oblasti, kdy chceme, a teďka záleží samozřejmě, jaké děti mám v tom oddíle a každé může být někde jinde, tak pro někoho to může být to, že se doví o Bohu, jaký Bůh je, někdo s ním naváže vztah, nebo si posílí nějaké dobré návyky v tom, jak Pána Boha jako následovat. A je dobré vědět, čeho chceme jako dosáhnout tím táborem.
0: Tábory jsou jedinečné tím, že na rozdíl od víkendovek nebo schůzek trvají výrazně déle. A tedy i toho programu se stihne výrazně víc. Hmm. Ale určitě se nestihne všechno. Co zařadit? Fotbal, čtení z Bible, polední klid a dobrý, hotovo.
1: Já myslím, že to si každý tým potom jako tak trošku jako najde sám tu svoji cestu, co jim jako vyhovuje, ale je pravda, že tábor je obrovský prostor, který je škoda jako nevyužít. Takže hodit dětem jenom balón, ať si jako něho kopají, takhle strávit 14 dní, tak nemyslím si úplně, jako že jsme by tímto způsobem využili jako potenciál. Na druhou stranu i tohle jako je super, když ty děcka jako zažijou. Mají volný prostor, kdy můžou si sami vytvářet tu svoji zábavu a hru a učit se trávit nějaký čas, který jim není úplně naordinován a zorganizován jako do milimetru. Jo. Ono někdy i trocha nudy se říká, že vlastně nuda je předpokladem kreativity. Jo. Takže dokud se nenudím, tak netvořím sám nějaký program. Jo. Takže se neučím převzít zodpovědnost za to, jak já trávím svůj čas. Takže ideálně je, když celý ten táborový program je složen z takového jako vyváženého mixu. My máme různé bloky časové na tom táboře naplánované a řekl bych, že kromě takového toho nutného, nezbytného, jako je ranní večerní hygiena, jako že potřebujeme jíst a spát, tak máme jeden důležitý blok, kdy děti se podílejí vlastně na přípravě a organizaci tábora. To znamená, pomáhají například kuchařkám s přípravou oběda. Umývají nádobí, opravují nějaké věci v táboře, zajišťují dřevo na táboráky, chystají táborák, dřevo do kuchyně. Takže vlastně pracujeme a všichni rozumí tomu, že to, jaký tábor je, výsledkem práce nás všech. Skvělý blok, děcka to baví. Je to super, protože to je opravdový život a to je to nejlepší. Potom my máme blok, kdy právě hrajeme takové obyčejné hry, které děcka milujou, ať už to je hutututu nebo přehazovaná, prostě cokoliv, co máte oblíbené v oddíle. A nebo tam taky zařazujeme takové hry, které nijak nesouvisí s celotáborovou legendou a hrou a jsou takové jako univerzální, například boj o vlajky, jako naše děcka to milujou, to prostě musí každý rok být, bez toho není tábor táborem, takže to taky je v takovém tom bloku těch univerzálních her. A třetí takový blok, který máme, je právě etapovka, což bývá velká hra, hodinu, dvě, klidně tři hodiny může mít výpravná, která pracuje vlastně s tématem celotáborové legendy. Může to být hra v týmech, pro jednotlivce, je originální, vymýšlená jenom extra na ten tábor a poskytuje prostor pro nejenom dobrodružství a zábavu, ale taky nějak komunikovat myšlenku, která je součástí té celotáborové legendy, s kterou pak třeba pracujeme hodně jako i v tom duchovním programu, ve skupinkách a rozhovorech s dětmi.
0: Heslo celotáborová legenda tu padlo několikrát. Co si pod tím mám představit?
1: Celotáborová legenda je příběh, který nás provází celým táborem. Je to příběh, který nám vlastně pomáhá vytáhnout ty děti jako z jejich běžného života do nové jako reality. Ten tábor je taková bublina, kde si odpočnu a můžu prožít dobrodružství jako vlastně z jiného světa. Často vybíráme nějaké téma nebo příběhy, které jsou nějak inspirativní a které nám pomáhají i komunikovat hodnoty, kterým chceme děti vést, ať už prostě mezilidské nebo duchovní a umožňují nám právě vytvářet tu omáčku kolem toho, co ty děti chceme naučit, co jsme si stanovili v těch cílech jako na začátku pro jejich jako rozvoj.
0: Jedním z typických prvků skautingu, ale i já jako neskaut, s tím mám tábory spojené, jsou symboly a rituály. Patří na tábor? Jsou i pro neskauty? Nebo jsem spíš výjimka? Čemu jsou dobré?
1: No, já myslím, že kdybychom si teďka prošli různé tábory, které byly, ať už skautské nebo neskautské, tak bychom zjistili, že na každém táboře jsou symboly a rituály. Nejenom na skautském táboře. My třeba začínáme nástup tím, že vyvěšujeme vlajku, a dělá to spousta i neskautských táborů, že vyvěšují českou státní vlajku a je to rituál, je to symbol a je to jako krásný okamžik, který tím, že se dělá každé ráno, tak vlastně tak zároveň i zahajuje ten den. Pamatuju si jako dítě na jeden tábor, kde jsme měli téma Josue, obcházeli jsme Jericho a to bylo každý den takový vlastně rituál. Byl to rituál, který Byl jenom pro ten tábor, ale vlastně už to byl taky rituál, protože když něco uděláme dvakrát stejně, tak je to rituál. Táborák je rituál. Pokřik, který má třeba oddíl celoročně a zakřičí celé na táboře, to je taky rituál. Taky v textu toho pokřiku je často symbolika. Takže on neexistují tábory bez rituálu a symbolů. Ve scoutingu máme výhodu tu, že s nima pracujeme možná trošku jako víc vědomně a ještě si na ní zakládáme tím, že máme třeba ten stejnokroj, košili, šátek a to jako potrhuje u ty rituály ještě tak jako výrazně silněji. Ale mají je všichni.
0: Je to něco, co patří exkluzivně na tábory, nebo se to běžně děje i na schůzkách?
1: Rituály a symboly jsou nejen na schůzkách, jsou v každodenním životě. Když doma slavíme narozeniny, je to taky rituál, Vánoce. Takže jsou strašně důležité pro náš život, abychom si uvědomili, na čem stojíme, kam patříme, čemu věříme a kam směřujeme.
0: Když bych si představil 3-hodinový program na táboře, a 3-hodinový program na schůzce. Je v tom nějaký rozdíl?
1: No, kež by nebyl. Výhoda tábora je, že mám těch 3-hodinových programů spoustu za sebou, takže můžu ještě jako mít nad tím ten velký jako příběh. I když i to jde na schůzkách. Můžu mít dokonce i na schůzkách celoroční legendu. Může dokonce celý školní rok probíhat jedna jako velká jakoby hra někde na pozadí těch schůzek, kde se jako červená niť vyne nějaký příběh nebo téma a dokonce může vrcholit právě na táboře. Takže ten prostor jako využívat tyhle prvky, co známe z tábora, je na těch schůzkách jako úplně stejný, jenom samozřejmě máme na to méně času, takže když se to občas povede, je to fajn, my třeba si schůzky trochu členíme na schůzky, kde se chceme více věnovat vytváření, vyrábění, kreativitě. Pak máme schůzky, kde je nějaká velká hra, skoro jako ta táborová etapovka. Jo, pak máme třeba některé schůzky, které jsou fakt jako na pohodu, jako děláme jenom to, co jsme zvyklí dělat pokaždé a není to moc složité, jo. Ale schůzky jsou velká příležitost zažít takový malý tábor uprostřed školního roku.
0: Jednu věc, kterou si z táboru pamatuju, že jsme ji dělali každoročně, jsou bobříky. Je to něco, co je pořád ještě aktuální, nebo to už patří jenom do foglarovek?
1: Jo, já myslím, že stále. Je to věc, která může být součástí táborového programu. My to třeba neděláme každý rok, anebo třeba někdy děláme něco podobného a neříkáme tomu bobříci. Takže samozřejmě jako super, jako pokud chci udělat klasické foglarovské bobříky, tak jděte do toho, jako určitě to nesklame. Ale bobřík může vypadat i tak, že vlastně chceme děti něco naučit. V něčem, aby jako vyrostly. No vlastně bobřík mlčení je třeba, že rostu sebeovládání. Jo? Ale můžeme třeba na tom táboře zařadit blok, kdy děti mají různé workshopy, kdy se třeba učí dovednostně nějaké věci. Třeba workshop uzlů, se učí vázat uzly, práce s lanem a potom mají možnost složit nějakou zkoušku a to je vlastně ten bobřík. Samozřejmě můžou být kreativní věci, můžou být třeba přírodovědné věci, že se učí poznávat rostliny, rozdělávat oheň nebo bobřík síly, to mají kluci rádi a pak kdo udělá stanovený počet zhybů nebo kliků, tak dostane bobříka síly. Jo? Takže někdy to té táborové legendy se to hodí víc, někdy míň, když to hodí a podpoří to třeba tu táborovou legendu, tak je to super. Bobříci nebo něco na sled bobříku s kombinací s nějakýma workshopama, perfektní jako věc, kterou doporučuji někdy aspoň vyzkoušet na nějakém táboře.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
0: V dnešním díle společně s Jakubem Mrázkem hovoříme o přípravě programu tábora a také bychom chtěli teď mluvit o tvorbě dobré táborové atmosféry. A její klíčovou součástí jsou vztahy mezi táborníky. Leckdy jede na tábor přes 20 dětí, to může být sociálně dost náročné. My jsme to třeba řešili rozdělením do družin. Co si o nich myslíš?
1: Já si neumím představit tábor bez rozdělení dětí do družin, protože s tou družinkou se pracuje často mnohem snadněji než s celou masou dětí, 20 dětí není masa, ale třeba 40 dětí, to už jako si člověk ani nezapamatuje jejich jména a vzniká nějaká anonymita. Ale družinka je vlastně taková rodina, takový úzký kroužek, bývá tam třeba 6 až 10 dětí v té družince, k tomu jeden vedoucí 18+, jeden rádce a najednou vlastně nám vzniká malá skupina, která, kde nikdo není přehlednut, vnímáme ho a zároveň si ty

0: před táborem. My máme celoroční oddíl, který vlastně už i v tom celoročním fungování funguje v nějakých družinkách, takže pokud mám tohle dobře ustavené, tak v podstatě můžu tyhle družinky přenést jakoby na tábor. Co je podstatné, že v těch skautských družinkách klademe důraz na to, aby ta družinka byla vlastně přirozená parta těch dětí. Tedy není to sportovní tým, že jsme rozdělili děti z táboře na 4 stejně silné sportovní týmy, které budou týká mezi sebou soupeřit, ale jsou to vlastně přirozené party dětí, které mají k sobě nějakým způsobem jako blízko, a my taky víme už třeba z toho celoroční činnosti, že mezi nima přirozeně někdo vyrůstá jako jejich autorita. On, takový člověk se většinou stane potom jako rádcem a tím pádem se s tou družinkou pracuje mnohem lépe, než když naskládám pod sebe děti jenom podle pohlaví a věku, aby mi to dávalo všude stejné průměry a ty děti vlastně si třeba jako navzájem nerozumí. Takže pokud mám takto poskladanou družinku, tak se s ní pracuje velmi dobře a taky nemáme tolik jako tlak vést ty družinky, nechceme vlastně je vést tomu, že pak soupeří mezi sebou. Jo, to jsou ty soutěživé oddíly, které jako vlastně pak jako kdo to vyhraje v tom táboře a všem to nandá. Ale tady vlastně ta družinka bojuje sama se sebou. Snaží se ze sebe dostat to své nejlepší, co umí, a buď do toho dá všechno, nebo ne, a když se něco nepovede, tak se ptá ne, proč nás tamtí porazili, ale proč my jsme třeba nepodali takový výkon, jaký jsme mohli podat, kdybychom třeba lépe spolupracovali, více poslouchali tam toho Mrňouse, co jako vlastně měl dobrý nápad, ale protože Mrňous, tak my jsme mu jako nedali prostor. Aha, tak příště jako bychom ho měli taky poslouchat. A to je pecka, když tohle ty děcka zažívají, no.
1: Zároveň smůla, když to nefunguje, když se to, což se občas stane, že se to prostě nepodaří a ta parta v rámci té družinky úplně nefunguje. Děti se hádají, mají narušené vztahy, což často v těch extrémních podmínkách zátěžových na táboře se může projevit. Co s tím dělat?
0: Jo, projeví se to. A to je právě jako ten prostor, kde to nám není příjemné, protože je nějaký konflikt, ale teprve tehdy, když se dějou ty věci mimo naší komfortní zónu a jsou třeba i konfliktní, tak jsou příležitost tomu se něco naučit. Takže, jestliže je takový problém, tak je to příležitost. A teďka jak tu příležitost využít a dobře ji zvládnout? Vždycky je skvělé, jako když to ideálně jako se zvládne tam, kde ten problém jako vzniká, ale je samozřejmě na místě i třeba, když ta družinka poprosí o pomoc toho rádce, toho vedoucího, nebo vedoucí to pak tomu řeší na poradě, když to jsou složitější věci. A většina věcí se dá zvládnout normálně jako v tom jako v denním provozu. Ty konflikty dokážeme vyřešit jako velmi rychle, ale potom, když je nějaký problém, tak je dobré, když mají rádci prostor o tom mluvit. Jo? My děláme každý den na tom v průběhu dne takzvaný briefing rádců. Když se hlavní vedoucí zástupce sejde s rádci a jenom se zeptá, tak děcka, jak to jde? Jak se cítíte vy v tom? Jak se v tom cítí děcka? A oni řeknou, no, tady máme problém s Pepíčkem, protože Pepíček má hodně sladkostí, takže je takový hodně energický a rozptýlený a narušuje ostatním hru, nespolupracuje, kazí to všem. Co s tím uděláme? A tenhle tým dokáže většinou vymyslet nějaký další krok, což obvykle znamená, že někdo, komu Pepíček má důvěru, koho má rád, jako s ním promluví. A pomůže mu to tomu Pepíčkovi nějak lépe zvládnout. A nemusí kolem toho být žádný humbuk.
1: Pro posluchače, kteří nejsou tolik znalí skautské terminologie, mohl bys jenom stručně zadefinovat, kdo je to ten rádce?
0: Rádce je vlastně mladší vedoucí, nezletilý, většinou 14, 15, 16 roku, který většinou v tom oddíle nějak jako vyroste, nebo je takovou přirozenou autoritou. Pokud nemáme celoroční oddíl, který funguje, tak to může být někdo, kdo třeba s náma jako na ty tábory jezdí a víme, že má dobrý vliv na děti, tak je to někdo, kdo vlastně je jenom o chlup starší než ti účastníci tábora. A je pro ně tím pádem tím, na koho oni hledí, protože si říkají, já bych za 2 roky chtěl být jako tady tenhle rádce. Nechci být jako hlavní vedoucí, že hlavní vedoucí má 50 roků už a nechci být za 2 roky jako v tom 50-letý dírek. Jo? Chci být jako ten rádce, to je jako můj vzor. Takže rádce je přirozená autorita a vzor pro ty děti. Často je to ten, kdo s nima tráví nejvíc času, kdo

0: rozumí jejich světu nejlíp. Podílí se taky samozřejmě na programu, na přípravě her a to je jako náš úkol jako vedoucích, je vlastně hlavně jako vlastně dávat podporu tomu rádci tak, aby on tu svoji přirozenou roli, kterou má, jako dokázal plnit co nejlépe.
1: Zmínil jsi porady, které jsou na táboře nezbytné vzhledem k hutnosti toho programu, ale často pro tým velmi vyčerpávající. Jak k ním přistupuješ?
0: Zvládnout porady je vždycky výzva.
1: Je to tak.
0: My jsme už tak nějak za ty roky zažili spoustu porad, kdy jsme se to byli právě, jak říkáš, vyčerpání, unavení a říkali jsme si, tak jak to budeme dělat, ať to je jako efektivní, ať je to pozbudivé, ať se lidi vyspí a tak dále. Takže máme pár jako principů, které jako držíme. A já bych řekl, že princip číslo jedna je, že vedoucí i rádci musí přijet na tábor připravení. Na táboře už nechystám jako věci, které se mohl nachystat doma. Samozřejmě rozdat fáborky někde do terénu, to musím udělat až na táboře, ale hru mám vymyšlenou, vím, jak bude fungovat, kolik lidí k tomu budu potřebovat, jak to se bude probíhat a jak to nějak vyhodnotím. Takže na tábor jezdíme připraveni. Na poradách nevymýšlíme program. Samozřejmě, když najednou prší nebo dojde nějakému takovému potřebě změnit program, tak se to řeší na poradě, ale ne systematicky to neděláme takto. Systematicky jsme připraveni na to, co bude na táboře už předtím, než na něj odjedeme. Tak to je takový první princip. A druhý princip, my jsme se pokusili nějak jako rozdělit ty věci tak, ať neřeší všechno, všichni všechno. A takže my si dáváme takové ranní kafé, vždycky, jako hlavní vedoucí zástupce a vedoucí dne, to je ten, kdo během celého dne dohlíží na to, ať se věci dějí tehdy, kdy mají a tak, jak mají. A řekneme si jenom v podstatě jako update, jestli všechno je tak, jak bylo připraveno, naplánováno. A pak míváme po obědě přípravu na poradu na etapovou hru, která bude další den. A účastní se ji jenom ti vedoucí, kterých se to týká. Ostatní mají volno. Nemusí sedět na té poradě 20 lidí, může tam být jenom 6, kteří tu hru jako zajistí. Děláme briefing rádců, to jsem ti už jako říkal, tak to bývá někdy po večeři, jenom jako 20 minut, jak se v tom máte, půl hodina, jo, během večerní hygieny dětí. Spoustu informací si předáváme na nástěnce tím, že si jenom zapíšou, jak dopadla hra, kolik kdo má bodů, to si nemusíme sdělovat na poradě. A večer vlastně spíš už tak jenom jako rekapitulujeme ten den a jsme za něho vděční. Řekneme si, co se povedlo, co se nepovedlo, taky si řekneme. A snažíme se končit tak, aby se vedoucí vyspali. Oni stejně potom kecají dál ještě hodinu a půl, ale to je takový signál, že je mezi nimi dobrá atmosféra a je to super, když jim ten čas zůstane na to, aby jenom byli spolu a užívali si to, že jsou na táboře.
1: Pro nás, když jsem byl mladší vedoucí, bylo jednou z největších výzev právě jít včas spát po poradě, protože jsme měli touhu ještě povídat a léta jsme potom skončili všichni v horečkách, protože jsme měli 3 hodiny spánku denně. Tak to jenom přidávám ze své zkušenosti jako radu pro mladší vedoucí, jakkoliv je to lákavý, běžte taky někdy spát.
0: Ano, ano. A já jsem ten už jako ten hlavní vedoucí, který pak jde a říká, děcka, běžte už spát, nebo budete zítra hotovi, nebudete fungovat, jo? Jo, ale to taky si řekneme, jak se cítíte, no já jsem unavený. A říkám, a v kolik jsi šel včera spát? O půl jedna. Říkám, tak možná jsi to měl udělat nějak jinak, no.
1: No. A ta atmosféra se těžko dělá dobrá v unaveném stavu.
0: Jo, pak dojde ke krizi, ano. To je potřeba spravovat tu energii dobře. Jo. A můžeme si v tom navzájem pomoct, takže si jako držíme takhle jako ochranou ruku nad sebou.
1: Další důležitá složka atmosféry je atmosféra duchovní. Mm-hmm. Kdo za ní zodpovídá, a lze s ní vůbec nějak pracovat? Nebo je to prostě výsledek boží prozřetelnosti?
0: Je to zajímavé. Zajímavá představa, že by to bylo něco, co nemůžeme vůbec ovlivnit. Asi to je legitimní si to třeba jako myslet, protože Bůh přichází ze své vůle. Ale na druhou stranu, on nám řekl, že 2 nebo 3 sedou v jeho jménu, tak on tam bude. Takže my můžeme počítat s tím, že Pán Bůh je přítomen na táboře a já myslím, že je přítomen jako velmi hmatatelně. Tak hmatatelně, že si na Pána Boha můžu sáhnout. Protože on říká, že je hlavou církve a my jsme jeho tělo. Že vlastně my jsme ti, kdo skrze to, jací jsme, jak se chováme, jak fungujeme, vlastně přinášíme tu boží přítomnost tím hmatatelným způsobem. Jako Pán Bůh si nás tomu fakt používá. Vytváříme ducha, duchovní atmosféru jako toho tábora. Takže můžeme to ovlivnit. Ryba smrdí od hlavy, takže samozřejmě pokud hlavní vedoucí není nastaven tak, aby tvořil dobrou atmosféru mezilidskou, ale i tu duchovní, tak nebude vznikat. Ale stejně tak se to přenáší z vedoucích na rádce a z rádců na děti. Takže je to zodpovědnost vlastně každého jednotlivého jako člověka. Každý, kdo má Krista v sobě, kdo mu věří, tak je zodpovědný za to, aby ho vlastně přinášel do všeho, co dělá, ať už zrovna škrabe brambory v kuchyni, anebo vede nějaký rozhovor s dítětem, kterému je smutno po mamince a potřebuje jako pozbuzdit a potěšit. Já mám zkušenost tu, že příroda, to výjití z té komfortní zóny, i ta práce na společném cílu nás vede do boží blízkosti, i přesto, že jsou tam těžké chvíle, nebo někdy, když jsme unavení, tak je to všechno s tím božím požehnáním a jeho přítomností a můžeme si to vzít jako pro sebe jako něco dobrého.
1: Díky moc za všechny tvoje odpovědi a za všechny zkušenosti, které si nám předal. Probrali jsme dnes tvorbu táborového programu, mluvili jsme o tom, co můžeme udělat pro to, aby byla na táboře dobrá atmosféra a možná právě přemýšlíme nad tím, že bychom do toho šli a tábor pro děti skutečně připravili. Nad čím se můžeme zamyslet, třeba už dnes, aniž bychom museli čekat na společnou poradu? Nad čím se může zamyslet každý, kdo poslouchá?
0: Já bych myslel ty děti, pro které to dělám. To je jako první věc. Můžu se za ně modlit. A oni ty děti taky mají své sourozence, kteří můžou a nemusí být součástí toho tábora nebo oddílu. Mají taky své rodiče. Za ně se taky můžeme modlit, protože ty děti nejsou bez kontextu vztahového. Ale řekl bych taky, že bych se modlil i za ty rádce a vedoucí a kdo má být v tom týmu. Ono vlastně ve finále, já to nikdy nemám tak nastaveno, že by cílovou skupinou byly jenom ty děti. Oni jsou to i ti rádci, i ti vedoucí. A jsem to nakonec i já sám, protože to je boží práce. A já mám radost, když úspěch zažívají vedoucí. Úspěchem vedoucích je, když úspěch mají rádci. Úspěchem rádců je, když zažívají radost a úspěch děti. A když budeme takhle o tom táboře přemýšlet, tak si myslím, že ho pak jako určitě uděláme, protože přestože to je spousta práce a musíme ošetřit nějaké rizika, tak tohle chceme zažít.
1: Bomba. Jakube, díky moc, bylo mi potěšením.
0: Mě taky, Ondro.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Malý a Jakub Mrázek. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Další premiéra se na vás těší ve čtvrtek a konkrétně v 11 hodin 15 minut.

Je za námi 5 hodin a vstupujeme do poslední hodinky nočního vysílání Rádia 7. I touhle hodinkou vás budu provázet já, Aneta Lofítková, a rovnou k vám posílám další pořad.

Milí posluchači, jsem Jaroslav Pokorný, pracuji jako kazatel sboru Církve bratrské v Opavě. Tento rok mám výsadu sdílet s vámi své úvahy nad Biblií, o které my křesťané věříme, že je více než lidským dílem a výtvorem. Dělám to s nadějí, že to může z Boží milosti přinést nějakou inspiraci, podnět, novou myšlenku či rozhodnutí a možná i dotyk živého Boha do vašich životů. To bych si přál a za to se modlím. Když někdo založí nějakou organizaci, spolek, hnutí nebo i firmu či speciální školu, asi skoro vždy určuje této jím zakládané instituci její poslání. Tedy to, k čemu by měla být, proč vlastně má existovat. Je to přirozené, protože onen zakladatel má motiv, důvod, proč něco zakládá, a chce, aby ona instituce tento motiv a důvod své existence zachovala, držela jej, nesla ho dál. Podobně Ježíš, který založil zpočátku velmi neformální společenství svých učedníků, ze kterého se brzy vyvinulo to, co nazýváme církví, měl s tímto společenstvím svůj záměr. Chtěl, aby naplnilo určité poslání. Co bylo a je tímto posláním církve? Jednu z důležitých odpovědí na tuto otázku nacházíme v Bibli v samotném závěru Matoušova evangelia, když se vzkříšený Ježíš setkává se svými nejbližšími učedníky a předává jim svůj odkaz. Přečteme si to ve 28. kapitole Matouše ve verších 16 až 20. 11 učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k nim přistoupil a řekl: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Vidíme v těchto verších, že Ježíš definoval poslání církve jako získávání učedníků Ježíše Krista. O tomto textu se zpravidla mluví jako o velkém poslání. Ježíš tady vlastně přikazuje svým učedníkům, aby dělali to, co během své veřejné služby dělal on. Proč to vlastně Ježíš činil? Dobře to vystihuje apoštol Pavel, který ve svém prvním listu Timoteovi, který je součástí Nového zákona, v jeho 2. kapitole 4. verši píše: Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. Motivem Ježíšovy mise je Boží láska. Proto se Ježíš stal jedním z nás, vyučoval, udivoval zázračnými činy, obětoval za nás svůj život. Nicméně klíčovou věcí pro záchranu mnohých a jejich poznání pravdy bylo to, že Ježíš získával učedníky. A to tím způsobem, že vybral několik lidí, jimž se osobně věnoval a vkládal do nich něco ze sebe. Tato jeho metoda měla dvě velké výhody. Tou první bylo, že soustředěním se na několik lidí je mohl Ježíš zasáhnout do hloubky. Učedníky nelze vyrábět ve velkém, jsou vždy výsledkem důvěrného a osobního nasazení. Právě tito vybraní lidé se stali základní strukturou jeho budoucího království a pomohli zajistit jeho trvalou povahu. Druhou výhodou byla skutečnost, že právě tato metoda, pokud se dále používala, se stala prostředkem úžasného šíření nového hnutí. Krásně to vyjádřili dva významní křesťanští autoři 20. století. Robert Coleman napsal: Ježíš se nestaral o programy, které by mohly zasáhnout zástupy, staral se o lidi, které by mohly zástupy následovat. Eugene Peterson to vyjádřil takto: nezapomínejte, že Ježíš omezil 9/10 své služby na 12 židů, protože to byl jediný způsob, jak zasáhnout všechny Američany.
a můžeme nepochybně dodat i všechny ostatní národy. Vraťme se nyní k biblickému textu velkého poslání ze závěru Matoušova evangelia. Ježíš přikazuje svým nejbližším následovníkům, aby získávali učedníky. Nemají tedy získávat lidi do nějaké organizace nebo je vést k přijetí nějakého systému myšlenkového, morálního či rituálního, ani jen k tomu, aby v něco, případně v někoho uvěřili. Jde o něco jiného. Mají povzbudit, inspirovat, natchnout lidi k tomu, aby se stali Ježíšovými učedníky, tedy aby byli s Ježíšem ve vztahu, trávili s ním čas, poznávali jej, milovali, důvěřovali, poddávali se mu jako svrchované autoritě, přebírali jeho životní styl a připodobňovali se mu. A přitom říká Ježíš něco obrovského, že se to má dít ve všech národech. Veliký úkol a zároveň úžasné zaslíbení, že totiž lidé z každého národa, bez ohledu na mentalitu, kulturu a historii, se mohou stát učedníky Ježíše Krista. Úkol je to veliký. A tak je i veliká otázka, jak to zvládnout. Tři indicie nám přináší samotný text velkého poslání. Apoštolové mají získávat učedníky, když jdou, když putují. Tedy i oni sami musí být na cestě učednictví Ježíše Krista tak, jak jsme o tom mluvili v našich zamyšleních minulý měsíc. A pak říká Ježíš, že mají učedníky činit, tak to překládá český studijní překlad, tím, že křtí ve jméno trojediného Boha. Věřím, že se tím nemyslí jen jednorázový obřad křtu, ale že mají nové učedníky ponořit, to je doslovný význam řeckého slova křtít, do tajemství živého Boha. Jinými slovy, učedníky Ježíše činí především Bůh sám. Je to jeho dílo, kterému se mají lidé otevírat a k tomu máme učedníky povzbuzovat. Zároveň však mají apoštolové nové učedníky učit zachovávat Ježíšovy příkazy. To odráží druhý rozměr Božího působení v životech učedníků. Bůh pracuje v lidech přímo, ale velmi často také skrze křesťany, skrze svou církev. Máme učedníky vyučovat Božímu slovu a v širším smyslu sdílet svou víru. Apoštol Pavel se řídil Ježíšovou metodou i jeho příkazem a proto se věnoval jednotlivcům, z nichž tvořil učedníky. Svému blízkému učedníkovi a duchovnímu synovi Timoteovi napsal ve svém druhém listu 2. kapitole 2. verši. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Tento verš vlastně zmiňuje 4 generace učednické sítě. Pavel, Timoteus, věrní lidé a potom další, kteří budou vyučováni. O kolik rychleji by naše církve rostly a jak mnohem silnější a šťastnější by členové byli, kdyby každý vedl k učednictví jiného věřícího. Milí Kristovi učedníci, máme na to? Naštěstí, či spíše Bohu díky, text velkého poslání zahrnuje nejen vlastní Ježíšův příkaz, ale i něco, co stojí těsně před ním i za ním. Co to je? Úvodem k velkému poslání je Ježíšovo vyhlášení. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Mluví se zde o autoritě toho, který apoštoly do světa posílá. A jeho autorita je absolutní. Jako Ježíšovi učedníci jsme posláni tím, který má veškerou moc. Navíc celé velké poslání vrcholí Ježíšovým zaslíbením. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Ten, který má absolutní autoritu, nepozoruje odkud si z dálky své vyslance, ale on je a jde s námi. Potvrzuje autoritu těch, které posílá, dává nám podíl na své autoritě. A to platí pro každý den našeho života, pro každý den tohoto světa, dokud se nenaplní čas pro Pánův slavný druhý příchod.
Teď trochu zhrňme to, o čem dnes byla řeč. Mise Boží lásky k záchraně lidí neskončila Ježíšovým návratem k nebeskému Otci, ale pokračuje dál skrze věřící křesťany, skrze církev. Základní metodou této pokračující mise je získávání a činění Ježíšových učedníků. Co z toho vyplývá pro tebe, posluchači tohoto slova? Pokud jsi křesťanem, můžeš si položit otázku, proč jsem v církvi? Aby ti nebylo smutno? Aby byly naplněny tvé duchovní či kulturní potřeby? Či protože jsi tam vyrostl a patří tam tvá rodina? Nebo chceš být součástí mise Boží lásky? Máš někoho, komu pomáháš růst jako Ježíšovu učedníkovi? Máš na mysli někoho, kdo ještě Ježíšovým učedníkem není a modlíš se, aby byl a chceš mu v tom nějak pomoci? A pokud nejsi věřící, můžeš přemýšlet nad tím, jestli by ti takové poslání církve dávalo smysl. Milí přátelé, můžeme být součástí něčeho velikého, dobrého, co má věčný dosah. Pojďme do toho.

S premiérou dalšího dílu se setkejte ve čtvrtek v 8 hodin 30 minut s tématem Život v hojnosti, poselství odpuštění hříchů.

Rádio 7 na Spotify. Pravidelné podcasty s kvalitním obsahem. Pro klik na webu radio7.cz nebo přímo na Spotify zadejte pořady TVR a Rádia 7.

Tohle byla kapela Spotlight, kterou vystřídá ještě kapela KSP Music s písní Volám a po ní už je připravená séla, ve které se společně zamyslíme nad spletitostí vztahu v rodině praotce Jákoba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, posloucháte Séru.
1: Pokoj vám. Pěkně vítejte v našem internetovém setkání.
0: Zdravíme vás z pracovny husitské fary v Kuřimi.

0: a že se jim tu líbí.
1: Měli bychom se posunout, nemyslíš?
0: Naprosto s tebou souhlasím. Zatím jsme posluchačům stačili říct jen, že tu máme horko a mouchy, ale nikoli nepořádek, natož pak nějaký zápach.
1: Takže?
0: Nacházíme se v 19. neděli během roku. Po trojici je to neděle 10. po Duchu svatém 11.
1: Teď si nás ale dokonale zmátl. 19., 10., 11.
0: Jestli jsem zmátl, tak tedy pardon, já chtěl jenom tu informaci podat v různých systémech, víš, pokoncilním, předkoncilním, reformačním a tak. Ale asi to byla ode mě hloupost.
1: A tak si to tak neber. Víš přece, že ve srovnání se závažnými problémy současného světa to nebylo nic jiného než prkotina. Máš ještě nějakou zásadní informaci, která by měla zaznít?
0: No, zásadní to asi ne, nebo možná...
1: Ano.
0: No, séla je to již 259.
1: Páni. A propo, ty jsi mi minule sliboval po natáčení nějaký tvůj fígl na to počítání sél a nakonec si mi ho neřekl.
0: Já dočista zapomněl. No nic, tak dneska po natáčení?
1: Jestli na to zas nezapomeneš. Podobně jako na ten rabínský příběh o těch čtyřech, co nakoukli do ráje. A jak to s nimi dopadlo? Pamatuješ?
0: No jak by ne. A já ti to ještě neřekl?
1: Neřekl. A já už to přestala očekávat.
0: O, to je hrůza. No půjdu do sebe. Slibuji.
1: Tak jsme na úvod zahrnuli posluchačky a posluchače balastem.
0: Slámou? Nebo jak by Němci řekli sírem?
1: Sírem?
0: No käse. To mi jednou říkal německý kolega, že v takovém případě se říká třeba Herr Pfarrer, Ihre Predigt heute war lauter Käse. Pane faráři, vaše kázání dnes bylo samý sír.
1: No, na to říkám sehr interessant. Co jiného? A o to více teď jistě oceníte poctivé ticho.
0: Ano, ano, pojďme na to.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Modleme se.
1: Věčný Bože, posíláš nám ducha svého syna a přijímáš nás za vlastní. Upevni prosíme, co jsi v nás započal, abychom byli schopni ujmout se zaslíbeného dědictví. Skrze tvého syna, našeho pána.
0: Amen. První starozákonní čtení, semikontinuální, bude z knihy Genesis, 37. kapitoly. Josef, Jákobův oblíbený syn, je prodán svými bratry do otroctví a odvlečen do Egypta.
1: I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.
0: Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu. Tu Izrael řekl Josefovi, zdali pak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal. A on mu odvětil, tu jsem. Izrael mu řekl, jdi, podívej se, je-li s tvými bratry a ovcemi vše v pořádku a podej mi zprávu. Poslal ho tedy z Chebronské doliny a on přišel do Šekemu. Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli a zeptal se ho, co hledáš? Odvětil, hledám své bratry, pověz mi prosím, kde pasou? Muž mu řekl, odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají, pojďme do Dotanu. Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dotanu. Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí.
1: Řekli si mezi sebou, hle, mistr snů sem přichází. Pojďte, zabijme ho. Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů. Když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal, přece ho nebudeme ubíjet. Dále jim Ruben řekl, neprolévejte krev. Vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte. Chtěl ho z rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci.

0: Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců. Jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta. Juda řekl bratrům, čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme. Vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho uposlechli. Když midiánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za 20 šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta.
1: Amen. Druhé starozákonní čtení.
0: Komplementární.
1: Ano, to bude z první knihy královské, z 19. kapitoly, Eliáš na Chorébu.
0: Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládej o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem, a jejichž ústa ho nepolíbila. Amen.
1: A nyní se pomodlíme část žalmu 105.
0: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
1: Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech.
0: Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina.
1: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc. Jeho tvář hledejte ustavičně.
0: Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst.
1: Potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení.
0: Než přivolal na zemi hlad, než každou hůl chleba zlomil,
1: vyslal už před nimi muže Josefa, který byl prodán do otroctví.
0: Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal.
1: Až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila.
0: Poslal pro něj král a pout ho zbavil, vládce národů ho osvobodil.
1: Učinil ho pánem svého domu, vládcem veškerého svého jmění.
0: Aby jeho velmože k sobě připoutal a moudrosti učil jeho starce. Haleluja.
1: Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům z kapitoly 10.
0: Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně. člověk, který tak jedná, bude živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo sestoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Matouše z kapitoly 14. Ježíš půjde po vodní hladině a Šimon Petr to zkusí taky chvilku.
0: Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k ním, kráče je po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, pouč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mne. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě jsi Boží syn.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Můžu začít dotazem?
1: Ovšemže, to je ten nejlepší začátek, vážně. Tak jsem s ním.
0: V příběhu o tom Josefovi na začátku stálo. Toto je rodopis Jákobův. A pak se mluví spíš o Josefovi a jeho bratřích. Není to divné?
1: No, může nám to tak připadat, ale možná proto, že rodopis chápeme jako nějaký rodokmen. Starohebrejské chápání vypadá širší. Pokusím se vysvětlit. Slovo překládané do češtiny jako rodopis se odvozuje od kořene jalat, což je narodit se. Můžeme ho chápat buď to doslova, anebo přeneseně jako začátek. A pak to může být buď to narození samo, anebo vyprávění o něm. Klidně by tam tedy mohlo být. Toto jsou příběhy počátků Jákobova rodu. A nebo takhle to s tím Jákobem začalo. To pak dává smysl, co říkáš.
0: Ale jo, když to tak vysvětlíš.
1: Můžeš mít stručný rodokmen, ty v Bibli taky najdeš.
0: A není jich málo.
1: Přesně tak. Někteří autoři si na ně výslovně potrpí, stejně jako na různé seznamy, soupisy a výčty. Mluví se třeba o tom, že zejména knižské kruhy, tedy ty starozákonní, že jo, zejména toho druhého chrámu, si na ně obzvlášť potrpěli. A nebo můžeš mít příběh rodin praotců. Obojí najdeš, obojí má své dobré důvody a účely.
0: I když nám jsou asi bližší ty příběhy, že jo?
1: Bezesporu. Jsme milovníci příběhů, my lidé vůbec. A možná se to odvíjí od toho, že jsme k obrazu nejvyššího, On má totiž taky rád příběhy.
0: Jakobova rodina, když pominu, kolik tam máme maminek, mi přijde jako taková normální rodinka.
1: Správný postřeh. Není to vzorová bezchybná rodinka, což je velmi úlevné, protože tam máš taky pnutí, roztržky, hádky, výhrady, posměšky, namyšlenost a různé slabosti a dalo by se jistě pokračovat, že?
0: No je, ale o to tu určitě nejde, víš, že?
1: Správně. Najdeš tam ledacos v té rodině, tak to held bývá u velké rodiny.
0: Ale určitě tam najdeš i lásku a soudržnost a takové ty pozitivní věci.
1: Ovšemže, o tom se třeba tolik ani nemluví, protože se to předpokládá, jako v každé normální rodině. Ale ono to s tím slovem normální bývá takové ošemetné, že jo? Co je to normální? Každý má ta měřítka nějak jinak nastavená. Ten střed bude víceméně jasný, ale ty okraje budou nejspíš takové...
0: Takové roztřepené, že?
1: Tak, roztřepené. Jákob, kterému umřela jeho nejmilovanější Ráchel, přilnul víc než zdrávo k jejich společnému synu Josefovi. A to nedělá dobrotu.
0: Jelikož to vyvolává sourozeneckou rivalitu a nelibost k favorizovanému mazánkovi.
1: Ostatním vadí všechno, co má Josef navíc.
0: To jsou ty jeho sny, že?
1: Ano. Proto mu jeho dospělí bratři říkají posměšně pán snů nebo mistr snů.
0: No a tatí k tomu nasadí korunu s tou suknicí. Nebyla obyčejná, ale parádní, krásně barevná.
1: Ano. Kdokoliv uvidí Josívka, hned si musí říct, o panečku, to musí být někdo výjimečný, mimořádný, možná nějaký princ, nebo aspoň nějaké knížátko.
0: Prý taková pestrá suknice tenkrát musela stát majlant. Je to možné?
1: Prý ano. Když vezmeš materiál, barvy, to bývala tenkrát, no vlastně jenom tenkrát, ono je to i dnes stejné. Jenom my si dneska tolik nepotrpíme na ty pestré barvy. Tak ten materiál a ty barvy, to byla známka luxusu. A když k tomu připočteš práci, ozdoby, doplňky, no tak takové parádní šaty mohly stát skutečně i mění. Jo, jako bychom dali své úspory do parádního vohozu jednoho z našich dětí.
0: A přitom mezi dětmi platila jakási hierarchie podle narození. A vlastně platí. Pokud nějaká, tak podle věku, od nejstaršího k nejmladšímu.
1: Tak, my dneska spíš zdůrazňujeme rovnost, ale pořád je důležité, kdo je nejstarší a kdo je nejmladší.
0: No, a tady máš skoro nejmladšího, který jakoby byl důležitější než ten nejstarší, že jo?
1: Přesně tak, drahá monsignorku.
0: Je možné, že si to ten Jákob neuvědomoval?
1: Kdo ví? To by nám musel říct asi on. Možná mu to z jeho pohledu nedocházelo. Na to bývají citlivější spíš ti potomkové a potomkyně. Možná, že ten Josef ještě navíc jednal se svými staršími sourozenci povýšeně a tímto je ještě víc proti sobě popuzoval. No a jednoho dne to prostě všechno vyhřezlo na povrch.
0: A nebylo to hezké podívání. Ale pojďme dál. Hebron, Šekem, Dotan... Jak je to vlastně daleko? A co znamená, že měli být v Šekemu a místo toho byli v Dotanu?
1: Tak, Hebron máš spíš na jihu. Šekem, dneska je to Náblus, je někde uprostřed nebo trochu víc na sever. A vzdálenost mezi nimi se dnes uvádí 110 až 120 kilometrů podle toho, kterou silnicí to vezmeš. A Dotan byl ještě o nějakých cirka 20 kilometrů víc, nebo je ještě o nějakých těch 20 kilometrů víc na severu. Jelikož se nachází v oblasti západního břehu Jordánu, tak má arabské jméno, teda dokonce hned dvě jména, Tel Dutan, anebo taky Tel El Hafire. A nachází se na okraji doliny, která prý bývala skvělou pastvinou.
0: Takže to byla na tehdejší poměry docela velká pracovní cesta, že jo?
1: To určitě.
0: A to, že nebyli v Šekemu, ale v Dotanu?
1: Nevím. Většinou se z toho vyvozuje, že nebyli ti synové moc spolehliví. Ale já nevím, víš, když je někdo v biblickém příběhu už jednou záporák, tak se pak všemu, co dělá a říká, připočítá nějaký záporný význam. Ale možná prostě šli jenom za lepší pastvu. Nic víc zatím netřeba hledat.
0: Co se stalo pak, je příčerné. V tom se určitě všichni zhodnou.
1: Souhlas. Možná se tomu příběhu dál budeme věnovat někdy příště. Ale my jsme nakonec ten příběh dneska měli i jako žalm. 105. žalm přináší takovou teologickou meditaci z izraelských dějin.
0: Nebo rodopisů.
1: Trefa, ano, rodopisů. A tak tam máš tu myšlenku, že Josefa poslal do Egypta do otroctví Bůh, aby zachránil celé Jákobovstvo před smrtí hladem. Bratři to udělali, protože je Josef nevýslovně štval a Bůh to dopustil, protože myslel na záchranu Jákoba a celé jeho mišpouche. On je celý ten příběh vlastně takovou meditací nad tím, jak Bůh jedná v tom našem světě. Nevidíš ho a uvědomíš si ho až ex post.
0: Boží jednání je tedy takové nenápadné.
1: Napadá tě jiný výraz?
0: Asi ne. Proč? Nezdá se ti to?
1: Kdepak? Prostě jenom hledáme vhodné slovo. A nenápadné asi klidně může být. Nevidíš nějaké světlo šechiny, tedy boží přítomnosti. Nepukají před ním skály, nehřmí z čistého nebe. Prostě se lidské události dějí a tato, to je krutá nespravedlnost. 17-letý kluk je zajat, prodan do otroctví a odvezen do cizí země. To musela být pro něho hrůza. Stál se zbožím. Vedle různých mastí, ladana, mastixu, no hrůza.
0: Když o tom mluvíš, co je to ladanum a mastix?
1: Tušil jsem to, tak jsem si opatřil informace. A stala se mi přitom taková komická věc. Spletl jsem si ladanum a laudanum.
0: To existuje?
1: Jo, obojí. Ovšem jedno je voná pryskyřice, něco řekněme jako kadidlo, a to druhé je, prosím pěkně, opiát, co se podával jako univerzální lék taky dětem. Takže pozor na to, jedna samohláska navíc a už tu máme něco dočista jiného.
0: Budu si to pamatovat.
1: Ladanum je tedy voná pryskyřice z keřů cistu, zvaného skalní růže, cistu ladanonosného. Užívá se prý v kosmetice a k léčení a já jsem rád, že jsem na ten rozdíl včas přišel. To by byla jinak vostuda. Krindy pindy.
0: Ale dobře to dopadlo. Přišel jsi na to. A co to druhé?
1: Mastix, nebo taky masticha. To je taková zase přírodní pryskyřice, získávaná z kůry stromu řečík lentišek. A ta se dováží z řeckého ostrova Chios a dává se do jídla a do kosmetiky a také jako přírodní lék. Dneska třeba do zubních past nebo do žvíkaček, taky na dobré zažívání a taky v aromaterapii. Dá se koupit. Cena bývá tak kolem 150 káče za deko.
0: Hrůza.
1: Co, ten lentišek?
0: Ne, čas. Uf, budem to muset teď vzít pěkně zkrátka. Ten Josef. Být vytržen ze svého prostředí a zotročen. To je hrůza.
1: Nemohu než souhlasit. Dobré je tu jedině to, že Bůh ho neopustil, chránil ho, avšak pravda, nedal se mu poznat. Byl tam skryt, Deus absconditus, skrytý Bůh. Přijde mi, že Bůh takto bývá i s námi. Nic nevidíš.
0: Jen víra to pozná.
1: Tak jest, amen. Bůh vstupuje do našich spletitostí a obrací věci k dobrému, ale my to poznáme až z odstupu. Poznáme třeba, ale někdy to trvá. A biblická čtení jako by nám říkala, nevzdávejte víru, nevzdávejte naději. Ani tam, kde Boha nevidíte, ani neslyšíte, ani necítíte, on je s vámi jako pán, zastánce, ochránce a tak.
0: To je trochu jako ten jemný hlas ticha, co slyšel Eliáš na Chorébu.
1: Nikoli trochu, ale naplno. Ano. A taky těch 7 000 věrných v Izraeli, co se nepoklonili Baálovi, ani mu neposlali polibek na dálku, jak se to tehdy dělávalo.
0: A jako boží syn, co chodí po vlnách a tiší vítr.
1: Tak, ale on je božím synem, i když po vlnách nechodí.
0: Když je unaven cestou, má žízeň, hlad, nebo je mu smutno. Pořád je tím božím synem. A jako takový je společníkem ve všem, co prožíváme.
1: A právě tehdy, když to vypadá, že není, právě tehdy a o to víc, on s námi je. No ale teď už fakt musíme končit. Amen.
0: Amen.
1: A ještě se zkusíme pomodlit Otče náš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Mějte se dobře, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
0: Děkujeme za vaši pozornost a trpělivost.
1: Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
0: Přejeme, abyste v biblických čteních načerpali užitek pro svou víru.
1: Pokojnou neděli a celý týden.
0: A za týden zase
1: naslyšenou.

Tolik nabídla dnešní Séla a s její premiérou se setkejte v neděli od 16 hodin. Už za malou chvilku překročíme 6. hodinu, se kterou vás přivítá nový moderátor. Z nočního vysílání Rádia 7 je to pro tuto chvíli tedy vše. Tak se s vámi rozloučím ještě jednou písní od zpěvačky Marty Ouské. Přeju vám, ať i v tom novém dni, který se nám otevírá, zažíváte boží pokoj, boží požehnání, ať už je před vámi cokoliv.

Bylo 6 hodin v pondělním ránu s datem 10. srpna 2026. Vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Budu vaším průvodcem až do 11. hodiny. Je naším přáním a modlitbou, aby se dobrá zpráva o Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva o naději proměňovala naše životy a dávala nám sílu jít dál. Programovou náplň dnešních ranních hodin prozradí přehled pořadů. S novým dnem je tu tichý čas, který přinese modlitbu a biblický text ve 6:45. Mojžíš důvěřoval Bohu. Na Chorébu se s ním setkal a dostal od něj velký úkol. Cestu od důvěry ke skutkům víry přináší zamyšlení Jaroslava Vody od 6 hodin 45 minut. Malé muzeum Bible v Pelhřimově představí ranní telefonát od 7:30. Úkolem křesťana je ukazovat lidem, že existuje jiná cesta, než jakou dosud znají. Je to cesta vedoucí k životu. Více zazní v další připravené části Bible Guide, kterou si nalaďte po 8. hodině. Nebylo pro mě těžké přijmout to, že jsem hříšná, říká Marcela Hrušková. Proč pro ní nebylo stejně jednoduché přijmout Boží lásku a odpuštění? To si můžete poslechnout v relaci Stopy po 8:30. Život, stejně jako víra v Boha, je proces a nejen jedna izolovaná událost. Právě proto nadmíru záleží na tom, jak a čím naplníme svůj dnešek, protože každý dnešní den formuje naši budoucnost. V 9:30 vás srdečně zveme k poslechu archivního seriálu vyučování pastora Lukáše Targoše, který se jmenuje příznačně Cesta. Jméno muzikanta Samuela Kalety znají zejména pamětníci, kteří poslouchali jeho písně v 90. letech, kdy aktivně působil v Brně. Co dělá dnes? Je jeho život stále spojen s dobrou zprávou o Pánu Ježíši Kristu a s hudbou? O tom, že přísloví, že stará láska nerezaví, si bude povídat v 10 hodin s Lenkou Malinovou. Takové bude vysílání v následujících hodinách. Přeji dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání.

Chci se ponořit do hlubin toho, kým jsi. Mohl bych hledat tisíc let, ale nikdy bych nedosáhl hranic tvé lásky. Zní v písni Rooms, Codyho Currence a Kerry Chope, která bude tou poslední před tichým časem.

Ve třech biblických zastaveních se dnes podíváme na to, kdo byl očima různých lidí Ježíš. První text bude z Evangelia podle Matouše 21. kapitoly, verše 10 a 11. Když vyjížděl do Jeruzaléma, myšleno Ježíš, ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali, kdo to je? Ježíš, odpovídali zástupy, ten prorok z galilejského Nazaretu. Nyní se podíváme do Markova evangelia, 6. kapitoly, budu číst od 1. verše. Potom odtud Ježíš odešel a přišel do svého domovského města. Jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. Odkud to má? Ptali se. Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten Tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi? A tak se nad ním pohoršovali. A znovu Matoušovo evangelium, tentokrát 16. kapitola od 13. verše. Když Ježíš přišel do okolí Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho mají lidé syna člověka? Odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, odpověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, řekl mu na to Ježíš. Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale zjevil ti to můj Otec v nebesích. Několik různých úhlů pohledu, několik různých názorů na to, kdo je Ježíš. Kým byl Ježíš, když se s ním lidé setkávali? Někteří tvrdili, že je to prorok z galilejského Nazaretu. Jiní, že je to pouhý tesař a pohoršovali se nad ním. Jiní ho měli za Jana Křtitele, Eliáše, Jeremiáše nebo jiného z proroků. A stěžejní je ta otázka, kterou Pán Ježíš Kristus položil svým učedníkům a která svým způsobem zní do dneška a volá každého z nás, aby si na ní odpověděl. A za koho mě máte vy? Petr vyznal, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že můžu volat tvé jméno. Ty jsi Pán, ty jsi Ježíš, což znamená Bůh zachraňuje, a ty jsi Kristus, Mesiáš, ten pomazaný. Děkuji ti za to, že jsi Boží syn, který přijal lidské tělo. Byl jsi ten proroky předpověděný Mesiáš, zachránce světa. Přišel jsi na tento svět v ten určený čas a mnozí lidé to minuli. Mnozí lidé tě měli za pouhého tesaře, za jednoho z proroků, ale děkuji ti za to, že bylo také několik těch, kteří rozpoznali v tobě toho zachránce, toho, který přišel, aby smířil nás
se svým otcem, aby se stal tím mostem, který překlene tu propast lidského hříchu a který nabídne člověku cestu do obnoveného vztahu s Bohem. Děkuji ti za to, že jsi Mesiáš, syn živého Boha. Že jsi ten boží beránek, který se neváhal stát tou obětí za nás.

Zatímco jsem na této cestě, bereš mě za ruku. Nějakým způsobem opravdu miluješ, kdo skutečně jsem. Odstrčím tě, stejně mě nepustíš. Pěstuješ růže na mé neplodné duši. Kdo jsem, že mě miluješ? Zpívá kapela Need to Breathe a L. King.

Další biblickou úvahu Jaroslava Vody z jeho 12-dílného seriálu nabídneme v 6.45. Ještě předtím stihneme dvě písničky. Tou první bude skladba Unikám slovenské kapely All Tide.

Poslechnu, co mě říká Bůh z Evangelia Janova 7. kapitola 17. verš. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Víme, že názorů o božích věcech je ve světě mnoho. I mezi věřícími lidmi je mnoho rozdílů. A tu si někdy řeknete, je to opravdu právě tak, jak nám to říkají? Není to jinak? Ve fyzice nebo v chemii si můžete udělat pokus a ten vás přesvědčí. Ale jak najdete jistotu o Bohu? To nám právě teď ukazuje sám Ježíš. Slyšeli jsme, jak řekl, kdo chce činit Boží vůli, pozná, jestli to učení je z Boha. Zde se tedy nerozlišuje, jestli je někdo evangelik, nebo katolik, nebo pravoslavný, nebo baptista. Zde záleží na tom, jestli chce činit Boží vůli. Nejde tedy o to, že bychom se něco naučili a pak to odříkali, ale jde o váš život. V němž tím nejdůležitějším je ta otázka, chceme činit Boží vůli? A než odpovíme, potřebujeme napřed vědět, jaká je ta Boží vůle? Co se tu od nás čeká? Nebudou to zas nějaké příkazy a povinnosti? Především tedy, Boží vůle, to není spousta příkazů. To je pokoj a radost v Duchu svatém. Láska, pravda a spravedlnost. Dobrý a plný život. Překonání toho, co život kazí, trápí a rozvrací. To nejkrásnější a nejlepší, co vůbec může být. To je vysvobození a záchrana z toho nejtěžšího a nejhoršího. Když jsme pozváni, abychom uskutečňovali Boží vůli, pak už teď má při nás vítězit to dobré a správné. Pokoj, radost, láska. A k tomu nepotřebujeme být nijak výjimeční, žádní hrdinové ani rytíři, žádné hvězdy. Tu nám může být 14 nebo i 70 let. Můžeme být zdraví i nemocní a docela obyčejní. Pán Ježíš také nebyl žádný císař, ani velekněz a mnohým lidem se zdál příliš obyčejný. A přece právě on přinášel a uskutečňoval Boží vůli o spáse, o spravedlnosti, smíření a pokoji a o pravém životě, který nestrácí svou cenu a naději ani ve smrti. On se vás i nás všech teď ptá, chceme-li činit Boží vůli? A čeká od nás odpověď, pro kterou jsme se svobodně rozhodli. Neříká nám, musíte činit Boží vůli, ale bude-li kdo chtíti. Jde o to, v jakém duchu prožíváme svůj život. Zda Boží vůle a láska je pro nás hlavní silou a směrnicí, která překonává to, co nás trápilo a bránilo nám žít v důvěře, pokoji a v lásce k Bohu i k lidem. Takto poznáváme Boha jako skutečnou a spásnou sílu, jak ji stělesnil Kristus. Jako sílu, která vysvobozuje od omylů, vin, marnosti a zla a působí blahodárně ve všech směrech. Ta dává našemu životu nový rozměr, novou hloubku. To se pak pozná na celém životě, na našich činech i na tom, co sami v sobě prožíváme. To je ta nejzákladnější otázka, kterou Kristus klade nám všem a my na ní odpovídáme nejen svými rty, ale především ve svých srdcích a v celém svém životě. A následuje 5. kniha Mojžíšova, 4. kapitola, 10. verš. Nezapomeň na den, kdy jsi stál před Hospodinem svým Bohem na Orébu, kdy mi řekl Hospodin, shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu své syny. Slovo Boží se k nám teď obrací s výzvou. Nezapomeň na den,
kdy jsi stál před Hospodinem. Původně tu jde o Mojžíše, který stál nahoře Choreb. Poprvé tam k němu promluvil Hospodin v hořícím keři. Mojžíš o Bohu slýchal, když ještě byl u svých rodičů. Ale tam na Chorébu nadešel den, k němž Bůh promluvil osobně přímo do jeho života a svěřil mu své poslání. A Mojžíš od té doby nikdy nezapomněl na den, kdy stál před Bohem svým. Také my jsme pozváni, abychom nikdy nezapomněli, že jsme tu stáli před Bohem svým. Nezapomeneme, že náš život je Božím darem, který nemáme promarnit, ani v něm popřít řád pravdy a lásky a Božího vysvobození ze zlého. Nezapomeňme ani na společenství víry a lásky a naděje, do něhož patříme spolu se svými blízkými i s celým sborem a v něm se shromažďujeme každého sedmého dne. Jen ve spojení s Kristem a jeho církví může vytrvat a růst naše víra. Nezapomeneme na Boží zákon ani na Kristovu zvěst a spásu. Ale co když přece jen zapomeneme? I to se stává. Ale i když my zapomínáme, Bůh nezapomíná. On zůstává věrný a neruší hned své pozvání a smilování. Bůh nás znovu zve, i když jsme zapomněli, a volá nás, navraťte se ke mně. Možná některým z vás teprve přijde taková chvíle, v níž vás sám Bůh pozve tak, že to nebudete moci přeslechnout. A na ten den pak určitě nikdy nezapomenete. Náš Stvořiteli a Spasiteli, děkujeme ti, že tu jsme takto pospolu a že všichni už od mládí smíme slyšet tvé slovo a přijímat tvou lásku. Dávej nám růst ve víře a chraň nás od zlých myšlenek, lidí i věcí. Nauč nás tebe ctít a přinášet dobré do života druhých lidí a tak činit tvou svatou vůli a zůstaň na věky s námi. Amen.

Úvahu Jaroslava Vody nabídneme ještě odpoledne v 15 hodin 15 minut. Zítra bude ve svém 12-dílném seriálu pokračovat 4. dílem o Večeři Páně.

Je pondělí 10. srpna, krátce po 7. hodině se z brněnského studia Rádia 7 hlásí ranní moderátor Kuba Lofítek. Na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát, který představí Malé muzeum Bible v Pelhřimově. V úvodu nové 60-minutovky dejme prostor slovenskému projektu New Beginning.

Ve spolupráci s Josefem Kohoutkem vznikla aplikace Rádia 7, která umožní přístup k našemu vysílání kdykoliv a kdekoliv. Můžete ladit živé vysílání nebo si vyhledat pořad v audioarchivu. Ti, kteří využívali web m.radio7.cz, už mnohé znají, ale jednou z výhod je, že vysílání běží i na vypnuté obrazovce. Stahovat můžete na Google Play i App Store. QR kódy ke stažení najdete například na našich webových stránkách www.radio7.cz.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Před několika minutami jsem odkazoval na náš web www.radio7.cz. Tam také můžete najít několik tipů na to, co přes letní čas poslouchat. Léto má mnoho podob a v každé z nich budeme rádi s vámi. Prázdninová série Klíčového slova představuje známé biblické postavy. Na jejich inspirativní příběhy víry a odvahy se dívá Kateřina Hodicová se svými hosty. Tu nejbližší sobotu 15. srpna bude hostem Kateřiny Hodicové Jiří Tengler a společně se budou dívat na osobnost apoštola Petra. V srpnových vydáních relace Kudykam nabízí Dana Koeningová sérii Symbolika biblických prostředí, která se věnuje poušti, moři, horám či chrámu jako místům setkávání člověka s Bohem. Že je v létě čas zamířit do přírody? No ovšem, letní kaleidoskop dává nahlédnout do říše hmyzu. Petr Raus ke střípkům z oblasti entomologie přidá i své hmyzí ponaučení. V rámci relace Čtení na pokračování můžete aktuálně slyšet ve vysílání příběh významného českého tenisty a kazatele Miloše Šolce, který byl věrný svému poslání na kurtu i na poli duchovním. Knihu Jak život šel napsal jeho syn Miloš Šolc mladší. To byly alespoň některé z typů na pořady, které můžete slyšet v našem letním vysílání.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7.
4: Bible je nejtištěnější, nejpřekládanější a nejčtenější knihou světa. A právě okolo ní se bude točit dnešní rozhovor. Představíme totiž malé muzeum Bible, které se nachází v Pelhřimově. Co v něm můžete vidět a zažít, prozradí náš telefonický host Vladislav Donát. Dobré ráno, Vláďo, vítej ve vysílání.
5: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
4: S jakou myšlenkou muzeum vzniklo a kdo vlastně za ním stojí?
5: Ta myšlenka byla z části moje, z části více lidí dohromady. A šlo o to, že jsme dělali nějaké menší výstavy biblí na různých místech. Bylo to tak povětšinou z biblí, které jsem získal od mého tati, který je dřív sbíral. A když jsme udělali větší výstavu v roce 2013 ke 400 letům od posledního vydání Bible Kralické v Kralicích, tak to mělo takový ohlas, že se lidé ptali, nebude něco stálého, tak jsme se rozhodli, že na tom zapracujeme a zkusíme to dát dohromady a z toho vznikla ta myšlenka malého muzea Bible.
4: Už v tom názvu je to slovo Bible, ale čím vším je vaše sbírka tvořena a jak se do ní jednotlivé exponáty dostaly? Zmínil jsi toho tátu, ale třeba těch cest je víc?
5: Tak my se snažíme, aby ta sbírka neustále

0: takže se k nám dostanou darem. Je to opravdu, opravdu různorodé, protože když třeba přivážíme půltunový tiskařský lis, tak jedeme často dost daleko, abychom ho přivezli. Bývá to totiž jedna z věcí, která už se moc neobjevuje. Mm-hmm. A zase naopak, když je to vzácná Bible, objeví se na aukci, tam většinou na to nemáme prostředky, ale někdy se o to pokusíme, aby se sbírka rozšířila o něco opravdu unikátního.
1: Takže cesty jsou různorodé. Co můžou návštěvníci zažít ve vaší tiskařské dílně?
0: Tak my máme tiskařské dílny hned dvě. Jedna je tajná po vzoru té kralické a vlastně je to taková replika tiskařské operace ze 16. století a tam můžou návštěvníci vidět celý ten proces vzniku knihy, od toho, jak se ryly razníky přes odlívání písmenek a sami si můžou i vyzkoušet tisk na replice knihtisku nebo tiskařského lisu ze 16. století. Takže tam vidí ten proces opravdu celkový a můžou i něco z toho zkusit. V té druhé dílně, v té z 19. století, máme nádherné lisy právě od poloviny do konce 19. století a tam při větších akcích také tiskneme a ten systém už je zase úplně jiný, takže i ten návštěvník potom vidí ten veliký rozdíl a posun, kam se i ty tiskařské technologie časem dostaly.
1: Liší se nějakým způsobem to, co v Malém muzeu Bible může zažít jednotlivec a co případně skupina? Máte nějaké specifické programy pro skupiny?
0: Tak programy pro skupiny máme. Je pravda, že tam je tou důležitou součástí toho, že musí být už předem nahlášené. Ale když přijdou jednotlivci nebo malé skupinky, tak zažijí víceméně to samé. U těch skupin jsme limitováni prostorem, my taky se jmenujeme Malé muzeum Bible, a jelikož jsme tím limitováni, tak se většinou rozdělíme a je nás několik jako průvodců a ukazujeme různé části muzea v různou chvíli nebo na různých místech a potom se prohazujeme tak, aby všichni viděli všechno. Zatímco ta malá skupinka, ta si všechno prochází dohromady a tak nějak, dalo by se říct, chronologicky. A každý ten zážitek je trošičku jiný, ale ve skutečnosti ani jeden z nich nepřidává nebo neubírá nic, takže dá se přijít jako rodina, dá se přijet a nahlásit se předem jako velká skupina. Obě ty skupiny návštěvníků zažijí vlastně to samé.
1: Zmínil jsi, že jste schopni poskytnout několik průvodců, tak kolik lidí se Malému muzeu Bible věnuje?
0: V tuhle dobu jsme čtyři, kdo se věnujeme Malému muzeu Bible a je to i proto, že pravidelně přijíždějí skupiny ze škol nebo potom celé autobusy turistů a ve chvíli, kdy je to těch 50 až 60 lidí, tak opravdu je potřeba, abychom byli až na čtyři části rozdělení a byli na různých místech po našem areálu, v těch různých místnostech a potom se právě prohazovali do toho kolečka.
1: Pojďme teď zkusit zabrousit i do té osobní roviny. Je nějaký z exponátů ve vašem muzeu, který bys označil jako tvůj nejoblíbenější? Případně co se těší velkému zájmu mezi návštěvníky?
0: No z toho osobního, je to trošku těžko říct a možná budou lidé, kteří třeba poslouchají a něco sbírají, tak asi budou vědět sami. Vždycky, když přijde ten nový exponát nebo ten nový kousek, tak v tu chvíli člověk je z toho velice nadšený. Ale zároveň musím říct, že jedna z věcí nebo z těch exponátů celkově, které mě jsou nejbližší, jsou ty, které jsou spojené s kralickou tiskárnou, to znamená ta druhá polovina nebo ke konci 16. začátek 17. století, kde máme některé originály Bible kralické, ať už z šesti dílky nebo jednodílku a kancionály a další věci, ale potom taky jsou to další kousky. Teď jsme například, se nám podařilo sehnat, díky pánu za to, sehnali jsme nejstarší tištěné české Bible. A tam to jsou

0: některé z těch úplně nejzajímavějších i pro mě, ať už je to Bible pražská nebo kutnohorská z 15. století, tak to jsou opravdu unikáty. Ale potom zase musím říct, že když mám čas pracovat na některém z těch tiskařských lisů z 19. století, tak je to stejné nadšení, když člověk rozchodí nefunkční stroj a může ho potom mít připravený pro použití se školami. No a co se týče návštěvníků, tak každého zaujme něco jiného. Snažíme se to mít tak různorodé, jak je to jenom možné. Možná zmíním dvě takové maličkosti. Jedna je doslova maličkost, je to nejmenší Bible světa. Na takovém malém plíšku 5x5 mm je vylejzrovaný kompletní text Starého zákona a na druhém kompletní text Nového zákona. No a potom další z těch rarit možná, co mívá veliký úspěch, jsou třeba audiobible v různých formách a jedna z nich je třeba gramofon, na kterém se Bible a biblické příběhy pouštěly na různých místech světa. A ten gramofon je vlastně jenom kus kartonu s jehlou a je na ruční pohon. A to, když návštěvníci vidí, tak často jsou z toho velice překvapení a zkoumají, jestli tam opravdu nemáme nějakou zásuvku, jestli to nejde do elektřiny a potom přemýšlejí, jak si to vyrobit sami doma.
1: Tak to je skutečně pestrá paleta nejrůznějších exponátů a věřím, že každý si tam může přijít na své. Když slyším slovo exponáty, slyším slovo muzeum a případně nějaké cenné předměty, tak předpokládám, že tomu musí odpovídat i třeba nějaké podmínky toho vystavení, ať už nějaká teplota místnosti nebo vitríny. Jsou ty staré knihy náchylné na různé výkyvy teplot a podobné věci?
0: U těch starých knih to je vlastně docela jednoduché. Nepotřebují, kdo ví, jak zvláštní péči, snad kromě toho, aby nebyly pod přímým slunečním světlem. To znamená, že máme povětšinou, jsou vitríny vypnuté jako světlo a k tomu je spíš zataženo, než by byly i otevřená jen tak okna, aby světlo prosvítalo. Ale jinak není potřeba vlastně v normální teplotě a v normální vlhkosti, není úplně potřeba nic, jenom když člověk už na tu knihu jde sahat, tak samozřejmě si nebere rukavice, to je spíš pro televizi, ale je dobrý mít ruce odmaštěný. Není dobrý úplně jít tam po tom, co člověk jedl řízek a neumyl si ruce.
1: Pojďme v závěru ještě říct posluchačům, jestli má muzeum nějakou pevně stanovenou otevírací dobu a kde případně zájemci najdou více informací.
0: No tak informace se dají jednoduše najít na našich webových stránkách malémuzeumbible.cz, případně na stejnojmenném Facebooku. A v tuhle dobu, v tomhle období, nemáme pevně danou otvírací dobu, i když na druhou stranu otevřeme téměř kdykoliv, když se někdo ozve, ale je možné, že zrovna tady nikdo na místě není. Důvodem je to, že nemáme v tohle období určeného člověka čistě pro muzeum a je to pro nás jedna z těch věcí, kterou děláme a zrovna se může stát, že nikdo z kolegů není poblíž. Takže nejlepší je podívat se na stránky a zavolat.
1: Hostem ranního telefonátu byl Ladislav Donát, vedoucí zapsaného spolku Biblický teologický seminář, který je provozovatelem Malého muzea Bible v Pelhřimově. Vláďo, děkuji za představení a přeji mnoho spokojených návštěvníků a kéž i vám tato práce a věřím i kratochvíle dělá radost.
0: Já taky moc děkuji za pozvání a přeju krásný den.

Skladba Všetko, po čom túžim kapely BCC Worship pochází z alba Elion z roku 2018. Předposlední písní této 60-minutovky bude skladba Still kapely Rent Collective. Ty jsi stálý, odpočívám ve tvé lásce.

0: Společně se znělkou jsme překročili práh 8 hodiny. Z Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno s datem 10. srpna Kuba Lofítek. Stručný přehled jednotlivých kapitol a příběhů Bible. To je relace Bible Guide. Slovo předávám Jiřímu Zdráhalovi, pastoru církve ICF Brno.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 33. kapitola. Na začátku kapitoly Bůh poučil Ezechiele, že úkolem proroka je vyřídit lidem varování, které vyjde z Božích úst. Synu člověči, ustanovil jsem tě strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřídím mé varování. Když řeknu ničemovi, ničemu musíš zemřít, ale ty nepromluvíš, abys toho ničemu varoval před jeho cestou, pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud si však ničemu varoval, ať se odvrátí od své cesty, ale on se od ní neodvrátí, pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Za vyřízení toho, co říká Bůh, je prorok zodpovědný. Není už ale zodpovědný za to, zda Boží slova lidé uposlechnou. Také my věřící jsme z určitého pohledu takovými strážci. Naším úkolem je dát lidem vědět, že je zde jiná cesta, než jakou znají. Tato cesta je cestou k životu. Každý z nás je zodpovědný za to nějakým svým dílem přispět ke společnému svědectví církve. Možná nevíš, jak máš přispět. Důležité je, jestli chceš přispět. Kde je vůle, tam je cesta. Snad si říká, že strážcem je pouze ten, kdo umí kázat. Ale není to tak. Strážcem, správcem a služebníkem jsme my všichni. A co dělat, když si dostal od Boha málo? Ježíš to vysvětlil ve svém podobenství o hřivnách. Každému ze svých služebníků sice dal jiné množství darů, tedy hřiven, ale od všech čekal výsledek. Ten, kdo dostal nejmíň, svůj malý dar nevyužil. A pán mu po návratu řekl, měl si tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si je po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Možná nejsi misionář, ani kazatel nebo vedoucí. Přesto Bůh očekává, že s tím, co ti svěřil, budeš žít jako dobrý správce. Když nevíš, co dělat, nabídni svou pomoc církvi. Zeptej se, co můžeš dělat, čím malým můžeš prospět. I ty jsi strážcem. I ty jsi součástí společného svědectví církve. Bůh pak dál v této kapitole Ezechiele Izraelcům vyčítá, že sice na oko uznávají, že jsou trestáni za své hříchy, ale nechtějí své jednání napravit. Důvodem, proč Bůh trestá, je snaha, aby se lidé změnili. Synu člověči, řekni domu Izraele, mluvíte takto, naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít? Řekni jim, jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemi. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil. Odvraťte se od svých zlých cest. Proč máte umírat, dome Izraele? Svou neochotu se změnit zdůvodňují tím, že Bohu nelze rozumět. Prý trestá ty, které by měl chránit a naopak. Tví krajané ale říkají, Hospodin je ve svém jednání vrtkavý. Jsou to však oni, kdo je vrtkavý ve svém jednání. Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte, Hospodin je ve svém jednání vrtkavý. Budu vás soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání. Prorok se potom dozvěděl o pádu Jeruzaléma. Izraelci v Jeruzalémě nezměnili své jednání a Bůh odmítl jejich prázdnou důvěru v Boha. Poslední verše nám připomenou všechny ty, kteří pochybují o slovech proroků a čtou Bibli jako jednu ze starověkých legend. Synu člověčí, tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají, pojďme, poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina. Přicházejí k tobě celé zástupy, sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdcích však následují mrzký zisk. Nejsi pro ně víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát. Vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. Až to však přijde, a hle, už to přichází, tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka. Podobné hlasy slyšíme i dnes. Slova o tom, že proroctví jsou pouhými slovy dávných zbožných mužů a ne samotného Boha. Tady čteme o nebezpečí, které sebou přináší podceňování božích slov. To nebezpečí se jmenuje pokrytectví. Pokrytectví slyší slova, ale nejedná podle nich. Říká se, že jakou váhu člověk přikládá Bibli, tolik místa dává Bohu ve svém srdci. To, že nerozumíme všemu v prorockých knihách, neznamená, že nejsou božími slovy. Je to spíše naopak. To, že nerozumíme stále všemu v prorockých knihách, potvrzuje, že to nejsou slova lidí, ale slova boží.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly nabízíme k poslechu v sekci Audioarchiv na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

Prostor mezi 8 a 9 hodinou vyplní na Rádiu 7, kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém přineseme životní příběh Marcely Hruškové. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, kalendária, no a celé to dohromady bude propojovat hudba.

0: vážní ptáci, možná, že odlítají a možná, že se vrací. Oni ví, oni ví, oni mají svůj směr, to já jsem lepená do svých vzdušných sfér. Je čas skrývání a čas těch pravých odpovědí, čas strachu a čas si zajít ke zpovědi, čas život marnit a čas život žít. Je čas, teď je ten čas. Teď je ten čas svůj život proměnit.
1: Vavřinec má dnes svátek v Česku, ale připomíná se i na Slovensku a v různých jiných zemích světa. Toto jméno má své počátky ve starověku a znamená, že jeho nositel pocházel z Laurenta, přímořské město v Láciu. Latinská forma jména zní totiž Laurentius.

Pojďme také připomenout události a osobnosti spojené s 10. srpnovým dnem. Psal se rok 1508. 10. srpna král Vladislav II. Jagellonský vyhlašuje takzvaný svatojakubský mandát, který přijal dne 25. července téhož roku svatojakubský sněm. Toto ustanovení nařizuje uzavření sborů jednoty bratrské, spálení jejich knih a převedení učitelů a duchovních jednoty ke katolické straně nebo k utrakvistům. Ustanovení později obnovovali i habsburští panovníci v letech 1547, 1575 a 1584. Naposledy je do života uvedl Rudolf II. V roce 1602. Přesně 730 let dnes uplynulo od narození českého krále a lucemburského vévody Jana Lucemburského. Narodil se 10. srpna 1296. Jan Lucemburský padl v bitvě u Hřesčaku, kde bojoval na straně Francouzů již jako zcela slepý muž. Touto bitvou byla zahájena takzvaná stoletá válka. Zajímavostí je, že v této bitvě Angličany poprvé v Evropě použili střelný prach. Jan Lucemburský prý, když zjistil, jak obrovskou převahu má Anglie, zabránil svému synu Karlovi vyjet do bitvy. Karel tedy po něm nastoupil na český trůn a začala doba největšího rozkvětu českého království. Vladimír Komárek, český malíř, grafik a ilustrátor, se narodil 10. srpna 1928. Svou tvorbou navazoval především na Jana Zrzavého. Jeho ilustrace a vůbec celá tvorba je plná lyriky a jemných barev a pouhých náznaků tvaru. Komárek se zabýval rovněž ilustrací, kresbami doprovodil například verše Seifertovi, Holanovi či Máchův máj. Patří mezi naše nejvýznamnější tvůrce, drobné grafiky a exlibris. Srpna 1637 umírá Johann Gerhard, německý kazatel, jeden z otců luteránské teologie. Ve 14 letech prodělal těžkou nemoc, která navždy ovlivnila jeho zbožnost a náhled na postavení utrpení v životě křesťana. Je autorem řady publikací z oblasti exegeze, polemické, dogmatické a praktické teologie. Rakouský lékař Adam Policer umírá 10. srpna 1920. Policer vymyslel, jak vyléčit zánět středního ucha, na který se až do té doby umíralo. Nejenom, že založil obor otorinolaryngologie, tedy ušní, nosní, krční, ale také vynalezl několik pomůcek, které se v tomto oboru používají dodnes. Česká jazzová zpěvačka Eva Olmerová umírá 10. srpna 1993. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Pořad Stopy, který začne v 8 hodin 30 minut, přináší svědectví o božím jednání v životě člověka. S Marcelou Hruškovou natáčela Lída Matušková. Ještě předtím je připravena kapela Kudvork s písní Vysoko v horách.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůži.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. Během srpnových týdnů si připomínáme svědectví z archivu a dnes uslyšíme příběh Marcely Hruškové, které se doptávala Lída Matušková. Přeji vám hezký poslech.
9: Jednou v životě jsem přemýšlela o tom, co to vlastně je láska, a až potom později v životě jsem poznala, že Bůh je láska. A jak jsem k tomu přišla? Jmenuji se Marcela Hrušková a pocházím z nevěřící rodiny. A když jsem byla malá, tak jsem s babičkou chodívala občas do kostela, ale potom, když byla to vlastně prababička, tak když ta prababička umřela, tak pro mě to všechno skončilo a v době dospívání už jsem byla vlastně nevěřící a Boha jsem neznala. A potom jsem studovala na střední škole, kde mi to docela šlo. A proto jsem šla potom na vysokou školu a tam jsem chodila kratší dobu s klukem, který se pak se mnou rozešel a já jsem se s tím dlouho nemohla vypořádat, bylo to hodně těžké a bojovala jsem s depresema a to bylo těžké životní období a potom jednou

vlastně poprvé v životě od nich slyšela, že Ježíš umíral na kříži i za mě a za moje viny. A oni mi tam nakreslili takový obrázek, kdy na jedné straně byl Bůh Otec, na druhé straně člověk a mezi tím Bohem a člověkem je obrovská propast, kterou způsobuje ten náš hřích a ty naše viny. A že jediná cesta, jak se dostat zpátky do vztahu s živým Bohem, je skrze oběť Pána Ježíše na kříži. Mě to hodně zaujalo a také mě oslovil jeden verš z Bible, bylo to ze Zjevení Janova a ten verš byl: hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou. A mě se to dotklo a já jsem potom o tom přemýšlela a modlila se. A potom jsem zažila i takovou věc, že večer, když byl táborák, tak vedle mě seděl takový kluk a držel v ruce kámen a já jsem cítila, že bych ho o ten kámen měla požádat a měla jsem i velký strach, ale nakonec jsem tu odvahu našla. Do dneška ten kámen mám doma a je pro mě symbolem toho rozhodnutí pro Krista. A zažila jsem v srdci takovou lásku a pokoj. A vlastně tenhle pobyt na tom táboře pro mě znamenal tu životní změnu, že od té doby jsem vlastně věřící, chodím mezi věřící přátelé do církve. Bůh mi dal věřícího manžela a dvě děti a jsem za to moc vděčná, ale v mém křesťanském životě nepřichází jenom radosti a není to vždycky jenom jednoduché, přichází různé nemoci a trápení a je to mnohdy těžké, je to boj a zápas, ale je tady někdo, kdo mě podpí.

0: Když jste popisovala ten obrázek propasti jednoho břehu, na kterém je člověk, na druhé straně je Bůh, co ve vašem případě znamenalo tu propast? Cítila jste, že jste daleko od Boha? Jak to člověk pociťuje?
1: Já jsem vlastně nad tím na tom táboře přemýšlela a uvědomovala jsem si ty špatné věci, co jsem dělala, a nebylo to pro mě moc těžké přijmout, jakože mám ty viny, takže tady ta věc asi pro mě nebyla obtížná přijmout, že jsem hříšná, že dělám špatné věci.
0: Považovala jste ty svoje viny za tak zásadní? Dost lidí si řekne tak, ale to dělají všichni a dělají mnohem horší věci.
1: Já jsem asi v té době nějak o tom víc nepřemýšlela, ale později, když jsem jako už delší dobu byla věřící, tak jsem si to uvědomila, jakože kolik těch špatných věcí v mém životě bylo, i když jsem si to třeba ze začátku moc neuvědomovala, tak zpětně to vidím.
0: Na začátku jste nám slíbila, že se dozvíme o tom, že Bůh je láska. V jakém smyslu? Jak to promluvilo v těch prvních chvílích a jak to mluví teď?
1: Tak v těch prvních chvílích to bylo hodně u mě i pocitové, že jsem zažila takový obrovský pokoj a lásku v srdci. A teď někdy, když už jsem delší dobu na té cestě, tak i když třeba přichází nějaké těžké věci, tak se snažím důvěřovat Božímu slovu, kde je to jasně řečeno, že neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, a že nás miluje ještě, když jsme byli hříšní. A spousta takových veršů, nebo my milujeme, protože napřed Bůh miloval nás. Takže teď už často, jak kdyby svou vůli se rozhoduju tomu věřit, i když třeba někdy ty pocity takové nejsou, nebo zažívám nějaké těžkosti, tak snažím se tomu věřit i v těch těžkých chvílích, protože věřím, že v Biblii je pravda a že Bůh je milující. A myslím si, že je to někdy pro mě těžké, že si nesu nějaká zranění třeba z dřívější doby v srdci a že třeba někdy nevidím,

0: Boha takového, jako ve skutečnosti je, jako milujícího, ale Pán Bůh mě to učí a učím se mu více důvěřovat.
1: Zmínila jste, že v těžkých chvílích Pán Bůh podpírá, což nahrává těm častým námitkám, že víra je taková berlička, která pomáhá těm, kteří jsou slabí a ti, kteří to dobře zvládají, tak víru nepotřebují. Jak to funguje u vás?
0: Já osobně si připadám slabá a já potřebuju někoho, kdo by mi pomáhal a podpíral mě. Možná, že si tak lidi někteří nepřipadají. No, asi tak.
1: Zkuste mi popsat, co ta podpora v praxi znamená. Znamená to, že za vás vyřeší věci. Kolik zodpovědnosti máte vzít vy a kolik je na Bohu?
0: Tak já myslím, že Bůh nechává zodpovědnost na lidech, ale ta podpora pro mě znamená, že třeba když někdy přichází nějaké slabosti nebo zkoušky, tak třeba přichází do mysli chvály Bohu, což mi dává takovou oporu, jakože Bůh je v tom se mnou, tak třeba tady tohle. A nebo tu podporu vnímám i skrze druhé lidi, že třeba zrovna když něco potřebuju, tak mám přátelé, kteří se se mnou můžou modlit, nebo za kterýma můžu jít a být k ním otevřená, co prožívám, že se vzájemně můžeme podpírat.
1: Jaké to je žít jako věřící rodina?
0: Věřící rodina, za to jsem moc vděčná, protože ze začátku, jak jsem říkala, jak se ten kluk se mnou rozešel, tak to bylo moc těžké a já jsem si v té chvíli vůbec nedovedla představit, že je to vlastně pro mě dobré a pak mi Pán Bůh dal věřícího manžela a věřím, že je to Boží plán, aby člověk, když je věřící, tak aby měl věřícího partnera. Není to vždycky lehké a hned na začátku i manželství bylo nějaké období, kdy jsme se tak zžívali a byly i nějaké konflikty. Jsme spolu už vlastně 11 let a myslím si, že nás Pán Bůh spojuje, že je to spíš lepší, než to bylo na začátku. A jsem za to vděčná, že třeba máme dvě děti, tak můžeme se večer společně všichni jako rodina modlit a vzájemně se nějak povzbuzovat a věřím, že je to Bůh, který nám pomáhá třeba přejít i nějaké těžkosti.
1: Křesťanský život se stává z četby písma, o Bibli jste mluvila a další ta složka je modlitba. Čím pro vás je modlitba?
0: Modlitba, beru to jako potřebu dýchat. Je to pro mě důležité každý den. Už ať je to třeba v radosti chvála, anebo v těžkostech prosba o pomoc. Jsem vděčná, že je tu někdo, kdo mi rozumí a když si ještě předtím, než jsem uvěřila, tak si pamatuju, v těch depresích jsem měla takové přesvědčení, že prožívám ty těžkosti a že je strašně dobře, že nikdo neví, co prožívám a držela jsem si to tak pro sebe a nechtěla jsem to nikomu říct a teď po tom uvěření mě tak povzbuzuje, že Bůh ví všechno, že ví každou moji myšlenku, že On mě stvořil, že On ví, vidí do mého srdce a ví, jaká jsem a rozumí mi. Takže věřím, že v té modlitbě se můžu obracet k Bohu, který o mě všechno ví.

Doznělo vyprávění Marcely Hruškové, která během let přemýšlení o tom, co je láska, přišla na to, že Bůh je láska. Odpověděla na výzvu Ježíše Krista z biblického verše z knihy Zjevení: Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou, a nechala ho vstoupit do svého života. Tato výzva zní stále a Pán Ježíš se svým smířením a láskou může vstoupit do života každého člověka, který mu otevře své srdce. Jsme rádi, že jste dnešní příběh poslouchali s námi, a pokud byste se i vy chtěli o Bohu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Na zmíněnou e-mailovou adresu radio7@radio7.cz můžete psát také v případě, že byste vy sami rádi předali druhým příběh vaší cesty k Bohu a jeho cesty k vám. Reprízu životního příběhu Marcely Hruškové nabídneme ještě zítra v 19.45. Za týden uslyšíte v pořadu Stopy svědectví Jana Knížka. Další příběhy o životě s Bohem přináší relace Život víry. V pátek v 11.15 zařadíme vyprávění Evy Polákové.

0: przez Ciebie i dla Ciebie zostaliśmy stworzeni dla Twojej chwały, dla Twoich celów, dla Twojej wiecznej miłości. Przyjmij całą chwałę i uwielbienie z naszych serc, z naszego życia.
1: Tato skladba z dílny Matea a kapely Tu odkazuje mimo jiné na obsah 139. žalmu a zaměřuje se na motiv důvěry, modlitby a osobního vztahu k Bohu. Následující skladbou se z polštiny přesuneme do angličtiny, kapela I Am They a skladba Hear My Heart. Zde je mé srdce, pane. Jsem nalezen, jsem tvůj, jsem milován, jsem očištěn, mám život, můžu dýchat, jsem uzdraven, jsem svobodný.

Bylo 9 hodin. V pondělí 10. srpna ladíte Rádio 7, rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od počátku je fungování Rádia 7 závislé na modlitbách a finanční podpoře posluchačů a podporovatelů. I vás zveme, abyste se mezi ně přidali a měli tak svůj podíl na šíření zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a start dalšího seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Cesta. Do té doby hudba a také pár pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek. V úvodu nové 60-minutovky posílám kapelu Heart of Worship a hymnu festivalu United pro rok 2026 s názvem Uprostřed nás.

Multižánrový festival Christfest Family proběhne od 12. do 16. srpna ve Slavíkově v centru Immanuel. Jedná se o mezidenominační festival, který má za cíl oslovit, motivovat a propojovat manželské páry a rodiny. Je to prostor pro načerpání fyzických i duchovních sil a získávání společných zážitků. Téma letošního ročníku zní Jsem jeho. Mezi řečníky budou manželé Miro a Marta Tótovi ze Slovenska, Marek a Radka Bužgovi nebo také Ida Pencová. No a mezi kapelami najdete Heart of Worship, Element Worship nebo také kapelu Adonai. Bližší informace hledejte na webu www.christfest-family.cz.

Zapsaný spolek Benjamín Orlová pořádá od 13. do 16. srpna už 27. ročník setkání pro mladé s názvem Sam. Letošní téma zní samoděj. To je staročeský výraz pro člověka, který jedná sám za sebe, který mění svět vlastní silou. Takový člověk nás může děsit, píší organizátoři, ale z literatury víme, že ne všichni samodějové stojí na straně zla. Mnozí uznávají nad sebou vyšší autoritu a bojují za dobro. A takový samoděj je v každém z nás. Pokud byste chtěli být součástí tohoto festivalu, tak zavítejte do Orlové na farní zahradu. Na programu budou semináře, workshopy, bohoslužby, chvály nebo také divadlo. Více informací nabízí web www.samorlova.cz.

15. do 20. srpna proběhne ve středočeských Milovicích první ročník mezinárodního setkání Royal Rangers s názvem Central Europe Camp. Na programu budou sportovní turnaje, šifrovací hra, soutěže, workshopy, semináře, večerní programy s koncerty a božím slovem. Informace o této události nabízí webová stránka www.cecamp.eu/cs. Central Europe Camp, první ročník mezinárodního setkání Royal Rangers 15. až 20. srpna. Milovice.

téma Nikdy nejdeš sám otevře relace Překročit hranice v novém seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Cesta. S tímto pořadem se ve vysílání Rádia 7 můžete setkat hned po písni kapely Maranata.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde právě začínáme novou sérii Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v příštích 4 týdnech si povíme, jak si tuto cestu můžeme užít. Dnešní první část má název Nikdy nejdeš sám. Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Patřím mezi cílevědomé cestovatele. To je asi těžko překvapení pro ty, kteří mě osobně znají. Cestování většinou vnímám jako nezbytný proces k dosažení cíle, to znamená, není až tak důležité, jak a kudy se tam dostanu, ale hlavně, abych už tam byl. Patří to k mé přirozenosti člověka zaměřenou na výkon a cíl. Ale naštěstí nejsou všichni jako já. Ve skutečnosti jsem vždycky záviděl těm, kteří si užívají cestu pro cestu samotnou. Zdá se, že mají z cestování větší potěšení než lidé jako já, co chtějí být v cíli vždy nejdříve. Ovšem s věkem se člověk mění a já nyní zjišťuji, že cestování samotné má něco do sebe. V letě jsem byl s rodinou na několika denní dovolené ve Švýcarsku. Jeli jsme s manželkou do městečka Svatý Moritz, o kterém jsme slyšeli, ale vůbec jsme nevěděli, jak to tam vypadá. Když už jsme byli dlouho na cestě v serpentínách a zatáčkách všeho druhu, najednou se před námi vylouplo naprosto úchvatné údolí s průzračnou vodou lemované 3000 okolo a s městem v pozadí. Prostě nádhera. V takových chvílích si uvědomíte, že samotné cestování má něco do sebe. Ovšem, že jsme zastavili a kochali se výhledem, bylo to úchvatné. Kdybychom ovšem chtěli být v cíli za každou cenu co nejdříve, pak bychom tuto nádheru zcela dozajisté minuli. Lidé to mají takto spojené s lezením po horách. Sám nejsem horolezec, ale četl jsem různé rozhovory s nimi a na tradiční otázku, co je vlastně na lezení tak láká, říkají obvykle 2 věci. Snahu pokořit horu tím, že na ní vylezu, a pak ten výhled z hory. Ale výhled by se přece dal zařídit i jinak. Můžete se třeba nechat vyvést lanovkou nebo vrtulníkem. Myslím ovšem, že to, co horolezci mají na mysli, je ten první okamžik výhledu.

Jak často ovšem zažíváme podobné věci v jiných oblastech života. Ve filmu Obchodník ze smrti je scéna, kdy hlavní postava filmu se raduje u zpráv, že padl komunismus v jeho rodné zemi a raduje se, především s vyhlídkou na svůj biznis, on prodával zbraně, natolik, že neslyší a odbude svou ženu, která mu právě přišla říct, že jeho syn právě poprvé promluvil. Je to scéna, při které si uvědomíte, jak vás může rychlost vlastního života pohltit natolik, že nevidíte krásy a momenty života okolo vás. On totiž je náš život jako cesta, která ubíhá okolo nás. A na neštěstí my někdy tolik spěcháme do cíle za lepším životním partnerem, za lepší prací, za více penězi, za lepší církvi, za cokoliv lepšího, novějšího a kvalitnějšího, že jsme se zkrátka přestali radovat z věcí okolo nás, které nám přijdou obyčejné, ale nakonec si je pamatujeme nejvíce. Zkuste se na chvíli zamyslet, co si pamatujete ze svých cest s vaší rodinou nejvíce. Pamatujete si nejvíce, jaký dárek jste si koupili, nebo kolik památek jste stihli? Pokud jste jako moje rodina, nejvíce si budete vyprávět ty obyčejné příhody, jako když jste se třeba ztratili, nebo nemohli najít záchod, nebo když jste se s celou rodinou pořádně nad něčím zasmáli. V uvozovkách obyčejné příběhy se totiž do naší paměti vryvají nejlépe, protože právě oni tvoří náš život. Ve skutečnosti to nejsou obyčejné příběhy. Jsou to momenty, které nás přesvědčují, že cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. Dávám ještě jeden příklad. Dnešní doba je charakterizována internetem. Lidé skrze něj komunikují, učí se, nakupují, baví se. Ale také dokonce žijí paralelní život třeba jako na serveru Second Life, kde dokážou vydělávat velice reálné peníze. Někdy se zdá, kvůli všem těmhle věcem, že internet lidi spíše odcizuje. Ale řekněte to Petru Oakleymu z britského Leicesteru. 80-letý Peter Oakley je vdovec z Leicesteru, který si domů pořídil webovou kameru. Sedl si před ní a začal vyprávět, co zažil. Záznamy zveřejnil na internetovém serveru YouTube. To jsou stránky, na které lidé z celého světa posílají své amatérské videofilmy. Úspěch se posuzuje podle toho, kolik jiných lidí svým snímkem zaujmou, tedy kolik se jich na něj dívá. YouTube sledují především mladí, takže mezi nahrávkami převažují legrácky všeho druhu. A teď pozor. Povídání si během týdne stáhlo více než 1 000 000 uživatelů. Znamená to, že naprosto neznámý důchodce, který jen sedí a mluví tichým hlasem, se stal nejzajímavější osobností serveru. Jen pro srovnání, fanoušci YouTube zveřejňují průměrně přes 30 000 klipů denně, že se internetoví surfaři přesto budou vracet k povídání neznámého důchodce, by netypoval naprosto nikdo. Teď mu píšou stovky lidí věci jako například: nemám dědečka, ale přál bych si takového, jako jste vy. Stačilo pár týdnů a Peter Oak je celebritou. Vypráví o tom, jak se v Leicesteru žilo po válce, jak jako mladý toužil po motorce. Popisuje, jaké to je, když se člověk cítí starý a žije sám. Není závratně vtipný, ani se nesnaží dojmout. Jeho zážitky nejsou mimořádně dobrodružné. Přesto si na celém světě lidé sedají k počítačům a pouštějí si jeho vyprávění. Dívají se na něj, poslouchají a mají pocit, že je nedělní podvečer, jim je 10 a sedí u svého dědečka na klíně. Co lidi na panu Oakleym vidí? Naslouchají jeho příběhům. Naslouchají mu proto, že cesta bývá někdy velmi zajímavá, i když na první pohled se zdá obyčejná. A také ukazuje na to, že mnohým z nás by právě toho zastavení a naslouchání příběhům. Vždyť jestli měli všechny kultury a civilizace v historii něco společného, bylo to právě vyprávění a přenos příběhů. Asi vás nepřekvapím tím, že řeknu, že také vztah s Bohem je cesta. Někdy si Kristovi následovníci mylně myslí, že je to hlavně o destinaci, je to o tom, jak se dostat do nebe. Z toho pak pramení evangelizace strašením, která lidem říká, že se musíš rozhodnout pro Boha dnes, protože jinak tě může srazit auto a ty skončíš v pekle. Ale problém v evangelizaci strašením je v tom, že se sice dostaneš do destinace, když to teda poslechneš, ale cestu si určitě neužiješ, protože žiješ ve strachu. Ne, křesťanství je mnohem více než destinace. Vždyť původní název křesťanství nebylo křesťanství, neboli ti, kteří jsou jako ten Kristus, tedy Kristovci, z čehož se pak

vyvinulo slovo křesťané, ale úplně něco jiného. Původní název církve byl cesta, jak vypráví apoštol Pavel v knize Skutků. Při obhajobě před židovskou velradou tam říká: já jsem Žid, narozený v Tarsu v Kilikii, avšak vychovaný v tomto městě. U nohou Gamalielových jsem byl přesně vyučen otcovskému zákonu a horil jsem pro Boha jako dnes vy všichni. A pronásledoval jsem tu cestu, tím myslí církev, pronásledoval jsem tu cestu až na smrt. Muže i ženy jsem spoutával a dával do vězení, jak mi může dosvědčit i velekněz a všichni starší. První křesťané si říkali ta cesta, protože vycházejí z Ježíšových slov, kdy on říká, že já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Ale zároveň tím vyjadřovali jednu další důležitou věc, totiž, že víra v Boha je proces a ne událost. Co to přesně znamená? Znamená to, že každý z nás je někde na své cestě životem a vědomně nebo nevědomně se vymezuje vůči Bohu. Někteří lidé s Boží existenci bojovali vědomně, jako třeba ranní komunisté. Jiní chtějí jen zaplnit sobě prázdnotu, kterou cítí, ale neví, odkud pramení. Ve skutečnosti se dá říct, že Bůh je v centru každého života a každý člověk je na cestě k němu nebo od něj, ať už vědomně nebo ne. A svým způsobem nezáleží tolik na tom, kde právě se nacházíme na své cestě vůči Bohu. Mnohem více záleží, kam směřujeme. Zda k Bohu nebo od něj. My někdy definujeme víru jako událost, říkáme, uvěřil jsem, ale když se podíváme podrobně, vidíme, že ve skutečnosti se naše víra skládá z mnoha malých kroků poznávání, obdivu, pochopení, rozhodnutí a potvrzování. Bylo by velkým ochuzením našeho života a našeho křesťanství, kdybychom se tak soustředili na cíl, kterým je nebe, že bychom si vůbec neužili cestu, to jest život, který žijeme. Vždyť to, co z našeho života dělá krásný život, je cesta a způsob, jak po ní jdeme. A o tom si více povíme v příštích 3 týdnech. Dnes bych ovšem na závěr chtěl vypíchnout jednu důležitou pravdu, na kterou při naší cestě tolik zapomínáme. Totiž, že nikdy nejdeme sami. Autor knihy Židům napsal moc zajímavý verš ve 12. kapitole od 1. do 3. verše. On tam říká, proto i my, když nás obklopuje tak velký oblak svědků, odložme každou přítěž i hřích, do kterého se člověk snadno zaplete a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Říká tady, že nás obklopuje zástup svědků. Kdo to je? Jsou to ti, o kterých se píše v předchozí kapitole starozákonní hrdinové víry, kteří svůj boj doběhli dobře. A co on o nich říká? Že nás pozorují a pozbuzují nás. Pozbuzují nás svým příkladem, o kterém čteme v jejich příbězích ve Starém zákoně. A pozbuzují nás, abychom svou cestu běželi upřední k autoru naší víry. On pak pokračuje v Bibli dál a říká, vzhlížejme k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnu v hambou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníku proti sobě takový odpor, ať neochabujete a nezemdlíte ve svých duších. Autor tohoto dopisu, pravděpodobně to byl Apolos, věděl, jak je jednoduché náš závod vzdát. Jak je jednoduché vzdát to těsně pod vrcholem, ztratit sílu, propadnout hříchu, být odrazen. A proto říká, nezapomeň, že i když se ti zdá, že běžíš na ovalu sám, ve skutečnosti jsou tu tribuny svědků, kteří tě pozbuzují a k tomu tě v cíli čeká autor a tvůrce tvé víry Ježíš, který sám překonal na své cestě těžkosti. On ti dá sílu, abys neochabl a nezemdl ve své duši. Tvůj život je cesta, ale s Ježíšem a zástupkem svědků okolo sebe na ní nikdy nejsi sám. A to stojí za to, nemyslíte? Naše cesta je totiž stejně tak důležitá jako náš cíl. Příští týden si z naší série Cesta povíme něco o tom, kam vlastně směřujeme. Zatím vám přeji pěkný týden a naslyšenou zase příště u poslechu Překročit hranice.

Tolik aktuální vydání pořadu Překročit hranice. V pondělí v 9.30 bude seriál s názvem Cesta pokračovat druhým dílem. Reprízu toho prvního nabídneme ve vysílání Rádia 7 v úterý v 16 hodin.

Ježíš řekl: Abba, Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Marek 14:36.

0: ústa. To len niekedy je priveľa mrakov, to len niekedy je príliš ticho kvôli hluku, ktorý je v tebe a naokolo.
1: Jméno muzikanta Samuela Kalety znají zejména pamětníci, kteří poslouchali jeho písně v 90. letech, kdy aktivně působil. A co dělá dnes? Je jeho život stále spojen s dobrou zprávou o Pánu Ježíši Kristu a s hudbou? O tom, že stará láska nerezaví, si bude povídat od 10. hodiny s Lenkou Malinovou. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí ranní moderátor Kuba Lofítek. Díky za vaši přízeň, přeji vám boží blízkost a dobré dny.

0: Co prožijeme v mládí, to nás formuje pro náš další život. Platí to v různých oblastech života. Budeme si o tom povídat se Samuelem Kaletou, muzikantem, jehož život je spjat s Brnem, kytarou a vírou v Boha. Do fortepiána přijel ze Šumavy a já ho tady vítám. Vítej, Same.
1: Děkuju.
0: Od mikrofonu vás také zdraví Lenka Malinová, tak jako obvykle. Když se řekne jméno Kaleta, tak se mnohým vybaví řada mužů s tímto jménem. Patříš také do toho kazatelského klanu, do té rodiny?
1: No, je to takový profláklý příjmení. V protestantských kruzích, jo, patřím, no.
0: Tak řekni něco o té historii vůbec toho jména té vaší rodiny.
1: No, to bych začal asi dědečkem mým, který pochází z Hrádku ve Slezsku. A jeho syn Jan a jeho syn, to by byl, Jan byl můj strejda, nebo je můj strejda, tatínek Pavel, tak oba byli kazatelé. Můj brácha byl kazatelem, já jsem teda tak úplně nebyl kazatelem, nebo trošku taky, jeden čas. Takže my to tak nějak máme v rodině, potom i od bráchy syn, taky zase, tak je to takový, nějak se to tak prostě těma generacema
0: předává. Se štafeta. Předává se štafeta a předává se štafeta stejně podobně jako v podnikání a v nějakých takových profesích a o tom se také budeme bavit.
1: Jo, je to tak, já myslím, že to je jako fajn, protože když to dítě to vidí, co ten tatínek dělá, tak si to prostě od malička načítá a je to takový přirozený, že jo, dřív to bylo třeba v tom podnikání v řemesle, že se to předávalo taky z generace na generaci. A je to dobře. No.
0: Mm-hmm. A potom je tam ještě ta muzika. To také ve vaší rodině v hojnosti.
1: Muzika taky. No, já bych řekl, že všichni ty příbuzní, co dělají muziku, jsou fakt muzikanti na rozdíl ode mě. Já jsem takový písničkář. Ale oni jsou muzikanti. Tatínek třeba velký muzikant nebyl, ale hodně zpíval. Zpíval rád a zpíval nahlas.
0: Nahlas.
1: No. A takže on nás třeba v neděli ráno budil, ne že by nás chtěl budit, ale on si ráno zpíval a tak nás to budilo, to si tak jako pamatuju.
0: Zpíval chvalospěvy?
1: Jo, tak on většinou takový nějaký kancionálovky, ano, to ano. On měl takový oblíbený. A navíc třeba zpíval polsky, protože on je původem Polák, že tam se mluví teda po našemu. Takže no, my jsme to měli takhle jako pestrý doma.
0: Měli jste to pestrý a ty taky mluvíš po našemu, umíš to ještě?
1: Ne, já se v Polsku domluvím, ale jakože bych uměl, to ne. Den dobrý, bardzo dobrý.
0: My dneska budeme trošku vzpomínat a důvod, proč jsem tě sem pozvala, je prostý. Ty máš nějaké spojení s městem Brnem a to spojení je docela, bych řekla, těsné, nebo aspoň bylo v určité době. Nevím, co z toho zůstalo do dneška. To mě bude právě zajímat, ale budeme se trošku vracet do historie, ale budeme mluvit také o současnosti. Hudební skupina Jonáš, s tou byl trošku spjatý tvůj život, ale písně jako Plavčík Žán, Když v bouřích žití znaven, nebo písničky pro děti. To všechno je spjato s jménem Samuel Kaleta. Pamětníci si tě vybaví s kytarou, jak zpíváš v Brně u baptistů. Od té doby ale uplynulo už mnoho let. Jak na tu dobu vzpomínáš?
1: No, v dobrým. Vzpomínám na to rád. Já mám takový období v životě, který nějak mám pro sebe rozlišený a tohle to bylo jedno z těch důležitých v něčem, v hodně věcech, řekl bych. Tak jednak v té muzice, myslím, že vlastně Brno bylo takový počátek toho mýho písničkaření, protože předtím...
0: Ty jsi byl tehdy hodně mladý, ty jsi tady studoval?
1: Já jsem přišel na průmyslovku, ale už po učňáku, takže jsem byl trošku starší než ty moji spolužáci. A my jsme měli třeba kapelu i ve škole, nebo vlastně dvě kapely ve škole. Potom u baptistů jsem teda hrál třeba s Rančovými a s dalšíma lidma. Ale začal jsem i vlastně zpívat hodně sám. A oni mě tak trošku u těch baptistů k tomu dokopali, protože to bylo pak už nějak téměř jako pravidlem, že při čtvrtečních shromážděních já jsem musel mít připravenou písničku nějakou, nebo se počítalo s tím, že budu zpívat, jo. A to byla dobrá škola, protože já jsem musel tak, nebo přišlo mi to, že je to dobrý sledovat to kázání, aby ta písnička byla trošku tematická.
0: Aby se to k tomu hodilo.
1: Aby se to hodilo. Takže to bylo dobrý. Takže já jsem se učil takhle jako vnímat to prostředí a co se děje a o čem se mluví a hledat k tomu tu písničku, pak ještě teda ji zaspívat, zahrát. Takže skvělý. A jako mně se na církvi líbí to, že to je pro začínající muzikanty takový bezpečný prostředí.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: I když jsme třeba byli jako děti v besídce, že jo, nebo potom v dorostu, v mládeži, a když se něco před tím sborem takhle zpívá nebo předvádí, tak je to bezpečný, člověk nemusí
0: všichni fandí.
1: Všichni fandí, jo. Občas se najde nějaký takový rejpál, který trošku jako tohle, ale
0: trošku
1: to už...
0: Trošku nedržuj to tempo.
1: No, ale to už člověk ví dopředu, tenhle člověk je takový, tak to je jasný, jo, to je v pohodě. Takže jo, dobrý, takže pro mě to taky bylo důležitý, tady to.
0: No. A to se bavíme o nějakých 80. nebo už 90. Počkej, před revolucí nebo po revoluci?
1: To bylo před. To bylo
0: ještě před revolucí.
1: No, bylo to...
0: A nemusíš říkat datum.
1: Neřeknu,
0: my jsme si před
1: tak,
0: pořadem sdíleli, že ta čísla
1: kolem
0: nejsou
1: roku 80,
0: zrovna nebo... naší silnou stránkou.
1: Nejsou.
0: Tak prostě ještě před revolucí.
1: Jo.
0: To byla ta doba, kdy už to všechno tak trošičku bobtnalo.
1: Ono to vlastně, celá ta moje muzikantská éra začala mnohem dřív. Pocházím z Trhovýho Štěpánova, tam je církev bratrská, nebo byla v té době. A můj starší brácha s klukama v mládeži založili kapelu a hráli takový všelijaký věc. Jako křesťanský písničky, ale takový svůj styl měli. Oni dokonce byli jedna z prvních protestantských, myslím, možná kromě evangelíků, to nevím, skupin hodin, který začali hrát s bicíma.
0: No a ještě tady u baptistů přece byl Luboš Hlavsa.
1: Luboš Hlavsa, ano, s Lubošem jsme taky...
0: To byla taky rarita.
1: Jo, Luboš, no.
0: Ano.
1: Ale tohle bylo vlastně ještě nějakých...
0: Ještě řekněme, dřív?
1: Možná 10 let předtím.
0: Mm-hmm. Průkopníci.
1: A kluci mě tenkrát, mě bylo 10 let a hodně mě vzali do kapely a hrál jsem na mandolínu. Takový jenom doprovod, ne? Takový ty brnkačky,
0: na
1: jenom na mandolínu. A to pro mě bylo strašně důležitý, že jo, v tom věku. A později jsem tam nějak, asi jsem tam nějak v té kapele zůstal, to si přesně nepamatuju, ale později, když mi bylo nějakých 14, 13, tak jsem začal hrát na basu nebo na kontrabás. A to brácha už byl v té době v Brně na studiích a chodil na Smetánku k baptistům, ale měl kamarády jako mezi katolíkama, evangelíkama, takže my jsme tu kapelu, nebo brácha tu kapelu rozšířil o další, hlavně zpěváky a muzikanty tady z Brna a my jsme teda tam z toho Štěpánova a z Vašimska, takhle jsme se dávali dohromady a hodně jsme jezdili do Brna.
0: Měli jste nějaký název?
1: No, my jsme si říkali faráři, ale to se nějak, myslím, v církvi
0: neujalo.
1: Říkalo se kaletovci, myslím.
0: Ano, kaletovci, no, tak to no. Jo. To jo.
1: Ale my jsme si tak jako říkali, nám se to líbilo víc. A ještě ti můžu říct takovou perličku, to bylo za komunistů, že jo, nějaký vydávání desek, to vůbec
0: to nešlo.
1: Vůbec. Ale nám se podařilo vydat desku, nebo podařilo. My máme příbuzný v Polsku a oni tam taky, že jo, měli kapely různý a sehnali nějaký kontakt do Kanady na nějaký prostě Poláky, kteří tam žili delší dobu a oni jim vydali v Kanadě desku, pak se to pašovalo do Polska. A přes tyhle naše příbuzný jsme se nějak prostě do té Kanady taky ty nahrávky jsme dostali. Oni nám tam vydali desku, propašovali to do Polska a my jsme to pak, nebo různý lidi to pašovali z Polska do Čech. Pokud vím, tak celníci nějakou tu zásilku vyhmátli, takže z těch desek nebylo až tolik, ale nicméně nám vyšla v Kanadě deska.
0: A máš ji doma?
1: Mám ji doma, teď jsem si ji nedávno právě pouštěl, moc se to poslouchat nedá, teda jako pravdě.
0: To jsou mi věci, co se tady dozvíme všechno dneska. Takže deska dokonce.
1: A jako tato skupina, nebo ta muzika, kterou jsme dělali, pro mě to bylo důležitý i v otázce života s Pánem Bohem. Já jsem vyrostl, že jsme se bavili o tom dědečkovi a tatínkovi, kazatele a tohle to všecko, takže já jsem byl
0: vyrůstal
1: dobře
0: v církvi,
1: přímém přenosu. Ale navíc, že ty moje rodiče a prarodiče to byli všichni lidi, kteří žili s Bohem naplno. A takže i když jsem v pubertě měl takový jako různý cuky, kdo ví, jak to je a tohleto, tak jsem tak nějak musel a v srdci jsem to věděl, že oni si na to nehrajou, jo? Že to je opravdu. To byl takový důležitý moment, takže já jsem věděl, že dřív nebo později bych se tak nějak měl rozhodnout, jestli teda v životě půjdu s Pánem Bohem nebo bez něj. A víceméně by to bylo jasný, že s Pánem Bohem, že bez nich to nemá moc smysl, jo. Ale teď vlastně byla spíš ta otázka toho, kdy a nějak to jako to vyjádřit a s Pánem Bohem si to nějak domluvit a říct to jasně. A my jsme s touhle kapelou jeden rok byli pozvaní do Polska, to mi bylo 14 a půl. Byli jsme tam, jmenovalo se to Oázia, bylo to setkání katolické mládeže. Myslím si, že to spadá do charismatického hnutí, ale nejsem si tím už teďko úplně jistý. A bylo to poměrně velké setkání. My jsme byli nejdřív v Jeleněj Gůře a potom v Tatrách, Polských Tatrách. To se jmenovalo, to jsem teď zapomněl, Břegy. Jo, Břegy, taková vesnice, takový roubený domky ještě a tohleto. A tam se spalo ve stodolách a na půdách a spousta bývalo mladých lidí. Jo. A dřevěný kostelík krásný. A my jsme byli čtyři kluci, hráli jsme, já jsem měl kontrabas, brácha Daniel kytaru a zpíval a celý to tak jako ved, Pepa Senitráku na banjo a Štěpánek Sneru na kytaru nebo na mandolínu. A my jsme tam prostě takhle přijeli z těch Břegů do těch Tater a oni už nás tak nějak jako očekávali a byli to hrozně nadšený mladí lidi, takový jako plný nadšení pro Ježíše. Ale oni byli nadšení se vším. A já si pamatuju, že jsme hned, jak jsme přijeli, tak nás vzali do nějaký stodoly a tam jsme měli mít koncert. A oni, jak byli nadšení, furt nám tleskali. Oni tleskali, i když jsme hráli. Jo? To bylo hrozně příjemné, akorát, že jsme se neslyšeli teda při tom. Ale bylo to... A hrozně se jim líbila písnička. My jsme zpívali písničku od Pavla Dolejšího Dál, dál, dál, dnes čas utíká. A oni si mysleli, že zpíváme rusky da, da, da. Tak to bylo takový jako hit v té době. No a já jsem, pro mě to bylo důležitý v té otázce jako vztahu k Pánu Bohu. Protože jsem si říkal, nebo tak, no, mě tam napadlo, že jestli jako být křesťanem, tak nějakým takovýmhle, jako jsou tyhle ty mladí lidi, jo, to mi bylo prostě takový blízký. No, to byl takový poslední asi jako moment.
0: Takový ten potřebný impuls.
1: Jo, jo, jo, taková ta poslední kapka.
0: Ta kapka.
1: Abych pak
0: no a pak přišlo to rozhodnutí, přišlo to někde rozhodnutí. Veřejně?
1: Bylo to veřejně, to bylo taky zvláštní, když nad tím přemýšlím zpětně. Já jsem samozřejmě nějak jako věděl, že Pánu Bohu to můžu říct kdekoliv, že jo. Ale nějak jsem to měl zafixovaný, že by to mělo být na nějaký evangelizaci, čili na nějakém shromáždění.
0: To by se slušelo.
1: No, jako já nevím, proč jsem ano, to tak měl. Jo? Ale, takže já jsem čekal, až bude evangelizace, nějaký takovýhle shromáždění, kde bude výzva, kdo chce žít s Ježíšem, tak ať vstane nebo něco takového. A zase to mám spojený s písničkou, protože to se většinou zpívala nějaká písnička z kancionálu nebo něco
0: tak
1: takovýho.
0: Tak jakýž jsem, ne?
1: Přesně tak, tak jakýž jsem. A během té písničky si ty lidi měli stoupnout nebo někam jít, jo. A já jsem přece jenom v té době byl takový mnohem plaší, než jsem teď. Takový introvert trošku a mě se, bylo mi to zatěžko jako si stoupnout, jo. A my jsme seděli v první lavě nebo v druhé lavici s kamarádem a teď jsme měli ten kancionál. A já jsem ho držel. A vím, že jsem si říkal, no já si nemůžu stoupnout, protože Jarda by na to neviděl.
0: Hledal si důvody.
1: Ale hledal jsem důvody, abych se tomu nějak vyhnul. Hmm. A jenže Jarda buď to vycejtil, nebo mu Pán Bůh nějak dal takový impuls, on mi ten zpěvník sebral a držel ho sám, takže já už jsem neměl jako žádnou takovou jako výmluvu. Takže jsem
0: tak
1: si stoupnul.
0: Odvážil.
1: Tak jsem se odvážil a to byl vlastně ten moment takového rozhodnutí žít s Ježíšem naplno.
0: A trvá dodnes.
1: Jo.
0: To tvé rozhodnutí, nikdy si ho nelitoval nebo si z něho neustoupil?
1: Nelitoval, neustoupil. Ne, ne. Jako ne, že by to vždycky bylo lehký, jako byly situace nebo chvíle, kdy jsem se s Pánem Bohem hádal, to se přiznám. Ale on vždycky nějak jako to vyhrál.
0: Vždycky to vyhrál, no.
1: Ale tak jako v dobrým, víš.
0: Ano, ano,
1: nikdy,
0: ano,
1: rozumím. Nikdy mě nesejmul, jako, ale koukej se srovnat.
0: No tak když čteme žalmy, co David prožíval a jakým způsobem komunikoval s Pánem Bohem, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku.
1: Jo.
0: Že když přijdou nějaké situace, kterým nerozumíme, které jsou těžké, takže že Pán Bůh se s tím vypořádá, když k němu voláme nebo křičíme nebo třeba jsme nespokojení.
1: Jo, přesně. No.
0: Tak teď si dáme první písničku, při které zavzpomínáme trošku.

0: branám žití věčného šel. Dozněla píseň Když v bouřích žití znaven na Rádiu 7 ve fortepiánu. Zpíval Samuel Kaleta, který je dnešním hostem, mým milým hostem, musím říct. Trošku vzpomínáme a někdy je dobré si utřídit, jak ten život šel. Tak tady máš teď příležitost, Same, si utřídit, jak ten tvůj život šel. Slyšeli jsme už od tebe, kdy přišel ten okamžik, kdy ses vědomě rozhodl, že chceš žít s Pánem Bohem. A to ti bylo nějakých, já nevím, 15, 14?
1: To by bylo necelých 15, mm-hmm. Jo.
0: Ale to je ještě docela raný věk. Celý život byl před tebou. Jak to potom vypadalo dál? Byla totalita. Zrovna to nebylo populární být křesťan v té době.
1: To nebylo, ale na druhou stranu tím, že jsem vyrost vlastně na malinkém městě nebo na vesnici, kde se o nás všechno vědělo, že jo, tak to nebylo nic, pro nikoho to nebylo překvapující, že někdo od Kaletů je věřící. To byla jedna věc. Druhá věc, že to tak nějak, třeba spolužáci na té základce to tak nějak jako respektovali, tam nebyl problém. Potom jsem šel na učňák. To bylo takový zase fajn, že to byli úplně noví lidi, neznámí, a tak nějak mi bylo jasný, že je dobrý jim to říct prostě na rovinu, co nejdřív, s ničím se neschovávat, takže tam to taky nějak fungovalo. Já jsem měl asi výhodu v tom, že jsem vždycky, já jsem nebyl takový jako úplně takový to hodný dítě, který si někam sedne a sedím, to jsem taky uměl, ale v srdci jsem to neměl. Spíš mě to tahlo tak jako do nějaký aktivity a k těm aktivnějším spolužákům. Takže já jsem většinou byl nějaký tý partě, která tam udávala trošku ten směr tý třídy a toho, co se dělo, takový ty aktivnější. A ty aktivnější většinou byly trošku zlobivější než ty ostatní, jo. A to mi bylo blízký, takže oni to nějak jako brali automaticky, seš věřící, ale seš fajn, tak jako...
0: Ale seš normální,
1: seš normální v podstatě, jo. No. Jo. Tohle bys dělat neměl, jak to, že to děláš, když seš věřící. Takže dobrý. A na tom učňáku, z hlediska té muziky, to pro mě bylo důležitý, jsem tam chodil do církve bratrský, to bylo v Kutné Hoře, a tenkrát tam Pavel Dolejší založil takovou hudební skupinu s dětma. To byly děti, co chodili na základku, já jsem byl jo, o pár let starší. A to bylo moc, moc fajn, zase takový jako novej impuls hudební nebo novej zážitek, nové zkušenosti. Taky ty jeho písničky byly dělané právě na míru těm dětskám. Některý jako samozřejmě si pamatuju do dneška, některý už bych nespíval, jako Pán Bůh má rád děti poslušné.
0: A co ty neposlušné?
1: No, ono to pokročuje dál, jako furt s těma poslušnejma, někdo tam přidal, že jo, Pán Bůh má rád děti poslušné, a někdo přidal, a ty neposlušné, ty už vůbec ne. Jo. Takže tuhle tu písničku třeba už by dneska asi s čistým svědomím zpívat nemohl, protože Pán Bůh samozřejmě miluje i ty neposlušný, i ty poslušný. Ale bylo to rozhodně jako dobrý. Pavel Dolejší vytvořil nějaký takový pásma, že tam bylo i nějaký povídání, písničky, ty děcka to tak. Myslím si, že jsme to i pak nahrávali právě v Brně pro TVR-ko ještě teda jako tajně.
0: Kdysi.
1: No, s Jirkou Dedéciem. Tak to byla taková dobrá zkušenost na tom učňáku. No a na učňáku na konci mi říkali, ty se učíš dobře, měl bys jít na průmyslovku. A mě se nechtělo učit, jo už. Tak já jsem říkal, že nepůjdu. A oni říkali, hele, běž, protože jsi vyučený, tak se dostaneš v Brně na průmyslovku s Lévánenskou a nemusíš dělat žádný zkoušky. Tam budou prostě jenom kluci z učňáku. A já jsem říkal, mě se fakt jako nechce nějak. Tak jsem to pustil, jo. A pak se mi to nějak rozleželo v hlavě. A říkal jsem si, že vlastně do toho Brna, to už jsme měli, že jo, ty kontakty s tím bráchou, jsme tam jezdili a tohleto. A mě se u baptistů, kde jsme tak jako zapadli, se nám hrozně všem líbilo. A já jsem říkal, já bych do toho Brna vlastně docela jako rád šel, to by bylo asi fajn. Tak jsem se na poslední chvíli rozhodl, že teda na tu průmyslovku půjdu. Jenže to už byly uzavřený tyhle ty ročníky těch vyučenců takzvaných a oni mi řekli, no jako můžeš, ale půjdeš do normální třídy, do druháku a musíš udělat rozdílové zkoušky. Už jiná možnost nebyla. Takže já jsem se celý prázdniny jako měl učit. To bylo zase zajímavý, protože já jsem se měl učit a to mě moc nebavilo, ale co mě začalo bavit, místo toho si číst Bibli. A to bylo zajímavé, jo? Takže já jsem místo učení si četl Bibli a taky jsem se trošku učil, ale v některých předmětech jsem neměl moc šanci. A modlil jsem se vlastně jako, protože jsem si nebyl jistý, chceš mě tam, Pane Bože, nebo mě tam nechceš, nebo se mi jenom chce být v tom Brně. A tak mě napadlo, hele, mě by se líbilo nejvíc, když bys to udělal tak, že bych ty rozdílové zkoušky neudělal a oni by mě přesto vzali. No to by byla taková jako jistota, že jsi to vymyslel.
0: To jsi teda vymýšlel.
1: No to jsem si vymýšlel, takový podmínky. Ale já jsem chtěl mít jistotu, že se nehrnu na něčeho, co Pán Bůh nechce. No ale dopadlo to přesně tak, jo. Já jsem neudělal rozdílové zkoušky z chemie, ty jsem pak musel dodělávat během půl roku. A dostal jsem se do třídy vlastně děce, který už tam prožili spolu ten prvák. A to byla hrozně fajn třída. Protože většina z nich tam chtěla studovat něco jiného, ale nakonec skončili tam, protože se nedostali. A měli jsme tam spoustu dobrých muzikantů, dvě kapely. Jo, takže to bylo moc fajn. A do dneška máme moc hezký vztahy, když to jde, tak se prostě...
0: Tak zase tam byla ta muzika.
1: Zase tam byla muzika a zároveň jsem chodil teda k baptistům, že jo, do sboru a tam zase byla muzika. Jednak jsem tam začal zpívat hodně sám, to jsem měl potom povinně teda. A pak jsme začali zpívat s Rančovejma.
0: A v té době už si skládal nějaké svoje písničky?
1: Jo, tak to teď honem nevím. Asi jo, asi jsem s tím nějak začal.
0: Ty písničky, které tady máme v našem hudebním archivu, tak jsou hodně známé, ale nepátrala jsem, jestli jsou z tvého pera, nebo jestli je napsali jiní autoři. Ono to není tak až úplně důležité. Důležité je, že tehdy baptistický sbor byl takové centrum, bych řekla, kde to hodně žilo, kde se dělaly různé akce a kam se scházeli a zbíhali lidé nejen z Brna a přijížděli na ty různé akce a vy jste tam hodně hráli a zpívali, tak s tím je hodně toto období spjato. A jak na tu dobu tedy teď vzpomínáš? Ty jsi říkal, že dobře, a když si člověk tak jako vybaví, trošku se vrátí zpátky, samozřejmě mládí, že život před sebou ještě žádná moc velká zodpovědnost, člověk si mohl dělat, co chtěl a co ho bavilo, tak jak po této stránce, nebo jak třeba i duchovně jsi to prožíval, co jsi odnesl z toho? Já jsem ten dnešní pořad nazvala Stará láska nerezaví, že to, co v mládí zažijeme, tak nás nějak formuje potom dál.
1: Jo, to je pravda. Pro mě to bylo jako ve vícero oblastech důležitý. V té muzice to už jsem trošku jako zmínil. Ale bylo to důležité i v tom, že jsem se dostal úplně do jiného sboru, než jsem byl zvyklý. Jsem byl z malinkého společenství, pak sice v Kutné Hoře to bylo trošku větší, ale pořád to byl sbor, do kterého jsem byl zvyklý dojíždět třeba. A tohle to bylo ještě větší sbor a hlavně mi tam přišlo moc fajn tenkrát a myslím si, že to trvá, že se tam člověk cítil dobře. Jo, že to bylo takový otevřený. My jsme tak trošku třeba s těma farářema vybočovali. Přece jenom jsme hráli country, to se v církvi moc nehrálo. A jo, byli jsme takový, jako já si vzpomínám třeba na situaci, kdy jsme to přijetí, abych jako demonstroval od toho sboru nebo od těch lidí, kdy jsme nějak projížděli Brnem, jeli jsme na nějaký čundr, byli jsme oblečený v maskáčích a měli jsme tu basu, že jo, a ty kytary a tohleto. A cestou jsme se stavili v Brně, takže půjdeme na Smetanku, co jsme tam chtěli provádět nebo co. A cestou jsme šli pěšky z nádraží a cestou jsme potkali kazatele Titěru, který tam v té době byl. A tak nám to bylo trošku trapný, protože my v těch maskáčích a on proti nám, že v kravatě, v saku, jo, takový prostě bratr kazatel. A on už z dálky na nás volal, bratři, vítejte v Brně. A hned se na nás tak jako vrhnul, jo. A člověk se cítil tak jako blbý, aby se od nás neumazalo těch maskáčů, že jo. A tak to bylo takový jako moc milý a takhle nějak jsme to prožívali nebo vnímali od celého toho sboru. Tak to byl takový jako jeden důležitý moment. Co pak jsem ocenil dál, bylo, že to byl misijní sbor, nebo asi myslím, že je pořád. A to zase bylo něco, co mi bylo blízký, ale na co jsem úplně tak jako zvyklý nebyl. A tak to bylo taky taková inspirace potom v těch dalších letech. Další věc, která v Brně začala, byl můj jako vztah k dětem, jo. To začalo dvěma věcma. Já, protože jsem zpíval v těch shromážděních, tak jsem se dával vepředu v první nebo v druhé řadě, že jo. abych byl jako po ruce a mohl hned vyběhnout. A v neděli děti chodívaly do nedělky, ale ze začátku byly na shromáždění a pak šli do nedělky během nějaký písničky. Jo? A já jsem tam takhle jednou seděl, když ty děti ještě neodešly, a najednou ke mně přišla nějaká holčička a sedla se mi na klín. A to bylo, jednak to bylo hrozně milý, a jednak jsem zjistil, že mi to nevadí, že je mi to příjemný a že si vlastně s ní rozumím. Jo? A ona byla maličká. Já jsem tady byl před pár lety na nějakém setkání a ona se ke mně hlásila, já jsem zapomněl už, kdo to byl, to je trapný. Jako,
0: a pamatovala si to.
1: Ona si to pamatuje, takže to bylo hrozně milý po letech vidět to spělou a jako slyšet, to jsem byla já. A druhý moment jako s dětma byl ten, že se v té době dělali v tom sboru dětský tábory, samozřejmě tajný, že to bylo za komunistů, takže to bylo všecko na tajňačku. A v té době to vedl můj kamarád, taky student v té době v Brně, Daniel Vyhlídka, a on šel na vojnu, takže ten tábor nemohl už dělat. A za náma do mládeže přišel bratr kazatel a říkal, hele, Daniel je na vojně, nemáme, kdo by dělal tábor v létě pro děti, tak to budete dělat vy. Ty budeš dělat tohle.
0: A bylo to,
1: jo. A my jsme říkali, no ale my jsme to nikdy nedělali. No to nevadí, to se naučíte, my vám pomůžem. Takže já jsem dostal na starost nějaký oddíl. Kluci, to já nevím, jestli tam byly holky, ale kluci určitě. A zjistil jsem, že mě to docela baví a že mě to s nima jde, jo. A druhou věc, kterou jsem dostal za úkol, vždycky večer, ne dopoledne, byly takový jako setkání s těma dětma, kde jsme vyprávěli nějaký biblický příběhy a takovýhle věci. A já jsem dostal za úkol asi ty příběhy připravit a vyprávět, jo. A takže to bylo taky zajímavý.
0: Tak jsi jako, z tebe stál vypravěč.
1: Trošku mi to zůstalo. Mm-hmm. Teď přeskočím teda do současnosti, protože my teď bydlíme v Nýrsku už leta. A mimo jiné v Nýrsku jsem se zapojil do divadla ochotnického. A většinou mám roli, když ne ještě nějakou jinou, tak mám roli vypravěče.
0: No vidíš, no. Máš z čeho čerpat.
1: Mám z čeho čerpat a to začal v tom Brně, jo? Tenkrát. To je nějakých.
0: No a tak s těma dětma, ty si potom i složil nějaké dětské písničky, že?
1: Teď něco nevím, jestli jsem nějaký složil. Jo, nějaký
0: něco,
1: taky, ano.
0: Něco vzniklo.
1: Jo, nějaký jsem složil, nějaký jsem převzal. Já to mám i s těma dospěláckýma písničkama hodně převzatý, některý svoje. Ale nejsou všecky, co zpívám, nejsou moje, jo. Ale ty dětský taky nějaký, no. A mně se to pak hrozně hodilo, i my jsme potom, když už jsem z Brna odešel a bylo po revoluci, tak jsme začali dělat tábory taky pro děti a tam se mi hodilo obojí, jo. I ty písničky dětský, i ta zkušenost s těma dětma.
0: Tak s vnoučatama to možná ještě zúročíš víc.
1: Jo, no můj syn už si to plánuje, že mi bude děti posílat na prázdniny.
0: tak máš před sebou i tak jako nastíněnou tu budoucnost.
1: Jo, budoucnost jasná.
0: Jak to bude dál. Když se bavíme o tvém životě, tak je opravdu spjatý s tou hudbou, s církví. To všechno bylo a je pořád součástí tvého života. A mě by zajímalo, jak se to v průběhu času třeba proměňovalo vůbec ten vztah k hudbě, protože něco jiného je, když je člověk opravdu svobodný, mladý, sám, nemá rodinu a může si jet kdy chce, kam chce, plánovat si ten čas úplně jinak, než když potom přijde ta rodina. Kdyby se o tom něco řekl?
1: Jo, asi to tak hodně je, no. Je pravda, že když jsem se potom oženil, tak jsem, ale ne hned, vlastně až po přestěhování z toho Štěpánova jsme se pak s manželkou a s Judou, nejstarším synem, pak máme.
0: Syn Juda, to musíme říct, že máte syna, no, Judu. To prostě se hned
1: Sáru.
0: Celou Sáru. Sáru, no. To jako občas slyšíme to jméno, jo. Že, ale syn Juda, to je opravdu výjimečné.
1: No, je to výjimečný, ale to jsem teda původně tady nechtěl otevírat, ale ano. To jsme přihrál. Ano. No, zajímavý bylo, jak k tomu jménu přišel.
0: No, to řekni.
1: Jo? No, protože ještě když jsme byli svobodní a moje manželka teda taky, vůbec jsme spolu ještě nechodili nic. Ona dokonce v té době uvažovala o tom, že půjde někam do kláštera, že prostě něco takového. A v té době jí nějak pán Bůh ukázal, že bude mít syna Judu. A je zajímavý, že jí to vůbec nepřišlo divný, že by měla jít do kláštera a přitom
0: mít
1: syna Judo. A to nějak neřešila v té době.
0: Ano.
1: No a potom, když jsme se vzali a čekali jsme první miminko, tak jsme byli teda fakt jako zvědaví, jestli to bude naplnění toho, co jí pán Bůh tenkrát řekl, nebo jestli třeba blbě slyšela, nebo si to vymyslela. Máme ještě doma fotku takovou, jak má to břicho velký, ano, těhotný, a tam máme fixou, jsem tam napsal Juda. A druhý jméno, který připadalo v úvahu, kde už si teda Zdena manželka moje nebyla tak moc jistá, bylo Sára. Mm-hmm. Takže když by to byla holka, byla by to Sára. Ale to bylo tam v závorce, na tom břiše napsaný fixou, jenom malinkým. Jo? Ale Juda bylo velkým a skutečně byl to Juda.
0: No Juda je chvála, že jo? Tak ano, to má chválu. Taky jako tu souvislost, jo, vlastně s tím, jo, tvým životem, jo, jo, a s vaší rodinou, protože ta hudba Chvála Pánu Bohu tě provází celý život.
1: Ano. A je pravda, že Jura je dobrý muzikant, i když je učitel, ale zase ten vztah k dětem, ale to zase máme i po předcích taky. Můj dědeček od maminky, Kolman, byl učitel.
0: Kolman, to Kolman. Je také vaše rodina.
1: To je taky profláklý jméno takový.
0: Také, no tak já teď dám radši písničku.
1: Dej radši písničku.
2: Šli do chrámu Petr s Janem se modlit a říkat amen. Chromý tam žebrával snad každý den a Petr mu povídá jen,

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem a s mým dnešním hostem Samuelem Kaletou, kterého trošku zpovídám a také trošku vzpomínáme. Písnička, která dozněla, je známá pamětníkům, hlavně ten refrén je známý, který se zpíval, a tam je tvůj otisk, že?
1: No, trošku jo. Jestli se dobře vzpomínám, tak my jsme ten refrén, když si právě s těma farářema jsme byli v Polsku, a tak jsme tu písničku, myslím, přivezli od tam. A jenom ale ten refrén, jo, když chodíš, když skáčeš. A já jsem nedávno dělal nějakou nahrávku a tuhle tu písničku jsem tam chtěl mít, a tak jsem hledal autora, aby to bylo všecko tak, jak
0: ano,
1: prostě
0: správně.
1: Má být, správně. A zjistil jsem, že to je teda původně anglická písnička a že to není jenom refrén, ale že to má normálně sloky a že to je vlastně celý příběh, tak jak je napsaný ve Skutcích, Skutky apoštolů, Nový zákon, ano. Kdyby někdo nevěděl. A tak jsem si říkal, to je škoda, že my to v češtině nemáme.
0: Ano.
1: Tak jsem dopsal ten zbytek k tomu refrénu.
0: Takže je to ten příběh.
1: Je to ten příběh. Teď je to tak, jak to má být.
0: Teď je to tak, jak to má být. A my se posuneme v tom našem povídání už trošku blíž současnosti a dostaneme se až na Šumavu, do Nýrska, kam vedly tvé kroky a Pán Bůh tě tam nějak zavál. Šumava, to je trošku něco jiného než Trhoviště Pánov, tedy.
1: To je hodně něco jiného. No. No. Jinak pro zajímavost, já jsem byl na vojně v Klatovech, takže jsem,
0: takže
1: což je kousíček,
0: ochutnal Šumavu.
1: Tak jsem ochutnal Šumavu, ale to jsem samozřejmě v té době netušil, že tam půjdu bydlet. Jo? Ale když jsme potom se stěhovali, tak to bylo trošku příjemné, protože pár lidí jsem tam přeci jenom znal a tak, takže už jsem trošku věděl, kam jdu. Ale my jsme potřebovali bydlení a v té době se nám z Nýrska ozval Karel Velkoborský, který věděl, že pracuju s dětma, že pracuju s Romama, a to on taky dělal a jinak jsme se neznali. A on v té době scháněl kvůli svýmu nějakému projektu někoho, kdo bude v Nýrsku bydlet. A když mi to napsal, nebo on to rozesílal spoustě lidem zřejmě, jo? Ale já jsem od něj dostal ten dopis a tak jsem mu odepsal, že o někom vím, kdo by tam mohl bydlet, že to jsme my s manželkou a s malým Judou. Takže nakonec to tak dopadlo, že jsme se skutečně do Nýrska přestěhovali. Ten projekt nakonec sice nekonal, ale už jsme tam zůstali. Narodila se nám tam pak ještě Sára.
0: Sára přišla z té závorky, se stala skutečnou.
1: Tak, jo, všecko se to naplnilo. A takže jsme vlastně takhle se dostali do Nýrska. Tam bylo malý společenství, církev. A já jsem to potom převzal vlastně potom Karlovi i ten sbor, nějakých, já nevím, 20 lidí řekněme. A to bylo období, kdy jsem vlastně se zpíváním přestal. Jednak protože jsme měli rodinu, jednak protože jsem měl starosti sbor, k tomu jsem ještě
0: byly
1: normálně
0: jiné starosti.
1: Pracoval, byly jiné starosti. A na zpívání, na ježdění nikde nebyl prostě čas ani energie. Ale samozřejmě ta muzika mi zůstala, co bylo na Šumavě hezkýho a je vlastně do dneška. Tam hodně těch sborů vzniklo až po revoluci. Některý tam byli a hodně jich vzniklo až po revoluci. A ty sbory, řekněme někde od Klenčín pod Čerchovem, což už teda není Šumava, Český les asi, až po Horažďovice, celý ten pás, tam všechny, kde byly ty místa, kde byly ty sbory, tak jednou za měsíc se setkávali, jednak pastoři, to se setkávají do dneška, a jednou za měsíc byly tak

0: takzvaný společný celošumavský shromáždění. A já jsem tam měl posléze na starosti chvály. A tak jsme udělali takovou kapelu prostě ze všech, kdo mohl trošku zpívat a hrát a jezdit na zkoušky a tak, tak jsme udělali takovou velkou kapelu jenom speciálně pro tyhle ty shromáždění.
1: Tak jsi k tomu trošku vrátil?
0: Tak jsem se k tomu vrátil, už to nebylo teda ježdění, kdo ví kam, ale bylo to jako na té Šumavě. A to bylo taky fajn. Zase jiný takový způsob muziky a jiný písničky, ale taky hezký. No.
1: Jsou různá období životní a někdy to je tak, že třeba intenzivně se potkáváme s někým a děláme nějakou práci a potom nastane další období, kdy se to změní a tak třeba to tvoje jméno tady bylo hodně intenzivně znělo v Brně v té době, v těch 80. letech před tou revolucí. Ty písničky byly známé a kolovaly mezi lidmi a potom se trošičku... se trošku ztratil z té scény a tak mě právě zajímalo, jak to pokračuje dál v tom tvém životě, protože věřím tomu, že co Pán Bůh zasel do života člověka, takže že roste a že i když třeba je nějaká ta pauza, takže to pokračuje dál a myslím, že se nemýlím i v tom tvém životě, že to pokračuje dál.
0: Pokračuje. Ta pauza byla pak ještě vlastně jakoby intenzivnější. Já jsem měl rok úplně bez muziky i bez vlastní kytary, protože jak jsem dělal pastora, tak to skončilo mým vyhořením. No, takže jsem si potřeboval odpočinout.
1: To ti nebylo dobře.
0: To mi nebylo dobře. Co dneska oceňuju, nebo co je mi tak jako, že nebylo dobře nejen mě, ale i rodině. Jo? Ty lidi okolo jsou tím zasažený taky a není to snadný. Ale všichni jsme to nějak přežili, ustáli.
1: Díky Pánu za to.
0: Jo. U mě to pak pokračovalo ještě nějakýma sezónníma depresema, nebo takovýma ne silnýma, ale přeci jenom. Takže jsem pak bral i nějaký prášky. A to je taky zajímavá zkušenost, jak mi Pán Bůh z toho postupně dostával ven. Letos
1: musel si trošku přehodnotit svůj způsob života.
0: Jo, přesně. Spoustu věcí musí být jinak. Jo. Ano. Takže ono je to nakonec k dobrýmu, když to člověk jako přežije
1: když
0: nakonec.
1: Tím jo,
0: když tím projde. A je pravda, že to už je nějakých více jak 10 let, co jako se to stalo. A letos jsem měl první zimu. Já jsem ty deprese měl většinou v zimě a konec zimy. Ale to je vlastně první zima, kdy neužívám. Prášky jsem přestal užívat už jako před x lety, ale užíval jsem nějaký bylinky a takovýhle věci, jo, po dohodě s paní doktorkou. Ale to je vlastně první zima, kdy neužívám vůbec nic.
1: No tak sláva.
0: No, fakt sláva. Jako Pán Bůh mě z toho tak jako
1: díky
0: pomaloučku.
1: Díky Bohu za to. To ráda slyším a jsem ráda, že to tady zaznělo, že Pán Bůh je opravdu všemohoucí.
0: No, a možná ještě jako vlastně s tím je spojený to, jednak tu muziku jsem pak samozřejmě zase, když jsem si odpočinul.
1: No, no to bez té muziky nejde, že v tom životě, když tam je.
0: Člověk je nějak na to zvyklý, tak jako blbě, no, no. Je pravda, že jsem pak, když jsem se vrátil ke kytaře, po tom roce možná i víc to bylo, tak jsem některé ty písničky, hlavně ty svoje, co jsem hrál sám, tak jsem musel znovu trénovat. Já jsem říkal, co jsem si to tenkrát vymyslel, teď je to hrozně těžší na to zahraní. Ale jako už to pomalu dávám, už jsem se rozehrál. Ale co bylo fajn, nebo co je fajn vlastně ještě pořád na té Šumavě, tam je spousta, v těch sborech je spousta dobrých muzikantů, jo. Akorát, že je to roztrkaný takhle po celém tom velkém území, ale víme o sobě a když je něco potřeba, tak se prostě dáme dokupy a různě hrajeme. Takže my jsme třeba nedávno se dali dokupy s Luďkem a se Šárkou Losovými, znáš asi.
1: Taky byli v Brně nějakou dobu.
0: No. A teď jsme nedávno nacvičili nějaký hebrejský písničky, protože bylo představení.
1: A tak budete nahrávat něco?
0: No,
1: přihrajte nám sem něco.
0: Oni po nás chtěli takový ty lidi, co dělají do té židovské kultury, aby jsme to nahráli. My se k tomu nějak furt nemůžeme dostat.
1: Tak
0: ale plánujeme to. Jo, plánujeme to. No.
1: Takže jste hebrejské docela.
0: Takže mám asi tři jenom,
1: dělali.
0: Jo. Hebrejský, no. A když je potřeba, tak prostě se vytvoří taková jednorázová kapela. Na nějakou akci, tam se to odehraje.
1: Je to takové pro radost, že?
0: Je to hodně pro radost, jo.
1: Tak. Já si myslím, že je to fajn, když člověk něco dělá smysluplného, co ho baví, pro radost. A když to může dělat ještě k oslavě Pána Boha, protože jsme křesťané, seš člověk, kde víra v Boha hraje pro tebe důležitou roli v životě. Když se to všechno propojí dohromady a může z toho být taková radost, tak je to fajn.
0: Jo, je to bezva. To jsem si tak jako i uvědomil v posledních letech, že já jsem to měl hodně postavený tak, že to je vlastně služba Bohu. A ať se ti chce nebo nechce a tato,
1: ano, ano.
0: A to vyhoření mi taky pomohlo se na to podívat trošku jako jinak. Hmm. A dneska mi hodně si uvědomuju, že jo, jedna věc je, že třeba tím sloužíme, nebo takhle, že to je pro nevěřící lidi třeba důležitý, protože ty písničky jsou přístupnější než nějaký povídání.
1: Ano, ano.
0: Potom, že je to důležitý v církvi, jako když chválíme společně Pána Boha. A zase to děláme, jednou to děláme pro lidi, aby porozuměli Pánu Bohu, pak to děláme pro Pána Boha, aby jsme ho chválili. A já jsem si uvědomil, že tam je i ta třetí složka, že to děláme i pro sebe, protože nám to prostě dělá radost. A tak to Pán Bůh vymyslel, aby ta hudba prostě nám dělala dobře, tak proč si to neužít, že jo?
1: Tak, tak. No, já bych byla ráda, kdybychom se ještě chvilku zastavili u bylinek. Ty si už řekl, že občas používáš ty bylinky, ale bylinky souvisí s další etapou tvého života, kdy ses tady dostal, no já nechci říct k bylinkaření, ale spíš podnikání s bylinkami. A to je zase další případ nějakého toho předávání štafety.
0: Jo. Můj dědeček Karel Kaleta z Hrádku byl známý bylinkář. On dělal kazatele, živil se nevím čím, já už jsem ho znal spíš jako důchodce a věnoval se bylinkám a hodně tomu rozuměl. Takže já jsem k těm bylinkám měl vždycky jako dobrý vztah. Vždycky se mi to líbilo a fajn. A teď přeskočím až do toho Nýrska zase. Já jsem měl nějaký takový ty pravidelný chřipky a tyhle ty věci jsem mýval a setkal jsem se s Vaškem Lamarem, taky známý jméno v církvi, který...
1: Výtvarníkem.
0: Výtvarník taky, ale on se taky zajímal o bylinky. A on mi poradil jeden produkt, kde jsou ty bylinky už namíchaný a říkal, tohle to užívej a to by ti mělo pomoct. No tak jsem říkal, jo, to je fajn. Jenže ono to bylo docela drahý, ale byla tam možnost se zapojit do distribuce, tak jsem říkal, no tak dobře, tak já se zapojím do distribuce a vydělám si na to, abych to mohl užívat, jo. Takhle jsem se k tomu dostal a tím, že od dědečka ty bylinky mi byly blízký, tak prostě tohle to mi bylo taky blízký a strašně prýma bylo, že už to bylo namíchané, já jsem nemusel nic vymýšlet, nic se učit, jo, by to hlava nebrala asi. No, takže takhle jsem se k tomu dostal, nakonec jsem se tím začal živit, že jsem si udělal e-shop a prodával to takhle. No a pak mám tady ještě druhý e-shop s kamarádem. To jsou produkty sladidla pro diabetiky přírodní. A k tomu jsem se zase dostal tak jako slepě k houslím, zase přes moji neteř, která zjistila, že se to v Norsku vyrábí a prodává. A chtěla to dostat do Česka sem. No, protože věděla, že už nějaký ten e-shop provozuju, že s tím mám zkušenosti, tak mi to nabídla a nakonec mi to zůstalo a děláme to s kamarádem.
1: Tak kdo by řekl, čím se budeš živit, no, když si tady studoval slévárenskou průmyslovku?
0: Jo, já jsem vyučenej dřevomodelář, pak slévárenská průmyslovka.
1: To je
0: skončil tady
1: úplně
0: toho.
1: Jiný svět.
0: Jo.
1: Úplně jiný svět. No, je to až někdy úsměvné, když se člověk ohlédne za svým životem, kudy ho Pán Bůh vedl. To jsi asi nemyslel, že něco takového bude.
0: Ne, to rozhodně ne. Tam bych, no, to je na dnešní představit.
1: Jsme už pomaličku v cílové rovince našeho povídání a já tady mám ještě jednu otázku pro tebe. Když jsi byl mladý a zpíval si písničky, které šly ze srdce, které odrážely to, čemu věříš, tak měl jsi touhu něco předávat lidem, něco jim sdělovat. Máš stále tuhle touhu pomocí hudby něco sdělovat? A co bys chtěl sdělovat?
0: No, přiznám se, že o tom až tolik nepřemýšlím. Jako jo, obecně jo, už jsem to říkal, že bych rád, aby ty písničky oslovovaly třeba lidi nevěřící, nebo lidi, kteří potřebují nějaké povzbuzení, což si myslím, že se docela dělo, takhle, jak mám ty ohlasy. A to člověka tak jako vždycky potěší, a až mě to jako překvapilo, protože já jsem to vždycky měl jako něco normálního, jo. Tak jako ráno se nasnínáš, tak já jsem prostě hrál na kytaru. A nepřišlo mi to nic jako mimořádného. A pak se setkáš s lidma, kteří říkají, jo, mě to hrozně pomohlo tenkrát, jo. Tak to bych rád, aby to zůstalo, no, aby lidi přesto třeba se dostali k přemýšlení o Pánu Bohu a lidi, kteří mají nějaké trápení, aby jim to pomáhalo, dávalo radost.
1: A co psaní vlastních písní?
0: No, to je slabota.
1: Tak třeba ještě přijde
0: já
1: inspirace.
0: Doufám, že jo. Já hudební nápady mám a texty mi momentálně nejdou. Z čeho mám jako velkou radost, už jsme mluvili o synovi Judovi, ale mám dceru ještě Sáru, to byla ta závorka na tom břiše. A myslím si, že ona jde jako v tomhle tom, že převzala štafetu.
1: Takže funguje to dál.
0: Jo. A myslím si, že to jsou zase tak jako i stylově podobný, i že si je pán Bůh podobným způsobem používá. Já říkám, že to jsou písničky, které se musí poslouchat srdcem, nejenom ušima.
1: Tak tady touto návštěvou Rádia 7 se vracíš takzvaně na místo činu.
0: Jo.
1: Kde jsi v mládí víc aktivně začínal, nebo ty už si měl našlápnuto, nebo už si hrál, ale to byla taková intenzivní doba, že? Kterou si tady žil a hodně tou muzikou a tím hraním. Tak teď seš úplně v jiné etapě životní, už nejsi blondětý chlapec.
0: Šedivý.
1: Už jsi šedivý chlapec. Muž zralý. Tak já ti přeju, aby ti pán Bůh ještě dal hodně inspirace, aby si mohl rozdávat radost a povzbuzení i skrze tu hudbu, kterou ti pán Bůh dává a dal do srdce lásku k té hudbě a taky k pánu Bohu, abychom o tobě ještě uslyšeli.
0: V dobrým.
1: A abychom třeba i nějaké ty písničky, které dáš dohromady ještě se svými přáteli, mohli hrát i v našem vysílání.
0: Jo, tak jo. Lenko, děkuju.
1: Děkuji ti, že jsi přijel. Mým hostem v dnešním pořadu byl Samuel Kaleta a příští týden se můžete těšit na dalšího, doufám, zajímavého hosta. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová.

Pondělí 10. srpna usedá s 11. hodinou za mikrofon Rádia 7 Broňa Procházková. Přeji vám, ať ten pondělní start do nového týdne jde s lehkostí. Lehkostí, co nestrácí hloubku. Jsme rádi, že můžeme být spolu s vámi. Díky, že posloucháte. Na začátek hodiny pojďme nahlédnout na témata pořadů před námi. Další letní repríza talk show No Filter nabídne předposlední zastavení v seriálu Ježíšových výroků Já jsem. Do diskuze se s Tomem a Milanem Michalkovými připojí 15 minut po 11. také Lukáš Kryško. Bůh je Bohem nových začátků. Dokazuje to i život baptistického kazatele Miloše Šolce, kterým procházíme ve čtení na pokračování díky knize Jak život šel. O tom, jaké nové obzory se mu otevřely, uslyšíme ve 12 hodin a 15 minut v podání Pavla Hromádky. Poušť se stane sadem. To je jedno z proroctví týkající se pouště a příchodu Mesiáše. Poušť byla cestou z otroctví do zaslíbené země, útočištěm i nebezpečným místem naprostého spoléhání na Hospodina, místem první lásky mezi Pánem a jeho lidem. Co znamená poušť v duchovním smyslu pro nás a co se můžeme naučit z biblické symboliky pouště, můžete zkoumat v pořadu Kudy kam s Danou Kenningovou ve 13 hodin. A po 14. hodině začínají naše písničková přání, váš čas pro vaše hudební písničky.

Nebeská bouře značí nebezpečí, však z pochmurných mraků se vždy záře tlačí a po velkém větru se pak objeví klid.

Jak rozuměli pojmu cesta lidé v Ježíšově době a jak mu rozumíme dnes v 21. století? Nad dalším z Ježíšových výroků můžeme přemýšlet v 6. letní repríze pořadu No Filter, který začíná jen co dospívá Salvador.

0: je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Pokračujeme v sérii Já jsem s Lukášem Kryškem dneska v pořadu No Filter. Ahoj Lukáši.
2: Ahoj Tome, ahoj Milane.
1: A je tady Milan samozřejmě.
3: Nazdar.
1: Tak, během podzimu jsme rozebírali sérii kázání, které měl Lukáš. A je to vždycky Já jsem a něco. Je to výrok Ježíše, který se snažíme rozebrat, trošku si to přiblížit a taky z toho vytáhnout něco do života, co s tím, protože to možná na první dobrou úplně takhle z toho textu nejde hned. A dneska budeme pokračovat. Lukáši, tak co je tam za tím Já jsem dneska?
2: No, jsme v 6. díle, takže nám to už hezky se blíží ke konci, ale nestihli jsme to do konce roku, tak snad jaro nebo konec zimy bude dobrý.
1: Máme čas,
2: ale budeme dneska se bavit identitou Ježíše, která je Já jsem cesta, pravda a život.
3: Taková klasika.
2: Úplně nejvíc
3: to
2: klasika.
3: To si pamatuju jako ze všech těch jako konferencí, přednášek, kázání.
2: Jo. A najdete to v Janově evangeliu ve 14. kapitole. Já to pak nějakou jeho část přečtu. A jinak můžeme se vlastně dneska zabývat tím, jaká je cesta Ježíš. Jaká je cesta Ježíš.
3: No, a to bude těžké, protože si myslím, že vlastně každý z křesťanů, který nás teďka poslouchají, tak vlastně to zapadne do té kolonky, to jsem slyšel asi tak milionkrát. Jako. Co ten Lukáš jako o tom bude vykládat? Jo?
1: Tolik nedělí jsem to viděl jako nápis zakazatelnou.
3: Ano.
2: Nejhorší to mají ti, co to mají jako nápis.
3: To je úplně, tak pojďme do toho teda.
2: Jo, tak jenom pro kontext, ten příběh se nachází už jako při poslední večeři. Je to vlastně příběh, kdy těsně předtím mám pocit, odchází Jidáš jako z večeře a vybere si vlastní cestu, možná těsně potom. A je to rozhovor mezi jím a učedníky. A vlastně ta výzva toho cesta, pravda a život směřuje předně k ním. Tak já budu číst, přečtu to od 14. kapitola od 3. do 6. verše. Ještě tam přidám teda jednu půlku toho druhého. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekl mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.
3: No, taky je to spojeno s jedním tím radikálním výrokem, takovým vymezujícím se, jakože nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, takže...
2: Jo, tak jestli existuje víc cest k Bohu, tak tady Ježíš jasně říká ne, žádná taková cesta neexistuje. No, ale možná pojďme to rozšířit, že to není jenom o té cestě, protože možná cesta je takový ten hlavní leitmotiv toho výroku, proč oni vlastně se baví o tom, kam vlastně mají jít. Jo. A Ježíš říká, no, vy máte jít po té cestě. Ale ono je to součást ještě toho, že tam je pravda a taky život. Ježíš není jenom cesta, ale je vlastně ještě tyhle ty dvě moudra nebo dvě slova. Takže cesta, pravda i život. No a když se nad tím jako zamýšlíme, tak asi to zásadní je cesta. Já myslím, že důležitý je, že on tam Ježíš mluví o nějaké cestě, která možná bychom mohli říct, že je spojená s nějakým jako záhrobním světem, to znamená, že po smrti někam budeme odneseni, máme nějaké místa, kam on jde a on nás tam bude sebou brát. Ale vlastně základ je, že říká těm učeníkům, já jsem ta cesta. Cesta vlastně je nějaký stav, kdy cestujete od někud někam, jste na cestě. To znamená, že to není ještě ten konečný stav, není to ten cíl.
1: Jo.
2: Takže kdybychom se chtěli zamýšlet, tak vlastně co to znamená ta cesta. A za mě je cesta samozřejmě život. To znamená, jako, že jste na cestě života a jestli jdete po té správné cestě v tom životě, nebo jestli jdete po nějaké zvláštní jiné cestě. A co si budeme, v křesťanském světě je to hodně zásadní otázka, po jaké cestě vlastně se chodí.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Myslím si, že i kulturně to musel být zajímavý výrok, protože cesty nebyly zas tak obvyklá věc. Pro nás dneska automaticky cestu si vybavíš asfaltovou cestu,
3: dálnici.
1: D1. Zrovna tu možná. Teď už možná ano. Ale je to něco kultivovaného, dovede tě to od někud někam. Samozřejmě už ty cesty Římani nějaké postavili, ale většinou ještě jako stavěli. A díky tomu pak křesťanství vlastně mohlo se rozšířit takovou rychlostí, protože ty cesty byly připravené, ale to byla nějaká možná novinka nebo něco, co do té doby tolik neznali, kromě takových těch prošlapaných, uježděných
2: stezek
1: které mohly být nebezpečné.
3: No.
1: A teď je to něco nového, takže už jenom tenhle ten výrok je zajímavý.
3: Když to mě vlastně nenapadlo, že díky těm cestám, které Římani vybudovali, tak křesťanství vlastně se dostalo potom do Evropy, že jo, a dále.
1: Určitě, protože bylo kudy jít, bylo
3: to zajímavý. Zajímavý kontext, protože vlastně Martin Luther to udělal to samé s knihtiskem.
1: Ano.
3: Že vlastně on využil technologii, která byla nová v té době. Tak sorry, my teďka to...
1: A zpátky k tomu, ano, křesťanství, no, následování Ježíše není destinace, ale cesta.
3: Jo.
2: A je to vlastně těžký, protože vlastně ano, i dnes se hodně zdůrazňuje ta destinace, ten cíl, to, že se dostaneme do věčného života, budeme v ráji a tak dál. Ale možná míň se tak jako koukáme na to, že vlastně už teď jako jdeme po nějaké cestě a jsme na nějaké cestě s Ježíšem a možná, že Ježíš je ta cesta.
3: Mm-hmm.
2: Jako přemýšlet o tom. Jinak samozřejmě má to i kontext ve Starém zákoně, já tady vždycky přinesu i starozákonní pohledy, protože Ježíš byl Žita a byl v tom židovském prostředí. Mám tady dvě ukázky z toho, jak byla cesta součástí nějaké cesty židů. První je z Mojžíše, z Deuteronomia, z 10. kapitoly, 12. verš. Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh? Jen aby se zbál Hospodina svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem a celou svou duší. To je první jako starozákonní ukázka, které vždycky nám hezky dokreslují možná ten význam té identity Ježíše. Tak možná Ježíš tady, když říká, já jsem ta cesta, tak naráží na tu Mojžíšovu cestu. Tady je trošku takový jako malej šťouchanec, že tady jsou ty cesty.
3: Jo.
2: Ale Ježíš pak říká, ne, už nejsou cesty, už je jenom cesta.
3: Mm-hmm.
2: Ale můžeme říct, že právě možná ta identita Ježíše je, já jsem ta cesta a je to ta Mojžíšová cesta, kterou mu Bůh říká. Nějaký koment od vás?
3: Jo, pro mě třeba je zajímavé, čím to úplně jako začíná, jo? Nermuďte se v srdcích. Že vlastně evidentně to navazuje na nějakou skepsi, jo? Na něco jako, a že vlastně celé tohle to má být jako, teďka když trochu dělám takový mostík, jo? Chystáme vlastně mashup s názvem Umění žasnout, nebo Umění se radovat, jako obnovit svoji radost, jo? Že hele, on to přesně tady tím začíná, jako jste úplně jako v depresi, jste úplně jako, tak já vám teďka řeknu něco, co pro vás bude jako, aha, tak to je super, jo, na to se těším. Že to je vlastně napsáno s tímto pohledem, jako.
2: No, oni už asi tušili, že to nebude dobrý, že Ježíš jde do včelího úlu, jako si pro bodance, že jako jeho cesta životem pravděpodobně končí, takže mít optimismus v takové situaci pro učedníky a možná i jim Ježíš řekl, že to je poslední večeře, tak co vlastně jako si od nich očekával? Tak v té emoci pak ano, je to vlastně nějaká naděje, kterou Ježíš dává učeníkům pro jejich budoucí cestu.
3: No, jakože ta otázka, jo, tak jestliže toto má být vlastně celé jako povzbuzení, to, že Ježíš je cesta, co to znamená jako pro mě v pondělí ráno? Jako, jak se mám radovat v pondělí, když jedu autobusem do práce třeba, jo? Ale Ježíš je cesta, jo? A teď se ti uleví.
2: To je právě to, že ty jsi na té cestě někde z nějakého místa do nějakého místa, jsi v normálním prostředku a Ježíš je tam tak nějak jako necítíš a nevidíš, tak je to jako no, asi těžký, no. Že jo? Tam asi narážíš. A ono, co si budem, i všechny ty výroky, já jsem, jsou takové jako hodně abstraktní, jo, že ke každému potřebuješ ten příběh. Tak co to znamená, že Ježíš je cesta? Ale asi pro mě je to, že na té cestě nejsem sám.
3: Mm-hmm.
2: Nebo že vlastně jako Ježíš definuje nějaký ty, to, že ta cesta nějak jako vypadá a nějak jako je. Jo. Možná není viditelná, možná není z kamenů a z cihel, je možná spíš jako, že se dotýká těch vnitřních věcí než těch vnějších, to znamená, nemůžu se po té cestě fyzicky projít, ale vlastně po ní nějakým způsobem vnitřně jdu.
1: Jo, vlastně život je živý organismus, prostě věci se hýbou, věci nemůžeš ovlivnit. Znělo by to jinak, kdyby řekl, já jsem kostel, pravidla, rutina, a, ale je to cesta.
3: Hele, taky bychom z toho něco vytáhli. Jo?
1: Cesta, pravda a život.
3: Jo.
1: Jo, ne rutina, něco jako
2: zákon.
1: Jo,
3: to, to... bylo, to bylo hustý, že? Nermuďte se, protože jsem rutina, kostel.
2: Nermuďte se, protože jsem pravidla, které musíte dodržovat a budete u mě.
1: Protože jsem rutina.
2: Samozřejmě trošku si z toho děláme legraci, ale jo, je to vlastně cesta, to znamená možná cesta, která nemá, myslím, že pro nás vždycky jako nová, jo, to je asi důležitý. To není takový to, že vím, že D1 vede od A do B a tam nějak jako mezi tou cestou plus minus vím, kde jsou ty benzinky, když můžu zastavit, když se načerpá.
1: Kde je mekač, kde není.
2: Ale tato cesta je vlastně jako cesta objevování, jo, že vlastně pořád jsi jako poutník na cestě, která vlastně nevíš, jaké má zatáčky, nevíš, jaké je okolí kolem ní, co tě na té cestě možná potká.
1: Ale taky čím častěji na ní jedeš, tím víc ji znáš.
2: No jasně, protože tě vlastně ty zastávky, to okolí a to věci, které na ní potkáváš,
1: ano.
2: Možná překvapujou, ale zvykneš si na to. Nebo možná je pro tebe vlastně objevná a zajímavá, že i když třeba jsou tam některé věci těžké, tak přesto pro tebe znamenají, že na té cestě jako ale se necítíš třeba nebezpečně.
3: Jo.
1: Pro mě je to třeba můj pravidelný běžecký okruh, kde chodím běhat. Vlastně jsou tam takové ty místa, kde jsou kritické body, kdy mám chuť to jako otočit, protože vím, že to můžu otočit.
2: Většinou je to kopec.
1: Je to kopec.
2: A nebo když je tam kluské nějaké jako bláto.
1: Já běhám po rovině relativně, je to kolem řeky. A mám body, kde jsou mosty a můžu se vlastně vrátit už na tu cestu zpátky.
3: Jo.
1: A můžu to vzdát. Zajímavé je, že ty kritické místa jsou většinou u těch mostů, kdy máš chuť, jako ty vrdě, už se mi nechce. Protože vím, že další most znamená další 2 kilometry.
3: Jo.
1: Takže vlastně se ti nechce a většinou to je v tu chvíli, kdy už ti jako dochází dech nebo ti začne bolet noha. A vlastně musíš pušnout někde dál, takže jsou tam i ty kritické body na té cestě.
2: Já bych je nazval těžké věci, že vlastně možná na té cestě někdy jako zažiješ bolest, někdy zažiješ jako strach, možná nějaký zklamání, ale co si budeme třeba i naštvání jako na Boha.
1: Jasně, no. Jo.
2: Ale vlastně pořád ta cesta ti dává nějaký jako pomoc vyřešit ten problém.
1: Jo.
3: No, ale je to zajímavé, jak to ty říkáš, že to není prostě kostel, zákon a rutina, ale taky Ježíš neřekl, já jsem sluníčko, mráček a kopretinka.
1: Jo,
3: že prostě, hele, není to úplně jako...
2: To nejsou ty dva extrémy,
3: vidíte? Jo, že prostě takové, že vlastně je to něco někde mezi vlastně a je to asi záměr, že prostě to taky úplně jako nezměkčil, jako jo, že neřekl to, co říkáš ty, prostě rutina, zákon a tak, neřekl ani sluníčko, mráček a ptáček, jo, ale řekl, já jsem cesta, pravda a život, což mi připadá někde uprostřed, tak trochu jako, pro mě třeba cesta jako, je hrozně zajímavé to, co jste říkali, že nejsi sám na té cestě, to je vlastně to první, co si myslím, že ti lidi se z toho měli radovat, nebo OK, nejste sami, jo. Mimochodem, já jsem měl teďka nějaký rozhovor s nějakým, no, bylo to pro mě zajímavé, že bylo to s člověkem, který řeší nějaké věci a vlastně, když jsem sledoval linku toho jeho vyprávění, tak tam byl vlastně kritický strach ze samoty a proto ten člověk tak trochu jako manipuluje s ostatníma, aby nebyl sám, jako jo. Což já třeba asi nejsem úplně jako tak, že bych se bál samoty, ale mám pocit, že to je obecně něco, co přináší jako strach. Samozřejmě samotka ve věznici je nejtěžší trest, jo. Ale super vlastně povzbuzení, které v tom vidím. OK, na té cestě nejsi sám. To je ta první věc, kterou bych viděl, jako je zajímavá, když teda jdeš v pondělí do práce a teďka, jak tě to má pozbudit, OK, nejsi sám jako dneska, jo?
2: Nejsi sám, no. A jako vnitřně jdeš po té cestě s ním, takže on je s tebou, nebo ty jsi s ním, ty jsi na něm možná. A všechno tohle to je to, co by tě mohlo napadnout, když ráno v autobuse řešíš, jestli už máš všechno s dětma vyřešený, nebo jestli v práci tě čeká ta nepříjemná porada, nebo něco takového. Takže jo, uvědomit si každodennost toho, že cesta je možná cíl.
3: Jo. Jako to je pro mě asi jako něco, jak jsme to trochu rozebírali, destinace, cesta. Vlastně já mám rád cestu, a pro mě to je perspektiva. Jo? Někam to vede, jo? Že takhle můj mozek přemýšlí a mám rád věci, které někam vedou. A řekl bych, kdyby mi Ježíš řekl, já jsem ta cesta, jo? Tak vlastně je to tam zatím OK, takže on ví kam, jako, jo? A já můžu prostě jít a vlastně tu cestu jako nacházet, objevovat další jako horizont.
2: Já myslím, že tam je ten element toho pokoj. Víš, že seš sice na cestě, zažíváš možná těžké věci, ale zároveň jako máš pokoj, protože víš, že to je cesta, která je zabezpečená samotným Bohem. Mm-hmm. To znamená, možná je těžká, možná není příjemná v tuhle chvíli, možná mě čekají nějaké jako zlý věci, ale vlastně jsem v pokoji, protože vím, že skrz to projdu.
3: Jo, a někam to vede. Třeba i když prostě jsi na cestě a chytneš jako bouřku, tak jako jo, no, tak je to nějaký kontext, ale pořád jako...
4: Pořád to někam vede.
3: Vede. Přesně, tak to je pro mě třeba jako, já bych řekl, Ježíši, děkuji za povzbuzení, jako, jo, že to by asi pro mě bylo, je tam ještě něco takového, co...
2: Já mám ještě jeden ze starého zákona, to je vlastně takový to, proč to Ježíš použije a proč se s tím identifikuje, s tou cestou, tak byl tam mužišovský pohled, tak se koukneme ještě na prorocký pohled a ten je z Izajáše, jestli můžu přidat z Izajáše ze 30. kapitoly 20. a 21. verš a v kontextu je to o tom, že Hospodin vyčkává, aby se mohl smilovat. A vlastně je to pro Izraelce, tak jenom na konci právě říká tady toho úseku. Ač vám dával panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Mluví o sobě, Bůh. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo. To je ta cesta, jděte po ní. Ať budete chtít doprava nebo doleva. Tečka. Já myslím, že Ježíš právě, když už mluvil o tom, že já jsem cesta, tak se identifikoval jak s tím Mojžíšem, kde tam byly ty cesty, ale zároveň se identifikoval s tím, že vlastně on je ten učitel, který o sobě prohlásí, já jsem ta cesta a jděte po té cestě. Mm-hmm. Tak jenom, že to má opravdu i ten starozákonní kontext. Jo, ať jdete doprava nebo doleva, tak vždycky jdete po ní, což je tak jako hezký.
3: Mm-hmm. Jo. Tak nevím, jestli ještě vytěžíme z toho ještě něco jako z té cesty, co jako vlastně, co je na tom to povzbuzující, jako jo.
2: Tak ten highlight, no, tak jakože vlastně seš na cestě, která vlastně ti může přinést pokoj, ač se na té cestě dějou různé věci. Není to růžová cesta, sluníčková, nebo jak jsi to říkal, fialková. Ani to není ta tvrdá zákonická cesta, je to prostě cesta, kterou hold každý musíme projít, protože žijeme, ale že na té cestě můžeš zažívat

0: z Prahy. Je, to bude dlouhý a ať už ta cesta je za mnou, ale možná víc se radovat z toho, že jsme na té cestě.
1: Jo.
0: To znamená nepřečkat to, nepřežívat jenom, abychom jako přežili a pak mohli už být konečně v tom cíli, ale ne, tak jsme na cestě.
1: A cesta je cíl?
0: A cesta je možná právě ten cíl a to je právě ono, jo, že teď právě zažívej Ježíše, protože teď jsi na jeho cestě.
1: No a já si pamatuju na jednu naši dovolenou s manželkou, se Zdenkou, kdy jsme vysloveně vyrazili, jako zhruba jsme věděli, kam jedem, jo? Vlastně nakonec tohle to bylo úplně na punk, jo? My jsme spali v autě, jo? To jsme ještě byli trošku mladší, ale jakože jsme vysloveně jeli pomalu krajinou, evropskou teda, a vlastně dívali se, je, tady je jezero, jo, a teďka jsme zastavili u jezera, až jsme se vykoupali, jsme říkali, jo, tak zůstaneme tady do zítřka, jako jo. A jako viděli jsme, že jedeme na nějakou, teda to bylo jako do Francie, jsme se chtěli podívat, ale vlastně, že jsme si strašně užívali tu cestu. Jako taky mě tam nakrklo spoustu věcí, jako mítná brána ve Francii, kde prostě mi to nebralo nějaké mince tehdejší, jako asi už to byly eura nebo něco. Teď je to prostě jako úplně jsem se jako do běla vytočil, jako jo. Prostě na ty hloupé systémy, jo. Ale vlastně to byla ta cesta, jako cesta byla vlastně cíl, dojeli jsme někam. A je to o tom, jako že cesta s Ježíšem je vlastně objevování, jako
0: dobrodružství.
1: Jako,
0: dobrodružství, no. Je to vlastně, že cesta s Ježíšem je dobrodružství tak na cestě.
1: Mm-hmm. No tak a to je, myslím, docela super jako téma do speciálu.
2: Určitě.
1: Vůbec dobrodružství na cestě. Hele, to mě zajímalo.
2: Jo,
1: dobrodružství
2: tak
1: na cestě.
2: Jdeme na to. Moc díky, Lukáši, a loučíme se s našimi posluchači.
1: Jo.
2: A mějte se krásně.
0: No filtráky,
2: uslyšíme se.
0: Loučíme.
2: No filtráky, uslyšíme se za týden.
1: Mějte se hezky.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět naschledanou u No Filteru.
1: Ježíš o sobě neřekl, jsem kostel, pravidla a rutina. Místo toho se označil slovy cesta, pravda a život. Je cestou k Bohu Otci, cestou, kterou můžeme jít, cestou, která je cíl. Sedmidílný reprízovaný seriál No Filteru se příští týden uzavře Ježíšovým výrokem Já jsem vinný kmen.

pondělním dni je s vámi Rádio 7, které ve 12 zve k polední modlitbě, ve 12.15 nabízíme k poslechu čtení na pokračování z knihy o životním příběhu Miloše Šolce staršího, jak život šel, a ve 13 hodin je tu Kudy kam s Danou Kenningovou a symbolikou pouště v Bibli.

Bylo 12 hodin, máme pondělí, které nese datum 10. srpna. Dobré poledne vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. K polední obědové siestě k poslechu nabídneme čtení z knihy Jak život šel. S touto knihou se vydáváme do životního příběhu významného českého tenisty a také baptistického kazatele Miloše Šolce staršího. V jednu pak začíná relace Kudy kam. S Danou Kenningovou se podíváme na poušť, poušť jako symbol v písmu. K polednímu času patří na těchto vlnách i polední modlitba. I v tuto chvíli zvu obrátit se k nebi. Tak trochu se nastavit tvář nebi, nastavit tvář tomu, že máme Otce v nebesích. Děkujeme ti, že máme Otce v nebesích. Děkujeme, že víme, ke komu směřujeme, kam se můžeme natáhnout. Ke komu patříme. Děkujeme ti za dar dnešního dne. Děkujeme ti za život. Děkujeme za nasměrování, že jsme stvořeni k tvému obrazu a díky za Pána Ježíše Krista, že ukázal, co to znamená. Děkujeme za cestu, kterou otevřel pro každého. Nikomu nestraní. Umíral a nesl tíhu smrti pro každého, za každého. A jeho slovo platí pro každého. Je to slovo, co vede k životu a provede i jakoukoliv tmou. Děkujeme. Děkujeme, že i tímto dnem můžeme jít s tebou. A prosíme tě za ty, kteří neví, kudy životem dál, co cestu nevidí. Prosíme, ať mají odvahu jít dál. Díky, že jsi na naší straně. Amen.

Vyprávění baptistického kazatele Miloše Šolce, zaznamenané v knize Jak život šel, pokračuje. Dostáváme se do doby, kdy přešel od čtvrté třídy v nové škole v Brně. Do čtvrté třídy. Jeho třídní učitel s ním jednal jako s vyvrhelem, protože bydlel ve vyhlasném azylovém domě. Miloš byl trestán, posmíván a rostla v něm křivda a nenávist. Výsledkem bylo, že se rozhodl do školy nechodit. Dostal osvědčení, že je nezpůsobilý dalšího vzdělání. Vyrostl z něj lotr a rváč. Kradl, lhal jako ostatní kolem něj. Byl vyhlášený uličník, který se před ničím nezastavil. Postrach ulice. Maminka ho počase přemluvila, aby začal chodit pravidelně do nedělního shromáždění. A Bůh mu dal milost nového začátku. Čte Pavel Hromádka a Michal Bumbálek.

0: říčních lázních na Riviéře se tehdy přes léto pořádaly všechny možné nejatraktivnější sportovní podniky. Přes 4 letní měsíce se zde vystřídala všechna možná mistrovství, tenisem počínaje, boxem a řecko-římským zápasem konče. Riviéra byla nová, moderně vybudovaná a brněnská milionářská společnost tam měla svá dostaveníčka. Ozdobou společnosti bylo společenství rakouských šlechticů jako hrabě Thun, hrabě Teubert, baron Capri, baron Hibr s mnoha dalšími osobnostmi poněmčené moravské šlechty. K tomu celá společnost šlechtičen, které však pěstovali více čajová a kávová setkání při hře karet než tenis. Dále tam chodili židovští boháči, němečtí průmyslníci a obchodníci, herečky německých divadel, prostě brněnská smetánka. Často si přišel zahrát tenis a vykoupat se i továrník baron Rohrer, majitel a vydavatel největšího deníku Tagesbote. Extra třída v tenise hrál za Československo i Davisův pohár. Byla to společnost vybraných způsobů a ušlechtilého chování. Alespoň navenek, bonton nejvyššího stupně. Pravý opak toho, co se vidělo, žilo a pěstovalo v barácích na Kounicové. Rakouská šlechta mi nahradila nepříjemnou nepřátelskou školu. Odvděčil jsem se jí pilným sbíráním míčů. Zvykl jsem si pracovat a moudří lidé začali oceňovat moji práci. Platili mi mnohem více, než bylo ujednáno, a já začal poznávat, že s poctivostí člověk nejdál dojde. Přitom jsme s dalšími hochy hrávali vášnivě tenis, ovšem v uvozovkách, a to nejprve holýma rukama, potom dřevěnými pálkami. Na zemi jsme si namalovali dětské hřiště a všechen čas jsme se věnovali houževnatému klání. Když jsem začal s raketou, to jsem byl už zkušený hráč, protože mě od 10 let držela lehká i těžká atletika a byl jsem všude, kde se něco dělo. Místní tenisté se mi za pilné sbírání míčů odměňovali tím, že mě měli rádi, a mladý pan hrabě Teubert, veliký znalec tenisu, si mě dokonce oblíbil natolik, že mě postupně začal i tenis učit. Znal školu anglicko-francouzskou i německou, znal všecko, co se o tenise psalo. Tak si mě oblíbil, že mi dělal denně přednášky o všem, o čem se v tenisových klubech a redakcích mluvilo a psalo. Pán Bůh měl nade mnou svou vztaženou ruku. Dal mi milost zpozdilosti v řeči. Pamatuji si, že jsem nic nemluvil, jen hluboce úctivě, radostně a vesele mladého hraběte zdravil, vítal a bez ptání čekal, co si bude pan hrabě přát. Dnes se mi můj vztah k panu hraběti jeví jako vztah čistokrevného psíčka, který se kolem laskavého pána jenom točí kolem dokola, skáče a v očích svého pána čte všecko, co si pán přeje. Panu hraběti jsem naslouchal s takovou pozorností a sugestivností, že jsem z jeho vědeckých skladišť ducha přímo vysával do dna vše, co tam bylo. Kdykoliv přišel na hřiště, tak mne tam našel a vychovával si navíc ve mne svého sparring partnera. Dodnes děkuji, že se mne za celých 5 let nikdy nezeptal: Milošku, a co škola? Nevím, co by asi řekl, kdybych mu prozradil, že mě ze školy doslova vyhnali jako prašivou ovci, protože jsem bydlel v azylu. On to byl, který se pro mě stal nejvyšším ideálem lidství, krásy i ušlechtilosti. Pan hrabě Willy Teubert. Po roce 1926 jsem ho však již nikdy neviděl. Výdělek za sbírání míčů pro nás v naší těžké situaci znamenal mnoho. Vzpomínám na jednoho ušlechtilého žida, který mi místo 1 koruny za hodinu sbírání dával 5 korun. Když to bylo poprvé, tak se mi zatajil dech. Později jsem si zvykl. On byl můj pán, já jeho otrok. Za 10 korun matinka mohla uvařit pro 15 dětí slušný oběd. Nám stačilo jíst jednou za den. Když bylo co, jedli jsme vlastně celý den. Tenis jsem si zamiloval tak, že jsem s první raketou, kterou jsem dostal za vynikající hru, možná 5 roku spával. A tato vybraná společnost, vzácní přátelé, se stala univerzitou mého života.
1: V roce 1922 byl nad Brnem ještě čistý vzduch. Můj otec, 10letý Miloš, vstával ráno v 4:30 a do 6:30 si již denně kráčel z azylu Hrnčířskou ulicí kolem techniky vzhůru přes Kraví horu, Žlutý kopec, dolů do pisárek na Riviéru. Žabovřesky ležely po pravé ruce. Tehdy byla po pravé i levé ruce pole. Cestou si opakoval, co vše dnes musí udělat. V 6 hodin museli být připraveny 4 kurty, na kterých ona, brněnská smetánka, hrávala. Pro zajímavost dodám, že se tehdy kurty lajnovaly podle šňůry štětcem namočeným ve vápně, což nebyla snadná práce.
0: Riviera, to však nebyly pouze tenisové kurty. Kurty měl pronajaté krasojezdec na kole, pan Prudký. Byl to světoznámý umělec, jeho atraktivní jízdu na kole znala celá Evropa. Při jízdě na kole vezl například pyramidu 5 artistů, kteří předváděli obecenstvu nepředstavitelné kousky, a mládež, která se dívala, zapomněla i dýchat pod dojmem toho, co tehdy profesionálové na jízdním kole dokázali předvádět. Pan Prudký byl z nich nejvšestranější a ze všech slavných nejslavnější. Tento krasojezdec byl také mistrem Rakouska v kolové. Mě si najal k tomu, abych mu při jeho jízdě kolem Riviéry přihrával před něj míče a on je vracel zpátky. Někdy jsme takto absolvovali až 20 kol a já si nevzpomínám, že bych mu někdy řekl, že už nemůžu. Takovou cestou mne pán Bůh vedl a milostivě dovedl k plnému životu v Kristu a pro Krista. Na jedné straně baráky, zlodějina, kterou jsem viděl i páchal, ulice, vinohrady, na druhé straně vybraná společnost, vzácní přátelé. To byla škola mého života. Život neuvěřitelně utíká tam, kde se vlastně nic neděje. Roky mého života od 10 do 14 let uplynuly a byly v moři věčnosti jako mýdlová bublina. Byla pryč životní idylka, v níž den se podobal hodině a rok příjemnému dni strávenému na břehu řeky při sledování života nad hladinou i pod hladinou tiše plynoucí vody.

Žil jsem však také v baráku, a to mezi lháři, notorickými zloději, opilci, pasáky a nevěstkami. Žil jsem mezi lidmi, kteří upadli na dno lidské bídy, lidských neřestí. Byli tam kasaři, zločinci, vrazi. A přesto to byli lidé. Lidé, kteří při sobě a k sobě navzájem měli určitou stavovskou hrdost. Vázala je pouta, svíralo je úzké sepětí jejich vyloučení, jejich vyobcování z lidské společnosti, která si sama často v žádné špatnosti s těmito malomocnými nezadala. Oni byli jen chudí a o něco méně chytří k zamaskování lidských špatností, které jinak přímo bují ve všech vrstvách lidské společnosti. Pro přiblížení života v barácích zmíním alespoň dvě z mnoha nejrůznějších příhod. Jednou jsme přišli domů a blízko naší bytové výměry byla velká skupina hlučících obyvatel baráků, jakési místní soudní řízení. Jednalo se o pana Piláta a jeho manželku. Pan Pilát byl delší dobu nemocen, měl pěknou paní a ta se zhlédla v správci, který spravoval vedlejší sál ztracených mužských existencí. Pan Pilát, zušlechtěn životním utrpením, nechtěl přežít zklamání ze své manželky. Na soka fyzicky nestačil a tak se rozhodl, že se oběsí. Jednou k večeru si uvázal provaz na železné záhlaví své postele a pověsil se. Jenomže tělo ve vodorovné poloze na posteli dostatečně smyčku nezatáhlo. Nastalo chrochtání, sousedé se seběhli a provaz přeřízli. Pan Pilát zůstal naživu. Svolal se místní soud. Když jsem přišel, měl silák z vedlejšího sálu hlavní slovo a řízení se blížilo ke svému závěru. Silák prohlásil, žádný nemá právo dělat někomu násilí. Paní Pilátová, vy rozhodnete, s kým chcete žít, s panem Pilátem anebo se mnou. Paní Pilátová v pláči před svědky prohlásila, chci žít s tebou. Tak jste to slyšeli, pronesl silák. Pan Pilát se přestěhuje na moji postel do vedlejšího sálu a já se přestěhuji sem a vyřízeno. Všichni pociťovali lítost s panem Pilátem, ale proti síle se nedá nic dělat. Celý sál strnul, ale nikdo nehnul ani brvou. Řeklo se, stalo se. Manželka pana Piláta se nakonec se silákem odstěhovala a my jsme je ztratili z dohledu. Na jejich místo čekalo 10 dalších, kteří neměli střechu nad hlavou. Pan Pilát zakrátko umřel.

Jedna z dalších sobot byla zvlášť krutá. Vedle nás na baráku žila rodina notorického alkoholika. Muž byl jako hora, měl pěknou, jemnou manželku, dceru a syna. Pracoval těžce celý týden, v sobotu s výplatou musel do hospody. Běda, když se někdo v rozhovoru postavil proti němu. V hospodě byl také jeden silný Slovák od nás z baráku. Říkali jsme mu Turek, nebo dráteník. Měli jsme ho rádi, protože měl koš plný nevídaných zázraků a nás, děti, měl rád. Našeho Hromotluka neznal a nevěděl, že je v jádru dobračisko. Hromotluk se dostal oné soboty s dráteníkem do rozepře, slovo dalo slovo a v hospodě nastala rvačka. Náš soused ho povalil i se stolem na zem, jenomže přišla kosa na kámen. Slováčkovi se podařilo nadzvednout stůl i se sokem a povstat. Odhodil stůl i soka a čekal. A nyní to začalo. Vše kolem nich padalo. Hospoda jim udělala místo a všichni se s požitkem dívali, kdo z koho. Sousedu se podařilo dostat Slováčka na lopatky a ten, když nemohl jinak, přitiskl si souseda k puse a ukousl mu ucho. To bylo krve. A hospoda rázem vystřízlivěla. Pan soused ale, dříve než přijela sanitka, z hospody utekl do azylového baráku, který byl jen asi 400 metrů od hospody. Chlapisko bylo od krve od hlavy až na boty. Když ho uviděla jeho manželka, vykřikla a omdlela. Spadla na zem jako podťatý strom. My, kteří jsme stáli blízko, jsme měli představu, že člověk bez ucha musí zemřít. Tak nějak jsme se na něj dívali jako na ducha, a ne jako na člověka. Přímo na nás padala hrůza. Manželka snad mrtvá, děti bez sebe, jen křik a křik. A co vidíme? Soused něžně jako dítě bere do náruče svou téměř stejně velikou ženu. A co slyšíme? To se v azylu přece neslyší. Soused pokládá manželku do postele a říká: můj miláčku, to nic není, mě nic nebolí, neplač, já už to nikdy neudělám. Neplač, prosím tě, neplač a odpusť, že jsem nešel s výplatou hned k tobě. No, to znělo jako hudba. Tak on není mrtvý, on ztratil jen ucho. Po hrozitánském hluku nastalo veliké utišení. V tu sobotu ukousnuté ucho dalo celému azylu lidskou podobu, lidskou tvář. A co tento soused dále? Jeho jméno nakonec pán Ježíš také zapsal do knihy života. Jen s velikou radostí vzpomínám, že jsme se později objímali a líbali políbením svatých, protože on nalezl také nový život v ranách pána Ježíše Krista. Jeden čas se dokonce stal chloubou zborečku věřících, kde našel svůj duchovní domov. Haleluja. Někteří muži ze sousedství byli přímo uměleckými řezbáři. V barácích učil jeden druhého, to, co uměl. A my jsme ve volném čase rádi chodili a dívali se s obdivem na výrobky, které rostly pod jejich rukama. Ze dřeva vyřezávali překrásné holubice, jako symboly míru a lásky. Z chleba žmoulaného v puse, potom hněteného v rukou, rostly památné předměty a nejrostodivnější figurky. To vše se naučili ve vězeňských dílnách, kde nouze učila všemu, co se kdy ve světě dělalo. To byla pro nás, dospívající mládež, nedocenitelná podívaná dívat se na rváče v civilu, když byli jako učinění beránci. Věděli jsme, že přišli z kriminálu. To v našich očích bylo daleko více, než být řemeslníkem, úředníkem, učitelem, profesorem či doktorem. A oni byli rádi, že byli obdivováni a chovali zvláštní přízeň těm, kdo pro ně měli čas, dívali se a byli jimi prostě nadšení. Rádi nás brávali do náruče, my jsme se učili s nimi zápasit, házeli s námi a byli našimi ochránci. Věděli, že nás v životě nečeká nic slavného, už jen proto, že bydlíme v barácích. Tak nějak pudově nám dávali to, co se jinak kupovalo za drahé peníze. Byli našimi staršími bratry a přáteli.

Bylo to někdy v zimě. Vyšíval jsem dírky u saka. Seděl jsem na stoličce po levici svého otce, který také seděl a šil v rukou nějakou dodělávku. Otec ze sebe dělal ateistu, protože mu imponoval jejich boj proti nebiblickému pojetí života, jak žili a učili římskokatoličtí kněží. Byl katolíkem matrikovým. Do katolického kostela od konce války nikdy nevkročil. Nešlo mu na rozum, že na jedné i druhé válčící straně kněží světili zbraně svých vlád a vojsk, říkával pustá komedie. Za to četl každý brak, každou pomluvu i pravdu o kněžských neřádech, nespravedlnostech, chamtivosti a vyděračství při církevních úkonech. Známost slova Božího neměl, sám Bibli zatím nikdy nečetl, ale znal spoustu věcí, které proti Bibli mluvili. Kdo vnikl do jeho nitra, viděl tam zdravou touhu po pravdě i upřímné hledání pravdy. Kdo smýšlí, jak smýšlel on o existenci Pána Boha, věří, i když více zapírá a skrývá, než vyznává. Často mě jako věřícího odbil slovy, že jsem šáhnutý, že mé blafy jsou pro staré báby a ne pro muže. Mě respektoval jako sportovce, jako člověk jsem se podle něho dostal na scestí. Pána Boha sice nikdo z lidské mysli vymazat nemůže, říkal, ale také Pána Boha nikdo nemůže dokázat. A vůbec také přijde den, kdy přijdeš k rozumu. Něco nad námi být musí, ale kdo tomu může rozumět? Otec tehdy začal vyprávět. To dovedl výborně. Když jsme byli už trochu odrostlé děti jednoho večera, když se snesla nad Boskovicemi tma, drželi jsme černou hodinu. Seděli jsme kolem maminky, která tehdy už byla dávno vdova. Živila se prodejem textilu po domech a na trhu. Byli jsme dva chlapci a dvě děvčata. Moje babička prý byla rozšafná, poctivá, pravdivá, nebojácná, energická žena. Po smrti dědečka vzala všechno pevně do rukou a svým dětem dala vše, co potřebovali, aby z nich vyrostli přímí lidé. A maminka nám začala vyprávět historku, při níž se nám tajil dech. Byla několik dní mimo domov. Když se vrátila, čekalo na ní doma hodně práce. Byla v plném zapřažení, když k poledni přišla návštěva, neznámá kolegyně. Také svůj majetek, obchod, nesla na svých zádech. Pozdravila s přáním Božího požehnání našeho domu a nabídla své zboží k prodeji. Maminka jí však řekla, že se živí stejným způsobem a že s obchodem tady nic nebude. Vyzvala ji však k tomu, aby se u nás občerstvila krajícem chleba a mlékem, což žena s vděčností přijala. Složila své zboží, pojídala, popíjela, slovo dalo slovo a maminka přitom pracovala dál. Po krátkém čase návštěva řekla: paní Šolcová, vy máte ve svém sousedství někoho, kdo vám chce uškodit. Někdo vám všecko závidí. Někdo vám nepřeje nic dobrého. Někdo chce přivolat neštěstí na váš dům a vaši rodinu. Maminka se v práci zastavila a začala si návštěvu bedlivě prohlížet. Neměla radost z toho, co slyšela, hlavně kvůli dětem. A tak se zeptala: ale paní, kdo pak by chtěl uškodit ženě vdově a jejím dětem? Tak špatní lidé tu jistě nejsou. My se všemi sousedy žijeme v pěkném přátelství. Dobře, odpověděla žena, ale dejte si pozor, co vám řeknu. Ten neznámý, já nevím, kdo to je, k vám přijde a bude si chtít něco vypůjčit. Dejte dobrý pozor, aby on nebo ona nic nevynesli z vašeho domu.

noční pochůzky, bylo to nějaký čas po záhadné návštěvě, přišla jiná návštěva, žena z blízkého sousedství. Přišla a prosila o zapůjčení trochu soli, protože ji zapomněla koupit. Maminka tehdy úplně skoprněla, dívala se na sousedku a nebyla schopná slova, protože si mimoděk vzpomněla na slova neznámé obchodnice. Odmítla proto půjčit sůl a svým spytavým přísným pohledem přinutila sousedku, aby odešla. Maminka se tehdy tázala sama sebe i pána Boha, zda je to pravda, co jí řekla ona žena. A co ještě řekla? Paní Šolcová, když třikrát odmítnete, nepůjčíte a nedovolíte, aby bylo něco odneseno z vašeho domu, pak se snažte uvidět tu osobu. Uvidíte ji posetou vředy po celém těle. To zlé, co chtěli přičarovat vám, se vybije a vymstí na ní samotné. Tato událost se tak hluboce maminky dotkla, že upustila od dalších obchodních cest, zdržovala se jen ve městě a byla více doma než z domova. Brzy se dočkala. Návštěva přišla opět a tentokrát prosila aspoň o krajíc chleba, protože zapomněla chléb koupit. Maminka opět odmítla, ale žena viděla chléb na stole a tak se ho dožadovala přímo násilím. Maminka se jí však postavila do cesty se vší rozhodností a tak žena nakonec odešla, ale přímo zuřila. Maminka nabyla přesvědčení, že zde jde opravdu o nekalé úmysly. Byla velice smutná, že existují tak nešťastní a tak zlí lidé, že usilují zničit rodinnou pohodu vdovy a jejich dětí. Ostražitost maminky tím více vzrostla. Tentokrát nečekala dlouho. Už nevím, co si chtěla vypůjčit, když přišla po třetí. Jen si vzpomínám, že nepřišla žena, ale přímo vzteklá saň. Vy mě musíte půjčit, já si to musím odnést. Hrozně řádila a kdo byl doma, pomáhal mamince ženu dostat z domova. Všichni si oddechli, když za ní zabouchly dveře. Maminka se podle doporučení obchodnice pokusila po týdnu dostat do blízkosti této ženy. Nalezla ji v příšerném stavu. Od hlavy až po paty obsypaná páchnoucími hnijícími strupy. Nedovedeme si vysvětlit, co jsou to za síly, které existují ve světě mezi lidmi. Sami jsme se přesvědčili, že z toho jde na člověka hrůza, když se člověk spojí s démony, s peklem, aby člověku škodil. Dokončil své vyprávění

Toto ovšem není všechno. Za španělskou zdí, která byla mezi námi a našimi sousedy, žili dvě rodiny. Ti po levé straně měli dva syny, kteří byli stejně staří jako my. Otec umíral několik let na souchotiny. Nešťastný člověk. Matka vypadala pro toho, kdo uměl číst ve tváři a očích, na prvý pohled jako ženy, které se zabývají čarováním. Žili jsme však s nimi v tak solidárním poměru, jak jenom to může být mezi lidmi, kteří mají život na vlásku, žijí spolu na potápějící se lodi a nemají nic víc a nic méně než úděl bídného života v azylu, kde není proč cokoliv někomu závidět. Tak to vypadalo do dne, než jsme vstoupili na tenisové dvorce a začali navštěvovat sbor Bratrské jednoty baptistů. Náš život se začal konsolidovat a my jsme si časem mohli dovolit mnohé, co jiní bez požehnání Božího nemohli. A to naší milé paní sousedce nedalo pokoj. Její chlapci přece byli lepší, nadějnější, chytřejší, šikovní hudebníci, zpěváci, proč by se tedy měli mít ti druzí lépe, než hoši její? Já jsem se jevil jejím hochům a jejich rodině největším konkurentem a příčinou jejich zastínění mezi místní mládeží. Milá paní si tedy vzala na mušku právě mě. Co se jednou nestalo? Začalo léto, hrál se tenis. O mně bylo mnoho řečí, mnoho chvály a milá sousedka si přece vzala, že mi to zatrhne. Bylo to jednoho parného dne, kdy už se šeřilo. Přišel jsem domů po celodenní honičce po hřištích a sedl jsem si na pytel mouky u stolu. Jen jsem si sedl, přišla na mne dřímota. Za chvíli jsem skoro nic nevnímal, ale nespal jsem. Oddával jsem se blaženému.

klidu a odpočinku a byl jsem vděčen Pánu Bohu, že nikdo nebyl doma. Asi po 10 minutách jsem jasně slyšel volání paní sousedky. Milošku! Vnitřní hlas mě jasně vedl k tomu, abych se neozýval. Říkal jsem si, klidně odpočívej, nenech se rušit, klidně spi. Spi dál, nic důležitého pro tebe není. Ale sousedka nedala. Milošku! A její syn důrazně, Mílo! A nyní volali jeden přes druhého, tatínek, maminka a nejvíc kluci. Mílo, Milošu, sakra, ozvi se! Miloš se neozval. A když povík přestal, blaženě usnul. Mohlo to být snad po půl hodině, přišla moje mladší sestra. Hrála dobře tenis a byla nejlepší moravskou stolní tenistkou. Vrátila se z klubu. Přišla tiše jako myška, předpokládala, že nikdo není doma, protože byla tma. Slyšel jsem, že přišla. Vnímal jsem, že hledá zápalky, aby rozsvítila petrolejovou lampu. To vše mělo své místo na stole. Když rozsvítila, tak nahlas udiveně řekla, ty seš doma, proč jsi nerozsvítil, proč sedíš pod mě? Úplně jsem se tě vylekala. Rozespale jsem řekl, chtěl jsem mít chvíli klid. Jen jsem promluvil, démoni za stěnou u sousedů začali. Stěna, která nás dělila, byla řídká pytlovina, která byla polepená ve dvou vrstvách papírem, takže slyšitelnost za zdí byla naprosto jasná. Když někdo mluvil nahlas nebo dokonce nadával, bylo to, jako by mluvil do ucha. Ozval se strašidelný ryk. Dupání, házení předmětů na dřevěnou podlahu, bouchání do latěk, které spevňovaly stěny. Sestra z toho byla vyděšená. Ukázal jsem s prstem na ústech, aby byla ticho. Asi 5 minut trvalo přímo šílené běsnění za nejsprostších nadávek, které nechci ani jmenovat. U sousedů se otevřelo peklo. Nebylo to pro nic za nic. Vnitřně jsem vyrozuměl, že zatím vším vězí nějaké nevydařené čáry naší paní sousedky. Vysvětlit jsem si to nedovedl, ale poznali jsme, že naši sousedé nejsou našimi přáteli. Jejich úlisnost to byla pouhá maska. Teď se prozradili. Proč ale toto zdánlivě bezdůvodné běsnění? Čekal jsem, co bude dál. V průběhu několika dnů jsem zjistil, že mladší syn onemocněl. Bylo to takové onemocnění, pro které ani nevycházel ven. Dokonce ani na potřebu nevycházel. To se chodilo přes dvůr, takže to bylo všem patrné. Asi ve čtvrtek či v pátek příští týden jsem stál za menšími vrátky, která vedla za dřevěnou ohradu, kterou byly kasárny kolem dokola ohrazeny. Lidé z baráků byli za denním živobytím. Ani u nás, ani u sousedů nebyl nikdo doma. Já jsem tehdy někoho čekal a protože dlouho nešel, tak jsem si stoupil za vrátka do ulice a čekal tam. Pojednou jsem uslyšel kroky za brankou ze dvora. Otočil jsem se, branka se přede mnou otevřela a mezi dveřmi proti mně stál mladší syn našich sousedů. Objevil se mi hrůzostrašný obraz. Celá hlava byla jediný prašivý strup. Co povídali chlapcovi krvavé oči a celé vzezření, to nelze vylíčit. Stáli jsme proti sobě skoprnělí. On přišel k sobě dříve. S brankou třískl a zděšeně ode mne prchal. Tak jsem to měl potvrzeno. Jasně se mi vybavil příběh, který nám otec v zimě vyprávěl. Pán Bůh mi odhalil někoho, kdo nám chtěl škodit.

Knihu Jak život šel nastudovali pro Rádio 7 Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

Pondělí 10. srpna je na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Blížíme se ke 13. hodině, se kterou začíná repríza pořadu Kudy kam. Jaká je symbolika pouště v Bibli? Co se z ní můžeme naučit my dnes? Přemýšlet můžete s Danou Kenningovou za pár minut.

Hlubková. Poušť i suchopár se zazelená, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Je prorocké zaslíbení, které se vztahuje právě k poušti. Možná jste měli možnost navštívit Izrael na jaře v době dešťů. My jsme několik let bydleli ve Spojených státech v Idaho, kde je na jihu krajina podobná té v Izraeli. A na jaře se jinak pusté, suché kopce zazelenaly a byly plné barevných květů. Bylo vidět tenké pramínky vody, jak stékají po svahu dolů. A při tom pohledu se mi vždycky vybavilo právě to zaslíbení z proroka Izajáše o zelenající se poušti. Je to nadějný příslib, že i nehostinná vyprahlá krajina, která působí jako mrtvá, bude plná života. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izajáš 35, verš 6. Co znamená v Bibli pojem poušť nebo pustá krajina? Hebrejština má slov označujících takové místo víc. Může se jednat o stepní pastviny, kam byl vyháněn dobytek. Nebo o skutečnou poušť v našem slova smyslu, tedy místo bez vody a bez známek života, neplodná pustina. První zmínky o poušti jako nehostinné krajině najdeme v 1. Mojžíšově. Do pouště utíká Abrahamova otrokyně Hagar před Sárou a tam ji najde boží posel, postará se o ní a o jejího syna Izmaele. A Hagar pak pojmenuje to místo Bůh, který vidí. Asi nejdůležitější starozákonní příběh spojený s pouští je, jak jinak, než putování Izraelců z egyptského otroctví do země zaslíbené. Pojďme se na něj blíž podívat. V 2. Mojžíšově 3. kapitole čteme příběh o hořícím keři a setkání Mojžíše s Hospodinem. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce za step a přišel k boží hoře k Chorébu. Hora Choréb, nebo podle kralických Oréb, znamená pustý, prázdný. Tato hora leží v pohoří Sinai, které má několik různých vrcholů. Je to nehostinný kraj, spíš než písčitá poušť, je to skalnatá, vyprahlá divočina s keři, kde jsou hadi, pavouci, ve dne strašné teplo a v noci může být docela zima. Není tam voda. V této nebezpečné krajině se setkává Hospodin s Mojžíšem, povolává ho a dává mu poznat své jméno. Já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě povolal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. 2. Mojžíšova, 3. kapitola, 12. až 14. verš. To je první velmi důležitá událost spojená s pouští. Hospodin povolává Mojžíše a dává mu poznat své jméno. Mojžíš se zdráhá, ale nakonec jde k faraonovi s žádostí, aby dovolil lidu odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a sloužit oběti Hospodinu. Ale, jak asi víme, farao lid nepustí. Má zatvrzelé srdce a vzdoruje Hospodinově vůli. Nakonec po 10. ráně, kterou je smrt všeho prvorozeného, včetně faraonova syna, svolí. Izraelci jsou ochráněni krví beránku, kterou natřeli na veřeje svých domů. Hodem beránka začíná jejich cesta z otroctví do svobody, která ale vede přes poušť. V 2. Mojžíšově 13. kapitole 17. až 18. verši se píše. Když farao lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátil se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. A tam na kraji pouště čeká první zkouška. Faraonovo vojsko dostihne izraelský lid. Ten v tu chvíli vidí svou smrt. Ale Mojžíš řekl lidu, nebojte se,
Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin rozdělil vody moře a Izrael prošel suchou nohou. Jakmile na dno rozděleného moře vjela faraonova vojska, vody se nad nimi zavřely a všichni zahynuli. Takto mocně Bůh zlikvidoval nepřátele svého vyvoleného lidu. Mělo to pro ně být nejenom jasné znamení Boží moci, ale i povzbuzení na tu nesnadnou cestu, která je čekala. Na konci 14. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi čteme, že Izrael uvěřil Hospodinu. Velmi záhy ale přišly první pochybnosti o Boží věrnosti. Hned v 15. kapitole čteme, vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po 3 dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít? Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, když je hodil do vody, voda zesládla. Po této zkoušce došli do Elímu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem, a tam při vodách se utábořili. Není to krásné? Oáza v poušti, vodní prameny a údajně datlové palmy. Místo odpočinku a občerstvení. Na poušti se totiž člověk nechce a ani nemůže usadit nadlouho. Jak vidíme na příběhu Izraelců, je to cesta do pravého domova. Dalším místem je poušť Sín. Tam dorazí po 2 týdnech, co vyšli z Egypta. A mají hlad a reptají. Vzpomínají na ty známé plné hrnce masa v Egyptě a vyčítají Mojžíšovi a Áronovi. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. A Hospodin odpovídá tak, že sešle chléb jako déšť z nebe. Izraelci se ptají, co to je? Manhů. A Mojžíš říká, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Údajně byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medový koláč. Manu dostávají každý den čerstvou, kromě 7. dne, dne odpočinku. Učí se důvěřovat, že Pán Bůh jim nezapomene každý den dát to, co potřebují. V okamžiku, kdy vkročí do zaslíbené země, mana ustane. Bůh je sytí něčím, co neznají, co neví, co to je a co si nejde uschovat. V poušti jsou zcela odkázáni na to, že jejich obživu zajistí Hospodin. A on to udělá tak, že nikdo neví, co je vlastně sytí. Je to prapodivné Boží jednání, které k poušti neodmyslitelně patří. Hospodin přikazuje, aby manou naplnili hliněnou nádobu, aby po všechna pokolení byl uchován ten zvláštní chléb, kterým je na poušti živil. A kromě toho jim Bůh dává také křepelky z nebe.

0: Sinajská poušť. To je další místo, kam se při putování pouští z Egypta do zaslíbené země dostal Izrael a bylo to po 3 měsících, co vyšli z Egypta. Dnes v pořadu Kudy kam putujeme pouštěmi v Biblii. Nahoře Sinaj dává Hospodin Mojžíšovi desky desatera a právě tady uzavírá s lidem smlouvu, dává jim zákon, podle kterého se mají řídit. A lid slibuje. Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov. 2. Mojžíšova 24, 7 až 8. Mojžíš pak odchází na vrchol hory, kde zůstává 40 dní a dostává další instrukce od Boha. Jenže mezi tím byl lid netrpělivý. Mojžíš se nevrací a lid přiměl Árona, aby udělal z egyptského zlata sochu telete, aby se měli čemu klanět a co uctívat. Chtěli nějakého hmatatelného, uchopitelného boha, kterého budou vidět. A to byl pořádný průšvih. Ještě ani neviděli desatero napsané Božím prstem na kamenné desky a už stačili porušit první přikázání. Když to Mojžíš uviděl, udeřil s deskami na zem a ty se roztříštili. Hospodin chtěl v hněvu lid zničit, ale slitoval se. Mojžíš se vrátil nahoru Sinaj a Hospodin mu dal nové desky. Pak vyrobili Izraelci podle Hospodinova příkazu stan setkávání. V 2. Mojžíšově 40. kapitole verš 34 až 38 čteme. Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Kdykoliv se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval ve dne nad příbytkem a v noci na něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích. Na Sinaji se zdrželi Izraelci celý rok. Poté, přes několik dalších míst, těžkostí a vzdorů, přišli až do Páranské pouště. Odtud vyslal Mojžíš zvěry do země zaslíbené. A to byl ten kritický moment nevíry Izraelců, kteří viděli fyzicky Boží přítomnost celou dobu putování pouští a kteří zažili, že se o ně vždy postaral a vyvedli z Egypta, zničil faraona s celým vojskem. Když ale přišli zvědové a vyprávěli o obrech, lidé se začali bát. Jozue a Káleb je přesvědčovali, že přece, když je Hospodin dovedl až sem, když jim tuto zemi zaslíbil, tak se není čeho bát. On sám jim je dá. Ale lidé je chtěli ukamenovat. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal? 4. Mojžíšova 14.11. A chtěl lid zahubit, ale na Mojžíšovu přímluvu to neudělal. Ale řekl, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik vás všech bylo od 20letých výše, kdo jste proti mě reptali. Jedinou výjimkou byl Káleb a Jozue. A muži, kteří pohanili zemi zlými pomluvami, kteří podněcovali lid k reptání a pochybnostem, zemřeli zasaženi Hospodinem. Ani to nebylo všechno. Když se to lidé dozvěděli, bylo jim to líto a chtěli jít nahoru na pohoří, kam je Hospodin původně zavolal. Ale tentokrát je tam Hospodin nevolal. A Mojžíš varuje, že nebudou v bezpečí před nepřáteli, když tam půjdou své volně. Přesto lidé jdou. A přepadnou je Amálekovci a Kenánci a dopadne to špatně. Nejdřív lid nevěří Hospodinu a pak neposlouchá a své hlavě si dělá, co chce. To nemůže skončit dobře. I to je nebezpečí pouště. Nedostatek víry, který pokračuje neposlušností a své volí. Bohužel je to s lidmi jenom horší a horší. Opakovaně reptají proti Mojžíšově a Áronově autoritě A Bůh musí s těmito vzbouřenci rázně skoncovat. Nejdřív je to 250 mužů a pak dokonce 14 700. Zdá se, že boží trpělivost má své meze. A Bůh chce znovu s tím vzporným lidem skončit. Mojžíš se přimlouvá, aby to kvůli svému jménu Hospodin nedělal, že by tím jenom nahrál všem nepřátelům Izraele. Lid začíná svou pouť pouští, během které postupně umírá celá generace těch, kdo vyšli z egyptského otroctví, ale pro svou nevíru nevešli do zaslíbené země. Během těch 38 let zastavují celkem na 18 různých místech. Například ve 4. Mojžíšově 21. kapitole čteme o studni v Beéru. Hospodin řekl Mojžíšovi, zhromáždi lid a já jim dám vodu. Tehdy zpíval Izrael tuto píseň. Vytryskni studnice, zaspívejte o ní. Voda je v poušti vzácnost a Izrael tentokrát odpovídá správně, chválou a zpěvem, vděčností. To je i důležitý duchovní princip pro nás, když jsme v období duchovní vyprahlosti. O to více být vděční za jakýkoliv boží dotek, nasycení, znamení boží věrnosti. Připomínat si tyto vzácné boží dary stále znovu. A přesně k tomu vybízí i Hospodin Izrael na konci jeho 40-letého putování. V 8. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbát na přikázání Hospodina svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země. Budeš jíst do syta a budeš dobrořečit Hospodinu svému Bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střes se však, abys nezapomněl na Hospodina svého Boha a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. Až se do syta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. V těchto slovech je několik důležitých principů o poušti, které jde převést i do našeho duchovního života. Poušť jako čas výchovy, cesta z otroctví do pravého domova, kdy je třeba nechat Bohem proměnit naše srdce, očistit od mentality otroka do myšlení Božího milovaného dítěte. Je to místo, kde je nedostatek, nebezpečí, nejistota, zkoušky a pokušení. Je to čas úplné závislosti na Pánu Bohu, že se vždy znovu postará, dá vodu i chléb, ochrání od nebezpečí divoké zvěře, nemocí, špatného počasí i nepřátel. Člověk je naprosto závislý na Božím vedení, protože v poušti lze snadno zabloudit. Nejde plánovat, ale žije se ze dne na den. V poušti se člověk nezabydluje, je to cesta, ale je třeba být pořád nachystaný k odchodu, kdy se Boží oblak zvedne a dá pokyn, že se jde dál. Riziko pouště je právě v tom, že místo důvěry budeme pochybovat o Boží dobrotě, věrnosti a péči. Místo toho, abychom Bohu víc důvěřovali a více k němu přimkli, náš strach poroste. Naše nespokojenost, reptání, vzdor bude upevňovat náš postoj rebelů vůči Božímu vedení přikázáním. Nebudeme chtít dál poslouchat, spoléhat se na Pána Boha, Přejí se nám mana a budeme mít stejně zkreslené vzpomínky na otroctví v hříchu, jako měli Izraelci o plných hrncích masa v Egyptě. Naše víra utrpí a naše srdce se zatvrdí proti Bohu. To je nebezpečí pouště, které hrozí i nám, když se Bůh zdá daleko, když zažíváme období duchovní temnoty, prázdnoty, když procházíme něčím těžkým, ubývají nám síly, život není podle našich představ a nemůžeme si zajistit všechno sami. Musíme čekat, jak se o nás Pán Bůh postará. A on někdy jakoby s pomocí otálel. To hlavní, co nám může pomoct projít takovým obdobím, je víra. Vědomě se rozhodovat věřit v Boží zaslíbení, v Boží slovo, navzdory tomu, co vnímáme, co cítíme nebo necítíme. Věřit, že Bůh je dobrý, vždyť kvůli nám obětoval to nejdražší svého milovaného syna. A když to necítíme v srdci, musíme se toho držet alespoň hlavou. O klíčové roli víry jsou i verše z listu Židům 4. kapitoly. Střesme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. Nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. A ve verši 6, ve 4. kapitole čteme, že nevešli do odpočinutí pro svou neposlušnost. Znovu vidíme, že víra a poslušnost spolu souvisí. Stejně jako v situaci, kdy Izrael stál před zaslíbenou zemí, ale nejdřív nevěřil Bohu, že jim ji dá, a pak neposlechl a dělal si, co chtěl. A mnozí byli pobiti nepřáteli. O víře čteme také v 11. kapitole listu Židům. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 11. kapitola se někdy nazývá galerií víry. Jsou zde vyjmenováni všichni, kdo Bohu věřili navzdory viditelným okolnostem, které byly v rozporu s Božím zaslíbením. Ábel, Henoch, Noé, Abraham, Sára, Izák, Jákob, Josef, Mojžíšovi rodiče, Mojžíš, ale i Izraelci. Izraelští věřili a proto prošli rudým mořem jako po suché zemi. Proto před nimi padly hradby Jericha. A příklady pokračují. Co můžeme udělat proto, aby naše víra rostla? Myslím si, že je to právě ta vděčnost, kterou zdůrazňuje verš 1 v 5. Mojžíšově 8. kapitole, který jsme četli. Připomínej si, jak se Hospodin o tebe doposud staral. Vděčnost mění náš pohled na situaci. To další, co je důležité a pomáhá budovat víru, je chvála. Chválit Boha nejenom za to, co nám dává, ale pro to, jaký je. Posloucháte Rádio 7, pořad Kurikam. Dnes s Danou Kenningovou putujeme pouští. Před písničkou jsme vzpomínali na ten hlavní starozákonní příběh, kdy Bůh vyvedl Izrael z egyptského otroctví a vedl je přes poušť do zaslíbené země. Mluvili jsme o tom, co poušť znamená v duchovním smyslu. Zmínili jsme, že riziko pouště i v tom duchovním životě spočívá v pochybování, nedůvěře, reptání, vzdoru vůči Bohu. A její šance je právě v tom opačném, že naše víra bude protříbena, pročištěna a posílena. Budovat naši víru pomáhá vděčnost a chvála Boha za to, co dává. Ale i kdyby nedal to, o co prosíme a co si přejeme, chválíme ho proto, jaký je. A on se nemění, je stále stejný, dobrý, milující otec. I kdyby nevypučel fíkovník a réva nevydala ovoce, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla, vyznává prorok Abakuk ve 3. kapitole 17. až 18. verš. Poušť je v Bibli důležitý motiv. Co ukazuje a jaký má význam? Obecně můžeme říct, že ta pustá a nehostinná země, která není vhodná pro lidské osídlení, se stává útočištěm uprchlíků nebo zločinců, kteří utíkají před trestem nebo pronásledováním. Například Hagar nebo David, který utíká před Saulem do judské pouště. Eliáš odchází do pouště, když se dozvídá, že ho chce zabít královna Jezábel. Zároveň představa pouště vzbuzuje strach. Je sídlem různých nebezpečných tvorů a dokonce i démonů a zlých duchů. Pouště symbolem zpustošení, nezdaru a bídy. U proroka Ezechiele je vykreslen obraz soudu nad Izraelem kvůli jejich neposlušnosti a modloslužbě. Ezechiel 9:10. Z Jeruzaléma učiním hromadu kamení a z judských měst zpustošený kraj bez obyvatel. Prorok Jeremiáš ukazuje, že člověk, který doufá v člověka a srdcem se odvrací od Hospodina, je jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro, bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Jeremiáš 17:6. A pokračuje opačným obrazem. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Na druhé straně se poušť může stát také útočištěm. Žalmista říká, daleko bych uletěl, pobýval bych v poušti, aby nalezl útočiště před nepřáteli. Prorok Jeremiáš utíká do pouště, aby byl pryč od lidí. Poušť tedy nemusí mít jenom negativní význam. S tím souvisí také obraz pouště pro vyjádření vztahu Hospodina s jeho lidem. Prorok Ezechiel ve 34. kapitole popisuje obraz, kdy Hospodin bude pastýřem svého lidu, protože kněží neumí být dobrými pastýři. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním ze země dravou zvěř, takže i na poušti budou moci bezpečně sídlit a spát v divočině. Boží přítomnost je bude chránit a žehnat jim. Prorok Ozeáš popisuje vztah Hospodina a Izraele jako vztah muže a nevěrné ženy, kterou Hospodin znovu a znovu chce získat svou láskou. V kapitole 2. verš 16 říká, proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu ji promlouvat k srdci. A kapitola končí slovy, zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Vzpomínáte si, jak jsme si u příběhu Izraele říkali, že putování pouští bylo časem naprosté závislosti na Hospodinu? Poušť je tedy v tomto smyslu příležitostí, kdy se máme oprostit od všeho, co nás odvádí od vztahu s Bohem, co nás pokouší, abychom vkládali svou důvěru jinam než v něho, co odvádí naši pozornost od našeho milého, našeho snoubence. Asi je to pro nás těžké si představit, že když procházíme časem duchovní vyprahlosti, necítíme Boží blízkost. Pán Bůh to vnímá jako čas námluv, prohloubení vztahu s ním. Chce, aby on se pro nás stal vším, co potřebujeme, po čem toužíme a co nás naplňuje. Je to zároveň zkouška, zda mu zůstaneme věrní i tehdy, když se bude zdát, že je daleko, budeme se cítit prázdní, vyprahlí a sami. Na poušti nám Bůh prokazuje svou věrnost, že se o nás vždy postará, i když třeba jinak, než si přejeme. A zároveň máme i my prokázat svou věrnost jemu a jenom jemu jedinému. Podobně o tom píše i prorok Jeremiáš 2:2. Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak si za mnou chodila pouští zemí neosívanou. V žalmu 63 David, když pobýval v judské poušti, volal k Hospodinu. Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za Úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, vyprahlé, bezvodé zemi. Tvoje milosrdenství je lepší než život.
1: Když propustil faraony izraelský z Egypta, nevedl jich Bůh cestou, kteráž bližší byla, ale vedl Bůh lid cestou přes poušť. Hospodin pak předcházel je ve dne ve sloupu oblakovém, aby je vedl, v noci pak ve sloupu ohnivém, aby svítil.

Pokud jste si naladili Rádio 7 v tuto chvíli, posloucháte pořad Kudy kam. Dnes si povídáme o poušti v Bibli i o přeneseném významu v duchovním životě. Postupně jsme prošli různá místa ve Starém zákoně. Poušť jako nebezpečné místo, ale i jako útočiště. A především poušť jako obraz vztahu Hospodina s jeho lidem. Putování Izraele pouští je nejenom podle křesťanské teologie, ale i podle rabínských výkladů předobrazem vykoupení Božího lidu. Proto je příchod Mesiáše spojený s pouští a také s proměnou pouště. Izajáš 35. kapitola. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid boží. Nebude tam lev, dravá zvěř na ní.

Spravedlnost vytvoří pokoj. Spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje v bezpečných příbytcích. Vidíme obraz proměny pusté, vyprahlé krajiny, která není zdrojem života, neposkytuje obživu, je plná nebezpečí, na kvetoucí plodnou zahradu. Napadá vás, která zahrada to asi je? Myslím si, že to je odkaz na zahradu v Edenu. Neúrodná, suchá krajina bude s příchodem Mesiáše obnovena, bude v ní znovu proudit voda a přinášet život všemu stvoření. A jak se tato zaslíbení naplnila? Podívejme se do Nového zákona. Na začátku své služby po křtu v Jordánu odchází Pán Ježíš na poušť, kde se 40 dní postí. Vede ho tam Duch Svatý, stejně jako Bůh v oblaku vedl Izraelce pouští. Těch 40 dní může mít různý význam. Může to být symbolika 40 let putování Izraele pouští, kde Izraelci pokušení vždycky nezvládli. Může to odkazovat na 40 dní, kdy byl Mojžíš na Sinaji a přijal zákon, desatero a instrukce ke stavbě stanu setkávání. Každopádně ta poušť na začátku Ježíšova veřejného vystoupení není náhodná. Jan Křtitel byl zaslíbeným hlasem volajícího na poušti. Připravte cestu Páně. Čteme o něm v Matoušovi například. O tom, že Mesiáš má přijít z pouště, svědčí i text z Matoušova evangelia 24. kapitoly 26. Když vám řeknou, hle, je na poušti, nevycházejte. Víme, že Pán Ježíš právě po těch 40 dnech na poušti byl zkoušen od ďábla. Bylo to strategické. Ježíš byl postem fyzicky oslaben a proto první, co mu ďábel nabízí, je, aby učinil z kamenů chleba a najedl se. Na to Ježíš cituje text z 5. Mojžíšovi, že nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Odkazuje na to, že Bůh se o svůj lid v poušti postaral a postará se i o něho. Nemusí si zajistit život svým způsobem. Další pokušení se týká zneužití Ježíšovi nadpřirozené moci, kterou má jako Boží syn. Jsi-li syn Boží? Podobná slova zazní, když visí na kříži. Jsi-li syn Boží, sestup z kříže a zachraň sebe i nás. A v třetím pokušení se snaží ďábel dát Ježíši slávu a moc, která mu právem náleží, ale dřív než v čas, který určil Bůh. Protože nejdřív musí Mesiáš trpět a až pak bude oslaven a přijde jako Pán. Ježíš na to odpoví, že jen Hospodinu se bude klanět a jen jeho poslouchat. Ruší tak vlastně první Adamův hřích, kdy si Adam zvolil vlastní vůli místo poslušnosti a úcty Hospodinu. Co z toho vyplývá pro nás? Jaké tři paralely můžeme vidět v našem duchovním životě? Myslím si, že pokušení, která přijdou v období duchovní vyprahlosti, jsou podobná. Místo naprostého spoléhání na Hospodina, snaha hledat vlastní způsob, jak se duchovně nasytit. Neochota jít cestou utrpení, oběti pro větší dobro na věčnosti. Zpochybňování naší identity Božích dětí. Když je Bůh milující otec, jak to, že tě nechává tak trpět? A místo skutečného podřízení se Boží vůli, poslušnosti z lásky, nám hrozí pokušení jít vlastní cestou. V Novém zákoně je poušť místem, kde přebývají i různí zlí duchové. Například v Matoušově evangeliu čteme ve 12. kapitole 43. verši. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí. V Lukášově evangeliu 8. kapitole v příběhu o osvobození posedlého čteme, že ten člověk byl často démonem hnán do pustých míst. S tím souvisí starozákonní praxe, kdy součástí oběti byl i takzvaný kozel Azázel, na kterého Áron vkládal ruce, vyznával nad ním všechny nepravosti Izraelců a pak ho vyhnali do pouště. Ve 3. Mojžíšově 16. kapitole 22. verši čteme: Kozel na

Tobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. To je symbolika pouště, která je nejenom v židovské náboženské tradici, ale i pro okolní národy ve starověku byla poušť mystickým místem, kde sídlili démoni a podivní tvorové. Možná o to větší význam může mít to, co už jsme si řekli, že příchod Mesiáše je spojen s proměnou pustiny na zemi plnou života. Příchod Mesiáše právě z pouště mě připomíná vyznání, že Ježíš sestoupil i do pekel. Bůh má moc nad celým světem a nic mu není skryto, vše je podřízeno jeho vládě. V žalmu 29:8 žalmista zpívá: Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť kádeš. V poslední knize Bible ve Zjevení 12. kapitole čteme, že poušť je útočištěm pro ženu, která tady symbolizuje církev, která nachází bezpečí před rakem, aby ji nezničil.

Na závěr bych ráda zopakovala několik důležitých principů, které nám mohou pomoci v období duchovního sucha, když si připadáme, že jdeme pouští. Poušť je cesta, není to místo k zabydlování. Na poušti jsme zcela odkázáni na Boží zaopatření. A to je také účelem tohoto období. Naučit se spoléhat na Hospodina. Důvěřovat mu, že je věrný, že bude vždy s námi a dá nám všechno, co potřebujeme. Možná jinak, než si představujeme. V tomto čase je tříbena naše víra a rizikem pouště je, že propadneme pochybnostem, nevíře, budeme reptat, stěžovat si, obrátíme se proti Bohu a jeho cestě, kterou nás vede. Jediný způsob, jak poušť projít, je skrze pokoru a odevzdanost. Uznání Boha jako našeho jediného pána. On pak proměňuje naše srdce a zbavuje je zatvrzelosti a pýchy, vzdoru a dává vyrůst nové důvěře a lásce. Je to čas očištění srdce a tříbení víry. V čase duchovní vyprahlosti, kdy se Bůh může zdát daleko, kdy nevnímáme jeho blízkost, si o to víc potřebujeme připomínat jeho věrnost, situace, kdy jsme zažili jeho jednání, prožili jeho dotek. Vděčnost a chvála nesmí chybět v naší pouštní výbavě. Je to jako kopání duchovních studní, kde můžeme čerpat. A konečně poušť jako symbol vztahu s Bohem. Vzdávat se sebe sama, všeho, co odvádí naši pozornost od jeho jediného. Znovu se zamilovat celým srdcem do svého milého. Bůh chce být naším jediným pánem, tím, koho milujeme víc než kohokoliv nebo cokoliv jiného. On jediný také může naplnit to místo v našem srdci, které nic na světě naplnit nedokáže. Tak nás stvořil. Potřebujeme Ducha Svatého. Skrze něho Bůh vlévá do našich srdcí lásku. Pán Bůh v nás skrze něj působí, i když si to třeba neuvědomujeme, necítíme to. Ale zpětně můžeme vidět změnu v našem myšlení. Ježíš odcházel na pustá místa, aby byl sám s Bohem, aby se modlil. Potřebujeme pravidelně místo a čas, kde budeme s Bohem sami, nerozptilování okolím. V určitém smyslu je vlastně celý náš život tady na zemi pouští, cestou do nebeského domova. Je to cesta, kde se rozhodujeme, zda si budeme držet svůj život pevně v rukou, nebo jej odevzdáme celé Bohu. Na této cestě je spousta nebezpečí. Často se cítíme prázdní, vyprahlí, útočí na nás zlo v různé podobě, selháváme v pokušení. Bůh nás ale neopouští. Jedli na poušti něco, co neznali, sytili se denně tajemstvím, které nedokázali pochopit, ale které bylo na rtech jako plástve medu, podobně i nám dává Bůh nebeský chléb, kterým je sám Ježíš Kristus. Ve večeři páně přijímáme tajemství Kristova těla a prolité krve nevinného beránka. Večeře páně začíná slovy vzdal díky, eucharisteo. Obětování díků Bohu, dokonce i za chléb a kalich ukřižování a bolesti, právě to připravuje cestu, kde nám Bůh ukazuje plnost spásy, záchrany od zahořklosti, hněvu, od života ve vzdoru a všeho, co nás od něho vzdaluje. Bůh sám se nám dává skrze Ducha Svatého, aby v nás byl pramenem vody života. Hodně sil na cestu vám přeje a od mikrofonu se loučí Dana Keningová. Těším se příští týden na další setkání v pořadu Kurikam, tentokrát na téma moře.

Bylo 14 hodin, máme pondělí 10. srpna. Svátek má Vavřinec. U mikrofonu Rádia 7 zůstává Broňa Procházková i pro odpolední vysílání, které začne hodinkou písniček na přání. Do 15. hodiny mají v playlistu přednost vaše hudební přání. Po 15. hodině pak nabízíme k poslechu úvahu. Mojžíš důvěřoval Bohu, na Chorébu se s ním setkal a dostal velký úkol. Cestu od důvěry ke skutkům víry přináší zamyšlení Jaroslava Vody ve 15:45. Naplnění božích slibů vyhlížejme spolu s listem Židům v 15:45 při čtení z Bible. V 16 hodin nás Petr Raus vezme za včelou medonosnou i tou samotářskou. Opět ukáže, jak báječný hmyz žije kolem nás a přidá i své malé poučení o obdarování a spolupráci. Malé muzeum Bible v Pelhřimově představí repríza telefonátu od 16:30. Jazzový klub zavoní dálkami. World jazzová ikona francouzský kytarista Nouenli se s albem Silk and Sand vrací k formátu tria. Ve třech se dobře cestuje. Ochutnat mumraji asijského velkoměsta i úžasnout nad svítáním v poušti jste zváni od 17. hodiny. Odpolední vysílání pak plynule přejde do večerního programu. Tím prvním bodem večerního programu bude Bible Guide. Úkolem křesťana je ukazovat lidem, že existuje jiná cesta, než jakou dosud znají. Je to cesta vedoucí k životu. Více zazní v další připravené části Bible Guidu, kterou naladíte v 6 večer. Do večera, ale daleko, do večera stihneme spoustu písniček, třeba Rent Collective a poté ty vaše.

0: Pravidelný rytmus Rádia 7 se nemění ani dnes a to je dobře. Jsou tu písničky na přání, tedy čas, který patří vám, posluchačům a vašim písničkovým přáním. Kontakty, kam o nich dát vědět? Jsou tyto kontakty, přidávám a čekám, jaká bude ta dnešní hodina.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Ve frontě hudebních přání stojí dva nesplněné požadavky, tak to ne, to nás na Rádiu 7 nenechá v klidu. Přání je prostě potřeba plnit, potřeba vyplnit. Václav má na srdci sbor v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou a posílá písničku od Lift Up, Svatý, a my rádi plníme a zdravíme.

Druhým přáním, kterému dáme prostor v začátku písniček na přání, je kapela Adonaj. Radka zdraví z hor a pro své kamarádky Ivu, Milenku a Ester vybírá tuto písničku.

A je to krásné a je to vzácné, když na sebe lidé na dálku myslí. Je to koření, které dovede zmírnit hořkost jakékoliv situace, které umí dodat sladkost a které dodá chuť i tomu dnešnímu odpoledni. Pro Radku, pro povzbuzení, s ujištěním, že není sama, ale také i pro Ivu, vybírá písničku Milena.

0: jsem s tebou.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci?
0: Máš pocit, že se ztrácím.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Máš mě ještě vůbec rád?
0: Ano, mám.
1: Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

Jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď? Chtěl bych přeletět tu zeď,

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.
0: Já vím. Proto se ti občas

0: zdraví.
1: Pavel Helan jako další splněné přání. Přátelství dovede nádherně ignorovat hranice. Hranice krajů, hranice věku i hranice žánru. Iva vybírá písničku a posílá ji milence, radce, Mílovi a všem, co poslouchají.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky na přání, které jsou tu pro vás až do 15. hodiny. Tohle byla kapela Late May Day a vystřídá ji Adorare. Dobrý den, prosím o zahrání písně Kruhová mříž pro každého, kdo poslouchá, a také pro vás. Děkuji, Jana. To my děkujeme.

0: V sobotu jsem slyšela krásnou píseň od Pavlínky Duchoslavové. Mohla bych ji prosím slyšet znovu? Děkuji velice, Věra. Tak doufám, že jsem hledala správně a doufám, že je to ona. Vzácný chvíle.
1: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

0: myslel jsem jenom na ní.
1: Stále věřím v lepší zítřky.
0: Neumím si představit, že bych musel zastavit,
1: zavřít tě za těmi dvířky.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: Studio Rádia 7 je vám k dispozici pro vaše hudební přání. A písničky na přání jsou tu až do 15. tedy 15 minut je tu pro vás. A pojďme na další přání. Emílie si přeje kapelu Metuzalém a já ráda plním, ráda sahám do archivu.

písnička, která letěla za Emílií. Když jsem s ní před chvílí telefonovala, tak mi říkala, ať si já vyberu nějakou písničku. Tak já tedy to přání vyslyším, vyberu si také já písničku a zůstaneme s tou písničkou ještě ve slovenštině. Pro každý národ je prý specifické, že každý národ je takhle. Každý národ je něčím svůj. No a Češi jsou prý specifičtí tím, že dovedou brblat úplně kdykoliv, kdykoliv si umí stěžovat. Tak těmto vírům je potřeba se postavit. Když na nás vleze reptání, zaměřme svou pozornost, zazumujme na to, co je nám dáno. Na toto si však upřímím srdce, zpívá Miriam Kaiser.

Dobrý den, píše Monika. Zahrajte prosím píseň od kapely Šeptem, když pláče skála. Věnuji ji Peťovi a Tiborovi do studia a všem posluchačům. Tak tohle píše Monika a my za písničku moc děkujeme.

Peťovi a Tiborovi písnička, kterou vybrala Monika. Každý všední den jsou tu mezi 14. a 15. písničky na přání. Pokaždé je to stejné, pokaždé je to jiné, a to díky vám. Díky, že jste spolu vytvořili toto hudební odpoledne. Je před námi poslední písnička. Před chvílí jsem telefonovala s Laděnkou a zaujala mě její slova. Zmiňovala to, že s Bohem má člověk srdce plné naděje, s Bohem má člověk našlápnuto dobrým směrem, tak ten směr nestrácejme.

Znělka Rádia 7 udělala poslední uzlík za dnešními písničkami na přání. Ty další jsou tu opět zítra po 14. hodině. Posloucháte odpolední vysílání Rádia 7. U mikrofonu je Broňa Procházková a připomenu dnešní datum. Máme pondělí 10. srpna. Vysílání nabídne v hodině před námi úvahu Jaroslava Vody s titulkem Činit Boží vůli za 15 minut. Ve 3:15 čteme z Bible, a to 6. kapitolu listu Židům, a v 16 hodin se vydáme spolu s Petrem Rausem do světa hmyzu, báječného hmyzu kolem nás. Vydáme se za včelami. Nejprve se ale v dnešním dni vydáme za modlitbou, nebo pozveme k modlitbě tak. Jednu písničku vám posílám od Kirsten, která připomene Až zmizí tma, nebo ta písnička se jmenuje Až zmizí tma, a po té písničce zvuk k modlitbě.

ze všech stran. Bolest, strach, spousty rán.

Krátce po 15. hodině pravidelně zveme ke společné modlitbě za Ukrajinu. Tento zvyk začal před lety. Je to dlouhé už, je to před lety, co začal tento zvyk se začátkem té plné invaze na Ukrajinu. A já jsem ráda, že tento zvyk máme. Čas, kdy se spojíme, byť na dálku, tak se spojíme a modlíme se za místa války, bojů, násilí. Máme se modlit, protože jsme propojeni více, než si někdy vůbec připouštíme. Pojďme i v tuto chvíli se modlit za Ukrajinu a místa, kde je těžko. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, že se můžeme i s tím, co je těžké, obracet k tobě. K tobě, který je nad děním, a připomínáme si, že v nebi je trůn, kéž toto zní všem vládcům. Jsi nad děním a zároveň jsi tak blízko, uvnitř dění. Víš, znáš, rozumíš a umíš rozsoudit. Ty máš moc oddělit zrno od plev. Děkujeme. Modlíme se za konec války na Ukrajině, který přinese pevný, trvalý, spravedlivý mír. Děkujeme ti za vše dobré na Ukrajině, za veškerou pomoc, kde se jak stala malou, velkou, díky kde lidé lidem pomáhají. A modlíme se za ty, co pomáhají dlouhodobě, ať mají dostatek sil, dostatek odpočinku, dostatek obnovy sil. Modlíme se za moudrý, koordinovaný, jednotný postup vůči agresorovi. A modlíme se za posílenou imunitu veřejnosti vůči vlivovým akcím, vůči rozesívání strachu a nenávisti. A prosíme za nás, co se hlásíme ke Kristu, k jeho jménu a k naději, kterou on přinesl, ať tuto naději šíříme dál, ať do těch každodenních situací právě proti strachu a nenávisti dáváme hráz naděje. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

0: tebe, Bože.
1: Cestu od důvěry ke skutkům víry přináší za okamžik zamyšlení Jaroslava Vody.

poslechnu, co mě říká Bůh z Evangelia Janova 7. kapitola 17. verš. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Víme, že názorů o božích věcech je ve světě mnoho. I mezi věřícími lidmi je mnoho rozdílů. A tu si někdy řeknete, je to opravdu právě tak, jak nám to říkají? Není to jinak? Ve fyzice nebo v chemii si můžete udělat pokus a ten vás přesvědčí. Ale jak najdete jistotu o Bohu? To nám právě teď ukazuje sám Ježíš. Slyšeli jsme, jak řekl, kdo chce činit Boží vůli, pozná, jestli to učení je z Boha. Zde se tedy nerozlišuje, jestli je někdo evangelik, nebo katolik, nebo pravoslavný, nebo baptista. Zde záleží na tom, jestli chce činit Boží vůli. Nejde tedy o to, že bychom se něco naučili a pak to odříkali, ale jde o váš život. V němž tím nejdůležitějším je ta otázka, chceme činit Boží vůli? A než odpovíme, potřebujeme napřed vědět, jaká je ta Boží vůle, co se tu od nás čeká. Nebudou to zas nějaké příkazy a povinnosti? Především tedy, Boží vůle, to není spousta příkazů, to je pokoj a radost v Duchu Svatém, láska, pravda a spravedlnost, dobrý a plný život, překonání toho, co život kazí, trápí a rozvrací, to nejkrásnější a nejlepší, co vůbec může být, to je vysvobození a záchrana z toho nejtěžšího a nejhoršího. Když jsme pozváni, abychom uskutečňovali Boží vůli, pak už teď má při nás vítězit to dobré a správné. Pokoj, radost, láska. A k tomu nepotřebujeme být nijak výjimeční, žádní hrdinové ani rytíři, žádné hvězdy. Tu nám může být 14 nebo i 70 let. Můžeme být zdraví i nemocní a docela obyčejní. Pán Ježíš také nebyl žádný císař, ani velekněz a mnohým lidem se zdál příliš obyčejný. A přece právě on přinášel a uskutečňoval Boží vůli o spáse, o spravedlnosti, smíření a pokoji a o pravém životě, který nestrácí svou cenu a naději ani ve smrti. On se vás i nás všech teď ptá, chceme-li činit Boží vůli? A čeká od nás odpověď, pro kterou jsme se svobodně rozhodli. Neříká nám, musíte činit Boží vůli, ale bude-li kdo chtíti. Jde o to, v jakém duchu prožíváme svůj život. Zda Boží vůle a láska je pro nás hlavní silou a směrnicí, která překonává to, co nás trápilo a bránilo nám žít v důvěře, pokoji a v lásce k Bohu i k lidem. Takto poznáváme Boha jako skutečnou a spásnou sílu, jak ji stělesnil Kristus. Jako sílu, která vysvobozuje od omylů, vin, marnosti a zla a působí blahodárně ve všech směrech. Ta dává našemu životu nový rozměr, novou hloubku. To se pak pozná na celém životě, na našich činech, i na tom, co sami v sobě prožíváme. To je ta nejzákladnější otázka, kterou Kristus klade nám všem a my na ní odpovídáme nejen svými rty, ale především ve svých srdcích a v celém svém životě. A následuje 5. kniha Mojžíšova, 4. kapitola, 10. verš. Nezapomeň na den, když jsi stál před Hospodinem svým Bohem na Orébu, kdy mi řekl Hospodin, shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu své syny. Slovo Boží se k nám teď obrací s výzvou. Nezapomeň na den,
když jsi stál před Hospodinem. Původně tu jde o Mojžíše, který stál nahoře Choreb. Poprvé tam k němu promluvil Hospodin v hořícím keři. Mojžíš o Bohu slýchal, když ještě byl u svých rodičů. Ale tam na Chorébu nadešel den, v němž Bůh promluvil osobně přímo do jeho života a svěřil mu své poslání a Mojžíš od té doby nikdy nezapomněl na den, kdy stál před Bohem svým. Také my jsme pozváni, abychom nikdy nezapomněli, že jsme tu stáli před Bohem svým. Nezapomeneme, že náš život je Božím darem, který nemáme promarnit, ani v něm popřít řád pravdy a lásky a Božího vysvobození ze zlého. Nezapomeňme ani na společenství víry a lásky a naděje, do něhož patříme spolu se svými blízkými i s celým sborem a v něm se shromažďujeme každého sedmého dne. Jen ve spojení s Kristem a jeho církví může vytrvat a růst naše víra. Nezapomeneme na Boží zákon ani na Kristovu zvěst a spásu. Ale co když přece jen zapomeneme? I to se stává. Ale i když my zapomínáme, Bůh nezapomíná. On zůstává věrný a neruší hned své pozvání a smilování. Bůh nás znovu zve, i když jsme zapomněli, a volá nás, navraťte se ke mně. Možná některým z vás teprve přijde taková chvíle, v níž vás sám Bůh pozve tak, že to nebudete moci přeslechnout. A na ten den pak určitě nikdy nezapomenete. Náš Stvořiteli a Spasiteli, děkujeme ti, že tu jsme takto pospolu a že všichni už od mládí smíme slyšet tvé slovo a přijímat tvou lásku. Dávej nám růst ve víře a chraň nás od zlých myšlenek, lidí i věcí. Nauč nás tebe ctít a přinášet dobré do života druhých lidí a tak činit tvou svatou vůli a zůstaň na věky s námi. Amen.

3:15 zve otevřít stránky Bible. Nalistujeme 6. kapitolu listu Židům za pár minut.

Nechme už těch úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy. Ať už je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých či věčný soud. Dáli Bůh, vydáme se dál. Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího syna. Znovu by ho vydávali potupě. Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na ní Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí. Nakonec ji čeká spálení. Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším, tím, co se týká spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a pracovitou lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval až do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl při kom větším by přísahal a tak přísahal sám při sobě. Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím. Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždycky přísahají při někom vyšším a přísaha je pro ně potvrzením, o němž nemůže být spor. Když chtěl Bůh dědicům zaslíbení přesvědčivě ukázat nezvratnost svého rozhodnutí, potvrdil tedy svůj slib přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se navěky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu.

0: Ladislav Matějček četl 6. kapitolu Listu židům v překladu Bible pro 21. století. S písničkami Jana Knížka a Adama Bubika pomalu zamíříme ke 4. hodině odpolední.
1: Ve chvíli stišení se chci k tobě přiblížit, Bože můj, být v přítomnosti tvé. U tebe odložit vše, co mě stihlo obtížit, čemu

16. hodina z pondělí 10. srpna za námi. Příjemný poslech vám přeje Broňa Procházková. Vysílání nabídne čtvrthodinovou výpravu do světa hmyzu za okamžik, o 16:30 pak reprízu dnešního ranního telefonátu, ve kterém jsme představili Malé muzeum Bible v Pelhřimově, a v 17:00 se v jazzovém klubu rozezní album kytarového velmistra Nguyen Le a jeho tria Silk and Sand. Dobré odpoledne s Rádiem 7.

0: Hmyzu si často ani nevšimneme. Pak jsou ale chvíle, kdy si ho všimneme, protože je nám nějak protivný nebo nám dokonce škodí. No a pak jsou tu momenty, kdy si uvědomíme, jak užitečný a možná až klíčový pro náš život hmyz je. Na krátkou výpravu do světa hmyzu zve Broňa Procházková a průvodce nám bude opět entomolog Petr Raus. Petře, vítej na Rádiu 7.
1: Díky, ahoj.
0: Jak moc hmyz potřebujeme?
1: Bez hmyzu bychom tady nebyli. A teď to myslím zejména na takový ten celkový stav našeho prostředí. Celkový stav přírody, protože hmyz je naprosto nezbytnou součástí toho systému, ve kterém se pohybujeme. V prvé řadě, protože slouží jako potrava mnoha dalším obratlovcům a kdyby hmyzu nebylo, tak všechno to ostatní, co je na něm závislé, v těch různých patrech, jak to postupně na sebe navazuje, by vyhynulo, protože by se nemělo čím živit. Potom hmyz je obrovskou složkou půdní zvířeny. Bez hmyzu by nebyla půda, tak jak ji známe. To znamená, že by se nám asi brzy ztratily i rostliny, tak jak je známe. A tak dál.
0: Toho a tak dál by mohlo být opravdu spousta. Ale pojďme se dneska podívat na jednu oblast, která je pro nás významná, bez které, nebo ve které se bez hmyzu neobejdeme. Pojďme se podívat na opylovače. A já připomenu, že ty víš, o čem tady bude řeč, protože jsi dlouhá léta působil ve výzkumném ústavu pícninářském. Zabýval se s opylovači. Tak tedy, když se řekne opylovači, mně aspoň naskočí včela medonosná, ale to asi nebude jenom toto.
1: Včela medonosná je v našich podmínkách velmi významný opylovač. Už i proto, že jsme schopní si ji v úlech přesouvat tam, kde ji potřebujeme. Je schopná opylit velmi velké množství plodin, které jsou závislé na opylování, takže ano, včela medonosná v první řadě. Ale není sama. Rostliny mohou být opylovány včelami nejrůznějších druhů, mezi které patří i čmeláci, tedy pokud se pohybujeme v rámci zoologické systematiky, ale taky mouchami a leccím jiným. Ve výjimečných případech to jsou třeba měkkýši, ale to už se netýká našeho prostředí, to už je záležitost tropická. Včela medonosná nedokáže opylit všechno. A tam potom se ten, kdo má na starosti opylování, musí dívat i po těch ostatních druzích a hledat, který opylovač by té jeho rostlině, na které má zájem, nejvíc vyhovoval. Nejznámější případy takových problematických rostlin jsou ty, které mají dlouhé trubkovité květy. Včela s délkou svého sosáku prostě na dno toho květu nedosáhne a nektar je právě na tom dně. Takže tam potom jsou důležitějšími opylovači třeba ti čmeláci, kteří mají sosák výrazně delší a dokážou nasát nektar ze spodu. Proč míchám dohromady nasávání nektaru a opylování? Protože včela samozřejmě nemá zájem opylovat, včela má zájem o ten nektar. A rostlina toho využívá, když už jí tam ta včela vleze, tedy do květu vleze, tak na ní naklepe nebo připevní, přilepí nějak svůj pyl a zase ten, který už včela na sobě má, slízne bliznou a tím je zaručen, zabezpečen přenos genetické informace z rostliny na rostlinu a to je princip opylování.
0: Včela si ten pyl ale dává do takových těch zadních nožek, říkám to dobře, do těch taštiček. Můžeme vidět toho sympatického chlupatého tvorečka s těmi žlutými vaky na těch zadních nožičkách.
1: Přesně tak, ale to je trochu jiný případ, protože tenhle ten pyl, který si včela nazbírá na nožky, ten už pro rostlinu další význam ztrácí. Ten už v opylování žádnou roli hrát nebude, včela si ho odnese do úlu a tam ho skonzumuje nebo využije ke krmení svých larev. Pokud mluvíme o opylování, tak nás zajímá pyl, který se uchytí na těle včely nejčastěji na zádech, odkud si ho další květ může zase sebrat. Jenom tak pro zajímavost, včela medonosná sbírá pyl na takové kartáčky, mluvíme o košíčcích, které má na nožkách, ale to není jediný způsob. Pokud bychom viděli některé samotářské včely, typicky třeba z rodu Megachile, ta bude pil zhromažďovat na spodní straně zadečku, na bříšku vlastně. Mohou ho nosit různě. V každém případě, protože včely se živí nejenom nektarem, ale právě i tím pilem. Nektar je pro ně zdroj energie, to znamená sacharidů zejména, kdežto pil je zdrojem dusíkatých látek, které potřebuje včela kvůli tvorbě bílkovin. Takže potřebuje obojí. A i ty samotářské včely sbírají jak nektar, tak pil.
0: Jak je to s tím pověstným včelím tancem, skrze který komunikuje včela ostatním včelám? Kde co najde?
1: To je zajímavá věc. Možná bychom se v ní vrátili spíš v některém jiném dílu toho našeho povídání, který bychom chtěli věnovat komunikaci jako takové. Ale když už si to zmínila, ano, včela, protože včela je společenský hmyz, žije v komunitě a pokud bychom jako lidé mluvili o jedinci, tak tady vlastně tím jedincem je to včelstvo, nikoliv ta jedna včelka, tak ona potřebuje spolupráci těch dalších. Pokud tedy včelí dělnice někde najde bohatý zdroj potravy, tak je schopná pohybem říct těm ostatním dělnicím v úle, kde se ten zdroj nachází, jak je bohatý a jak je daleko.
0: Pojďme se vydat za některým dalším opylovačem. Pojďme se vydat za těmi, kteří opilí ty květy, které včely nezvládnou.
1: Tady pro mě bylo velmi zajímavé zjištění, když jsem právě nastoupil do výzkumného ústavu pícinářského a dostal jsem za úkol věnovat se opilování vojtěšky. Vojtěška je zajímavá plodina a tehdy v těch 80. letech měla ještě výrazně vyšší význam, než má dnes. Produkce vojtěškových semen byla velmi žádaná a bylo třeba nějak opělení vojtěšky zajistit. Běžně se to dělalo navezením velkého množství včelstev k vojtěškovému poli, ovšem tato metoda byla velice neefektivní. Včela medonosná není opilovač vojtěšky. Tam ale, abych to mohl vysvětlit, musím trošku popsat květ vojtěšky. Vojtěška patří k vykvovitým rostlinám. Pokud si vybavíte třeba, jak vypadá květ hrachu nebo fazole, tak u vojtěšky je to podobné. Ten květ je složen z pěti plátků, pěti lístků, z nichž dva jsou srostlé a vytvářejí útvar, kterému se říká člunek. Ten vyčnívá z toho květu dopředu. Vedle něj jsou dvě roztažená křídélka, jakési dva lístky, které jsou vedle toho člunku a nad tím vším je jeden, kterému se říká pavéza, který je jaksi nad tím ostatním květem. V tom člunku, mezi těmi dvěma srostlými lístky, jsou generativní orgány květu, to znamená tyčinky a pestík s bliznami. U vojtěšky je to tak, že ty tyčinky jsou v člunku zavřené pod tlakem, jako pružina. Kdyby byly volně, tak by byly mnohem víc zvednuté před tu pavézu. Až by možná, nebo určitě na tu pavézu narazili. Ale jsou zavřené, zarostlé v tom člunku, takže oni jsou napružené, je v nich velká energie. Ve chvíli, kdy včela sedne na ten květ, tak se člunek roztrhne a ty tyčinky se vymrští nahoru, udeří do té včely a oklepou tam pil. Potíž je v tom, že medonosná včela je příliš velká. Takže ona, když sedne na ten květ a strčí tam hlavu, aby dosáhla na nektar, tak dostane ten úder na kořen sosáku, což je měkké, citlivé, nechráněné místo. Tu včelu to bolí. Takže medonosná včela opílí jeden, dva, tři květy a pochopí, že tudy cesta nevede a už do konce života si na ten květ nesedne. Tedy sedne, ale jinak. Sedne na něj z boku, vykouše díru do té trubky a ten nektar ukradne bokem, aniž by ten květ opilila. Samozřejmě, když se k vojtěškovému poli naveze spousta včelstev, převčelí se, tak i ten nepatrný počet opílených květů bude v absolutním čísle poměrně velký, i když žádná sláva to nebude nikdy. Protože samozřejmě květy, ze kterých ta včela vycucne nektar bokem, už nejsou pro ty další opilovače atraktivní, takže ty květy zůstanou neopilené. Menší opilovači, samotářské včely, sednou na ten květ úplně stejně, jenomže tím, jak jsou malí, tak dostanou ten úder na hruď, která je tvrdá, sklerotizovaná a oni ho prakticky vůbec nezaregistrují. Vojtěžka na ně oklepe svůj pil, včela odletí na další květ, dostane další úder a blízna květu si sebere pil z té předcházející návštěvy a opilení probíhá úplně normálním způsobem.
0: Co ještě nám řekneš o této včele samotářce?
1: Těch samotářek je celá řada. Já konkrétně jsem se věnoval druhu, který se jmenuje Rophytoides canus, vůbec netuším, jestli má nějaký český název. Ta mě nejvíc zajímala, protože ta se ukázala být velmi dobrým opilovačem vojtěžky, ale na květy lítali i další včely a mě zajímalo, jakým způsobem létají po květech, jak v tom poli žijí, co potřebují k tomu, aby tam mohli být. To jsou všechno včely, které hnízdí v zemi. Vrtají si takové maličké nory a každá samička v té noře buduje takové komůrky, do kterých skládá hrudky pilu zvrchčené nektarem, což je výživa té budoucí larvičky. Na každou tu hrudku naklade vajíčko, larvička potom žije pod zemí a dospělá včela se musí vyhrabat, vylíhlá včela se musí vyhrabat ven. Mezi těmi včelami, které ve vojtěžkovém poli bydlí a opilují i tu vojtěžku, jsou také včely rodů Halictus a Andrena. Těch druhů, těchto rodů je velké množství, běžný člověk je nepozná, nerozliší, ale to není důležité. Zajímavé pro mě bylo, že tyhle ty včely už tvoří jakýsi přechod ke společenskému způsobu života. Každá samička má svoji noru, svoje hnízdečko, každá si pěstuje to svoje potomstvo, ale já jsem zkoušel si značit včely a hlídat, která leze do kterého hnízda a jak daleko od sebe ta hnízda jsou. A zjistil jsem, že pokud ta hnízda jsou dostatečně blízko, už si nepamatuju ta čísla, je to dávno, ale tuším, že to bylo kolem 2,5 cm. Když ty dvě nory byly blíž než tahle vzdálenost, tak té včele bylo v podstatě jedno, do které té nory leze. Takže už si část těch svých domácností nějak sdíleli a potomstvo v té jedné noře už nepatřilo jenom jedné té samičce, ale dvěma, třem, čtyřem podle toho, jak nahusto byla ta její hnízda v půdě rozmístěná.
0: Já se přiznám, že na tvá povídání o hmyzu se těším a těším se i na tvá hmyzí podobenství, pokud to takhle můžeme nazvat. Jaké ponaučení nacházíš u včely samotářky?
1: Dalo by se jich najít víc. Pokud bych se držel toho, o čem jsme teď mluvili, tak bych zmínil dvě věci. Jednak to, že ne každá včela může dělat cokoliv. Ne každá včela může opilovat jakoukoliv rostlinu. Pozoroval jsem ve světě lidí, že jsou lidé, kteří mají ambice něco dělat, ale nejsou proto vybaveni. Řekl bych, nejsou proto Pánem Bohem obdarováni. Zajímavé bývá, že lidé někdy velmi touží dělat věci, pro které nejsou vybaveni, zejména pokud jde o nějaké role vedoucí nebo atraktivní. Takoví lidé potom nadělají velmi mnoho škody. Kdo se dokáže držet toho, k čemu je vybaven, a nesahat po věcech, které lépe udělá někdo jiný, jsou celkově prospěšnější. To druhé, to už míří zase k tomu společenskému způsobu života, ať už myslíme na včelu medonosnou, anebo třeba i na ty primitivně společenské včely z těch rodů Halictus, Andrena a podobných. Je dobré umět spolupracovat. Je dobré nechtít být jenom sólovým hráčem, jakkoliv jsou věci a obory, kde ten jedinec je nenahraditelný. Ve většině případů je ale dobrá spolupráce. Jenomže my si někdy spolupráci představujeme tak, že děláme věci společně, v jeden čas, na jednom místě, jednu věc, jako kdyby ty včely dvě spolu lezly do jednoho květu. Takhle to taky nefunguje. Dobrá spolupráce spočívá vždycky v dělbě úkolů. Každý dělá něco jiného, ale tak, aby to dohromady mělo smysl a vedlo k dobrému cíli. Protože smyslem spolupráce je ten výsledek, ne to, že si můžeme u té spolupráce dobře popovídat. To už jsou zase věci, které příliš výsledku nepomáhají.
0: Petře, díky za tvé povídání. Já mám trochu z této čtvrthodinky takovou neodbytnou potřebu si kýchnout z toho množství pilu, co je tu kolem mě, který naplnil tu dnešní výpravu do světa hmyzu. Za báječným hmyzem kolem nás se vydáme i příště. Loučí se Broňa Procházková a její host Petr Raus.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

V pondělním odpoledni stojíme na prahu půl páté, ke které nás dovede Ben Drápal a kapela Azimut. A po ní repríza dnešního ranního telefonátu. Kuba Lofítek si s Vladislavem Donátem povídal o malém muzeu Bible.

0: Bible je nejtištěnější, nejpřekládanější a nejčtenější knihou světa. A právě okolo ní se bude točit dnešní rozhovor. Představíme totiž malé muzeum Bible, které se nachází v Pelhřimově. Co v něm můžete vidět a zažít, prozradí náš telefonický host Vladislav Donát. Dobré ráno, Vláďo, vítej ve vysílání.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: S jakou myšlenkou muzeum vzniklo a kdo vlastně za ním stojí?
1: Ta myšlenka byla z části moje, z části více lidí dohromady. Šlo o to, že jsme dělali nějaké menší výstavy Biblií na různých místech. Bylo to povětšinou z Biblií, které jsem získal od mého tati, který je dřív sbíral. A když jsme udělali větší výstavu v roce 2013 ke 400 letům od posledního vydání Bible Kralické v Kralicích, tak to mělo takový ohlas, že se lidé ptali, nebude něco stálého, tak jsme se rozhodli, že na tom zapracujeme a zkusíme to dát dohromady a z toho vznikla ta myšlenka Malého muzea Bible.
0: Už v tom názvu je to slovo Bible, ale čím vším je vaše sbírka tvořena a jak se do ní jednotlivé exponáty dostaly? Zmínil jsi toho tátu, ale třeba těch cest je víc?
1: My se snažíme, aby ta sbírka neustále rostla, aby byla čím zajímavější pro každého. To znamená, že to zdaleka nejsou jenom knihy, jako Bible. Máme tam přes 100 různých jazyků, respektive Bibli ve více než 100 různých jazycích, ale potom tam máme mnoho dalších exponátů od té tiskařské stránky přes různé zvláštnosti a zajímavosti. A dostávají se k nám opravdu různorodě. Některé věci scháníme jen tak sami, jiné lidé zavolají nebo přijedou a nabídnou nám je, takže se k nám dostanou darem. Je to opravdu různorodé, protože když třeba přivážíme půltunový tiskařský list, tak jedeme často dost daleko, abychom ho přivezli. Bývá to totiž jedna z věcí, která už se moc neobjevuje. A zase naopak, když je to vzácná Bible a objeví se na aukci, tam většinou na to nemáme prostředky, ale někdy se o to pokusíme, aby se sbírka rozšířila o něco opravdu unikátního.
0: Takže cesty jsou různorodé. Co můžou návštěvníci zažít ve vaší tiskařské dílně?
1: My máme tiskařské dílny hned dvě. Jedna je tajná po vzoru té Kralické a vlastně je to taková replika tiskařské operace ze 16. století. Tam můžou návštěvníci vidět celý ten proces vzniku knihy, od toho, jak se ryly razníky přes odlívání písmenek a sami si můžou i vyzkoušet tisk na replice knih tisku nebo tiskařského lisu ze 16. století. Takže tam vidí ten proces opravdu celkový a můžou i něco z toho zkusit. V té druhé dílně, v té z 19. století, máme nádherné lisy právě od poloviny do konce 19. století a tam při větších akcích také tiskneme a ten systém už je zase úplně jiný, takže i ten návštěvník potom vidí ten veliký rozdíl a posun, kam se ty tiskařské technologie časem dostaly.
0: Liší se nějakým způsobem to, co v Malém muzeu Bible může zažít jednotlivec a co případně skupina? Máte nějaké specifické programy pro skupiny?
1: Programy pro skupiny máme. Je pravda, že tam je tou důležitou součástí toho, že musí být už předem nahlášené. Ale když přijdou jednotlivci nebo malé skupinky, tak zažijí víceméně to samé. U těch skupin jsme limitováni prostorem, my taky se jmenujeme Malé muzeum Bible, a jelikož jsme tím limitováni, tak se většinou rozdělíme a je nás několik jako průvodců a ukazujeme různé části muzea v různou chvíli. Potom se prohazujeme tak, aby všichni viděli všechno. Zatímco ta malá skupinka, ta si všechno prochází dohromady a tak nějak, dalo by se říct, chronologicky. A každý ten zážitek je trošičku jiný, ale ve skutečnosti ani jeden z nich nepřidává nebo neubírá nic. Takže dá se přijít jako rodina, dá se přijet a nahlásit se předem jako velká skupina. Obě ty skupiny návštěvníků zažijí vlastně to samé.
0: Zmínil jsi, že jste schopni poskytnout několik průvodců, tak kolik lidí se Malému muzeu Bible věnuje?
1: V tuhle dobu jsme čtyři, kdo se věnujeme Malému muzeu Bible a je to i proto, že Nám pravidelně přijíždějí skupiny ze škol nebo potom celé autobusy turistů a ve chvíli, kdy je to těch 50 až 60 lidí, tak opravdu je potřeba, abychom byli až na 4 části rozdělení a byli na různých místech po našem areálu, v těch různých místnostech a potom se právě prohazovali do toho kolečka.
0: Pojďme teď zkusit zabrousit i do té osobní roviny. Je nějaký z exponátů ve vašem muzeu, který bys označil jako tvůj nejoblíbenější? Případně, co se těší velkému zájmu mezi návštěvníky?
1: Z toho osobního to je... Je to trošku těžko říct, možná budou lidé, kteří třeba poslouchají a něco sbírají, tak asi budou vědět sami. Vždycky, když přijde ten nový exponát nebo ten nový kousek, tak v tu chvíli člověk je z toho velice nadšený. Ale zároveň musím říct, že jedna z věcí nebo z těch exponátů celkově, které mě jsou nejbližší, jsou ty, které jsou spojené s Kralickou tiskárnou, to znamená ta druhá polovina nebo ke konci 16. začátek 17. století, kde máme některé originály Bible Kralické, ať už 6 dílky nebo jednodílku a kancionály a další věci, ale potom taky jsou to další kousky, teď se nám podařilo sehnat, díky pánu za to, sehnali jsme nejstarší tištěné české Bible. A to jsou některé z těch úplně nejzajímavějších i pro mě, ať už je to Bible pražská nebo kutnohorská z 15. století, tak to jsou opravdu unikáty. Ale potom zase musím říct, že když mám čas pracovat na některém z těch tiskařských lisů z 19. století, tak je to stejné nadšení, když člověk rozchodí nefunkční stroj a může ho potom mít připravený pro použití se školami. No a co se týče návštěvníků, tak každého zaujme něco jiného. Snažíme se to mít tak různorodé, jak je to jenom možné. Možná zmíním dvě takové maličkosti. Jedna je doslova maličkost, je to nejmenší Bible světa. Na takovém malém plíšku 5x5 mm je vylejzrovaný kompletní text Starého zákona a na druhém kompletní text Nového zákona. No a potom další z těch rarit možná, co mívá veliký úspěch, jsou třeba audio Bible v různých formách a jedna z nich je třeba gramofon, na kterém se Bible a biblické příběhy pouštěly na různých místech světa. A ten gramofon je vlastně jenom kus kartonu.

0: Jsou ty staré knihy náchylné na různé výkyvy teplot a podobné věci?
1: U těch starých knih to je vlastně docela jednoduché. Nepotřebují, kdo ví, jak zvláštní péči, snad kromě toho, aby nebyly pod přímým slunečním světlem. To znamená, že jsou vitríny vypnuté jako světlo a k tomu je spíš zataženo, než by byly otevřená okna, aby světlo prosvítalo. Ale jinak v normální teplotě a v normální vlhkosti není úplně potřeba nic. Jenom když člověk už na tu knihu jde sahat, tak samozřejmě si nebere rukavice, to je spíš pro televizi, ale je dobrý mít ruce odmaštěný. Není dobrý úplně jít tam po tom, co člověk vykydl řízek a neuměl si ruce.
0: Pojďme v závěru ještě říct posluchačům, jestli má muzeum nějakou pevně stanovenou otevírací dobu a kde případně zájemci najdou více informací.
1: Informace se dají jednoduše najít na našich webových stránkách malemuzeumbible.cz, případně na stejnojmenném Facebooku. A v tuhle dobu, v tomhle období, nemáme pevně danou otvírací dobu, i když na druhou stranu otevřeme téměř kdykoliv, když se někdo ozve, ale je možné, že zrovna tady nikdo na místě není. Důvodem je to, že nemáme v tohle období určeného člověka čistě pro muzeum, takže nejlepší je podívat se na stránky a zavolat.
0: Hostem ranního telefonátu byl Ladislav Donát, vedoucí zapsaného spolku Biblický teologický seminář, který je provozovatelem Malého muzea Bible v Pelhřimově. Vláďo, děkuji za představení a přeji mnoho spokojených návštěvníků a kéž i vám tato práce a věřím i kratochvíle dělá radost.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a přeju krásný den.
2: Posloucháte Rádio 7.

Tak tohle byl Matt Redman. Různé hudební žánry nabízí hudební pořady Rádia 7. V Koncertínu dostává prostor klasická hudba, Pohovka pak mapuje současnou křesťanskou worshipovou scénu a jazzový klub se vydává do světa jazzu, přesněji do hudby všelijak jazzové. Ten dnešní jazzový klub zavoní dálkami, pozve cestovat. Ochutnat mumraj asijského velkoměsta i úžasnout nad svítáním v poušti jste zváni od 17. hodiny. Pondělním dnem 10. srpna provázela Broňa Procházková. Přeji vám příjemný podvečer s Rádiem 7.

Jazzový klub na Rádiu 7. Prašné cesty, slunce nad hlavou, kořeněné exotické vůně. V hodině před námi se vydáme cestovat. Nasměrujeme to na Blízký východ, Středomoří a Asii. Povezeme se jeepem amerického původu, rozuměj jazzovou muzikou, a za volantem bude sedět někdo jako kytarový Jackie Chan. Přidáte se? K nasednutí zve Broňa Procházková. Čeká nás Hedvábí a písek, album Silk and Sand. A startujeme v Red City, červeném městě, hlučném, chaotickém a vlastně okouzlujícím mumraji afrických a asijských velkoměst.

Pojďme představit posádku hudebního vozidla této hodiny. Trio, co s neokázalou lehkostí a bez komplikací překračuje hranice krajin, tvoří francouzský kytarista Nguyen Le, který se narodil v Paříži v roce 1959, a to vietnamským rodičům. Na baskytaru hraje Kanaďan Chris Jennings a rytmiku doplňuje marocký perkusista a hráč na loutnu Gimbri Rani Krisha. Čímž se nám sestava roztáhla přes 4 kontinenty. Sám jsem fúzí různých kultur, žertuje kytarista. V roce 2023 vydali album Silk and Sand. Tady je titulní skladba.

Titulní skladba Silk and Sand, hedvábí a písek. Automaticky posluchači naskočí obraz hedvábné stezky. Název alba ovšem nesouvisí se starobylou cestou spojující Středomoří s východní Asií. Před čtvrt stoletím jsem nahrál skladby Silk, tím hedvábím jsem opivoval pevnou a jemnou souhru hudebníků, a Sand, ve které se zrcadlily moje sny o jiných místech. Stále hluboce vnímám to samé, vysvětluje Nguyen Le. S hedvábnou stezkou sice název alba nesouvisí, ale stejně se mi tento obraz při poslechu vrací. Je prostě lákavý.

Ani se nechce věřit, že jeden z nejlepších současných kytaristů Nguyen Le je vlastně samoukem. V 15 usedl za bicí, pak přesedlal na kytaru a elektrickou baskytaru. Studoval nejprve výtvarné umění, poté filozofii a až pak se plně ponořil do hudby. Hudební talent a drive se brzy projevily. Nguyen Le začal hrát mimo jakékoliv stylové hranice. Úspěšně vstupuje do různých hudebních oblastí. Rock, fusion, funk, jazzové standardy, avantgardní jazz, současná hudba, etnická hudba, africká, karibská, turecká a samozřejmě hudba jeho rodičů, vietnamská. Zmiňme alespoň projekt Tales from Vietnam nebo Hanoi Duo. Nguyen Le spolupracoval s velkou řadou ještě větších hudebních jmen napříč kontinenty, tělesy komorními i věhlasnými orchestry. Nguyen Le se zabývá mimo jiné syntezátory a počítačovými efekty, vytváří orchestrální skladby, filmovou hudbu. V roce 2011 mu byla udělena hodnost rytíře umění od francouzského ministra kultury a získává cenu Django Reinharta od francouzské Académie du Jazz. A k ocenění patří i zařazení do jazzové antologie The Smithsonian Anthology, která mapuje historii jazzu a kam byl Nguyen Le vybrán jako jeden ze 4 evropských umělců. Nguyen Le je mistrovský kreativní hráč, který si vypěstoval jedinečný zvuk se silným vlivem jazzrockové fúze. V post-Hendrixovské kytarové éře stojí po boku Billa Frisla, Johna Scofielda, Mikea Sterna. Na albu Silk and Sand se kytarista po spolupráci s většími ansámbly vrací k formátu tria, ve kterém o to lépe vyniká osobitý sound a drobnokresba kytary. Triové sestavy se ovšem Nguyen Le nedržel důsledně. Občas nechává zaznít indickou flétnu bansury Sylvana Baru a ve skladbě před námi Moonstone, trubku Mirona Rafailoviče.

Na Rádiu 7 posloucháme album Silk and Sand, se kterým prostupujeme různé hudební krajiny Asie, Blízkého východu a Středomoří. Jak cesta pokračuje, hovor se stává pozvolnější. Prý dva spolu umí mluvit, až spolu umí mlčet. Mohou spolu hrát, až spolu naladí.

Dozněla část s názvem Baraka, kde Jenningsův kontrabas alternovala baskytara Kameruňana Etienne Mbappé. Před námi svítání v Thárské poušti. Neuvěřitelně přesvědčivé líčení krásy prvních paprsků v poušti. Poté neméně emotivní ohnivý tanec tygra.

Nikdo nehraje na kytaru jako on, napsal Frankfurter Allgemeine Zeitung o Francouzovi s vietnamskými kořeny jménem Nguyen Le. O jednom z nejvšestrannějších a nejosobitějších kytaristů dnešní doby s vlivy sahajícími daleko za jazz, od asijské hudby přes fusion, moderní jazz, world music po klasický rock. Pod album Silk and Sand z roku 2023 je podepsán spolu s kanadským basistou Chrisem Jenningsem a marockým perkusistou a hráčem na gimbry Ráným Krišou. Co je to gimbry? Gumbry? Třístrunná kůží pokrytá basová loutna, používaná lidmi gnava. Je přibližně velká jako kytara s tělem vyřezaným z klády a potaženým na hrací straně velbloudí kůží. Marocká loutna, indická flétna i obvyklé nástroje jazzového tria neže navozují atmosféru, ale přímo dovedou do krajin pro našince exotických. Krajin, kde žezlo pevně svírá slunce a kde se věta voda je život, mění z ozdobného klišé v hlubokou pravdu. Závěr alba svěřili jeho protagonisté titulu Becoming Water, stávání se vodou. Z jazzového klubu se loučí Broňa Procházková s připomínkou Ježíšových slov, která zazněla ve vyprahlé krajině u jedné studny. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je krátce po 18. hodině, posloucháte Rádio 7, kde začíná večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Dříve než vám nabídnu celou naší programovou nabídku až do půlnoci, tak je tady pořad Bible Guide. Úkolem křesťana je ukazovat lidem, že existuje jiná cesta, než jakou dosud znají. Je to cesta vedoucí k životu. Více zazní v další připravené části Bible Guidu, kterou si můžete teď poslechnout.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí. Ezechiel, 33. kapitola. Na začátku kapitoly Bůh poučil Ezechiele, že úkolem proroka je vyřídit lidem varování, které vyjde z Božích úst. Synu člověči, ustanovil jsem tě strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřídím mé varování. Když řeknu ničemovi, ničemu musí zemřít, ale ty nepromluvíš, abys toho ničemu varoval před jeho cestou, pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud si však ničemu varoval, ať se odvrátí od své cesty, ale on se od ní neodvrátí, pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Za vyřízení toho, co říká Bůh, je prorok zodpovědný. Není už ale zodpovědný za to, zda Boží slova lidé uposlechnou. Také my věřící jsme z určitého pohledu takovými strážci. Naším úkolem je dát lidem vědět, že je zde jiná cesta, než jakou znají. Tato cesta je cestou k životu. Každý z nás je zodpovědný za to nějakým svým dílem přispět ke společnému svědectví církve. Možná nevíš, jak máš přispět. Důležité je, jestli chceš přispět. Kde je vůle, tam je cesta. Snad si říká, že strážcem je pouze ten, kdo umí kázat. Ale není to tak. Strážcem, správcem a služebníkem jsme my všichni. A co dělat, když si dostal od Boha málo? Ježíš to vysvětlil ve svém podobenství o hřivnách. Každému ze svých služebníků sice dal jiné množství darů, tedy hřiven, ale od všech čekal výsledek. Ten, kdo dostal nejmíň, svůj malý dar nevyužil. A pán mu po návratu řekl, měl si tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si je po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Možná nejsi misionář, ani kazatel nebo vedoucí. Přesto Bůh očekává, že s tím, co ti svěřil, budeš žít jako dobrý správce. Když nevíš, co dělat, nabídni svou pomoc církvi. Zeptej se, co můžeš dělat, čím malým můžeš prospět. I ty jsi strážcem. I ty jsi součástí společného svědectví církve. Bůh pak dál v této kapitole Ezechiele Izraelcům vyčítá, že sice na oko uznávají, že jsou trestáni za své hříchy, ale nechtějí své jednání napravit. Důvodem, proč Bůh trestá, je snaha, aby se lidé změnili. Synu člověči, řekni domu Izraele, mluvíte takto. Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít? Řekni jim, jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemi. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil. Odvraťte se od svých zlých cest. Proč máte umírat, dome Izraele? Svou neochotu se změnit zdůvodňují tím, že Bohu nelze rozumět. Prý trestá ty, které by měl chránit a naopak. Tví krajané ale říkají, Hospodin je ve svém jednání vrtkavý. Jsou to však oni, kdo je vrtkavý ve svém jednání. Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte, Hospodin je ve svém jednání vrtkavý. Budu vás soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání. Prorok se potom dozvěděl o pádu Jeruzaléma. Izraelci v Jeruzalémě nezměnili své jednání a Bůh odmítl jejich prázdnou důvěru v Boha. Poslední verše nám připomenou všechny ty, kteří pochybují o slovech proroků a čtou Bibli jako jednu ze starověkých legend. Synu člověčí, tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají, pojďme, poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina. Přicházejí k tobě celé zástupy, sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdcích však následují mrzký zisk. Nejsi pro ně víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát. Vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. Až to však přijde, a hle, už to přichází, tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka. Podobné hlasy slyšíme i dnes. Slova o tom, že proroctví jsou pouhými slovy dávných zbožných mužů a ne samotného Boha. Tady čteme o nebezpečí, které sebou přináší podceňování božích slov. To nebezpečí se jmenuje pokrytectví. Pokrytectví slyší slova, ale nejedná podle nich. Říká se, že jakou váhu člověk přikládá Bibli, tolik místa dává Bohu ve svém srdci. To, že nerozumíme všemu v prorockých knihách, neznamená, že nejsou božími slovy. Je to spíše naopak. To, že nerozumíme stále všemu v prorockých knihách, potvrzuje, že to nejsou slova lidí, ale slova boží.

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a 18 hodin.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
0: A nyní je před námi slíbený přehled pořadů, ze kterých si můžete v dnešním večerním čase na Rádiu 7 vybírat. Začínat znovu v jiné zemi není jednoduché, ale pro Věru Odvěnkovou a její rodinu to byla velká příležitost. O své cestě do České republiky, ale také o cestě k Bohu bude vyprávět v pořadu Život víry o 6:30. V Kanafásku si došlápneme na prokrastinaci. Toto krkolomné slovo sice v příběhu nezazní, ale i tak si s dětmi posvítíme na odkládání povinností. Vyprávění z knížky Radka Daniela začíná ve 7:45. Stojí emoce a rozum proti sobě? Co všechno emoce sdělují? A proč někdy léčíme emoce tam, kde bychom se měli zaměřit spíše na tělo jako takové? Jen několik otázek, které stojí v úvodu cyklu věnovaného emocím. V dalších týdnech ho bude nabízet pořad Uši k duši. První emotivní zastavení s psychologem Markem Macákem je připraveno na 19. hodinu a 45. minutu. Na scéně z knihy Zjevení se v minulém dílu pořadu Světem Bible objevila tajemná žena oděná sluncem a její úhlavní nepřítel, veliký ohnivý drak. Jak tito dva klíčoví aktéři určí směr kosmického zápasu posledních dnů, můžeme sledovat spolu s teologem Johnem Vernonem McGeem ve 8:45. V životě i v evangelizaci můžeme narazit na bariéru nedůvěry, která je nezasloužená, říká teolog a publicista Dan Drápal, host reprízovaného pořadu Hláska. Jak se s touto bariérou vyrovnávat a jak budovat důvěru? Ke společnému hledání odpovědí jste zváni v 21 hodin. Události Ježíšova života popisované Markem se neúprosně chýlí k tragickému vyvrcholení. V Betánii je Ježíš pomazán ke svému pohřbu. Poté se Jidáš domlouvá s velekněžími, že jim Ježíše vydá. Načež učedníci připravují velikonoční večeři. Více v pořadu ke kořenům po 22. hodině. Bůh je Bohem nových začátků, dokazuje to i život baptistického kazatele Miloše Šolce, kterým procházíme ve čtení na pokračování díky knize Jak život šel. O tom, jaké nové obzory se mu otevřely, uslyšíme ve 11:45. Příjemný poslech.

0: Dnes je 10. srpna a jestli jste to ještě nezjistili, tak svátek má Vavřinec. Připomíná se i na Slovensku a v různých jiných zemích světa. Toto jméno má své počátky ve starověku a znamená, že jeho nositel pocházel z Laurenta, což je přímořské město v Láciu. Latinská forma jména zní Laurentius a například rusky Lavrentij. Tolik tedy k dnešnímu jménu v kalendáři.
1: Kalendárium.
0: V roce 1508 král Vladislav II. Jagellonský vyhlašuje takzvaný svatojakubský mandát, který přijal dne 25. července téhož roku svatojakubský sněm. Toto ustanovení nařizuje uzavření sborů jednoty bratrské, spálení jejich knih a převedení učitelů a duchovních jednoty ke katolické straně nebo k utrakvistům. Ustanovení později obnovovali i habsburští panovníci v letech 1547, 1575 a 1584. Naposledy je do života uvedl Rudolf II. V roce 1602. To se také stalo 10. srpna. A dnešní den je například dnem narození Jana Lucemburského, českého krále lucemburského vévody. Narodil se v roce 1296. Padl v bitvě u Kresčaku, kde bojoval na straně Francouzů již jako zcela slepý muž. Touto bitvou byla zahájena takzvaná stoletá válka. Zajímavostí je, že v této bitvě Angličané poprvé v Evropě použili střelný prach. Jan Lucemburský prý zabránil svému synu Karlovi vyjet do bitvy, když zjistil, jak obrovskou převahu má Anglie. Karel tedy po něm nastoupil na český trůn a začala doba největšího rozkvětu českého království. A dnes by slavil narozeniny třeba také například český malíř, grafik a ilustrátor Vladimír Komárek. Narodil se v roce 1928 a svou tvorbou navazoval především na Jana Zrzavého. Jeho ilustrace a vůbec celá tvorba je plná lyriky a jemných barev a pouhých náznaků tvaru. Komárek se zabýval rovněž ilustrací. Kresbami doprovodil například verše Seifertovi, Holanovi či Máchův máj. Ještě přidejme jméno německého kazatele, jednoho z otců luteránské teologie. Byl to Johann Gerhard, který zemřel 10. srpna 1837. Ve 14 letech prodělal těžkou nemoc, která navždy ovlivnila jeho zbožnost a náhled na postavení utrpení v životě křesťana. Je autorem řady publikací v oblasti exegeze, polemické, dogmatické a praktické teologie. A poslední jméno, které dnes připomenu, je jméno rakouského lékaře Adama Policera, který vymyslel, jak léčit zánět středního ucha, na který se až do té doby umíralo. Nejenom, že založil obor otolaryngologie, trošku to motám, ušní, nosní, krční zkrátka, ale také vynalezl několik pomůcek, které se k tomuto oboru používají dodnes. Zemřel také 10. srpna v roce 1920. Tolik tedy rychlý přehled nebo nahlédnutí do kalendáře 10. srpna a na Rádiu 7 pokračujeme ve vysílání písní Dominiky Gurbalové.

0: Bůh je dobrý a nikdy člověka neopustí. To je vyznání věry Odvěnkové, se kterou natáčela Lucie Endlicherová. O začátcích v Nové zemi i o cestě k Bohu vypráví v následujícím pořadu.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den. Jmenuji se Věra Odvěnková, jsem původem z Ukrajiny a chtěla bych vám říct o svých zážitcích, o svém životě s Bohem. Uvěřila jsem před 20 lety, když mi bylo 24, oba s manželem, protože v tu dobu už jsem byla vdána a byla jsem těhotná. Já jsem vždycky z málku byla vedena k Bohu, protože na Ukrajině většina lidí je takových nábožných a drží se nějakých tradic, ale bylo to ve stylu pravoslavná církev. Ráda jsem třeba tam chodila, protože tam byly zajímavé svátky, na které jsme se těšili. Ta podstata svátku vždycky tam zůstávala, i když to je pravoslavná církev, i tam taky Bůh působil, ale já jako dítě jsem tomu nerozuměla, jo, akorát jsem se těšila, když jsou Velikonoce, tak opravdu to bylo, věděli jsme, že se Ježíš, že byl vzkříšen, věděli jsme, že když jsou Vánoce, že Ježíš je narozen a celou dobu jsem si kládla otázku, kdo je ten Ježíš, co to je za osobnost. A nějak mi to rodiče moc nedokázali vysvětlit, ani v tom pravoslavném chrámě nějak to bylo na nějakým takovým jazyku nesrozumitelným a my jako děti vůbec jsme tomu nerozuměli. Potom, když jsem se provdala, tak jsme se nastěhovali do Kyjeva. A tam jsem žila se svým manželem a kamarád, kterýho jsme dobře znali, nebo manžel, tak nám najednou začal vypravovat, že chodí do sboru, že tady je církev, že ať tam zkusíme jít, že existuje Bůh, který nás má rád a my jsme se toho hned chytili a já jsem byla ráda, že někdo mi mohl říct o tom. A když jsme šli teda do té církve v neděli, tak to bylo bez váhání, když kazatel řekl, že kdo chce učinit pokání, kdo chce, aby jeho život řídil Bůh, ať jde dopředu. To jsme oba se s manželem na sebe koukli, ani jsme neminuty neváhali. A od té doby ten život se otočil na 180 stupňů. Nebyla jsem nějak problémy nějaký, neměla jsem ani s alkoholem, ani, no možná jsem kouřila, ale v tu chvíli jsem si uvědomila, že moje tělo je chrám Boha živého a nemůžu ho takhle ničit. A hlavně jsem navázala osobní vztah s Bohem a je to hodně důležité, když vy můžete někomu říct všechno, co máte na srdci, všechno, do detailu a v tom materiálním světě, v tom fyzickém se to všechno mění. Vy si myslíte, že mluvíte, vy nevidíte Boha, neznáte ho, ale on se projevuje, protože vy se obrácíte s otevřeným srdcem a on vás naplní. A čím mě nejvíc naplnil, je to láska k lidem. Já jsem dřív byla taková docela vybušná a i tak nějak jsem se hodněkrát třeba dokázala rychle pohádat nebo rozčílit, ale můj charakter se natolik změnil, protože všichni lidi kolem nás jsou stvořeni Bohem a kdo má rád lidi, má rád i tvůrce. Takže od samého začátku jsem se rozhodla, že budu sloužit Bohu, jenomže někdo může být kazatelem, někdo může být prostě nějakým věštitelem, ale někdo může prostě jenom být jako kniha, jo? Může třeba i ty skutky mít dobrý. Jo? Je na nás, jak se rozhodujeme každý den. Když ráno vstaneme, pomodlíme se, odevzdáme ten den Bohu a ono to se nějak všechno začne měnit. Bůh vám posílá do života lidi, kteří potřebují lásku. Stačí úsměv, stačí nějaký prostě povzbuzení. Když jsme před 15 lety přijeli do Čech, takže já jsem cítila, že je to země, kde já můžu opravdu nějak působit, protože na Ukrajině tam každý, kdo slyší slovo Boží, většinou uvěří tomu, protože ten život není tak lehký, tak člověk si myslí, tak třeba zkusím uvěřit a třeba to bude lepší. Jo, takže hodně lidí tam přichází k Bohu, hodně taky odchází, ale tady v Čechách je život, myslím, materiálně takový lepší, lidi se mají docela dobře, tak možná tolik nehledají, protože ale chci vám vzkázat, že Bůh není jenom o materiálních věcech, jo, Bůh uzdravuje člověka. My jsme hodněkrát měli zkušenosti s tím, že když se pomodlíme, tak nás Bůh uzdraví. Já, než bych si šahla po Imalgínu, když mě bolí hlava, já se prostě pomodlím, protože Bůh včera, dneska a navěky je ten samý, on se nemění, on uzdravoval v dobu, když byl Ježíš, když žena trpěla 12 let krvácením, tak se ho jenom dotkla, jo. Takže chci říct, že Bůh nás má strašně rád a nemusíme k tomu nějak se moc nějak namáhat nebo myslet si, on nás bere takový, jaký jsme, když spadneme, tak nás veme do náručí a ponese nás. Bůh je láska a má vás rád a rozumí vám, protože vás stvořil.

Chtěla bych vám říct ještě takový osobní zkušenosti. Ono jich je víc, protože Bůh každý den se projevuje a to jsou třeba maličkosti. Jo? Vy potřebujete zjistit nějakou informaci a najednou ten člověk přijde, potkáte ho. Je to, můžeme si říct, tak je to náhoda, tak jenomže náhoda to není. My jsme měli takovou zkušenost, že splácíme teda hypotéku, museli jsme si vzít na baráček, ale zas to nebyla tak závratná částka, ale aby jsme to unesli, tak jsme si jakoby každý měsíc to splácíme a chci vám říct, že nikdy se nestalo, aby jsme se nějak zadlužili nebo každý den odevzdáme ty všechny naše problémy Bohu a já dělám jenom to, co umím. Mně Bůh dal dar šití, umím dobře šít, tak vlastně nabízím tyhle služby, ale vždycky mi pošle tolik lidí, kolik jsem schopna to zvládnout. A tím pádem ta finanční stránka je dobrá a splácíme. Ale chci vám říct, že jeden měsíc se stalo, že nám to nevycházelo, chybilo nám asi 3000 do splátky a já jsem se strašně modlila, bylo to pondělí, ale lidi vůbec nechodili, mám takový menší prodejnu, ale tak se nic nestalo, žádný zázrak a tak jsem si říkala, tak asi Bůh neslyší, i když jsem věděla jsem do poslední chvíli, že nás prostě nenechá, že něco se stane, prostě nemůže to být tak, protože Bůh je vždycky věrný v jakýchkoliv situacích. Jo, on nenechá člověka jenom tak, aby, a tak už mi se zdálo, že, protože neráda jsem si představovala, že mi už chodí SMSky, že dlužím a tak, protože my jsme nezvykli něco někomu dlužit a nic se nestalo, takže na druhý den jsem jako očekávala z banky, že mi zase budu posílat nějakou SMSku, ale najednou nic a my jsme se koukli na účet a tam nám někdo omylem, pojišťovna omylem poslala nám 3000, ale jako jak omylem, najednou nějaká pojišťovna nám poslala peníze, takže my jsme vlastně měli na tu splátku. Samozřejmě po dvou dnech se ozvali, tak jsme jim to vrátili a už jsme na to potom peníze měli. Ale to není jenom v oblasti každodenního života, to je třeba v oblasti, když jste nemocný. Jo? Já jsem podstoupila zákrok nemocnici a prostě skvělým způsobem všechno dopadlo dobře a modlili jsme se manžel i já, i Bůh

0: se to stávalo. Bůh chce napravit ten náš život správným směrem, ale my taky se někdy máme zamyslet nad tím, jak my se chováme, jak my, když budeme spolehat a věřit jemu ve všem, tak prostě nás nikde nenechá. Nikde. Nikdy se situace otočí jinak, než si my představujeme. Ale když si zpátečně potom na to pomyslíme, takže to všechno na sebe navazuje. Všechno. Když se děje naopak něco jakoby horšího, tak já o to víc se modlím. Jo? Někdy se stane, že s pohodlním, že tak nějak jakoby, a zapomenu si na to, jenom, že my máme být vděční Bohu za všechno, co pro nás dělá, za všechno, za každý den, za to požehnání, co nám dává a říkám, není to materiální věci, je to taková prostě pokoj a radost a posledně teďka příběh s mým synem, protože on se vrátil z Anglie na týden jenom a prostě ztratil peněženku se všemi dochládama. Tak my jsme se za to modlili, nebo on se za to modlil. Jo, říkal, že on, protože já jsem ještě nevěděla, co se děje. Jo. A během krátké doby se ta peněženka našla a paní, co ji našla, tak ani nechtěla nic, chtěla jenom koupit růži. To je tady paní z Dobrušky, neznám její jméno, ale Bůh nedopustil, aby mu způsobil nějaký problémy, protože jakoby ztrátit všechny doklady, to by nemohla ani asi odletět a
1: chci se ještě vrátit k té chvíli, kdy jste byla v církvi a zazněla tam ta výzva pro lidi, kteří by chtěli, aby Bůh řídil jejich život. Vy jste říkala, že jste hned šla dopředu, že jste o tom vůbec nepřemýšlela. K tomu patří většinou taky to, že člověk pozná, jak nemůže přijít před Boha, že hřích je to, co mu brání. Jaké pro vás bylo, když jste poznala tu vlastní hříšnost?
0: Když jsme byli v té církvi, tak srovna se probíral verš Jana 3:16, myslím, nebo tak miloval Bůh svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. Já jsem možná v tu dobu se neuvědomovala, že nějak jsem, jako myslela jsem se, že jsem dobrý člověk, ale zase nějaký takový velký hřích jsem za sebou necítila, ale věděla jsem, že Bůh volá, že jako já jsem šla za tím spasením. Mě strašně zaujalo to, že prostě na tomhle světě život je takový krátký, pomíjivý, to z nějakých 60-70 let a že já jsem se chytila té naději na tu věčnost, protože to mě zaujalo a to pokání bylo prostě asi opakování slov, ale to prvé jsem si potom asi s časem uvědomila, co všechno Bůh odpustí člověku a jak ho osvobodí od všeho, jo. On nám vlastně dal jenom dvě zapovědi, miluj Boha a miluj bližního. Co je milovat bližního? Milovat bližního je to prostě rozdávat lásku a chovat se k lidem tak, jak chceš, aby se k tobě chovali. Jo? Já jsem si najednou vědomila, že jsem se tak nechovala, že jsem byla kolikrát agresivní, ale od té doby Bůh tak změnil můj charakter, že já prostě se koukám na každého člověka jak na tvoření Boží a mám ráda a ať to bude zlej člověk nebo dobrý, ale kdyby jsme se všichni začali k sobě tak chovat, tak by možná ten svět byl úplně jiný a potřebujeme, každý člověk potřebuje lásku, každý člověk potřebuje, aby si ho všimli, aby ho milovali, ale ta Boží milost je ohromná, on je tak milující, že on, vy se nebojíte, já najedno prostě jsem se přestala bát třeba i smrti nebo něčeho, prostě já vím, i kdyby cokoliv se stalo, já vím, že jde o duši, že ta duše je zachráněna a není tak těžko říct slovo promiň, není tak těžko, ale ono dokáže udělat strašně moc. To můžeme i zkusit i třeba i se svýma nějakými příbuznými nebo blížními, na koho se zlobíme třeba jim to říct. Ale když uděláme krok k Ježíši, k Bohu, tak on nás povede

0: cestou života a neříkám, že nebudeme procházet nějakými těžkostěmi, ale prostě ta naděj na to, že to je prostě, že se to dá zvládnout a že hlavná cíl je nebe, je věčný život, díť věčný život, tam budeme mít tolik času na všechno a my se máme toho chytit a tohle to je právě takový to moje hlavní, co já vidím v tom chození s Bohem a to, že se stará o mě a to, že mě slyší vždycky, když něco potřebuju, ale to, že má duše je zachráněna. Kdyby jsme si dali otázku třeba, co se stane, když třeba dneska zemřu, sám osobně, někdo řekne, no tak asi jsem hodný člověk, tak asi bych, no nevím, možná půjdu do ráje, jenomže většina říká, no tak půjdu do pekla a tam budu přikládat dřívy nebo něco, ale to vůbec nejsou srandovní věci, to jsou velice vážné věci a dajme si tu otázku někdy. A právě Bůh tím, že přišel na zem skrz svého syna a projavil nám tu svou lásku. My teď to máme snadný, my můžeme jenom uvěřit v něho a máme život věčný. Samozřejmě, že sledovat za ním a vyhledat křesťanské společenství, protože bez křesťanského společenství člověk duchovně může neustát, protože my máme čerpat ze slova Božího a aby jsme ten výklad Biblii, aby jsme ji lépe rozuměli, tak samozřejmě ve sboru to pochopíme spoustu věcí a i máme navazovat ten osobní vztah s Bohem, taková ta každodenní modlitba, když se zavřu místnosti a řeknu všechno Bohu, co mám na srdci a věřte mi, že on odpoví každému. On neodmítá člověka a má všechny rád.
1: Vy jste říkala, že se těšíte na věčnost. Na co se těšíte?
0: To je takový záchytný bod, protože už od začátku světa Bůh to s náma myslel jinak. Umístil Adama a Evu v ráji, chtěl, aby prostě se tam měli dobrý, jenomže oni narušili Boží zápověď. Oni, vždycky je to člověk, který prostě překročí to, co mu Bůh narizuje, ale my přece taky máme rádi svoji děti a někdy, když udělají něco špatného, takže i když jich třeba potrestáme nějak, ale stejně jich máme radí, takže Bůh prostě nám nabízí, nebo pro nás měl plán od začátku, jak nás vysvobodit z toho života. On ví, že není nám to jednoduché dodržovat všechno, že to je těžké, takže on poslal syna a chtěl skrz něho ukázat lidem, jak se má žít a vlastně nám zanechal jenom dvě zápovědi, milovat Boha a milovat blížního. A v tom je všechno, jo, protože si myslím, že taková ta bezpodmínečná láska, která myslím, že bude panovat v tým ráji, protože to Biblia říká, že to prostě si asi nedokážeme teďka představit, ale jenom to, že tam nebude utrpení, nebude tam zlo, a bude jenom dobro a radost, to už stojí za to, i kdyby to bylo na 1%. Co je špatného na víře? Co je špatného na cestě s Bohem? Není. Akorát člověk se má zamyslet. Jo, možná si řeknete, no tak to budu muset někam do kostela nebo někam to. Ne, nemusíte do kostela. Otevřete svoje srdce, otevřete svoje ústa, řekněte Bohu promiň, Bože, promiň mi moji hříchy, řiď můj život a ukazuj mi cestu. A to je vše. A uvidíte, zkuste to. On vás Bůh nenechává, zkuste to, ale taky začnete taky něco měnit v životě. Začnete taky milovat a začnete taky celému okolí odpouštět, protože hodně lidí se trápí tím, že nemůžu odpouštět, co je na tom tak složitýho a to udělá strašně moc. Takže pokud na někoho se zlobíte, jděte za ním a řeknete mu promiň a nechte to, i kdybyste to řekl jenom tak, že ještě to necítíte, to uvidíte, že vaše srdce začne se taky měnit a Bůh bude s tím pracovat. naplňovat vás láskou, protože každý člověk má to místo, má v srdci místo pro tu lásku, protože jsme stvořeni z lásky. Takže pusťme tu lásku do sebe v srdce, ať nás mění.

Životní příběh Věry Odvěnkové natočila pro Rádio 7 Lucie Endlicherová. Máte-li touhu předat druhým příběh své cesty k Ježíši Kristu nebo svědectví o boží lásce a věrnosti, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz a nebo přes sociální sítě. My váš příběh pošleme dál. Za týden se můžete těšit na další příběh. Eva Poláková bude vyprávět o tom, jak našla víru v Pána Ježíše Krista, a další svědectví o životě s Bohem nabízí pořad Stopy zítra v 19 hodin a 45 minut. Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá každý den 7 dní v týdnu, 24 hodin. Denně, a to jsme velmi rádi, velmi vděční za to, že můžeme. Zveme vás, přidejte se, buďte našimi spolupracovníky. Děkujeme všem, kteří nás podporují finančně i modlitebně, a zveme další, přidejte se k nám.

jak David tančí, jak Pavel víno mý, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrach, Mešach a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se v

co můžu, jak Marie chci dát. A nezřil vítám pěny, jak Daniel budu spát. Jeho slib chci přijmout, jako Jericho.

0: Společnost vám dělá večerní vysílání Rádia 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem, minula 19. hodina. V této hodince pozvu nejdříve k poslechu naše nejmenší posluchače. Pro děti je připravený kanafásek v pravidelném čase ve 19:15 a ve 19:15 v pořadu Uši k duši otevře Marek Macák s Lucí Endlicherovou novou sérii o emocích.
1: Oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky, Hospodinovi vykoupení, ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří, bloudili pouští po cestách opuštěných.

ti vyvyšováno shromáždění lidu v radě starců a tě oslaví. Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Ahoj děti. Až budete o prázdninách běhat po lese a narazíte na velké mraveniště, na chvilku se u něj zastavte. Sledujte ten neuvěřitelný cvrkot. Mravenci pilně pobíhají sem a tam. Ťukají do sebe tykadly a předávají si důležité zprávy. Kde roste něco dobrého k snědku, kde hrozí nebezpečí nebo kde je zrovna potřeba přiložit ruku k dílu. Jedni mravenci nosí jehličí na stavbu domečku, druzí zase opatrně vynášejí mravenčí miminka na sluníčko, aby se prohřála, nebo je rychle schovávají před blížícím se deštěm. Pracují takhle od rána do večera. Není divu, že nám Pán Bůh dává mravence za skvělý příklad. V Bibli dokonce posílá ty, kteří se zrovna nechystají nic dělat a nechce se jim, aby se od nich poučili. Jdi k mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. To se píše v Přísloví v 6. kapitole a 6. verši. Prázdniny jsou samozřejmě od toho, abyste si odpočinuli od školy a užili si spoustu zábavy. Využijte tenhle letní čas na věci, na které jindy nemáte čas, ale nezapomeňte občas pomoci i svým dospělákům. Příběh o líném Zdeňkovi napsal Radek Daniel a čte ho Marcela Dýrová. Poslechněte si ho.
1: Postel máš zase neustlanou a v pokoji hrozný nepořádek. Co se s tebou, Zdeňku, děje? Zeptala se vyčítavě maminka. Ale mami, stlaní a uklízení je na nic. Do postele si zase večer lehnu a v pokoji to znovu rozkramařím. Je přece hloupost dělat stejné věci pořád dokola. Uklízet budu míň a ušetřím tak spoustu času. Je to dobrý zlepšovák. Škoda, že jsem na něj přišel až teď. Zdeněk se tvářil nadšeně, vypadalo to, že mu nepořádek ani trochu nevadí. Co mu na to měla chudák máma říct? Jen zakroutila hlavou a odešla. Druhý den ráno vyběhl Zdeněk z koupelny, sotva do ní vkročil. Ty se dnes nebudeš mít? Zeptala se udiveně maminka. Mami, vždyť jsem se myl včera večer a než přijdu ze školy, budu zase špinavý. Tohle je můj další zlepšovák a díky němu jsem hotový raz dva. Mezitím rychle vklouzl do bot, chytl za kliku a prásk. Zabouchl za sebou dveře a byl ten tam. Maminka si sedla do křesla, hlavu v dlaních, přemýšlela. Musím Zdeňkovi vysvětlit, že ty jeho vynálezy nejsou nic víc než pouhá lenost. Co když tyhle nápady začne uplatňovat i ve škole? Musím mu ty jeho časoskratky vyhnat z hlavy dřív, než mu pořádně zkomplikují život, rozhodla se. Vždyť už se teď ta jeho vynalézavost nedá vydržet. Trávník, který vždycky sekal každý týden, seče jednou do měsíce. S tím, že tráva bez tak znovu vyroste. Pokoj si uklízí jen v pátek a postel nestele vůbec. Počkej, já ti ukážu, usmála se potutelně maminka. Zdeněk se toho dne ze školy vrátil utahaný a hladový. V břiše mu kručelo, jako kdyby mu tam kňukalo tisíc žab. Už cestou domů se mu při představě pořádného oběda zbíhaly sliny. Jaké však bylo jeho překvapení, když otevřel dveře. Žádná vůně, talíře nikde. Máma neuvařila. Stál v kuchyni a měl na krajíčku. Mami, ty nemáš dnes hotový oběd? Zeptal se nešťastně. Já mám ukrutánský hlad? Maminka k němu vzhlédla od knížky a podivila se. Ale vždyť si jedl dneska ráno. Tak proč bys měl jíst i v poledne? Do rána stejně vyhládneš, takže je to zbytečné. Ale já to do rána nevydržím, umřu hlady, zafňukal Zdeněk. Když to nevydržíš, tak si v ledničce něco najdi, řekla maminka s úsměvem a dál se věnovala četbě. Co se dá dělat, povzdychl si Zdeněk, Hlady přece neumřu. V kuchyni si namazal chleba s máslem a přikusoval k tomu mrkev. Pořádný oběd to nebyl, ale hlad je hlad. Ten ho však po chlebu a mrkvi nepřešel. Chvilku trucoval a potom se zavřel v pokoji. Lehl si do postele a za chvíli spal jako nemluvně. Zdál se mu zvláštní sen. Všude v kuchyni se válelo špinavé nádobí. Byl tam hrozný nepořádek, takže se nedalo najít nic k jídlu. Sám sebe slyšel, jak říká: nádobí umývat nebudu, stejně se zase zašpiní, ušetřím čas. Vyběhl z domu, ale tráva byla tak vysoká, že se jí nemohl prodrat. Poseču jí příští měsíc, stejně by za chvíli narostla. Pak utíkal do svého pokoje. Zastavil se na prahu. I tam byl nepořádek. Po zemi se válelo oblečení a školní sešity. Stůl se ztrácel pod hromadou knih, papírů a pastelek. Nad tím vším nepořádkem se vznášela oblaka prachu. Podíval se na neumyté okno. Prohánělo se po něm několik velkých zelených much. Když si chtěl lehnout do postele, spod zmuchlaných peřin na něj vykoukly hračky, obaly od bonbónů a rozbitá stavebnice. V pokoji nebylo k hnutí, nedalo se tady spát a dokonce ani dýchat. Prach ho nepříjemně šimral v nose a nutil ke kašli. Zdeněk kýchl a najednou se probudil. Rozhlédl se kolem a i když jeho pokojík na tom nebyl tak zle jako ve snu, dal se rychle do uklízení. Utřel prach, postel si vzorně ustlal, poskládal oblečení a utíkal dolů do kuchyně umýt nádobí. Potom si pečlivě udělal úkoly. Maminka ho zpovzdálí sledovala a napadlo ji, že její Zdenda je přece jen hodný kluk. Vypadalo to, že ho ty zlepšovací nápady konečně přestaly bavit a tak mu na posilněnou připravila dobrou večeři. Zdeněk si na ní pochutnal jako snad nikdy předtím. Koukal vděčně po mámě a labužnicky převaloval v ústech každé sousto. Po jídle si utřel pusu, poděkoval a ani ho nenapadlo odmlouvat s nádobím. Hned vyskočil, vzal utěrku a s hromadou talířů a hrníčků a příborů mamince poslušně pomohl. Mami, já už jsem se zlepšováky skončil. Myslím, že to nikam nevedlo. Takhle se nedá žít. Připadal bych si jako ve skladišti, řekl a rozpustile se zašklebil. A víš, co zítra udělám? Poseču trávník. Zjistil jsem, že když své povinnosti udělám v pravý čas, zbude mi víc času na hraní. No, nemám pravdu, zamrkal šibalsky na maminku.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 16:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.

přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije. Když vítr spouště povážlivě sílí a z kostela zní.

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě je jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije.

Nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením, řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

zpíval Adam Bubík. Následující písnička bude ve španělštině, bude zpívat Jesus Cabello. V každém úsměvu, který poráží moje strachy, v každém pohlazení, které ví o mých snech, vstoupil si mocně do mého života, abys mi dal svůj dech. Proměnil si můj život. Jenom ty, to je právě to solo tu.

0: Pro další vydání pořadu Uši k duši. Relace, u jejíhož poslechu vás i dnes zdraví Lucie Endlicherová. Ne, že by tedy ty předchozí pořady byly bez emocí, ale právě o emocích chceme v těch následujících setkáních mluvit s psychologem Markem Macákem, tradičním hostem tohoto pořadu. Marku, vítej u mikrofonu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Když se chceme věnovat emocím, tak mám dojem, že vstupujeme trošku na tenký led, protože pokud budeme spojovat tak, jak to děláváme, pohled křesťanský a zároveň pohled psychologický, tak je to tak, že na tom křesťanském spektru část křesťanů říká, že emoce jsou úplně špatně, nebo má přinejmenším ten pohled. Druhá část naopak na emoce hodně dá. Emoce jsou něco, co velkým způsobem ovlivňuje jejich život. Pojďme to vzít ještě úplně od základu a říct o emocích ty úplně základní informace, které nám nějakým způsobem rozčlení to další postupování a přemýšlení o nich.
1: Tak můžeme se bavit například o tom, z čeho se emoce skládají nebo jaké aspekty emoce mají. Většinou je vnímáme totiž jako subjektivní jakoby nějaký pocit nebo stav, který přijde, který nějakým způsobem má buď pozitivní nebo negativní nastavení a nějakou intenzitu. To je taková ta subjektivní stránka, odráží, jak já něco vnímám na téhle emoční rovině, ale už méně bereme v potaz to, že emoce je taky vlastně biologický stav, že emoce je v těle. O to vědí hlavně psychologové, psychiatři a lidi, kteří prožívají emoce více tělesně. Třeba řada lidí, kteří má větší potíže z úzkosti, tak si víc uvědomuje, že emoce jsou tělesné, protože ten tělesný doprovod tam je více vidět, ale vlastně tělesná stránka je naprosto podstatná pro emoční prožívání. Ta emoce se odehrává v těle, mysl ji zachytává, ale je to vlastně takový pěkný obraz nebo vyjádření jednoty naší bytosti nebo naší duše a těla. Takže ta biologická stránka je druhá. Další stránka je stránka komunikační. Emoce něco vyjadřuje. Emoce je vidět. Hodně emočních procesů navzájem mezi lidma tak probíhá, aniž bychom si to uvědomovali. S někým se nějak cítíme nebo rovnou jednáme s někým nějak podle pocitu, který si třeba ani neuvědomíme, protože jsme ho na nějaké hlubší rovině zachytili. A odečítáme, co si ostatní lidi myslí asi a jaký mají k nám postoj a zda jsme v bezpečí a tak dále z toho, jak oni vypadají navenek. Tam odečítáme z těla, ve kterém hledáme zase ty emoce. Takže to je další stránka, ta komunikační. Emoce na těchto různých rovinách nám přinaší spoustu informací a my velmi snadno přehlídneme některé roviny, které jsou podstatné a tak se jako vezeme na emocích, protože jsou trochu všude přítomné. Říká se ve filozofii taky, že jsme vyladěni vždy nějak už, že neexistuje lidské existování bez nějakého naladění, i když to není přímo o emocích, ale je to o tom prožívání i na téhle emoční stránce. No a tím, že si zredukujeme často naše myšlení o emocích jenom na jeden z těch aspektů, většinou hlavně na ten jako subjektivní, pocitový, tak můžeme přehlížet i ostatní, takže když se nám třeba rozbije něco v těle a ta stránka emoční, která je tělesná zároveň, třeba nefunguje, tak můžeme mít dojem, já nevím, můžeme se prát na jedno s depresivními pocity anebo s nějakými úzkostními stavy nebo s něčím a snažit se přijít na kloub tomu, co je špatně. Pokud počítáme s tím, že je to jenom duševní věc, že je to jenom subjektivní věc, tak se můžeme hodně dlouho točit v kolečkách, přitom možná se nám rozbilo něco vysloveně

0: tělesného. Třeba řada lidí se léčí s depresivními a úzkostnými potížemi a ve skutečnosti mají problém se štítnou žlázou. Takže je dobré si být vědom těch jednotlivých úrovní.
1: Jak moc proti sobě stojí emoce a rozum? Protože tohle je dichotomie, o které se někdy mluvívá, ale ty, jak jsi mluvil o emocích, tak vlastně emoce do života patří a nejdou od něj odpárat. Tak pojďme mluvit i o téhleté soustažnosti.
0: Emoce a rozum. Ono to bylo dlouho vnímáno tak, že to je buď a nebo. A v poslední době, ku podivu, právě díky neuropsychologickému výzkumu a neurologům a dalším odborníkům, kteří se zabývají už teda dneska výzkumně tím, jak se lidské rozhodování a přemýšlení vztahuje k emocionalitě, tak víme, že se velice doplňují, když optimálně fungují, že racionalita bez emotivity tak vlastně moc nefunguje. Zároveň se samozřejmě dostáváme do řady situací, kde naše emoce stojí proti našemu rozumu, ale ono je to trochu zavádějící takhle říct, protože když stojí emoce proti našemu rozumu, tak stojí přemýšlení, které je ovlivněno některýma emocema, těma méně klidnýma, proti přemýšlení, které je ovlivněno třeba více klidnýma emocema, jo? Nebo jinak. Prostě člověk stojí sám proti sobě, ale vlastně ty emoce a to přemýšlení bývá většinou na obou stranách. Ale zjednodušíme si to tak a řekneme, tohle je emotivní a tohle je to racionální. A ono to ale takhle jednoduchý nebývá. Ale vyřešit, jak svoje pocity vyjednat vůči realitě toho, jak přemýšlíme, tak je takový jako každodenní úkol nás a je pravda, že racionální úvaha tak pomáhá emoce klidnit, pomáhá nám je třídit, je pomáhá nám je podívat se dovnitř, uvědomit si, o čem nám vlastně dává pak která emoce poselství, takže ono to ratio v tomhle se snaží tu emotivitu v něčem ovládnout, ale když se snaží až příliš moc, tak z toho může vznikat nějaké napětí a když se mu to úplně povede, tak z toho může vznikat dokonce nějaká nemoc. Já dělám na Centru pro léčbu bolesti a jedna z velmi častých věcí, kterou tam vidím, tak jsou lidi, kteří prožívají fyzické bolestivé stavy, které nejsou vysvětlitelné z běžného lékařského hlediska a velmi často jsou to lidi, kteří došli nějakým způsobem k tomu, že fungují velmi racionálně v životě a povedlo se jim emoce odříznout. Možná nikdy neměli s nima kontakt, anebo nějakým způsobem se prostě odsekli a oni ale zůstali pořád v rámci toho člověka, pořád se tam děje mnoho emočních věcí, ale ten člověk o nich neví. Protože je tak racionální a ta racionalita je tak přehnaně uplatněná, že vlastně se ten člověk není zajedno sám se sebou v tomhle smyslu a ono, protože jsme byli stvořeni jako jednota a pro jednotu svého fyzického, psychického, duchovního rozměru, tak on se ten organismus brání. Nebo úplně přirozeně prostě z toho nesouladu vzniká to, co navenek pak vypadá jako nemoc, jo, nebo jako bolest zrovna u těch mých pacientů. Dokonce se dělal výzkum, kde lidi, kteří mají oddělené tělo od mysli neurologicky kvůli nějakým nemocem, tak prostě jim do mozku nejdou signály z těla, ve kterém to emoční prožívání nejvíc je kotveno, tak se ukázalo, že mají dost velký problém rozhodovat se. Že když řeší úplně jednoduchý praktický jako úkoly, kde mají prostě vyřešit nějaký rovnice nebo přijít na praktické řešení racionální nějaké situace, takže v tom selhávají, protože jim u toho ten mozek nedostává někdy ten jakoby pocit, anglicky se říká gut feeling, takový ten pocit v břichu, o který se naše racionalita opírá víc, než bychom si mysleli. Že v nějakou chvíli si řeknete, a to sedí. My velmi, velmi často kloužeme na vlně emocí v dobrém smyslu slova, které podpírají naši racionalitu. Kdybychom všechno měli vymýšlet od znova a všechno si měli jenom odargumentovat, tak se točíme v kolečkách. Hyperracionální způsob fungování, který se neumí uklidnit na tom, že z něčeho je pocit, že to sedí, vlastně člověka taky vyčerpá.
1: Jak tě tak poslouchám, tak z toho plyne především to, že jedna z dobrých věcí do života je naučit se s emocemi nakládat, respektive naučit se je číst vůbec. Co je tou dobrou cestou k tomu, aby člověk se naučil číst dobře své emoce?
0: Já se budu vracet pořád jako k tomu samému, co už jsem tady v různých pořadech říkal, jo? A to je vracení se do přítomnosti. Jo? Schopnost posečkat a podívat se na sebe a reflektovat v danou chvíli. Umět si říct, co teďko mi běží hlavou a co teďko se děje v mém těle, co teďko cítím, Ono to zní strašně jednoduše, ale my tohle hrozně málo děláme. Velká část reakcí za běžného dne, které máme, tak vycházejí z toho, že si něco myslíme, máme nějakou úvahu, většinou neuvědomovanou, a máme nějaké pocity, ze kterých vycházíme, ale to, co si pamatujeme a to, co je vidět navenek, už jsou jenom ty akce. Takže člověk, který si trošku více zvykne se pozastavit a trošku více si říkat, proč teď dělám to, co dělám. Teď ne ve smyslu nějakého jako ultimátního proč, ale jaký je můj důvod, že dělám tohle, co dělám. Jak se teď u tohohle nebo tamhle toho cítím. Tak to je první krok, který vám dá trošku data k tomu, co se děje ve vás pod povrchem, tak úplně v té první vrstvě pod povrchem. A je pak větší šance začít poznávat, jak to vlastně mám. Že třeba to, že mám kolem sebe hodně lidí, který mi nerozumí, může být třeba někoho závěr, když se podívá člověk trošku víc na sebe, že se párkrát za den zastaví a podívá se na ty situace, kde mu ti lidi nerozumí, tak třeba zjistí, že jedná často podrážděně a bude přemýšlet nad tím, jak to, že jedná často podrážděně, a uvědomí si, že vlastně většinou má dojem, že ti ostatní se mají líp než on a že on je nějak ukrácený. A když nad tím bude přemýšlet dál, tak si uvědomí, že vlastně žije s pocitem toho, že život je nějak proti němu a že všechno je nějak moc těžký a že pod tím může být ještě pocit, že se vlastně necítí na to zvládat ten život a že se vlastně cítí sám a tak nějak bazálně opuštěn. To může být vrstvy pocitů a myšlenek, které můžou být za běžné okolnosti úplně skryté, a jediný závěr, který z toho ten člověk udělá, je kolem mě jsou zlí a protivní lidi. A lidi si budou říkat něco podobného asi o něm. Ale vlastně zatím může být spousta vrstev emocí, myšlenek a tak, které jsou vidět, až když se člověk zastaví a začne se ptát sebe sama, co. My před tímhle uhýbáme, protože to bolí. Protože my nemáme rádi nejasnost. Máme svoje škatulky, které používáme, abychom pochopili, co se děje, kdo jsme, kdo jsou druzí a o čem je život. A oni ty škatulky, i když třeba nesedí úplně, alebo sedí hodně málo, tak přeci jenom je to nějaká struktura. Dává nám to nějaké porozumění životu a tohle zpochybnit tak nám nedělá dobře. My jsme bytosti, které touží po smyslu a touží potom vědět, spočinout v nějakém porozumění věcem. Takže jakékoliv takové zastavení se u sebe a šťourání trochu do sebe, tak je pro nás znejišťující. A většinou se do toho pustíme, když nemáme zbytí, když nám to nějak chronicky nefunguje a vlastně už je nutno. Že když přijde klient do psychoterapie, častokrát první pár měsíců, když je to delší terapie, tak bývá o tom, že je mu hůř a hůř, protože se začíná víc dívat na sebe a ono to bolí. A často je to známka toho, že se dívá dobře, jo? Že se dívá správným směrem. Takže to pozastavení, pojmenování i dotázání se na zpětnou vazbu od druhých. Co vidíš, když mě vidíš? Jaký máš dojem z toho, jak já funguji, jak myslíš, že se cítím, když s tebou mluvím třeba. Takovéhle otázky, které běžně se neříkají, ale vlastně nám můžou dát informace, které za normální okolnosti nemáme. Já často vedu lidi k tomu, aby se ptali sebe sama, jak to, že zrovna tohle se ve mně odehrává. Například se ptám, čemu bys musel v této situaci věřit, o čem bys musel být přesvědčen, aby se cítil tak, jak se cítíš. A hodně lidí najednou zjistí, že vlastně možná věří věcem, nebo si myslí věci, které netušili, že si myslí. A vlastně vědomě si je nikdy nemysleli, ale myslí si je prakticky. Jo, myslí si je, jedou na přesvědčeních, které tam jsou. Takže takovéhle otázky takovéhoto typu, myslím, že můžou být konstruktivní pro odhalení toho, co tam je. Ale ještě dám upozornění k tomu, a to, že nejde o to analyzovat se ve smyslu vymýšlet teorie o tom, co se ve mně děje. To není moc užitečný, to můžeme přenechat jiným. Jde o to dívat se, co ve mně je. A to je rozdíl. Je rozdíl dívat se, jaká myšlenka mi kdy vyskočí a jaký pocit kde je, a jenom pojmenovat, co tam je. A možná to trochu domyslet, co tam asi je, když se takhle cítím, ale nejde o to teoretizovat nad sebou. A to je rozdíl trošku, který je těžko popsat, ale je dost zásadní. Protože teorii o sobě má spousta lidí a často ti lidi, kteří mají nejjasnější teorie o sobě, tak si nejméně rozumí. Jsou nejméně v kontaktu se sebou, protože teorie je pro ně důležitější než realita, která je prostě více, která je taková neskrotná obvykle.
1: Teď mám v hlavě asi 15 otázek, ale musím je schovat na příště, protože pro dnešek se rozloučíme, ale slíbili jsme více emotivních pořadů, takže o emocích zase za týden v pořadu Uši k duši. Z toho dnešního se loučí Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.
1: Naschledanou.

V započatém cyklu o emocích bude Marek Macák s Lucí Endlicherovou pokračovat zase v pátek v 8 hodin a 30 minut. Překročili jsme 20. hodinu a vstoupili do další hodinky večerního vysílání. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. A ještě abych doplnila informaci, aby byla úplná, je pondělí 10. srpna. Před námi je hodinka, ve které se vydáme do světa Bible, konkrétně do poslední biblické knihy Zjevení, po několika písních.

0: V dalším dílu cyklu Světem Bible se s teologem Johnem Vernonem McGeeem ocitneme uprostřed vesmírného střetu, který nemá v lidských dějinách obdoby. Nastane definitivní ztráta Satanovy moci, na kterého budou žalovat věřící před Božím trůnem. Nebeský triumf archanděla Michaela jasně ukáže, že jakákoliv obžaloba proti lidem patřícím Kristu ztrácí platnost díky oběti na kříži. Čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, jak jsme si posledně slíbili, nyní přicházíme k pasáži, která hovoří o archandělu Michaelovi a jeho bitvách s drakem. Přečtu vám 7., 8. a 9. verš z 12. kapitoly knihy Zjevení podle ekumenického překladu. I strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa na nebi. A veliký drak, ten dávný had zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Zde je, milí přátelé, zjeveno zase něco úžasného. I strhla se bitva na nebi. Za celou historii, co je lidstvo na zemi, došlo k nespočetnému množství nepředstavitelně ošklivých vražedných válek. Pokud vezmeme novodobé dějiny 20. století, pak se dá říci, že Organizace spojených národů mohla zasahovat do všech válek, které od jejího vzniku propukly. Ale v této válce, o které si čteme v našem textu, nemůže Organizace spojených národů udělat vůbec nic. A vůbec si těžko lze představit, že se v nebi bude odehrávat nějaká válka. Nicméně Satan má do nebe stále ještě přístup. A pokud ho má, bude existovat tento problém. Problém soupeření o moc. Problém pýchy. Problém Satanovy touhy zmocnit se druhých. V Jobově knize je řečeno, že Satan přišel spolu s Božími syny, aby předstoupil před Hospodina. První dvě kapitoly Jobovy knihy. Očividně k tomu měl právo stejně jako ti Boží synové, jak jsou tu ty bytosti nazvány. Satan byl tedy stvořen jako vysoko postavená bytost. V Zachariášově proroctví si čteme: Potom mi ukázal velekněze Jošu, jak stojí před Hospodinovým poslem a po pravici mu stál Satan, aby proti němu vznesl žalobu. Hospodin však Satanovi řekl: Hospodin ti dává důdku, Satane, důdku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně? Zachariáš 3, první dva verše. Jak vidíme, Satan má přístup k Bohu a může s Bohem přímo vyjednávat. Lukáš 22:31 nám prozrazuje ještě něco dalšího v této oblasti. Pán Ježíš řekl: Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Nedomnívám se, že Satan poslal Bohu poštovní telegram nebo že mu snad telefonoval, když šlo o tuhle záležitost k možnosti tříbení učedníků. Mohl přijít do Boží přítomnosti a osobně požádat, abys měl vyzkoušet například muže jménem Šimon Petr. A jak víme, dostal k tomu svolení.

Archanděl Michael má v těch božích strukturách služebních duchovních bytostí hodnost anebo titul Archanděl. Je nám to řečeno mimo jiné také v epištole Judově, verš 9. A přece sám Archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: potrestej tě, Hospodin. Tolik citát z Judovy epištoly. Zřejmě jsou i jiní archandělé, ale jak jsme si už dříve řekli, Michaelovi je svěřena zvláštní péče o Izrael jako vyvolený boží národ. Od proroka Daniele jsme se doslechli tento výrok jedné zvláštní bytosti. Avšak ochránce perského království stál proti mně po 21 dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. To je citát z Daniele 10. kapitoly verš 13. Michael je zde označen pojmem jeden z předních ochránců. V písmu jsou archandělé jmenováni jen dva, Michael a Gabriel, i když pravděpodobně jich může být více. O Michaelovi, který je zmíněn v našem výchozím textu 12. kapitole Zjevení, čteme v knize Daniele ještě něco. Daniel 10, 21. Zajisté oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Mikaela, kralicky kromě Michala, knížete vašeho. Michael nebo Michal, váš kníže či ochránce. Protože mluvčí těchto slov hovoří s Danielem, vztahuje se zájmeno váš ochránce nebo vaše kníže na Danielův lid, čili na izraelský národ. Jasně to vyplývá také ze 12. kapitoly Danielova proroctví, verš 1. V oné době povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Také zde v Danielově proroctví je tedy řečeno, že přijde doba soužení, doba velkého soužení. Na scéně se v určitém okamžiku tohoto období znovu objeví Michael a vykáže Satana z nebe, neboť on je knížetem či ochráncem, který dohlíží na izraelský národ.

Archanděl Michael se svými anděly zvítězí a Satan a jeho andělé budou svrženi z nebe na zem. Touto bytostí nazvanou zde Velký drak jsme si tedy ve výkladu textu jisti, vždyť je do detailu popsán. Můžeme přímo říci, že v knize Zjevení jsou zaznamenány otisky jeho prstů. Bůh bez pochyby věděl, jak vysoké procento kazatelů v našem století bude učit, že Satan vůbec neexistuje, vyslovuje se dále náš průvodce a komentátor. A proto Pán Bůh nechal postavit text písma tak, že Satana nelze minout. Jestli se nepříteli podaří vás oklamat, abyste si mysleli, že on neexistuje, pak bude proti vám v ohromné výhodě, bude schopen na vás odněkud ze zálohy zaútočit a podrazit vám nohy, protože ten, kdo v něho nevěří, s ním prostě nepočítá. Za mé generace v něho nikdo moc nevěřil, vyznává náš stařec. A tak teď působí a vystavuje se na odiv, jako by se na tento svět nanovo nastěhoval. Ve všech sférách ho dnes dostáváme až přehnanou dávku. Satan se stal osudovou a nezvládnutelnou skutečností na tomto světě. On přitom v skutku není nějakým odporným tvorem. Ale naopak, jak jsme si řekli, čím dál více se ukazuje jako anděl světla, který nabízí jen samé dobré věci. Všimněte si, jak je charakterizován v našem textu 12. kapitoly knihy Zjevení. Zaprvé je pojmenován starý had. To nás vede zpátky do zahrady Eden. Pán Ježíš o něm prohlásil, on byl vrah od počátku. Jan 8, 44. Podle Vincenta původní slova starý a počátek jsou si i jazykově příbuzná. Satan je ten starý had, co byl už na počátku v zahradě Eden. On je ten, který usiloval o zničení Božího díla už v jeho samém zrodu. Ale Pán Ježíš je mocnější.

Za druhé, jeho jméno je také ďábel. To slovo pochází z řeckého diabolos a znamená pomlouvač či žalobce. Tak je označen i v následujícím 10. verši naší 12. kapitoly. Žalobce našich bratří. A proto věřící lidé potřebují mít u Otce také svého obhájce, advokáta. Máme nepřítele, který nejen že nám způsobuje jisté problémy zde na zemi, ale podivili byste se, co o nás vykládá v nebi. Všechno, co uděláte, všechno, co řeknete, všechno, nač myslíte, to hned využije a obrátí proti vám, důrazně připomíná náš starý přítel. Ale Bůh o tom už ví. Rád tyhle satanovi tahy vždycky překazím tím, že Pánu Bohu všechno vyznám dřív, než si satan stoupne, aby mě obžaloval a něco si k tomu ještě přihodil. Boží slovo nás ujišťuje, že Pán Ježíš je náš obhájce. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. To je text apoštola Jana v jeho první epištole ve 2. kapitole 1. verš. Bylo by to báječné, kdybych nehřešil, ale já nejsem bez hříchu. Díky Bohu, že máme u Otce přímluvce. Ježíš Kristus, ten spravedlivý, je tam proto, aby nás obhajoval, aby se za nás přimlouval a znovu potvrzoval, že v něm jsme dokonale čistí bez jakéhokoliv hříchu. Pán Ježíš je naplno zaměstnán po celý čas, co jsem na světě. Barvitě si představuje tuto advokátskou úlohu Pána Ježíše náš Megí. A tuším, že i s vaším obhajováním má dost práce. Jen si nemyslete, že Pán Ježíš v nebi jen tak posedává. Je naším zastáncem, naším obhájcem. A pořád má co dělat, protože ďábel je pomlouvač nejen v tom, co jsme opravdu udělali, ale on je navíc lhář od počátku. A nejenom, že on sám lže, nýbrž je také zdrojem všech dnešních lží, vysvětluje aktuálně náš kazatel. Odkud pocházejí všechny možné klepy, které se šíří třeba i v některých sborech? Mnohdy vyvěrají téměř z pekelné propasti, příteli. To je ovšem poslední místo, odkud by se cokoliv mělo dostávat do církve.

Za třetí, nepřítel anebo starý had, o kterém tu inspirováni naším textem Zjevení 12 nyní přemýšlíme, se také nazývá Satan, to znamená protivník, odpůrce. Je vskutku strašným protivníkem božím a současně i protivníkem jednoho každého božího dítěte. Bible říká, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. To je z 1. Petrovy 5. kapitoly 8. verš. Dostávám mnoho dopisů od lidí, kteří byli vysvobozeni z různých kultů a izmů právě prostřednictvím studia Bible, Božího slova. Jeden muž mi napsal, byl jsem příslušníkem určitého kultu. Jednou jsem vám napsal utrhačný dopis ve snaze vás nachytat a napálit. Domníval jsem se, že mám pravdu a že vy jste na omylu. Když jsem ovšem začal studovat Boží slovo, postupně jsem si uvědomil, že Satan chytil do pasti mne. Tolik citát z dopisu, který dostal náš doktor McGee. Satan dnes drží v pasti hodně lidí. Nutno připustit, anebo trpce konstatovat, že dokonce i některé členy různých církví. Možná bychom potřebovali trochu víc poznat tohoto svého nepřítele, trochu víc si připustit, že tu je a že i na nás působí. Pak bychom se snad o něco víc také přimkli ke svému pánu a vykupiteli, kterému patříme, pokud jsme se stali božími dětmi. Co tu říkám, neznamená, že bychom měli opustit základní východiska naší víry a života s pánem a zajímat se o Satana a o démony, upřesňuje náš poradce. Je jistě pravda, že se Satan v dnešní době projevuje nově a možná o něco čileji, než jak se projevoval třeba o generaci zpátky. Ale právě proto, že tuto skutečnost pozorujeme, potřebujeme se dívat jen na svého pána, na Ježíše Krista, neboť v něm je naše každodenní ochrana a vysvobození. On je vždycky s námi.

Za čtvrté a nakonec je ten boží a lidský nepřítel, o kterém tu stále ještě rozjímáme, jmenován v našem textu jako ten, který sváděl celý obydlený svět. Během velkého soužení bude Satan klamat všechny lidi bez výjimky. Totálně. Dnes oklamává přece jen částečně. Dnes Satan klame lidi především, pokud jde o Boha a Boží slovo. Například přiměl Evu, aby Bohu nevěřila. Jakže Bůh řekl, abyste nejedli z tohoto stromu? Přece mu nemůžete věřit. Stačí se podívat do 1. Mojžíšovi 3. kapitoly a přečíst prvních pár veršů. Z tohoto zkresleného a nedůvěřivého pohledu na slovo živého Boha pak Satan klame, i pokud jde o člověka. Například vyvolává dojem, že lidstvo je lepší, než skutečně je. Utvrzuje lidi v dojmu, že se mohou stát bohy, že mohou dosáhnout božských duchovních sfér a jistým způsobem tyto sféry ovládnout. Jak úžasné by to bylo. To všem není nic nového, to je myšlenka, která zachvátila už srdce Evy. Chtěla být jako Bůh. 1. Mojžíšova 3.5. Satan klame také, pokud jde o vztah člověka ke světu, k tělu a k sobě samému, čili k ďáblu. Možná si myslíme, že jsme dost velcí a dost silní, abychom svět, tělo i ďábla přemohli. Ale ve skutečnosti ani na jedno z toho nemáme. Svět je přes příliš velký oproti nám. A když se dáme do boje vlastními silami, určitě nás od Pána odloučí. Satan klame člověka dokonce i co se týče evangelia. Nic nemá proti tomu, aby někdo chodil do kostela nebo aby se připojil třeba hned k tuctu všelijakých církví, ale rozhodně si nepřeje, aby člověk se stal Božím dítětem, aby byl skrze evangelium Pána Ježíše spasen. Apoštol Pavel o lidech, kteří se ve své píše vzepřeli Božímu slovu, smutně konstatuje: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. 2. Korinským 4:4. Na závěr tohoto zamyšlení o božím a lidském nepříteli náš doktor McGee připomíná, že kdo si řekl: Satana bychom se měli bát jako lva. Ještě větší hrůzu bychom však měli z něho mít jako z hada. A vůbec nejvíc bychom se ho měli děsit, když k nám přistupuje jako anděl. Proto on dnes nachytá davy lidí, že neposuzují věci podle měřítka pravdy, jímž je Boží slovo. A tak snadno mohou podlehnout jeho lžím, podobně jako kdysi Eva a Adam.

0: A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte, nebesa, a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Zjevení 12, verše 10 až 12. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Jan slyšel. Připomíná, že dosud je přihlížejícím posluchačem těchto úžasných událostí, které se mají stát. Až bude Satan svržen z nebe, jak jsme si o tom četli v předchozím 9. verši, propukne ohromný jásot mezi vykoupenými, kteří jsou v nebi. Mocný hlas v nebi, který tento jásot nahlas vyjadřuje, se může vztahovat na starozákonní svaté anebo na svaté z doby soužení, kteří byli do této chvíle umučeni. Viz také Zjevení 6, verše 9 a 10. Tento výklad je možný vzhledem k tomu, že je zde zmínka o bratřích na zemi, neboť byl svržen žalobce našich bratří. Prvním slavným projevem moci, která bude uplatněna proti zlu po Kristově smrti a vzkříšení, bude vyhození Satana z nebe. Bude to začátek dalších různých akcí, které pak povedou k tomu, aby otěže vlády dole na zemi mohl za nějaký čas převzít Pán Ježíš. Když Kristus umřel na kříži, vydláždil vlastně Satanovi cestu k jeho svržení z nebe, vyjadřuje se dost drsně náš pastor. Poslechněte si slova apoštola Pavla adresovaná poprvé kolosenským věřícím, Koloským 2.14. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Pán Ježíš svou smrtí umožnil člověku, aby byl spasen. Bůh sám zrušil náš dluh za hřích tím, že ho přibyl na Kristův kříž. Vždyť Kristus dokonale zaplatil. A apoštol Pavel ve svých jasných výrocích pak pokračuje. Přečtu z té 2. kapitoly Koloským jen 15. verš. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Osobně věřím, že tohle začalo v okamžiku, kdy Pán vystoupil do nebe spolu s velkým zástupem svatých, vedl zajaté vězně do Boží přítomnosti. Tehdy šlo o starozákonní svaté a mám za to, že právě oni jsou také nyní v tomto zástupu, který s jásotem a nadšením provolává, že nyní přišlo spasení. Milí posluchači, pokračování dalšího textu a přemýšlení o něm si necháme zase na příště. V tuto chvíli se loučím a přeji vám vědomí Boží přítomnosti.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Všechny odvysílané díly najdete v našem

Bylo 21 hodin a na Rádiu 7 pokračuje večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Nezasloužená nedůvěra může být bariérou v mezilidských vztazích i ve snaze seznámit druhé s osobou Ježíše Krista a zprávou Evangelia. Hlouběji se do tématu důvěry a nedůvěry ponoří následující pořad, v rámci kterého saháme v letních měsících do archivu.

0: Po týdnu vás opět vítám u dalšího dílu Hlásky, pořadu a podcastu Rádia 7 zaměřeném na téma Evangelia, dobré zprávy o Ježíši Kristu a jejím kontextu pro náš každodenní život. Jedním z pilířů funkčních mezilidských vztahů je důvěra. Každý z nás působíme na druhé lidi více či méně důvěryhodně. Nejen o tom, proč je důvěryhodnost důležitá v naší snaze žít a předávat evangelium druhým, ale také proč se v dnešní době ocitá vzájemná důvěra v krizi, si dnes budu povídat s Danem Drápalem. Vítej v Hlásce.
1: Děkuji za pozvání.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Dan je boží dítě a boží služebník, pro mnohé znám jako teolog, publicista, překladatel nebo také zakladatel a emeritní senior církve Křesťanská společenství. Čím žije Dan Drápal dnes?
1: Čím žiju? Mám radost z vnoučat, mám radost z přátel. Pokud jde o nějakou činnost, tak píšu knížky, biblické studie, odpovídám na dotazy, které mě chodí po internetu. Vedu rozhovory s lidmi, kteří se na mě obrátí s radou o pomoc. Zkrátka, život je dobrodružný a hodně mě baví.
0: Děkuju. Chceme společně otevřít téma důvěry či nedůvěry, potažmo důvěryhodnosti či nedůvěryhodnosti. Nejprve bych ale rád nechal posluchače nahlédnout do tvého života. Slyšeli jsme teď pár aktualit, když bychom se ale podívali více dozadu. Kdy se pro tebe stala zpráva Evangelia relevantní a Ježíš někým blízkým, osobním, komu ses vědomně otevřel?
1: Tak to se stalo koncem 70. let, kdy jsem vlastně už jsem měl vystudovanou teologii a byl jsem vikářem v anglické církvi. Ale do té doby jsem neměl osobní živý vztah s Pánem Ježíšem a to přišlo až, já jsem si to teda přesně nezapsal, tak nevím, jestli to bylo v prosinci 1978 nebo v lednu 1979, ale nikdy v té době. Ale za to si pamatuju velice živě, co se stalo. Tedy jsem pod tlakem okolností a pod tlakem, řekl bych, Ducha Svatého, si jednou v kuchyni klekl a prosil jsem Pána Ježíše, aby vstoupil do mého rozbitého života, aby se mě ujal a přijal jsem to, co pro mě udělal. A v té době, když přímo při té modlitbě jsem neprožíval něco emocionálního, nějaký silný emocionální prožitek, tak se stalo něco podstatného. Já jsem jednak navázal ten osobní vztah s Pánem Ježíšem a jednak jsem si všiml, že Bible najednou ke mně mluví úplně jinak než do té doby. A vlastně od té doby jsem s ním chodil, udělal jsem řadu chyb, přijal jsem hodně boží milosti a je to tak až do dneška a jak říkám, život mě baví pořád.
0: Téma tvého vztahu s Ježíšem ještě více rozvineme, ale ještě předtím si zkusme popsat výchozí bod. Mohl bys zkusit vlastními slovy objasnit pojmy důvěryhodnost, potažmo důvěra? Co znamená být důvěryhodným a jak se projevuje důvěra?
1: Tak je nutno říct, že důvěra v pravém slova smyslu je věcí zkušenosti. Prostě o důvěře do jisté míry, říkám do jisté míry a pak to se k tomu dostaneme, se dá říct, že je dána vlastně jednáním toho člověka, ke kterému tu důvěru máme. Že je věcí teda zkušenosti a my si ji nemůžeme nějak jako nahonit, když nás ten člověk zklame, jo, prostě tak, kdybychom chtěli mít k němu důvěru, tak ji nemáme. Bych dal konkrétní příklad, dejme tomu, někdo si od nás půjčí auto a nabourá ho, tak podruhý už mu ho nepůjčím a on řekne třeba, ty jsi mě to neodpustil. Já říkám, ne, já jsem ti odpustil, ale nemám k tobě důvěru jako k řidičovi. To neznamená, že bych tě odsuzoval jako člověka, ale prostě je na tobě, aby si tu důvěru eventuálně zasloužil nějakým způsobem. Jo, tedy, i kdybych chtěl, kdybych se tvářil jako, že mu věřím, tak by to byla přetvářka a nemohu si pomoct prostě. Jo. Ale pak je tady druhá rovina, A sice někdy lidé udělají hodně špatných zkušeností a stanou se obecně nedůvěřivými a tu nedůvěru mají i vůči lidem, kteří je nikdy nesklamali. A s tím se potýkáme v evangelizaci. Dám takový příklad. Dokud jsem bydlel v Praze, tak na stanici metra Palackého náměstí, přes kterou jsem často cestoval do centra, tak tam prodával nový prostor, to byly takové noviny, které slouží bezdomovcům, jistý pan Jonáš, a já jsem s ním vždycky zastavil na kus řeči a koupil jsem si od něho ten nový prostor a povídali jsme a dal jsem mu vždycky víc, jako než to stálo. Jo. A jednou jsem ho pozval do sboru a on říkal, ne, tam já nepůjdu, já to znám tady to, já tady ty lidi znám. Přitom bylo úplně jasný, že je nezná, ale prostě má a priori nedůvěru a nevím, jestli je to na základě toho, co mu řekli jeho přátelé třeba nebo tak. Jo. A bylo mě to líto, protože jako já jsem mu to teda neřekl, ale myslel jsem si, víš, jako kdybych neznal Pána Ježíše, tak bych ti takhle nesnažil se pomoct. Jo. Spousta lidí udělala tuto zkušenost, takže asi řada lidí, kteří poslouchá tento pořad, tak možná měli podobnou zkušenost, že si narazili nad bariéru nedůvěry, která byla nezasloužená. A to je něco, co mě trápí, protože mám za to, že té nedůvěry je strašně moc a že to souvisí, že tady není v podstatě nějaký podstatný rozdíl mezi křesťany, tedy mezi církvemi a světem. No. Řekl bych, že ve světě té nedůvěry ještě více, vlastně vláda nám lže a noviny nám lžou a ten nám lže a tak dále. A samozřejmě do jisté míry je to pravda, jako najdou se žurnalisté, kteří lžou, najdou se politici, kteří lžou, ale problém je ten paušální odsudek, který vlastně nedává šanci. No. A když potom člověk žije v té absolutní nedůvěře vůči všem a vůči všemu, tak je to vlastně velice smutný život. Jo? Prostě jako lze pak mít vůbec přátelé, lze pak doufat něco dobrého, má cenu se snažit o něco a mnoho lidé si odpovídá nemá. Jo? Prostě já se do jisté míry okrajově teďka už jako angažuju v politice a mnohým křesťanům to hrozně vadí, jakože že se snažím jako nějak ovlivnit třeba nějakou politickou stranu nebo situaci prostě v zemi, protože mají za to, že křesťané by to vůbec neměli dělat, protože je to přece všechno lež a všechno je nepravda a tak dále. Ale pokud zaujmete ke světu tady ten postoj, tak taky ten svět vás nebude chtít poslouchat, protože proč by poslouchal lidi, kteří ho jenom odsuzují?
0: Věřím, že pokud jde o žití a předávání dobré zprávy evangelia, důvěryhodnost je jedním ze základních pilířů charakteru křesťana. Zazněl ten zcela konkrétní příběh o tom, jak ses potkával s tím panem Jonášem. Stalo se ti někdy naopak, že by někdo zmínil, že tvoje důvěryhodnost byla jedním z impulzů, která daného člověka vedla k ochotě promýšlet evangelium a pozvání na cestu za Ježíšem?
1: No tady bych řekl, já jsem jako velice překvapen tou proměnou, protože ještě v těch 90. letech jsem se setkával hodně s odsudky. Jo. A prostě tehdy Dan Drápal bylo špinavé slovo a když jsem si třeba snašel jako na internetu v začínajícím, když jsem zadal Dan Drápal, tak tam bylo většinou jako nějaký pomluvy nebo nějaký prostě negativní hodnocení. A teďka v těch posledních 5 letech zhruba dostávám velice moc reakcí od lidí, kteří říkají, Dane, ty jsi hluboce ovlivnil můj život a jako pokud mi to přijde přes Facebook, tak si to ukládám, tak možná, že jednou moje děti, až mě po smrti, tak se tam dočtou. A často jsem tím zaskočen, protože mnozí jsou to lidi, pro který jsem tak zase moc toho neudělal. Jo? Ale fakt je ten, že se mě to stává a to si ukládám jenom asi tak, jako dejme tomu třetinu těch jako děkovných mailů, který dostanu v reakci na ty články a mám pocit, že si to nezasloužím až jako jo, prostě, že. Ale je to tak, jako že je to takový kontrast proti tomu, co jsem zakoušel v počátku, když jsme začínali, tak jako to byla sama tolik pomluv a tolik jak nepřátelství A jsem rád, že jsme neopláceli stejnou mincí a teďka po letech jako vlastně se to obrátilo. A já jsem čekal, že se to obrátí až na druhé straně nebe. Jo? Jako nečekal jsem, že v tomto čase, skoro mě to zneklidňuje, že v tomto čase mám tolik příznivců. Jo? Prostě jako si říkám, jestli to není tím, že se chci líbit lidem, ale doufám, že ne.
0: Nejen z tvého článku na webu Křesťan dnes o nedůvěře je patrné, že jako lidé, zejména v kontextu České republiky, prožíváme krizi důvěry. Zaujalo mě tvrzení, že nedůvěra často nevyplývá z objektivní skutečnosti, ale je čímsi duchovním. Jak tomu rozumět?
1: No, podívejme se na to, jak se nám daří stále lépe. Jo, od pádu komunismu materiálně se nám daří stále lépe. Teďka máme léky na nemoci, které dříve byly neléčitelné. A to nemyslím teďka jenom na Českou republiku, na celý svět. Tuším, že předloni poprvé počet lidí trpících nadváhou převýšil počet lidí hladovějících. To je celosvětově. Jo. A přitom, přestože se nám materiálně daří stále lépe, tak vnitřně lidé jsou stále nespokojenější. Stále, řekl bych dokonce, tak jak zahořklejší. Chybí jakákoliv vděčnost. Já nejsem nějaký eurohujer, nějaký totální příznivec Evropské unie, nicméně fakt je ten, že 75 let žijeme v míru, jako díky tomu uspořádání, který tady je. A obávám se, že lidi si to nedocenují, že je málo vděčnosti. A ta vděčnost neznamená, že budeme tvrdit, jako, že nejsou problémy, jako, jak u nás, tak v Evropské unii, tak celosvětově. Ano, jsou vážné problémy. Je spousta věcí, které by bylo potřeba změnit a se kterými se nemůžeme smířit a nemůžeme spokojit. Nicméně spousta lidí jako nevidí vůbec to pozitivní. A my jako křesťané nemusíme hájit tento svět, jo, prostě ten svět skutečně ve zlém leží. Nicméně na druhé straně bychom měli mít více vděčnosti a pokud jako nás ovládne ta nevděčnost, tak to znamená, že otevíráme dveře také jakési duchovní mocnosti nedůvěry, která je taková jaksi všeobsahující a která vlastně bere lidem chuť do života a radost.
0: Posloucháte pořad a podcast Hláska. S hostem Danem Drápalem dnes hovoříme o důvěře, důvěryhodnosti, ale také o krizi důvěry. Nedůvěra, jak už zaznělo, může být důsledkem třeba odhalené lži. Jaké vidíš další původce nebo spouštěče nedůvěry a jaké to tedy má dopady na vztahy ve společnosti i v církvi?
1: Tak my můžeme vidět na tom celosvětovém dění, jak je teďka živá taková otázka toho zneužívání dětí kněžími, zejména katolickými. Můžeme vidět pády různých evangelikálních celebrit v Americe a samozřejmě tyto věci skutečně vyvolávají velkou nedůvěru u lidí, kteří se dosud s křesťany a s evangeliem nesetkali. To je potřeba vidět. Jak na to jako křesťané máme reagovat? Tak především je důležité vědět, že jediným divákem, který má právo a schopnost nás spravedlivě posoudit, je Bůh sám. Bůh ví, jak je to doopravdy. Vezměme si, jak k té nedůvěře přispívá technologický rozvoj. Teďka by bylo myslitelné, že by někdo napodobil můj hlas naprosto dokonalé počítačově a nechal by mě říkat věci, které jsem nikdy neřekl. A normální člověk nemá sebe menší šanci na to přijít, jakože je to fake. A já jako vedu své čtenáře k tomu, aby počítali s tím, že ať vidějí jakýkoliv video, jakoukoliv videonahrávku nebo slyší nějakou audionahrávku, že si dnes nemohou být jisti, jestli je to plod umělé inteligence nebo jestli se to opravdu stalo. A to si myslím, že v tomhletom ohledu my jdeme do velice nebezpečných let celosvětově jako civilizace. A pokud chceme jako křesťané obstát, tak musíme vidět, jak jsem zmiňoval to, že Bůh je jediný, který ví, jak to jde doopravdy. A v písmu je takový krásný verš, život náš je spolu s Kristem skryt v Bohu. Jo, prostě ta naše skutečná identita, to, kdo opravdu jsme, co jsme udělali nebo neudělali, co jsme řekli nebo neřekli, to Bůh ví a to je pro nás rozhodující. Mohou nás zostudit na této zemi, ale máme Otce v nebesích a to je naše naděje.
0: Nedůvěra tedy vychází z různých lží, zranění, problémů, které si sami navzájem v těch mezilidských vztazích vytváříme. Je na nedůvěru nějaký lék? Zahojí všechno čas?
1: No, když řekneš, zahojí všechno čas, tak to vypadá jako, že nedůvěra byla nějaké zranění, což tak jako bývá, ale nebývá to tak vždycky. Já mám za to, že člověk si může uvědomit, jak moc ho ta nedůvěra sformovala, jak hluboko pronikla. A samozřejmě, když se vám stane nějaká věc, že vás někdo jako ošklivě pomluví, tak se vás to dotkne. To je pochopitelná reakce a křesťan není člověk, který by prostě se mohl tvářit, jako že se ho nic nedotýká, že všechno přijímá se stoickým klidem. Ano, prostě pokud mě někdo pomluví, zvláště pokud je někdo, koho jsem považoval za přítele, tak to bolí. Ale my se můžeme rozhodnout, že tuto věc sice jako budeme vést patrnosti, ne proto, abychom ji nutně připomínali, ale protože se hlad stala a my si nemůžeme nařídit, že na to zapomeneme. Ale současně uděláme rozhodnutí, že se tady tou zkušenosti nenecháme určit ve vztahu k jiným lidem. Dám příklad, co se mě skutečně stalo, to je docela legrace. Dokud jsem ještě bydlel v Praze, tak jsem jezdil do Jeseníku vlastně každý měsíc a jednou jsem vzal stopaře a on mě vyprávěl jako takový příběh, že je hokejista, hraje za klub v Karlsruhe v Německu a že měli soustřední v Popradu a někdo mu ukradl doklady a on teďka se vrací do Německa, jako nemá vlastně nic, nemá peníze, aby prostě nějak obnovil tu svoji existenci občanskou a vypadalo to velmi věrohodně a já většinou se nenechám jako obalomutit, ale teďka jsem se nechal a ještě jsem zajel domů a dal jsem mu 150 euro, aby měl na vlak do Karlsruhe. Když odjel, tak jsem sedl k počítači a zjistil jsem, že žádný takový klub neexistuje. Jo. Tak samozřejmě to v člověku vyvolá nedůvěru, jo, prostě. Můj táta, dokud žil, tak nebral stopaře, proč mu když si někdo ukradl foťák v autě nějaký stopař a to byl pro tátu důvod, jako doživotně už nebrat stopaře. No, asi 2 měsíce po této zkušenosti jsem kázal v sebe v Písku a vracím se do Prahy a zase stopař a téměř identický příklad, akorát, že to bylo v Českých Budějovicích a ne v Popradě a tak jsme se dali do řeči a já jsem říkal, no, to víš, určitě ti budu věřit. Jako. No, koupil jsem mu bagetu a pití, aby neměl žízeň a hlad. A on mě říkal, že je podnikatel z Opavy a teďka jmenoval různý věci, co dělá různý lidi. Já jsem doma sedl k počítači a zjistil jsem, že to všechno skutečně je pravda. Jo, prostě, že jsem tady toho člověka zřejmě podezíral zbytečně na základě té předchozí zkušenosti. Že jo. Ale těch zkušeností je tolik. Když jsem jel sem do Brna, tak včera mě taky jeden člověk zkasíroval o stovku z nějakou story, která byla, já si myslím, že byla totálně vymyšlená. Nedal jsem mu tolik, co chtěl, tak on se obrátil na další lidi v tom kupé a jeden pán se na mě podíval a říkal, mám mu dát, jako jo. Já jsem říkal, to je na vás, jako nemusíte mě následovat. Jo, on mu dal, jako... A jako myslím si, že ten člověk jako skutečně ještě možná v tom vlaku zkasíroval ještě několik dalších lidí. Jo. Ale v Biblii je psáno, prosícímu tebe dej a od toho, kdo by chtěl vypůjčit, od tebe neodvracuj se. To jsem se naučil ještě kralicky a já první žádost jako vždycky dám, jo, prostě, pokud to není nějaká nesmyslná žádost. Jo. Ale po druhé tomu člověku už nedám a řeknu, podívej se, ty jsi mě to nevrátil, sliboval si, že to vrátíš, takže udělal jsem špatnou zkušenost. A mohl bych ti pomoci jedině za předpokladu, že by si vedl velice přísné účetnictví, jako ho vedu já. Psal si tam všechny příjmy a všechny vydání a pak to se mnou probral. Pokud to seš tomu ochotnej, tak já ti pomůžu dostat se z toho stavu, ve který seš. Za celý můj život to udělala jenom jedna žena. A ty to velice pomohlo, myslím, že jí to zachránilo střechu nad hlavou. Tady to většina lidí odmítne, protože oni chtějí se rozhodovat sami. Jo. Já se jim za to nedivím, ale není potřeba, když už jsem toho člověka poznal jako nedůvěryhodného, jak si ho podporovat, protože tím mu vlastně nepomůžu.
0: O nedůvěře napsal článek na web Křesťan Dnes také pastor Tomáš Korčák. K otázce obnovy důvěry připojil tuto myšlenku. Cituji, nesmíme zahořknout a mít vůči druhému předznamenání. Je to cesta?
1: Určitě, já jsem za Tomáše moc rád, jako trošku se pochválím, jako ten článek poslal mě. Já jsem ho poslal do Křesťan Dnes, protože mě připadá vynikající. A ještě další se tam snad objeví, je to skutečně ze života, je to pravdivý a skutečně je třeba, nakonec jsem to jako naznačoval, dát si pozor na to, aby jednotlivá zkušenost ve mně nepodnítila prostě takovou jako absolutní, totální nedůvěru vůči komukoliv, protože od této nedůvěry vede cesta k zahořklosti. Jo, a to už je něco, co člověku hodně, hodně ubližuje.
0: Když jsem řešení krize důvěry probíral s umělou inteligencí, vypadlo z ní v závěru toto. Pamatujte, že otevřená komunikace, empatie a snaha pochopit druhou stranu jsou klíčové pro řešení krize důvěry. Stačí to? Nechybí tam něco? Zaznělo otevřená komunikace, empatie a snaha pochopit druhou stranu.
1: Tak určitě to pomůže všechno tady tohleto, jo. Ale jestli to pomůže každému, to si nejsem jistý. Jo. Prostě jako mám za to, že mnozí lidé, kteří už se dostali do té fáze zahořklosti, takže jim pomůže skutečně jenom obrácení k Bohu a jako úplně přenastavení toho dosavadního přemýšlení. Jo. Což není úplně jednoduchý, protože pokud člověk jako má v sobě tu nedůvěru, tak může při obrácení prožít ten zázrak, že ta nedůvěra rázem zmizí a ten člověk začne mít jak si lidi rád, ale taky se může stát, že předtím jste měli nedůvěřivýho pohana, teďka máte nedůvěřivýho křesťana. Jo. A my potřebujeme, že to je ta proměna naší mysli, jak se o tom píše v 12. kapitole Římanům, jo. Prostě obnovte se proměnou své mysli. Jo. A to potřebujeme a to je celoživotní úkol. Něco se podaří skutečně zázračně, se to člověk zbaví. Ale já třeba pamatuju na jednu sestru, která už je po smrti, která byla nesmírně lakomá a když se obrátila, tak se stala nesmírně štědrou a stalo se to vlastně jakoby součástí toho obrácení. Jo? Prostě, že to nebylo jako dlouhodobý proces, u někoho je to dlouhodobý proces, u ní to bylo ráz na ráz. Jo? Ale to není tak vždy. Jo? Podobně je to právě si myslím i s tou nedůvěrou, jo? Že někomu se to podaří se toho zbavit přímo při obrácení. A třeba protože si uvědomí, že Bůh by nám rád věřil a že jsme ho mnohokrát zklamali a činíme z toho pokání, že jo, prostě a nabudeme nový vztah Bohu, jo. A u někoho to trvá prostě dlouho, no.
0: Když se tímto vrátím skoro k tomu začátku, tak musel si Ježíš budovat tvoji důvěru v něj, nebo to šlo od začátku vaší společné cesty automaticky?
1: Tak já mám za to, že než jsem se obrátil, tak jsem Ježíše bral jako silnou osobnost, nikoli jako spasitele, jo, prostě. A když jsem se potom obrátil, tak vlastně nemohu říct, jako že bych k němu předtím měl nedůvěru, jo, prostě myslel jsem se o něm, že třeba se jako nějaký ty věci jsou jako stylizovaný, že to třeba nestalo úplně tak, jo, měl jsem problém se zázraky, jako spousta lidí, ale že bych jako přímo v té otázce důvěry, nedůvěry prožil nějaký dramatickou změnu, to ne, u mě to byly jiné věci, jo. Ale u někoho to může být právě tohleto.
0: V závěru už bych se tě chtěl zeptat na poslední konkrétní věc. Co může udělat církev, aby se znovu stala důvěryhodnou, pokud v očích společnosti není? A co případně může pro budování důvěry ve vztazích udělat každý z nás?
1: Já mám za to, že církev jako obecně to těžko změní. To by musela ovládat celosvětový média, ale pak už by zase k ní svět neměl důvěru z jiných důvodů. Jo, prostě. Ale tady to veřejné mínění utváří média, nikoli ten reálný stav té církve. Takže tam si myslím, že ta církev mnoho udělat nemůže. Ale jednotlivci udělat mohou, protože mohou řešit jednotlivé případy. Jo, prostě mohou se omluvit a mohou se pokusit nějaké věci vysvětlit, které byly třeba s nedorozuměním. Takže jednotlivci ty mohou pro to obnovené důvěry udělat hodně. To nakonec Tomáš Korčák v tom článku taky zmiňuje, tam jak ty lidi, kteří mu byli, no, jeden ten pán, který byl strašně nedůvěřivý, jako ovlivnil zase někdo jiný, který řekl, máš důvod, skutečně zklamali tě někdy ty Korčákovi, jo. Takže my tady můžeme být těmi katalyzátory důvěry nebo katalyzátory toho, že člověk aspoň začne přemýšlet jinak než doposavat, jo. Ale zase nemysleme si, že k nám všichni lidé pojmou důvěru, i kdy budeme svatí, jo. Prostě to se asi nestane.
0: Vyměřený čas pro dnešní rozhovor je u konce. Děkuji, Dane, za ochotu otevřít toto téma. Díky za všechny myšlenky a podněty. Loučím se s tebou a přeji ti, aby se ti dařilo budovat důvěru ve tvých vztazích.
1: Děkuju a přeju nápodobně, kež Rádio 7 je důvěryhodné a kež, i když narazíte na nepřátelství, tak se s tím vyrovnáte božím způsobem.
0: Loučím se také s vámi, kteří jste doputovali až na konec dnešní hlásky. Chcete-li s námi zůstat v kontaktu, vyhledejte pořad Hláska v audioarchivu Rádia 7 nebo navštivte náš instagramový profil Pořad Hláska. Máte-li nějaký dotaz nebo třeba tip na hosta, ozvěte se nám.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Výzva k tomu být katalyzátory důvěry uzavírá archivní vydání pořadu Hláska z roku 2024. Hostem Kuby Lofítka byl teolog a publicista Dan Drápal. Premiéru dalšího pořadu Hláska si můžete poslechnout zase ve středu v 11 hodin a 15 minut. U mikrofonu s Kubou Lofítkem bude Jana Peštová.

0: Vyznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

zpíval Matt Redman. Ježíši, já potřebuji tvoji moc, abych věděl, jak žít. Jsi Kristus ve mně, moje naděje. Život je krátký a to já vím. To byl tedy Matt Redman krátce před 22. hodinou, kdy si budete moci vyslechnout pořad ke kořenům.

Pane, vyznáváme, že jsme tvé děti. Že jsme se narodili v tobě. Že víme, kým jsme v tobě. Tak jako děti jednoho otce voláme, dej nám svého ducha. Dej nám život, ruach. Oživuj nás. Oživuj nás. Dej nám víc. Naplň nás až po okraj. Toužíme po tobě víc. Probouzíš k bytí to, co není.

Dostáváme se ke 22. hodině, posloucháte večerní program na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. A hned předám slovo Jáchymu Gondášovi a Petrovi Vaďurovi v pořadu Ke kořenům, ve kterém probíráme Markovo evangelium.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se budeme zabývat Markovým evangeliem. Tento biblický text čteme na pokračování s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem a Jáchym Gondáš je také naším dnešním hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V průběžném výkladu této biblické knihy jsme dospěli ke 14. kapitole. My jsme si tady už několikrát řekli, že jsme se teď už dostali do poslední části Markova evangelia. Jáchyme, co to je za část a jaký je ten Markův záměr v těchto kapitolách?
1: Ten pašijní oddíl, celý takový dlouhý celek, který tvoří finále Markova evangelia, zahrnuje poslední události Ježíšova života. Zároveň to ale určitě není jenom tak, že by to všechno, co předcházelo, byla jenom taková příprava. Je to podstatné pro pochopení toho pašijního textu, pro pochopení toho, co se vlastně děje. V čem je ten konflikt mezi farizeji, zákonníky, mezi tím obyvatelstvem Jeruzaléma a Ježíšem, proč se až vyhrotil do takové podoby, proč vlastně získal až tu podobu jeho zatčení a popravy. A my také budeme pozorovat, jak jednotlivé ty motivy, které jsme zatím viděli, se promítají do té závěrečné části a nějak se tam znovu vynořují a objevují. To znamená, že vlastně se sčítá teď ten potenciál, který Marek zatím nahromadil. Jsme v situaci, kdy už si jako čtenáři klademe tu nejzávažnější otázku, co s tím příběhem máme dělat, jak se k němu máme postavit. A Marek na nás vlastně zatlačí pouze tím vyprávěním samotným. Nevytvoří nějakou snahu nás obrátit s apelem, nějakým slovem, ale jenom tím, co vypráví, na nás vyvíjí takový velký tlak jako na čtenáře, na posluchače evangelia. Ten pašijní text u Marka představuje ten samotný vrchol. V tom je Markovo evangelium specifické oproti například Lukášovi, který chápe pašijní události jako střed, po kterém potom dál pokračuje příběh církve jako Kristova těla. Tak Marek to pokračování nechává vlastně na nás.
0: V textech, které předcházely 14. kapitole, se objevily tři předpovědi utrpení. Ježíš svým učedníkům dopředu ohlásil, že ho čeká zatčení, odsouzení, týrání a posléze také smrt a vzkříšení. Souvisí nějak tyto texty právě s tím pašijním příběhem, který teď budeme číst?
1: Je tady jednoznačné, že Marek používá takovou literární formu, kterou známe z mnoha různých podob, z mnoha různých obměn, nejenom z písma, ale i odinut. To znamená, třikrát se něco opakuje v takové předjímce, získává to tím tu osudovou tíživost a zároveň je to takový refren, který umožňuje potom masivní nástup v finále. Tam je důležité, že ty připomínky utrpení, předpovědi toho, co se má s Ježíšem stát, vlastně nejsou jenom přípravou toho vyvrcholení, ale také takovým průběžným upozorňováním na to, že utrpení souvisí bezprostředně s evangeliem. A to připomenutí je platné i dnes, když už žijeme v té době povelikonoční, žijeme v době po Ježíšově ukřižování, tak stejně i dnes musíme tato místa číst, opakovat si, abychom neupadli do nějaké falešné představy křesťanství jako náboženství, které nás právě chrání od utrpení, což je ku podivu poměrně častá podoba představy o křesťanství.
0: Přečtěme si tedy počátek 14. kapitoly prvních 9 veršů. Bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil. Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali, nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ni. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, Všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.

0: Dnes, milí posluchači, přemýšlíme nad 14. kapitolou Markova evangelia. Začátek této kapitoly nám udal časový údaj, bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Proč je to důležité?
1: Tak Marek rozehrává právě tu scénu Ježíšova zatčení a jeho umučení v souvislosti se svátkem nekvašených chlebů a vlastně s celou tou velikonoční sváteční oblastí jako takový kontrast velký. Musíme si uvědomit, že ten svátek, na který se všichni chystají, na který se chystá i Ježíš svým příjezdem do Jeruzaléma, na který se sjíždějí ze všech stran poutníci, aby se ho účastnili v Jeruzalémě, představuje jedno z těch center tehdejšího židovského náboženství. A je to svátek, který připomíná Hospodina, jeho záchranu, jeho zachraňující skutky. A je to vlastně svátek, který může být takovým označením toho, co je nejpodstatnější v tom příběhu Izraele. Že Boží milost překonává jakoukoliv lidskou nedokonalost. My víme, že k té přípravě na takový svátek nepatří jenom schánění všeho potřebného, co je potřeba ke společnému jídlu, zařizování místností, kde se taková slavnost bude odehrávat, ale že ta příprava vždycky, a to platí i dnes při křesťanských svátcích, zahrnuje určitou vnitřní přípravu. Přípravu člověka na to, aby zbystřil svoje smysly, aby se zaměřil na to, co je podstatné. Při tom svátku nekvašených chlebů taková příprava zahrnovala například vyčištění domu od všech zbytků kvasu, který se tam mohl objevit, aby to staré už nepokračovalo dál, ale udělalo se místo pro to nové, pro to, co přichází, co je důležité. A v tom velkém kontrastu právě vidíme, co se ve skutečnosti při tom svátku dělo. Že ti, kdo se snažili dodržet všechna ta pravidla, kdo si o sobě mysleli, že jsou těmi pravými, zbožnými, tak místo, aby ten starý kvas vymetli, tak nechali v sobě kvasit ten hněv a tu zlost proti Ježíšovi. Místo, aby hledali beránka k tomu společnému hodu, tak si už vyhlédli nějakou úplně jinou oběť, kterou chtěli zabít. A v tom my nacházíme takový až jako ironický osten toho Markova vyprávění, které potom další evangelisté rozvíjejí. Když jsem četl ten text, tak mi to velmi připomnělo jednu takovou starou výtku, kterou měl jeden syrský biskup ve 4. století Eusebios, když psal o tom, jak vypadá křesťanská bohoslužba. Já si dovolím z toho zacitovat, co tam Eusebios píše. A on napsal ve 4. století: když přijde neděle, ten, kdo je ve sporu, spřádá celou noc nepřátelské myšlenky proti svému bližnímu a sotva se rozední, vyzbrojí se do boje a jde do kostela. Jdou do kostela a dívají se na sebe zlostně jako divoká zvířata a cení na sebe zuby. Je to trošku k pousmání, ale zároveň je to smutné v tom, že to tak často bývá. A my vidíme, že to byl i ten případ právě toho svátku nekvašených chlebů, na který se tam všechno chystalo. Místo Hospodinovy milosti, místo vzájemné lásky se tam najednou objevila nevraživost a touha zbavit se Ježíše a ten kontrast je velmi silný.
0: My se však teď budeme zabývat tím, jak se na tyto svátky připravoval Ježíš. Četli jsme si, že v domě Šimona Malomocného prožil takovou zvláštní událost, přišla za ním žena s alabastrovou nádobou plnou pravého vzácného oleje z nardu, tu nádobu rozbila, olej vylila na jeho hlavu a tím ho vlastně pomazala. A on interpretuje tu událost tak, že to učinila k jeho pohřbu. Zkus nám to nějak vysvětlit.
1: Tady musíme trošku si přiblížit smysl pomazávání olejem, který v tehdejší době a v té společnosti byl velmi bohatý, byl to velmi bohatý motiv. Měl své různé podoby a pomazání vždycky představovalo nejenom nějaký hygienický krok nebo kosmetický, ale zároveň nějakou zásadní proměnu člověka. Tehdy lidé věřili, že ten olej, kterým se člověk pomazává, takže vstupuje hluboko do těla, nezůstává jenom na povrchu, čili opravdu to není jenom taková kosmetika, ale jde dovnitř a nějak mění člověka v jeho podstatě. A to pomazávání mělo jak svůj léčebný rozměr, pomazávalo se právě, když člověk byl nemocný, z toho nám zůstalo potom v praxi církve pomazání nemocných, které později ale nabralo spíš takový symbolický význam. Ale bylo tam také pomazání k určitému úřadu, kde také vidíme, že zatím je ta myšlenka proměny toho člověka, se proměňuje do hloubky. Pomazání králů, výjimečně pomazávání kněží. Vidíme, že ještě je taková třetí podoba, a to je pomazávání k pohřbu nebo pomazávání mrtvého těla, které trošku souvisí s balzamováním, ale ne úplně bezprostředně, protože tady není zatím představa úplného uchování toho těla, ale spojuje to náboženské motivy a zároveň motivy, dejme tomu, hygienické nebo takovou ochranu toho těla a určitou jeho vlastně přípravu na tu poslední cestu. U Ježíše se vlastně všechny tyto motivy trochu spojují dohromady. Vidíme, že to, že Ježíš je pomazán touto ženou, nějak souvisí s tím, že o něm církev vyznává, že on je ten pomazaný, on je Mesiáš, Kristus, ten, kterého pomazal Hospodin, kterého si sám takto proměnil podle své potřeby a podle své vůle. A vidíme, že to souvisí s tím pomazáním Ježíše jako příprava na jeho smrt a na jeho pohřeb. Takže ty motivy, které v náznaku se objevují například v tom dětském evangeliu, v tom vánočním, které u Marka nenacházíme, tak tady se dostávají také ke slovu.
0: Co to bylo vlastně za ženu, která vylila olej na Ježíšovu hlavu a proč to udělala?
1: Tam je zvláštní napětí v tom, že my o ní toho příliš moc nevíme. Zajímavé je, že když tam přichází ta žena, tak není nám popsáno o ní nic specifického, co by nám ji mohlo nějakým způsobem přiblížit, ale zároveň vyústění celého toho příběhu paradoxně je v tom, že ona má být připomínána. Že bude připomínána vždycky, když bude kázáno evangelium, což se ostatně také děje. Trochu je to v napětí s tím, když se všimneme, že třeba stejným způsobem a právě jménem jsou připomínány postavy, které možná by si zasloužily, aby jejich jméno bylo zapomenuto, jako je, dejme tomu, Pilát nebo Jidáš, postavy, které se do evangelia obtiskly velmi negativním činem nebo negativním jednáním. Tato žena zůstává bezejmenná. Ale myslím, že to také ukazuje určitou povahu těch dějin křesťanské církve, že někdy se ztratí jméno, zapomene se nějaká konkrétní postava, nějaká konkrétní osoba, ale to důležité, to jednání, ten důležitý akt, který člověk vykoná, ten má svoji platnost a zůstává. To je, myslím, takové povzbuzení možná pro ty, kteří si myslí, že třeba jejich jednání není důležité, že není zásadní. Samozřejmě, že se nám ten příběh asociuje s příběhy, které mluví o ženách, které přicházely do Ježíšovy blízkosti a byly to ženy buď to nějak pochybné pověsti, někdy se asociuje s Máří Magdalénou, ale u Marka, když zůstaneme na půdě Markova evangelia, tam o té ženě se nic konkrétního nedovídáme.
0: No a proč tedy pomazala Ježíšovu hlavu? Co ji motivovalo?
1: O té motivaci tam mnoho také nevíme, ale můžeme odhadovat z té situace, že ten její akt byl do značné míry na jednu stranu aktem emocionální náklonosti k Ježíšovi, chtěla tím vyjádřit svoji úctu, svoji lásku k němu. Na druhou stranu je to akt symbolický, velmi výrazně, nese prostě symbolický význam. To, že někdo se vzdá tak vzácného oleje, drahého nepochybně, jako byl ten nardový olej, který ona použila, tak svědčí o tom, že prostě mu to stojí za to, že to je věc, kterou považuje za důležitou, za podstatnou a tak vlastně ukazuje, že Ježíše považuje za podstatného a za důležitého, že hraje nějakou důležitou roli v jejím životě. My nepotřebujeme už vědět přesnou motivaci, proč to bylo, nemusíme ji rozplétat. To důležité podle mě pro nás je právě ten jednoznačný význam, který přikládá Ježíšovi jeho osobě a který v sobě spojuje symbolickou rovinu a emocionální rovinu. Je to jasný důkaz vztahu, který k němu má.
0: No a v kontrastu s tímto jednáním je potom reakce učedníků, kteří se zde ukazují jako velcí pragmatici.
1: Ta reakce učedníků nám nemusí být úplně vzdálená, protože myslím, že církev dnes pod vlivem sekulárního humanismu uvažuje často velmi podobně. Hledáme věci, které jsou užitečné. Ono, když řekneme o někom, že je pragmatik, tak to malinko může vyznít i tak, že je pragmatik pro svůj vlastní prospěch. A to tady učedníkům nemůžeme vyčítat. Oni chtějí být pragmatiky pro ostatní, pro ty, kteří jsou potřební, kteří jsou v nouzi. A docela správně asi pravdivě podotýkají, že takové peníze, které by se daly utržit za ten olej, by se daly použít na dobrou věc, dalo by se s tím někomu pomoct, dalo by se někdo podpořit, kdo takovou podporu potřebuje. A v tom si myslím, že vlastně reprezentují skutečně hlas takového humanistického křesťanství. Toho křesťanství, které se zdánlivě oprošťuje od té dětinské náklonnosti ke Kristu jako k osobě, jeho vzývání, a stává se už tím dospělým, tím křesťanstvím, které se zaměřuje na lidské potřeby, na lidskou nouzi, na tu vzájemnou lásku a podporu. A pro mě osobně je velmi důležité, že Ježíš tento koncept, tuto představu křesťanství jako takového velkého dobročinného spolku odmítá. Myslím si, že vlastně za tou reakcí těch učeníků můžeme slyšet takovou výtku, nač se vyplýtvají věci jenom na takový symbol. A právě ta otázka symbolického jednání nebo nějakých, dejme tomu, ritualizovaných aktů je v té debatě mezi humanismem a křesťanstvím velmi důležitá. Není ta podstata křesťanství právě v té vzájemné lásce a pomoci, která by se měla a mohla obejít bez těch nejrůznějších symbolických aktů? Neměli bychom stavět spíš hospic a ten kostel už nechat být, když je vlastně neužitečný k ničemu jinému než jenom bohoslužbám? Není zbytečné pořizovat všechno to liturgické nádobí, náčiní, oblečení? Neměli bychom se vzdát těch věcí, když víme, že jsou často i terčem kritiky ze strany společnosti? Kolik peněz církev investovala do všech těch svých nejrůznějších nesmyslů, které jsou zdánlivě k ničemu? Pro mě je důležité, že Ježíš ukazuje, že ta symbolická rovina, ta rovina osobního vztahu ke Kristu, osobního vztahu k Bohu, pro který obětujeme zdánlivě nesmyslně třeba velký majetek, velkou energii, že je důležitá, že to je základ toho. Že teprve z toho základu, tohoto vztahu, tohoto osobního vztahu a rozhodnutí může vyrůstat potom cokoliv dobrého, co děláme pro ty ostatní. Trochu je to aktuální otázka také dnes, když církev přemýšlí a všechny církve přemýšlejí o tom, co je podstatné, co je dělá zajímavými, lákavými, potřebnými pro společnost. A velmi často saháme právě k těm myšlenkám diakonickým, k charitě, právě k tomu, co je v zákrytu s tím humanistickým pohledem na to, co je potřebné a co je důležité. A chceme jakoby církev prodat společnosti jako ten pomocný spolek, jako užitečnou společnost, která dokáže pomáhat. A vlastně tím trochu jednáme podobně jako učedníci v tuto chvíli a ztrácíme tu podstatu věci, že tím východiskem a tím centrem toho všeho je Kristus. A bez něho, bez našeho vztahu k němu, zůstane jenom prázdná slupka, která už nemá obsah.
0: Na druhou stranu Ježíš ovšem neodmítá péči o chudé a naopak zde říká, chudé budete mít stále mezi sebou a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře.
1: To je slovo vlastně k bohoslužbě. Já ho vnímám jako slovo k bohoslužebnému setkání církve. Sedíme v kostele a někdy, nevím, jestli se to stává jenom mně, myslím si, že ne, někdy člověk má pocit, jestli bychom neměli tento čas využít právě spíš pro nějakou službu někomu potřebnému, jestli nestrácíme čas. Často může člověk slyšet takové zkratky, jako lepší by bylo místo modlitby jít někoho nakrmit. A já mám pocit, že když se nám ztratí ta první polovina, tak ta druhá nebude fungovat, zůstane viset ve vzduchu, nebude mít ten základ, ze kterého vyrůstá. A proto všechno má ten svůj čas. Když se Ježíše ptali na to nejdůležitější přikázání, tak ukazoval, že má vlastně ty dvě roviny, které spolu souvisí. Tu první, tu, která je zakládající, ze které všechno vychází, miluj Hospodina Boha svého. A tu druhou, která je odpovědí, která je vlastně takovým přirozeným vyústěním té první. Miluj svého bližního jako sebe samého. A když se budeme snažit odpojit jednu nebo druhou, tak budeme jednat buď jako farizeové, kteří kladli důraz na tu první polovinu a na tu druhou zapomínali, anebo právě jako sekulární humanisté, kteří tvrdí, že se obejdeme bez té první. Církev nemůže ani jednu z těch polovin vyhodit, jinak by nám to Ježíš řekl stručněji a udělal by to za nás.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Ke kořenům, ve kterém dnes s Jáchymem Gondášem čteme 14. kapitolu Markova evangelia. Dostali jsme se k veršům 10. a 11. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli, a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Jáchyme, kdo byl Jidáš Iškariotský?
1: To zajímavá postava v tom, že my většinou hledáme to, co Jidáše odlišuje od těch ostatních. Je to jeden z učedníků Krista, ale vidíme, že je jiný. Už od začátku jsou tam ty náznaky, tady najednou to propuká v plné síle. A tak Jidáš samozřejmě přitahuje naši pozornost a snažíme se tomu porozumět.
0: I když upřímně řečeno, Marek se Jidášem příliš nezabýval.
1: Marek Jidášovi věnuje pozornost až ve chvíli vlastně toho finále. Jinak to nějak literárně příliš nepřipravuje, v tom se ostatní evangelisté trochu odlišují. Ale zajímavé na Jidášově je právě to, že není popsán jako nějaká neobvyklá postava. On vlastně tam celou dobu patří mezi ty ostatní a i tady začátek toho verše jde stejným směrem. On je jeden z 12. Mně se líbí, co o tomto místě říká jezuitský teolog Ludwig Armbruster, že Jidáš byl ze stejného dřeva, z jakého se dá vyřezat apoštol. Je tady vlastně Markem nějak zdůrazněno, že on patří dovnitř, že to není nějaký démon, není to nějaká démonická postava zvenku, ale Jidáš vlastně představuje možnost, která je v každém učedníku Krista a která, nemůžeme říct nějak snadno, že prostě nám nehrozí. V tom je Jidáš právě tou velmi napínavou postavou. Já už jsem mluvil o tom, jak často, když se díváme na obrazy, které zachycují ty biblické výjevy novozákonní, na kterých je Jidáš, jak se tam často ty malíři snažili udělat ho úplně odlišného od všech těch ostatních.
0: Třeba Frangelico ho má s černou svatozáří na rozdíl od ostatních.
1: A nejenom ze svatozáří, ale velmi často měl tmavší odstín kůže než ostatní, měl výrazně semické rysy. Prostě na první pohled bylo vidět, že to je postava, kterou chtějí vykreslit jako postavu negativní, zákeřnou. Oproti tomu Marek postupuje úplně obráceně. Je to postava, která je stejná jako ostatní. Marek zdůrazňuje tu stejnost. Mnoho o něm nevíme, samozřejmě existují ty spekulace týkající se vůbec celého Jidášova jednání a jeho jména. Některé z nich jsou celkem zajímavé a myslím, že je dobré o nich i přemýšlet. Například ta, která předpokládá, že Jidáš patřil mezi ty politické radikály, kteří očekávali od Ježíše, že povede povstání proti Římu, a protože prostě ztratil trpělivost, tak se rozhodl vyprovokovat Ježíše k akci. A proto ho udal. Ne proto, že by chtěl se Ježíše zbavit, ale protože doufal, že když dojde k té situaci zatčení, tak to vyvolá konečně ozbrojený konflikt a Ježíš se postaví do čela té armády povstalců. Tomu by odpovídala také potom ta reakce Jidáše na to, jak to všechno dopadlo. Že vlastně ty peníze, na kterých se domluvil, mu radost neudělali a místo toho páchá sebevraždu. Ale je to jenom domněnka, nic konkrétního o tom nám Marek neříká a myslím, že to patří k tomu právě uchování Jidáše jako možnosti naší vlastní víry. Není to něco, co stojí vně nás, není to nějaká postava, která stojí mimo nás, nějak souvisí s námi a může být i naší možností.
0: Zde je napsáno v ekumenickém překladu, že odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. A my také Jidáše známe jako zrádce a někdy používáme jeho jméno jako synonymum zrádce. Ty jsi ale Jidáš.
1: On to slovo zradil je tady pokusem, jak přetlumočit to, co je v tom řeckém textu napsáno, a kdybychom chtěli být doslovnější, tak spíš než o zradě se musí mluvit o vydání. To slovo vydat někoho, to je velmi expresivní slovo, které se v Novém zákoně často objevuje. Je to slovo, které vlastně popisuje takový akt, kdy se člověk vzdává, jakoby vyobcuje někoho ze svého nitra. My to známe v takových obdobách. Někdo se na někoho nazlobí a řekne mu, už pro mě neexistuješ, mažu si tě z telefonu, dneska se maže z telefonu. Tak je to vlastně něco podobného. Někoho vydáme, vzdáváme se ho, neneseme už za něj odpovědnost, nemáme s ním už nic společného. A takhle lidé vydávají sebe navzájem, když se na sebe zlobí, nebo když chtějí tomu druhému uškodit. A stejným způsobem vlastně postupuje i Jidáš. Je zajímavé, že to je na první pohled trochu podobné tomu, co udělá Petr. Petr v jeden moment se jakoby vzdává Ježíše, říká, já s ním nemám nic společného, ale v tom je právě obrovský rozdíl těch dvou jednání, protože Jidáš vydává, vyobcuje, exkomunikuje Ježíše ze svého nitra, vymítá ho ze svého nitra. Oproti tomu Petr si ho tam nechává, ale zapírá ho. Vlastně si ho tam skrývá jako v nějaké skrýši a říká, on tam není, ale nevzdává se ho, nechává ho uvnitř, i když nemá sílu na to, aby se k němu přiznal. A tady vidíme tu dělící hranici, která je i dělící hranicí mezi vírou a nevírou. Věřící není ten, který Krista vždycky vyzná, a může se i věřícímu člověku stát, že pod tlakem Krista zapírá, ať už tak jako Petr, nebo třeba svým jednáním, tím, co říká, jak jedná. Ale Kristus stále zůstává v jeho nitru a působí tam k nějaké další proměně, stále tam působí jako naděje pro tu nápravu, kterou i u Petra vidíme. Ale ve chvíli, kdy se Krista vzdáme a vyobcujeme ho ze svého nitra, tak se dostáváme do toho pólu nevíry a to je destruktivní pól, jak to ostatně u Jidáše potom vidíme.
0: V ostatních evangeliích je Jidáš představen jako zloděj, jako člověk na peníze. Tady v Markově podání tomu tak není. Velekněží se zaradovali a dodatečně mu slíbili peníze. A on tedy hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal. Takže ta role peněz zde není zřejmě prvořada.
1: V tom je Marek logičtější než ti ostatní evangelisté, kteří už trochu jako malíři vykreslují ho takového temnějšího a hledají negativa na jeho osobě. Marek je logičtější, protože kdyby skutečně Jidášovi šlo tolik o peníze, tak by prostě se s těmi penězi potom radoval a spokojil. Poslední zpráva o něm by byla určitě veselější, prostě zpráva o tom, že si je nechal a že byl rád, že to takhle pěkně všechno skoulel. V tomto smyslu si myslím, že zase je dobré, že Marek drží tu postavu Jidáše jako postavu prostě nám blízkou. No, nemusíme si říct, my na peníze nejsme, takže se nás to netýká. Je to postava, která nás může oslovit v Markově evangeliu.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes čteme 14. kapitolu Markova evangelia. Před námi je úsek vymezený verši 12 až 16. Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři: mistr vzkazuje, kde je pro mě světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. Jachyme, tato scéna nám trošku připomíná scénu z 11. kapitoly Markova evangelia, ve které Ježíš takovýmto zvláštním způsobem předpověděl těm učedníkům, že naleznou oslátko přivázané u dveří a že tam ti lidé s nimi budou nějak jednat. A ono se to skutečně všechno tak odehrálo. A tady také, ještě je tady ta figura muže nesoucího džbán vody, to je vyloženě zajímavý detail. Jak vysvětlit tady toto Ježíšovo předpovídání událostí?
1: Pro mě je to velmi napínavé místo v Markově evangeliu, protože najednou, jako kdyby Marek v těchto chvílích začal psát z jiné perspektivy. On až do této chvíle byl takový velmi věcný a realistický a najednou trošku to vypadá, že do toho zapojuje nějakou tajemnou znalost toho, co se stane, kterou vlastně Ježíšovi nějak nepřisuzoval, nedělal z něho žádného vševědoucího člověka, vykresloval ho opravdu v těch lidských konturách. A proto to vyvolává naši pozornost. Co to znamená? Myslím, že se nabízí několik různých variant, jak takové místo můžeme chápat. Víme, že i v těch výkladech tohoto textu se objevují ty varianty. V prvé řadě je možné to porozumění, které říká, že to, že Ježíš věděl přesně, co se odehraje, že je důkazem toho, že celá ta pašíní událost, všechno, co se o paších děje, celé to vyústění jeho příběhu životního, je vlastně jenom přehráváním určitého dopředu hotového scénáře. Scénáře, který připravil Bůh, který připravil Kristus sám a který se musí naplnit, protože jsou to takové noty, které prostě říkají, co se má stát. To je pohled, který vždycky v dějinách církve hrál velkou roli a dodnes se ozývá z kazatelen, ozývá se z toho křesťanského myšlení. Ta představa, že to je vlastně jenom naplnění dopředu daných scénářů. Na jednu stranu to má svou oprávněnost v tom, že takové vidění ukazuje, že Bůh je skutečně tím, kdo má celý svět před sebou a který je svrchovaným vládcem nad vším, co se ve světě děje. V tomto ohledu si myslím, že takový pohled je legitimní. Na druhou stranu to potom vyvolává trošku takový strnulý pohled na ukřižování, jako vlastně na takovou loutkohru, ve které všichni ty účastníci, učedníci, Jidáš, Pilát, všichni, kdo se toho účastní, jsou vlastně jenom takovými loutkami, které se nerozhodují samostatně, nerozhodují se ze své vlastní vůle, ale jenom naplňují to, co jim bylo předepsáno.
0: Je to trošku takový Hamlet.
1: Je to trošku takový Hamlet a vyvolává to velké etické otázky, protože jestliže Jidáš dělá jenom to, co musí a nikoli to, co sám chce, tak proč je vykreslen jako negativní postava? Proč za to má trpět, pikat? Není to nespravedlivé ve vztahu k němu?
0: No také, jestliže je to dopředu napsaný scénář, který se pouze realizuje, no tak upřímně řečeno, Ježíš věděl, jak to dopadne a není to zas až taková hrůza.
1: Přesně tak. A to je myšlenka, nápad, který se objevoval už od počátku církve, právě v těch skupinách, které Ježíše vnímali jako Boha, který je za člověka jenom převlečený, který ve skutečnosti zas tak úplně netrpí, anebo ví, že bude trpět jenom omezenou dobu a vlastně to celé zlehčuje tu lidskou podstatu Krista, tu jeho lidskou stránku. Je ale ještě další možný výklad, který naopak předpokládá, že je zatím určité spiknutí, určitá domluva. Ježíš něco domluvil s někým, bylo to dopředu dohodnuté, teď se to jenom realizuje. Možná jsou v tom viditelné určité náznaky právě toho politického mesiášství. Známe ty přípravy nejrůznějších převratů, ve kterých se prostě domluví různé spojky a místo, kde může proběhnout to setkání.
0: Květináč v okně.
1: Džbán v ruce, přesně tak. A to trochu taky vyvolává tento pocit. Jako kdyby tam čekal ten dopředu smluvený člověk s džbánem v ruce, až

0: vlastně všechno jenom souběh náhod a okolností. To si myslím, že je pro Marka velmi důležité. On nechce tolik zdůraznit, aspoň já se domnívám, že nechce tolik zdůraznit, že je to všechno dopředu nějak perfektně připravené a vymyšlené a domluvené, ale chce zdůraznit, že to není jenom náhoda. Že to, že Ježíš se dostává do Jeruzaléma, že Ježíš má být zatčen, že to není jenom nějaká souhra nešťastných okolností, do kterých se prostě Ježíš nešikovně zamotal a vlastně ztroskotala ta jeho mesiášská, ta jeho učitelská role, kterou hrál, protože se mu nepodařilo to prostě lépe uhrát. To je téma, které Marek zdůrazňuje. To, co se s Kristem děje, to má určitou nevyhnutelnost. A ta nevyhnutelnost možná nespočívá v tom, že to připravil Pán Bůh, ale spočívá v tom, že tak člověk odpovídá na Krista nevyhnutelně. Jestli přijde někdo, kdo je jako Kristus, tak dřív nebo později to povede až ke konfliktu a k jeho zabití. Je vidět, že Kristus to ví a neuhne před tím. A to je podstatou toho dnešního textu. Kristus Ježíš, který přichází do Jeruzaléma, ví, co ho čeká a vlastně pasivně tuto situaci svého zatčení a svého kříže přijímá na sebe. Přijímá ji dobrovolně, vědomně, nebojuje proti té situaci, která se kolem něho utahuje jako smyčka. To je podle mě poselství toho Markova textu. Ta další věc, která je pro mě v tom textu důležitá, je ještě to, že ukazuje, že Ježíš nejednal a nejedná v tomto světě sám. Že vždy jsou kolem něho lidi, kteří jsou důležití, jsou potřební. Vždy jsou tam nějací bezejmení, muži sečbány a ženy s olejem z nardu, kteří jsou pro ten jeho příběh, pro to jeho jednání ve světě podstatní, nepostradatelní. A Ježíš je povolává, vybízí je, aby se dali do služby a oni to dělají. A myslím, že i tento muž má mít své místo, má být také připomínán v tom příběhu pašiním, stejně jako ta žena s olejem z nardu. Protože i to jeho poskytnutí svého domu, uspořádání té večeře je vlastně takovým krokem, který umožňuje naplnění toho Kristova příběhu. To souvisí s církví. Bez církve se také ten boží příběh neobejde. Ne proto, že bychom to museli my nějak zachraňovat, že bychom to my museli všechno vykonat, ale protože to je prostě příběh lidí, je to příběh i nás a my tam patříme a patří tam naše rozhodování, patří tam naše ochota něco obětovat.
1: A pokračování toho příběhu budeme probírat zase příště. Před námi bude tedy další část 14. kapitoly Markova evangelia. Dnes jsme ukončili 16. veršem. Naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se na setkání příště.
0: Já také děkuji, nashledanou.
1: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Bylo 23 hodin, posloucháte večerní program na Rádiu 7, kde začíná poslední hodinka dnešního dne a také dnešního vysílání. A ta bude patřit čtení na pokračování. Za chvilku se opět zaposloucháme do životního příběhu Miloše Šolce, tak jak ho popsal jeho syn, také Miloš Šolc.
1: Kdo pak zlomil tento strom, který tu ještě včera stál, nebo jen silný vítr vál?

Na zahradě sází repy o tom, že svět je hluchý a slepý a to, co nesmíš, smíš. Vyklíčí obrázky

Vyprávění baptistického kazatele Miloše Šolce, jak je zaznamenává kniha Jak život šel, pokračuje. Dostáváme se do doby, kdy přešel do čtvrté třídy v nové škole v Brně. Jeho třídní učitel s ním jednal jako s vyvrhelem, protože bydlel ve věhlasném azylovém domě. Miloš byl trestán, posmíván a rostla v něm křivda a nenávist. Výsledkem bylo, že se rozhodl do školy nechodit. Dostal osvědčení, že je nezpůsobilý dalšího vzdělání. Vyrostl z něj lotr a rváč. Kradl, lhal jako ostatní kolem něj. Byl vyhlášený uličník, který se před ničím nezastavil, postrach ulice. Maminka ho po čase přemluvila, aby začal chodit pravidelně do nedělního shromáždění a Bůh mu dal milost nového začátku.

0: říčních lázních na Riviéře se tehdy přes léto pořádaly všechny možné nejatraktivnější sportovní podniky. Přes 4 letní měsíce se zde vystřídala všechna možná mistrovství, tenisem počínaje, boxem a řecko-římským zápasem konče. Riviéra byla nová, moderně vybudovaná a brněnská milionářská společnost tam měla svá dostaveníčka. Ozdobou společnosti bylo společenství rakouských šlechticů jako hrabě Thun, hrabě Teubert, baron Capri, baron Hibr s mnoha dalšími osobnostmi poněmčené moravské šlechty. K tomu celá společnost šlechtičen, které však pěstovali více čajová a kávová setkání při hře karet než tenis. Dále tam chodili židovští boháči, němečtí průmyslníci a obchodníci, herečky německých divadel, prostě brněnská smetánka. Často si přišel zahrát tenis a vykoupat se i továrník baron Rohrer, majitel a vydavatel největšího deníku Tagesbote. Extra třída v tenise hrál za Československo i Davisův pohár. Byla to společnost vybraných způsobů a ušlechtilého chování. Alespoň navenek, bonton nejvyššího stupně. Pravý opak toho, co se vidělo, žilo a pěstovalo v barácích na Kounicové. Rakouská šlechta mi nahradila nepříjemnou, nepřátelskou školu. Odvděčil jsem se jí pilným sbíráním míčů. Zvykl jsem si pracovat a moudří lidé začali oceňovat moji práci. Platili mi mnohem více, než bylo ujednáno, a já začal poznávat, že s poctivostí člověk nejdál dojde. Přitom jsme s dalšími hochy hrávali vášnivě tenis, ovšem v uvozovkách, a to nejprve holýma rukama, potom dřevěnými pálkami. Na zemi jsme si namalovali dětské hřiště a všechen čas jsme se věnovali houževnatému klání. Když jsem začal s raketou, to jsem byl už zkušený hráč, protože mě od 10 let držela lehká i těžká atletika a byl jsem všude, kde se něco dělo. Místní tenisté se mi za pilné sbírání míčů odměňovali tím, že mě měli rádi. A mladý pan hrabě Teubert, veliký znalec tenisu, si mě dokonce oblíbil natolik, že mě postupně začal i tenis učit. Znal školu anglicko-francouzskou i německou. Znal všecko, co se o tenise psalo. Tak si mě oblíbil, že mi dělal denně přednášky o všem, o čem se v tenisových klubech a redakcích mluvilo a psalo. Pán Bůh měl nade mnou svou vztaženou ruku. Dal mi milost zpozdilosti v řeči. Pamatuji si, že jsem nic nemluvil, jen hluboce uctivě, radostně a vesele mladého hraběte zdravil, vítal a bez ptaní čekal, co si bude pan hrabě přát. Dnes se mi můj vztah k panu hraběti jeví jako vztah čistokrevného psíčka, který se kolem laskavého pána jenom točí kolem dokola, skáče a v očích svého pána čte všecko, co si pán přeje. Panu hraběti jsem naslouchal s takovou pozorností a sugestivností, že jsem z jeho vědeckých skladišť ducha přímo vysával do dna vše, co tam bylo. Kdykoliv přišel na hřiště, tak mne tam našel a vychovával si navíc ve mne svého sparring partnera. Dodnes děkuji, že se mne za celých 5 let nikdy nezeptal Milošku, a co škola. Nevím, co by asi řekl, kdybych mu prozradil, že mě ze školy doslova vyhnali jako prašivou ovci, protože jsem bydlel v azylu. On to byl, který se pro mě stal nejvyšším ideálem lidství, krásy i ušlechtilosti. Pan hrabě Willy Teubert. Po roce 1926 jsem ho však již nikdy neviděl. Výdělek za sbírání míčů pro nás v naší těžké situaci znamenal mnoho. Vzpomínám na jednoho ušlechtilého žida, který mi místo 1 koruny za hodinu sbírání dával 5 korun. Když to bylo poprvé, tak se mi zatajil dech. Později jsem si zvykl. On byl můj pán, já jeho otrok. Za 10 korun matinka mohla uvařit pro 15 dětí slušný oběd. Nám stačilo jíst jednou za den. Když bylo co, jedli jsme vlastně celý den. Tenis jsem si zamiloval tak, že jsem s první raketou, kterou jsem dostal za vynikající hru, možná 5 roku spával. A tato vybraná společnost, vzácní přátelé, se stala univerzitou mého života.
1: V roce 1922 byl nad Brnem ještě čistý vzduch. Můj otec, 10letý Miloš, vstával ráno v 4:30 a do 30 si již denně kráčel z azylu Hrnčířskou ulicí kolem techniky vzhůru přes Kraví horu, Žlutý kopec, dolů do pisárek na Riviéru. Žabovřesky ležely po pravé ruce. Tehdy byla po pravé i levé ruce pole. Cestou si opakoval, co vše dnes musí udělat. V 6 hodin musely být připraveny 4 kurty, na kterých ona, brněnská smetánka, hrávala. Pro zajímavost dodám, že se tehdy kurty lajnovaly podle šňůry štětcem namočeným ve vápně, což nebyla snadná práce.
0: Riviera, to však nebyly pouze tenisové kurty. Kurty měl pronajaté krasojezdec na kole, pan Prudký. Byl to světoznámý umělec. Jeho atraktivní jízdu na kole znala celá Evropa. Při jízdě na kole vezl například pyramidu 5 artistů, kteří předváděli obecenstvu nepředstavitelné kousky, a mládež, která se dívala, zapomněla i dýchat pod dojmem toho, co tehdy profesionálové na jízdním kole dokázali předvádět. Pan Prudký byl z nich nejvšestranější a ze všech slavných nejslavnější. Tento krasojezdec byl také mistrem Rakouska v kolové. Mě si najal k tomu, abych mu při jeho jízdě kolem Riviéry přihrával před něj míče a on je vracel zpátky. Někdy jsme takto absolvovali až 20 kol a já si nevzpomínám, že bych mu někdy řekl, že už nemůžu. Takovou cestou mne pán Bůh vedl a milostivě dovedl k plnému životu v Kristu a pro Krista. Na jedné straně baráky, zlodějina, kterou jsem viděl i páchal, ulice, vinohrady, na druhé straně vybraná společnost, vzácní přátelé. To byla škola mého života. Život neuvěřitelně utíká tam, kde se vlastně nic neděje. Roky mého života od 10 do 14 let uplynuly a byly v moři věčnosti jako mýdlová bublina. Byla pryč životní idylka, v níž den se podobal hodině a rok příjemnému dni strávenému na břehu řeky při sledování života nad hladinou i pod hladinou tiše plynoucí vody.

Žil jsem však také v baráku, a to mezi lháři, notorickými zloději, opilci, pasáky a nevěstkami. Žil jsem mezi lidmi, kteří upadli na dno lidské bídy, lidských neřestí. Byli tam kasaři, zločinci, vrazi. A přesto to byli lidé. Lidé, kteří při sobě a k sobě navzájem měli určitou stavovskou hrdost. Vázala je pouta, svíralo je úzké sepětí jejich vyloučení, jejich vyobcování z lidské společnosti, která si sama často v žádné špatnosti s těmito malomocnými nezadala. Oni byli jen chudí a o něco méně chytří k zamaskování lidských špatností, které jinak přímo bují ve všech vrstvách lidské společnosti. Pro přiblížení života v barácích zmíním alespoň dvě z mnoha nejrůznějších příhod. Jednou jsme přišli domů a blízko naší bytové výměry byla velká skupina hlučících obyvatel baráků, jakési místní soudní řízení. Jednalo se o pana Piláta a jeho manželku. Pan Pilát byl delší dobu nemocen, měl pěknou paní a ta se zhlédla v správci, který spravoval vedlejší sál ztracených mužských existencí. Pan Pilát, zušlechtěn životním utrpením, nechtěl přežít zklamání ze své manželky. Na soka fyzicky nestačil a tak se rozhodl, že se oběsí. Jednou k večeru si uvázal provaz na železné záhlaví své postele a pověsil se. Jenomže tělo ve vodorovné poloze na posteli dostatečně smyčku nezatáhlo. Nastalo chrochtání, sousedé se seběhli a provaz přeřízli. Pan Pilát zůstal naživu. Svolal se místní soud. Když jsem přišel, měl silák z vedlejšího sálu hlavní slovo a řízení se blížilo ke svému závěru. Silák prohlásil, žádný nemá právo dělat někomu násilí. Paní Pilátová, vy rozhodnete, s kým chcete žít, s panem Pilátem anebo se mnou. Paní Pilátová v pláči před svědky prohlásila, chci žít s tebou. Tak jste to slyšeli, pronesl silák. Pan Pilát se přestěhuje na moji postel do vedlejšího sálu a já se přestěhuji sem a vyřízeno. Všichni pociťovali lítost s panem Pilátem, ale proti síle se nedá nic dělat. Celý sál strnul, ale nikdo nehnul ani brvou. Řeklo se, stalo se. Manželka pana Piláta se nakonec se silákem odstěhovala a my jsme je ztratili z dohledu. Na jejich místo čekalo 10 dalších, kteří neměli střechu nad hlavou. Pan Pilát zakrátko umřel.

Jedna z dalších sobot byla zvlášť krutá. Vedle nás na baráku žila rodina notorického alkoholika. Muž byl jako hora, měl pěknou, jemnou manželku, dceru a syna. Pracoval těžce celý týden, v sobotu s výplatou musel do hospody. Běda, když se někdo v rozhovoru postavil proti němu. V hospodě byl také jeden silný Slovák od nás z baráku. Říkali jsme mu Turek, nebo dráteník. Měli jsme ho rádi, protože měl koš plný nevídaných zázraků a nás, děti, měl rád. Našeho Hromotluka neznal a nevěděl, že je v jádru dobračisko. Hromotluk se dostal oné soboty s dráteníkem do rozepře, slovo dalo slovo a v hospodě nastala rvačka. Náš soused ho povalil i se stolem na zem, jenomže přišla kosa na kámen. Slováčkovi se podařilo nadzvednout stůl i se sokem a povstat. Odhodil stůl i soka a čekal. A nyní to začalo. Vše kolem nich padalo. Hospoda jim udělala místo a všichni se s požitkem dívali, kdo z koho. Sousedu se podařilo dostat Slováčka na lopatky a ten, když nemohl jinak, přitiskl si souseda k puse a ukousl mu ucho. To bylo krve. A hospoda rázem vystřízlivěla. Pan soused ale, dříve než přijela sanitka, z hospody utekl do azylového baráku, který byl jen asi 400 metrů od hospody. Chlapisko bylo od krve od hlavy až na boty. Když ho uviděla jeho manželka, vykřikla a omdlela. Spadla na zem jako podťatý strom. My, kteří jsme stáli blízko, jsme měli představu, že člověk bez ucha musí zemřít. Tak nějak jsme se na něj dívali jako na ducha a ne jako na člověka. Přímo na nás padala hrůza. Manželka snad mrtvá, děti bez sebe, jen křik a křik. A co vidíme? Soused něžně jako dítě bere do náruče svou téměř stejně velikou ženu. A co slyšíme? To se v azylu přece neslyší. Soused pokládá manželku do postele a říká: můj miláčku, to nic není, mě nic nebolí. Neplač, já už to nikdy neudělám. Neplač, prosím tě, neplač a odpusť, že jsem nešel s výplatou hned k tobě. No, to znělo jako hudba. Tak on není mrtvý, on ztratil jen ucho. Po hrozitánském hluku nastalo veliké utišení. V tu sobotu ukousnuté ucho dalo celému azylu lidskou podobu, lidskou tvář. A co tento soused dále? Jeho jméno nakonec pán Ježíš také zapsal do knihy života. Jen s velikou radostí vzpomínám, že jsme se později objímali a líbali políbením svatých, protože on nalezl také nový život v ranách pána Ježíše Krista. Jeden čas se dokonce stal chloubou zborečku věřících, kde našel svůj duchovní domov. Haleluja. Někteří muži ze sousedství byli přímo uměleckými řezbáři. V barácích učil jeden druhého, to, co uměl. A my jsme ve volném čase rádi chodili a dívali se s obdivem na výrobky, které rostly pod jejich rukama. Ze dřeva vyřezávali překrásné holubice, jako symboly míru a lásky. Z chleba žmoulaného v puse, potom hněteného v rukou, rostly památné předměty a nejroztodivnější figurky. To vše se naučili ve vězeňských dílnách, kde nouze učila všemu, co se kdy ve světě dělalo. To byla pro nás, dospívající mládež, nedocenitelná podívaná dívat se na rváče v civilu, když byli jako učinění beránci. Věděli jsme, že přišli z kriminálu. To v našich očích bylo daleko více, než být řemeslníkem, úředníkem, učitelem, profesorem či doktorem. A oni byli rádi, že byli obdivováni a chovali zvláštní přízeň těm, kdo pro ně měli čas, dívali se a byli jimi prostě nadšení. Rádi nás brávali do náruče, my jsme se učili s nimi zápasit, házeli s námi a byli našimi ochránci. Věděli, že nás v životě nečeká nic slavného, už jen proto, že bydlíme v barácích. Tak nějak pudově nám dávali to, co se jinak kupovalo za drahé peníze. Byli našimi staršími bratry a přáteli.

Bylo to někdy v zimě. Vyšíval jsem dírky u saka. Seděl jsem na stoličce po levici svého otce, který také seděl a šil v rukou nějakou dodělávku. Otec ze sebe dělal ateistu, protože mu imponoval jejich boj proti nebiblickému pojetí života, jak žili a učili římskokatoličtí kněží. Byl katolíkem matrikovým. Do katolického kostela od konce války nikdy nevkročil. Nešlo mu na rozum, že na jedné i druhé válčící straně kněží světili zbraně svých vlád a vojsk, říkával pustá komedie. Za to četl každý brak, každou pomluvu i pravdu o kněžských neřádech, nespravedlnostech, chamtivosti a vyděračství při církevních úkonech. Známost slova Božího neměl, sám Bibli zatím nikdy nečetl, ale znal spoustu věcí, které proti Bibli mluvili. Kdo vnikl do jeho nitra, viděl tam zdravou touhu po pravdě i upřímné hledání pravdy. Kdo smýšlí, jak smýšlel on o existenci Pána Boha, věří, i když více zapírá a skrývá, než vyznává. Často mě jako věřícího odbil slovy, že jsem šáhnutý, že mé blafy jsou pro staré báby a ne pro muže. Mě respektoval jako sportovce, jako člověk jsem se podle něho dostal na scestí. Pána Boha sice nikdo z lidské mysli vymazat nemůže, říkal, ale také Pána Boha nikdo nemůže dokázat. A vůbec také přijde den, kdy přijdeš k rozumu. Něco nad námi být musí, ale kdo tomu může rozumět? Otec tehdy začal vyprávět. To dovedl výborně. Když jsme byli už trochu odrostlé děti, jednoho večera, když se snesla nad Boskovicemi tma, drželi jsme černou hodinu. Seděli jsme kolem maminky, která tehdy už byla dávno vdova. Živila se prodejem textilu po domech a na trhu. Byli jsme dva chlapci a dvě děvčata. Moje babička prý byla rozšafná, poctivá, pravdivá, nebojácná, energická žena. Po smrti dědečka vzala všechno pevně do rukou a svým dětem dala vše, co potřebovali, aby z nich vyrostli přímí lidé. A maminka nám začala vyprávět historku, při níž se nám tajil dech. Byla několik dní mimo domov. Když se vrátila, čekalo na ní doma hodně práce. Byla v plném zapřažení, když k poledni přišla návštěva, neznámá kolegyně. Také svůj majetek, obchod, nesla na svých zádech. Pozdravila s přáním Božího požehnání našeho domu a nabídla své zboží k prodeji. Maminka jí však řekla, že se živí stejným způsobem a že s obchodem tady nic nebude. Vyzvala ji však k tomu, aby se u nás občerstvila krajícem chleba a mlékem, což žena s vděčností přijala. Složila své zboží, pojídala, popíjela, slovo dalo slovo a maminka přitom pracovala dál. Po krátkém čase návštěva řekla: paní Šolcová, vy máte ve svém sousedství někoho, kdo vám chce uškodit. Někdo vám všecko závidí. Někdo vám nepřeje nic dobrého. Někdo chce přivolat neštěstí na váš dům a vaši rodinu. Maminka se v práci zastavila a začala si návštěvu bedlivě prohlížet. Neměla radost z toho, co slyšela, hlavně kvůli dětem. A tak se zeptala: ale paní, kdo pak by chtěl škodit ženě, vdově a jejím dětem? Tak špatní lidé tu jistě nejsou. My se všemi sousedy žijeme v pěkném přátelství. Dobře, odpověděla žena, ale dejte si pozor, co vám řeknu. Ten neznámý, já nevím, kdo to je, k vám přijde a bude si chtít něco vypůjčit. Dejte dobrý pozor, aby on nebo ona nic nevynesli z vašeho domu. Ať bude chtít cokoliv, nic nepůjčujte a dávejte pozor, aby nic od vás neodnesl. Naložila si svou nůši a odešla se slovy: Pán Bůh vás opatruj a buď vám milostiv. S Pánem Bohem, řekla maminka, a žena k nám už nikdy nepřišla. My děti jsme dostali přísný zákaz cokoliv půjčit, nechat vynést z domu nebo něco někde zapomenout. Maminka nevěřila snadno někomu neznámému, ale návštěva mluvila tak určitě a sugestivně, že to mamince nedalo pokoj. Když se po několika dnech vrátila z obchodní pochůzky, bylo to nějaký čas po záhadné návštěvě, přišla jiná návštěva, žena z blízkého sousedství. Přišla a prosila o zapůjčení trochu soli, protože ji zapomněla koupit. Maminka tehdy úplně skoprněla, dívala se na sousedku a nebyla schopná slova, protože si mimoděk vzpomněla na slova neznámé obchodnice. Odmítla proto půjčit sůl a svým spytavým přísným pohledem přinutila sousedku, aby odešla.
Maminka se tehdy tázala sama sebe i pána Boha, zda je to pravda, co jí řekla ona žena. A co ještě řekla? Paní Šolcová, když třikrát odmítnete, nepůjčíte a nedovolíte, aby bylo něco odneseno z vašeho domu, pak se snažte uvidět tu osobu. Uvidíte ji posetou vředy po celém těle. To zlé, co chtěli přičarovat vám, se vybije a vymstí na ní samotné. Tato událost se tak hluboce maminky dotkla, že upustila od dalších obchodních cest, zdržovala se jen ve městě a byla více doma než z domova. Brzy se dočkala. Návštěva přišla opět a tentokrát prosila aspoň o krajíc chleba, protože zapomněla chléb koupit. Maminka opět odmítla, ale žena viděla chléb na stole a tak se ho dožadovala přímo násilím. Maminka se jí však postavila do cesty se vší rozhodností a tak žena nakonec odešla, ale přímo zuřila. Maminka nabyla přesvědčení, že zde jde opravdu o nekalé úmysly. Byla velice smutná, že existují tak nešťastní a tak zlí lidé, že usilují zničit rodinnou pohodu vdovy a jejich dětí. Ostražitost maminky tím více vzrostla. Tentokrát nečekala dlouho. Už nevím, co si chtěla vypůjčit, když přišla po třetí. Jen si vzpomínám, že nepřišla žena, ale přímo vzteklá saň. Vy mě musíte půjčit, já si to musím odnést. Hrozně řádila a kdo byl doma, pomáhal mamince ženu dostat z domova. Všichni si oddechli, když za ní zabouchly dveře. Maminka se podle doporučení obchodnice pokusila po týdnu dostat do blízkosti této ženy. Nalezla ji v příšerném stavu. Od hlavy až po paty obsypaná páchnoucími hnijícími strupy. Nedovedeme si vysvětlit, co jsou to za síly, které existují ve světě mezi lidmi. Sami jsme se přesvědčili, že z toho jde na člověka hrůza, když se člověk spojí s démony, s peklem, aby člověku škodil. Dokončil své vyprávění otec.

Toto ovšem není všechno. Za španělskou zdí, která byla mezi námi a našimi sousedy, žili dvě rodiny. Ti po levé straně měli dva syny, kteří byli stejně staří jako my. Otec umíral několik let na souchotiny. Nešťastný člověk. Matka vypadala pro toho, kdo uměl číst ve tváři a očích, na prvý pohled jako ženy, které se zabývají čarováním. Žili jsme však s nimi v tak solidárním poměru, jak jenom to může být mezi lidmi, kteří mají život na vlásku, žijí spolu na potápějící se lodi a nemají nic víc a nic méně než úděl bídného života v azylu, kde není proč cokoliv někomu závidět. Tak to vypadalo do dne, než jsme vstoupili na tenisové dvorce a začali navštěvovat sbor Bratrské jednoty baptistů. Náš život se začal konsolidovat a my jsme si časem mohli dovolit mnohé, co jiní bez požehnání Božího nemohli. A to naší milé paní sousedce nedalo pokoj. Její chlapci přece byli lepší, nadějnější, chytřejší, šikovní hudebníci, zpěváci, proč by se tedy měli mít ti druzí lépe, než hoši její? Já jsem se jevil jejím hochům a jejich rodině největším konkurentem a příčinou jejich zastínění mezi místní mládeží. Milá paní si tedy vzala na mušku právě mě. Co se jednou nestalo? Začalo léto, hrál se tenis. O mně bylo mnoho řečí, mnoho chvály a milá sousedka si přece vzala, že mi to zatrhne. Bylo to jednoho parného dne, kdy už se šeřilo. Přišel jsem domů po celodenní honičce po hřištích a sedl jsem si na pytel mouky u stolu. Jen jsem si sedl, přišla na mne dřímota. Za chvíli jsem skoro nic nevnímal, ale nespal jsem.

0: Milošu, sakra, ozvi se!
1: Miloš se neozval a když povík přestal, blaženě usnul. Mohlo to být snad po půl hodině, přišla moje mladší sestra. Hrála dobře tenis a byla nejlepší moravskou stolní tenistkou. Vrátila se z klubu. Přišla tiše jako myška, předpokládala, že nikdo není doma, protože byla tma. Slyšel jsem, že přišla. Vnímal jsem, že hledá zápalky, aby rozsvítila petrolejovou lampu. To vše mělo své místo na stole. Když rozsvítila, tak nahlas udiveně řekla, ty seš doma, proč jsi nerozsvítil, proč sedíš pod mě? Úplně jsem se tě vylekala. Rozespale jsem řekl, chtěl jsem mít chvíli klid. Jen jsem promluvil, démoni za stěnou u sousedů začali. Stěna, která nás dělila, byla řídká pytlovina, která byla polepená ve dvou vrstvách papírem, takže slyšitelnost za zdí byla naprosto jasná. Když někdo mluvil nahlas nebo dokonce nadával, bylo to, jako by mluvil do ucha. Ozval se strašidelný ryk. Dupání, házení předmětů na dřevěnou podlahu, bouchání do latěk, které spevňovaly stěny. Sestra z toho byla vyděšená. Ukázal jsem s prstem na ústech, aby byla ticho. Asi 5 minut trvalo přímo šílené běsnění za nejsprostších nadávek, které nechci ani jmenovat. U sousedů se otevřelo peklo. Nebylo to pro nic za nic. Vnitřně jsem vyrozuměl, že zatím vším vězí nějaké nevydařené čáry naší paní sousedky. Vysvětlit jsem si to nedovedl, ale poznali jsme, že naši sousedé nejsou našimi přáteli. Jejich úlisnost to byla pouhá maska. Teď se prozradili. Proč ale toto zdánlivě bezdůvodné běsnění? Čekal jsem, co bude dál. V průběhu několika dnů jsem zjistil, že mladší syn onemocněl. Bylo to takové onemocnění, pro které ani nevycházel ven. Dokonce ani na potřebu nevycházel. To se chodilo přes dvůr, takže to bylo všem patrné. Asi ve čtvrtek či v pátek příští týden jsem stál za menšími vrátky, která vedla za dřevěnou ohradu, kterou byly kasárny kolem dokola ohrazeny. Lidé z baráků byli za denním živobytím. Ani u nás, ani u sousedů nebyl nikdo doma. Já jsem tehdy někoho čekal a protože dlouho nešel, tak jsem si stoupil za vrátka do ulice a čekal tam. Pojednou jsem uslyšel kroky za brankou ze dvora. Otočil jsem se, branka se přede mnou otevřela a mezi dveřmi proti mně stál mladší syn našich sousedů. Objevil se mi hrůzostrašný obraz. Celá hlava byla jediný prašivý strup. Co povídali chlapcovi krvavé oči a celé vzezření, to nelze vylíčit. Stáli jsme proti sobě skoprnělí. On přišel k sobě dříve. S brankou třískl a zděšeně ode mne prchal. Tak jsem to měl potvrzeno. Jasně se mi vybavil příběh, který nám otec v zimě vyprávěl. Pán Bůh mi odhalil někoho, kdo nám chtěl škodit.

knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Končičky.

Tak to byla jedna živá nahrávka písně Michaela W. Smitha z alba A New Hallelujah z roku 2008. Píseň o boží milosti, která vznikla na základě biblického textu z listu Efeským, kde se píše: ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky již si nás zamiloval. Probudil nás k životu spolu s Kristem, i když jsme byli mrtví pro své hříchy. Dostali jsme se k závěru dnešního dne a také dnešního vysílání. Za chvilku bude půlnoc, to je konec dnešního dne 10. srpna a začátek toho nového 11. srpnového. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a k nočnímu vysílání vás úderem půlnoci pozve Daniel Zeman.

Pěknou letní úterní noc 11. srpna vám z Rádia 7 přeje Daniel Zeman. Budu vás provázet následujícími pořady. Na scéně z knihy Zjevení se v minulém dílu pořadu Světem Bible objevila tajemná žena oděná sluncem a její úhlavní nepřítel, veliký ohnivý drak. Jak tito dva klíčoví aktéři určí směr kosmického zápasu posledních dnů, budeme spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem sledovat od 12:15. Poušť se stane sadem. Je jedno z proroctví týkajících se příchodu Mesiáše a pouště. Poušť byla cestou z otroctví do zaslíbené země, útočištěm i nebezpečným místem naprostého spoléhání na Hospodina, místem první lásky mezi Pánem a jeho lidem. Co znamená poušť v duchovním smyslu pro nás a co se můžeme naučit z biblické symboliky pouště, můžete zkoumat v pořadu Kudy kam s Danou Kedingovou po jedné hodině. Bůh je Bohem nových začátků. Dokazuje to i život baptistického kazatele Miloše Šolce, kterým procházíme ve čtení na pokračování díky knize Jak život šel. O tom, jaké nové obzory se mu otevřely, uslyšíme 15 minut po druhé raní v podání Pavla Hromádky. Její obyčejný život v Nazaretu změnil jediný okamžik. Jaké to je, když se do vašich plánů vloží nebe? Pojďte s námi nahlédnout do srdce ženy, která s pokorou i silou provázela Božího syna od jeslí až pod kříž. Marii představí po 3. hodině raní v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou Veronika Štěpánová. Spasení není odměna za naše dobré skutky, ale nezasloužený Boží dar. A právě proto, že nezávisí na našem výkonu, je to naprosto pevná a jistá opora. V 6. dílu seriálu o Boží zbroji se v modlitbách podle Bible dotkneme přilby spasení. Společně se podíváme na to, jak tato jistota chrání naše myšlenky před pochybnosti a odsouzením. Modlitby podle Bible začínají na Rádiu 7 ve 16:45. Stojí emoce a rozum proti sobě? Co všechno emoce sdělují? A proč někdy léčíme emoce tam, kde bychom se měli zaměřit spíš na tělo jako takové? Jen několik otázek, které stojí v úvodu cyklu věnovaného emocím. V dalších týdnech ho bude nabízet pořad Uši k duši. První emotivní zastavení s psychologem Markem Macákem je připraveno od 5. hodiny. O 17:30 nás pak Petr Raus vezme za včelou medonosnou i samotářskou. Opět ukáže, jak báječný hmyz žije kolem nás a přidá i malé ponaučení o obdarování a spolupráci.

jen pane, řetěz brzdí pohyb, musím jej odstranit a zanícené šrámy od okovů rozdrásané otevřít, vyčistit a nechat uzdravit.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Posloucháte Rádio 7 a v dalším dílu cyklu Světem Bible se teď s teologem Johnem Vernonem McGeeem ocitneme uprostřed vesmírného střetu, který nemá v lidských dějinách obdoby. Nastane definitivní ztráta Satanovy moci, na kterého budou žalovat věřící před Božím trůnem. Nebeský triumf archanděla Michaela jasně ukáže, že jakákoliv obžaloba proti lidem patřícím Kristu ztrácí platnost díky oběti na kříži. V češtině pořadem provází Pavel Opalecký.
1: Milí posluchači, jak jsme si posledně slíbili, nyní přicházíme k pasáži, která hovoří o archandělu Michaelovi a jeho bitvách s drakem. Přečtu vám 7., 8. a 9. verš z 12. kapitoly knihy Zjevení podle ekumenického překladu. I strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa na nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Zde je, milí přátelé, zjeveno zase něco úžasného. I strhla se bitva na nebi. Za celou historii, co je lidstvo na zemi, došlo k nespočetnému množství nepředstavitelně ošklivých vražedných válek. Pokud vezmeme novodobé dějiny 20. století, pak se dá říci, že Organizace spojených národů mohla zasahovat do všech válek, které od jejího vzniku propukly. Ale v této válce, o které si čteme v našem textu, nemůže Organizace spojených národů udělat vůbec nic. A vůbec si těžko lze představit, že se v nebi bude odehrávat nějaká válka. Nicméně Satan má do nebe stále ještě přístup. A pokud ho má, bude existovat tento problém. Problém soupeření o moc. Problém pýchy. Problém Satanovy touhy zmocnit se druhých. V Jobově knize je řečeno, že Satan přišel spolu s Božími syny, aby předstoupil před Hospodina. První dvě kapitoly Jobovy knihy. Očividně k tomu měl právo stejně jako ti Boží synové, jak jsou tu ty bytosti nazvány. Satan byl tedy stvořen jako vysoko postavená bytost. V Zachariášově proroctví si čteme: Potom mi ukázal velekněze Jošu, jak stojí před Hospodinovým poslem a po pravici mu stál Satan, aby proti němu vznesl žalobu. Hospodin však Satanovi řekl: Hospodin ti dává důtku, Satane, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně? Zachariáš 3, první dva verše. Jak vidíme, Satan má přístup k Bohu a může s Bohem přímo vyjednávat. Lukáš 22:31 nám prozrazuje ještě něco dalšího v této oblasti. Pán Ježíš řekl: Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Nedomnívám se, že Satan poslal Bohu poštovní telegram nebo že mu snad telefonoval, když šlo o tuhle záležitost k možnosti tříbení učedníků. Mohl přijít do Boží přítomnosti a osobně požádat, abys měl vyzkoušet například muže jménem Šimon Petr. A jak víme, dostal k tomu svolení.

Archanděl Michael má v těch božích strukturách služebních duchovních bytostí hodnost anebo titul Archanděl. Je nám to řečeno mimo jiné také v epištole Judově, verš 9. A přece sám Archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: potrestej tě, Hospodin. Tolik citát z Judovy epištoly. Zřejmě jsou i jiní archandělé, ale jak jsme si už dříve řekli, Michaelovi je svěřena zvláštní péče o Izrael jako vyvolený boží národ. Od proroka Daniele jsme se doslechli tento výrok jedné zvláštní bytosti. Avšak ochránce perského království stál proti mně po 21 dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. To je citát z Daniele 10. kapitoly verš 13. Michael je zde označen pojmem jeden z předních ochránců. V písmu jsou archandělé jmenováni jen dva, Michael a Gabriel, i když pravděpodobně jich může být více. O Michaelovi, který je zmíněn v našem výchozím textu 12. kapitole Zjevení, čteme v knize Daniele ještě něco. Daniel 10, 21. Zajisté oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Mikaela, kralicky kromě Michala, knížete vašeho. Michael nebo Michal, váš kníže či ochránce. Protože mluvčí těchto slov hovoří s Danielem, vztahuje se zájmeno váš ochránce nebo vaše kníže na Danielův lid, čili na izraelský národ. Jasně to vyplývá také ze 12. kapitoly Danielova proroctví, verš 1. V oné době povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Také zde v Danielově proroctví je tedy řečeno, že přijde doba soužení, doba velkého soužení. Na scéně se v určitém okamžiku tohoto období znovu objeví Michael a vykáže Satana z nebe, neboť on je knížetem či ochráncem, který dohlíží na izraelský národ.

Archanděl Michael se svými anděly zvítězí a Satan a jeho andělé budou svrženi z nebe na zem. Touto bytostí nazvanou zde Velký drak jsme si tedy ve výkladu textu jisti, vždyť je do detailu popsán. Můžeme přímo říci, že v knize Zjevení jsou zaznamenány otisky jeho prstů. Bůh bez pochyby věděl, jak vysoké procento kazatelů v našem století bude učit, že Satan vůbec neexistuje, vyslovuje se dále náš průvodce a komentátor. A proto Pán Bůh nechal postavit text písma tak, že Satana nelze minout. Jestli se nepříteli podaří vás oklamat, abyste si mysleli, že on neexistuje, pak bude proti vám v ohromné výhodě. Bude schopen na vás odněkud ze zálohy zaútočit a podrazit vám nohy, protože ten, kdo v něho nevěří, s ním prostě nepočítá. Za mé generace v něho nikdo moc nevěřil, vyznává náš stařec. A tak teď působí a vystavuje se na odiv, jako by se na tento svět nanovo nastěhoval. Ve všech sférách ho dnes dostáváme až přehnanou dávku. Satan se stal osudovou a nezvládnutelnou skutečností na tomto světě. On přitom v skutku není nějakým odporným tvorem. Ale naopak, jak jsme si řekli, čím dál více se ukazuje jako anděl světla, který nabízí jen samé dobré věci. Všimněte si, jak je charakterizován v našem textu 12. kapitoly knihy Zjevení. Zaprvé je pojmenován Starý had. To nás vede zpátky do zahrady Eden. Pán Ježíš o něm prohlásil, on byl vrah od počátku. Jan 8, 44. Podle Vincenta původní slova starý a počátek jsou si i jazykově příbuzná. Satan je ten starý had, co byl už na počátku v zahradě Eden. On je ten, který usiloval o zničení Božího díla už v jeho samém zrodu. Ale Pán Ježíš je mocnější.

Za druhé, jeho jméno je také ďábel. To slovo pochází z řeckého diabolos a znamená pomlouvač či žalobce. Tak je označen i v následujícím 10. verši naší 12. kapitoly. Žalobce našich bratří. A proto věřící lidé potřebují mít u Otce také svého obhájce, advokáta. Máme nepřítele, který nejen že nám způsobuje jisté problémy zde na zemi, ale podivili byste se, co o nás vykládá v nebi. Všechno, co uděláte, všechno, co řeknete, všechno, nač myslíte, to hned využije a obrátí proti vám, důrazně připomíná náš starý přítel. Ale Bůh o tom už ví. Rád tyhle satanovi tahy vždycky překazím tím, že Pánu Bohu všechno vyznám dřív, než si Satan stoupne, aby mě obžaloval a něco si k tomu ještě přihodil. Boží slovo nás ujišťuje, že Pán Ježíš je náš obhájce. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. To je text apoštola Jana v jeho první epištole ve 2. kapitole 1. verš. Bylo by to báječné, kdybych nehřešil, ale já nejsem bez hříchu. Díky Bohu, že máme u Otce přímluvce. Ježíš Kristus, ten spravedlivý, je tam proto, aby nás obhajoval, aby se za nás přimlouval a znovu potvrzoval, že v něm jsme dokonale čistí bez jakéhokoliv hříchu. Pán Ježíš je naplno zaměstnán po celý čas, co jsem na světě. Barvitě si představuje tuto advokátskou úlohu Pána Ježíše náš Magie. A tuším, že i s vaším obhajováním má dost práce. Jen si nemyslete, že Pán Ježíš v nebi jen tak posedává. Je naším zastáncem, naším obhájcem. A pořád má co dělat, protože ďábel je pomlouvač nejen v tom, co jsme opravdu udělali, ale on je navíc lhář od počátku. A nejenom, že on sám lže, nýbrž je také zdrojem všech dnešních lží, vysvětluje aktuálně náš kazatel. Odkud pocházejí všechny možné klepy, které se šíří třeba i v některých sborech? Mnohdy vyvěrají téměř z pekelné propasti, příteli. To je ovšem poslední místo, odkud by se cokoliv mělo dostávat do církve.

Za třetí, nepřítel anebo starý had, o kterém tu inspirováni naším textem Zjevení 12 nyní přemýšlíme, se také nazývá Satan. To znamená protivník, odpůrce. Je v skutku strašným protivníkem božím a současně i protivníkem jednoho každého božího dítěte. Bible říká, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. To je z 1. Petrovy 5. kapitoly 8. verš. Dostávám mnoho dopisů od lidí, kteří byli vysvobozeni z různých kultů a izmů právě prostřednictvím studia Bible, Božího slova. Jeden muž mi napsal, byl jsem příslušníkem určitého kultu. Jednou jsem vám napsal utrhačný dopis ve snaze vás nachytat a napálit. Domníval jsem se, že mám pravdu a že vy jste na omylu. Když jsem ovšem začal studovat Boží slovo, postupně jsem si uvědomil, že Satan chytil do pasti mne. Tolik citát z dopisu, který dostal náš doktor McGee. Satan dnes drží v pasti hodně lidí. Nutno připustit, anebo trpce konstatovat, že dokonce i některé členy různých církví. Možná bychom potřebovali trochu víc poznat tohoto svého nepřítele, trochu víc si připustit, že tu je a že i na nás působí. Pak bychom se snad o něco víc také přimkli ke svému pánu a vykupiteli, kterému patříme, pokud jsme se stali božími dětmi. Co tu říkám, neznamená, že bychom měli opustit základní východiska naší víry a života s pánem a zajímat se o Satana a o démony, upřesňuje náš poradce. Je jistě pravda, že se Satan v dnešní době projevuje nově a možná o něco čileji, než jak se projevoval třeba o generaci zpátky. Ale právě proto, že tuto skutečnost pozorujeme, potřebujeme se dívat jen na svého pána, na Ježíše Krista, neboť v něm je naše každodenní ochrana a vysvobození. On je vždycky s námi.

Za čtvrté a nakonec je ten boží a lidský nepřítel, o kterém tu stále ještě rozjímáme, jmenován v našem textu jako ten, který sváděl celý obydlený svět. Během velkého soužení bude Satan klamat všechny lidi bez výjimky. Totálně. Dnes oklamává přece jen částečně. Dnes Satan klame lidi především, pokud jde o Boha a Boží slovo. Například přiměl Evu, aby Bohu nevěřila. Jakže? Bůh řekl, abyste nejedli z tohoto stromu? Přece mu nemůžete věřit. Stačí se podívat do 1. Mojžíšovi 3. kapitoly a přečíst prvních pár veršů. Z tohoto zkresleného a nedůvěřivého pohledu na slovo živého Boha pak Satan klame i pokud jde o člověka. Například vyvolává dojem, že lidstvo je lepší, než skutečně je. Utvrzuje lidi v dojmu, že se mohou stát bohy, že mohou dosáhnout božských duchovních sfér a jistým způsobem tyto sféry ovládnout. Jak úžasné by to bylo. To všem není nic nového, to je myšlenka, která zachvátila už srdce Evy. Chtěla být jako Bůh. 1. Mojžíšova 3.5. Satan klame také, pokud jde o vztah člověka ke světu, k tělu a k sobě samému, čili k ďáblu. Možná si myslíme, že jsme dost velcí a dost silní, abychom svět, tělo i ďábla přemohli. Ale ve skutečnosti ani na jedno z toho nemáme. Svět je přes příliš velký oproti nám. A když se dáme do boje vlastními silami, určitě nás od Pána odloučí. Satan klame člověka dokonce i co se týče evangelia. Nic nemá proti tomu, aby někdo chodil do kostela nebo aby se připojil třeba hned k tuctu všelijakých církví, ale rozhodně si nepřeje, aby člověk se stal Božím dítětem, aby byl skrze evangelium Pána Ježíše spasen. Apoštol Pavel o lidech, kteří se ve své píše vzepřeli Božímu slovu, smutně konstatuje: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. 2. Korinským 4.4. Na závěr tohoto zamyšlení o Božím a lidském nepříteli náš doktor McGee připomíná, že kdo si řekl: Satana bychom se měli bát jako lva. Ještě větší hrůzu bychom však měli z něho mít jako z hada. A vůbec nejvíc bychom se ho měli děsit, když k nám přistupuje jako anděl. Proto on dnes nachytá davy lidí, že neposuzují věci podle měřítka pravdy, jímž je Boží slovo. A tak snadno mohou podlehnout jeho lžím, podobně jako kdysi Eva a Adam.

A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte, nebesa, a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Zjevení 12, verše 10 až 12. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Jan slyšel. Připomíná, že dosud je přihlížejícím posluchačem těchto úžasných událostí, které se mají stát. Až bude Satan svržen z nebe, jak jsme si o tom četli v předchozím 9. verši, propukne ohromný jásot mezi vykoupenými, kteří jsou v nebi. Mocný hlas v nebi, který tento jásot nahlas vyjadřuje, se může vztahovat na starozákonní svaté anebo na svaté z doby soužení, kteří byli do této chvíle umučeni. Viz také Zjevení 6, verše 9 a 10. Tento výklad je možný vzhledem k tomu, že je zde zmínka o bratřích na zemi, neboť byl svržen žalobce našich bratří. Prvním slavným projevem moci, která bude uplatněna proti zlu po Kristově smrti a vzkříšení, bude vyhození Satana z nebe. Bude to začátek dalších různých akcí, které pak povedou k tomu, aby otěže vlády dole na zemi mohl za nějaký čas převzít Pán Ježíš. Když Kristus umřel na kříži, vydláždil vlastně Satanovi cestu k jeho svržení z nebe, vyjadřuje se dost drsně náš pastor. Poslechněte si slova apoštola Pavla adresovaná poprvé kolosenským věřícím, Koloským 2.14. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Pán Ježíš svou smrtí umožnil člověku, aby byl spasen. Bůh sám zrušil náš dluh za hřích tím, že ho přibyl na Kristův kříž. Vždyť Kristus dokonale zaplatil. A apoštol Pavel ve svých jasných výrocích pak pokračuje. Přečtu z té 2. kapitoly Koloským jen 15. verš. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Osobně věřím, že tohle začalo v okamžiku, kdy Pán vystoupil do nebe spolu s velkým zástupem svatých, vedl zajaté vězně do Boží přítomnosti. Tehdy šlo o starozákonní svaté a mám za to, že právě oni jsou také nyní v tomto zástupu, který s jásotem a nadšením provolává, že nyní přišlo spasení. Milí posluchači, pokračování dalšího textu a přemýšlení o něm si necháme zase na příště. V tuto chvíli se loučím a přeji vám vědomí Boží přítomnosti.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy, které můžete posílat na mailovou adresu radio.

Poušť se stane sadem. To je jedno z proroctví týkající se příchodu Mesiáše a pouště. Poušť byla cestou z otroctví do zaslíbené země, útočištěm i nebezpečným místem naprostého spoléhání na Hospodina. Místem první lásky mezi Pánem a jeho lidem. Co znamená poušť v duchovním smyslu pro nás a co se můžeme naučit z biblické symboliky pouště, můžete zkoumat v pořadu Kudy kam s Danou Kenningovou, a to už za chvilku po jedné hodině.

Posloucháte Rádio 7, minula jedna hodina z úterý 11. srpna. Dobrý poslech pořadu Kudy kam vám přeje Daniel Zeman.

Na poušti je krásné to, že někde skrývá studnu, říká Exupéryho Malý princ. A o poušti dnes bude řeč v pořadu Kudykam. Příjemný poslech přeje Dana Kenningová. Poušť i suchopár se zazelená, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Je prorocké zaslíbení, které se vztahuje právě k poušti. Možná jste měli možnost navštívit Izrael na jaře v době dešťů. My jsme několik let bydleli ve Spojených státech v Idaho, kde je na jihu krajina podobná té v Izraeli. A na jaře se jinak pusté, suché kopce zazelenaly a byly plné barevných květů. Bylo vidět tenké pramínky vody, jak stékají po svahu dolů. A při tom pohledu se mi vždycky vybavilo právě to zaslíbení z proroka Izajáše o zelenající se poušti. Je to nadějný příslib, že i nehostinná vyprahlá krajina, která působí jako mrtvá, bude plná života. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izajáš 35, verš 6. Co znamená v Bibli pojem poušť nebo pustá krajina? Hebrejština má slov označujících takové místo víc. Může se jednat o stepní pastviny, kam byl vyháněn dobytek. Nebo o skutečnou poušť v našem slova smyslu, tedy místo bez vody a bez známek života. Neplodná pustina. První zmínky o poušti jako nehostinné krajině najdeme v 1. Mojžíšově. Do pouště utíká Abrahamova otrokyně Hagar před Sárou a tam ji najde boží posel, postará se o ní a o jejího syna Izmaele. A Hagar pak pojmenuje to místo Bůh, který vidí. Asi nejdůležitější starozákonní příběh spojený s pouští je, jak jinak, než putování Izraelců z egyptského otroctví do země zaslíbené. Pojďme se na něj blíž podívat. V 2. Mojžíšově 3. kapitole čteme příběh o hořícím keři a setkání Mojžíše s Hospodinem. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce za step a přišel k boží hoře k Chorébu. Hora Choréb, nebo podle kralických Oréb, znamená pustý, prázdný. Tato hora leží v pohoří Sinaj, které má několik různých vrcholů. Je to nehostinný kraj, spíš než písčitá poušť, je to skalnatá, vyprahlá divočina s keři, kde jsou hadi, pavouci, ve dne strašné teplo a v noci může být docela zima. Není tam voda. V této nebezpečné krajině se setkává Hospodin s Mojžíšem, povolává ho a dává mu poznat své jméno. Já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě povolal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. 2. Mojžíšova 3. kapitola 12. až 14. verš. To je první velmi důležitá událost spojená s pouští. Hospodin povolává Mojžíše a dává mu poznat své jméno. Mojžíš se zdráhá, ale nakonec jde k faraonovi s žádostí, aby dovolil lidu odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a sloužit oběti Hospodinu. Ale, jak asi víme, farao lid nepustí. Má zatvrzelé srdce a vzdoruje Hospodinově vůli. Nakonec po 10. ráně, kterou je smrt všeho prvorozeného, včetně faraonova syna, svolí. Izraelci jsou ochráněni krví beránku, kterou natřeli na veřeje svých domů. Hodem beránka začíná jejich cesta z otroctví do svobody, která ale vede přes poušť. V 2. Mojžíšově 13. kapitole 17. až 18. verši se píše. Když farao lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátil se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. A tam na kraji pouště čeká první zkouška.
Faraonovo vojsko dostihne izraelský lid. Ten v tu chvíli vidí svou smrt. Ale Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin rozdělil vody moře a Izrael prošel suchou nohou. Jakmile na dno rozděleného moře vjela faraonova vojska, vody se nad nimi zavřely a všichni zahynuli. Takto mocně Bůh zlikvidoval nepřátele svého vyvoleného lidu. Mělo to pro ně být nejenom jasné znamení Boží moci, ale i povzbuzení na tu nesnadnou cestu, která je čekala. Na konci 14. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi čteme, že Izrael uvěřil Hospodinu. Velmi záhy ale přišly první pochybnosti o Boží věrnosti. Hned v 15. kapitole čteme, vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po 3 dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít? Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, když je hodil do vody, voda zesládla. Po této zkoušce došli do Elímu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem, a tam při vodách se utábořili. Není to krásné? Oáza v poušti, vodní prameny a údajně datlové palmy. Místo odpočinku a občerstvení. Na poušti se totiž člověk nechce a ani nemůže usadit nadlouho. Jak vidíme na příběhu Izraelců, je to cesta do pravého domova. Dalším místem je poušť Sín. Tam dorazí po 2 týdnech, co vyšli z Egypta. A mají hlad a reptají. Vzpomínají na ty známé plné hrnce masa v Egyptě a vyčítají Mojžíšovi a Áronovi. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. A Hospodin odpovídá tak, že sešle chléb jako déšť z nebe. Izraelci se ptají, co to je? Manhů. A Mojžíš říká, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Údajně byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medový koláč. Manu dostávají každý den čerstvou, kromě 7. dne, dne odpočinku. Učí se důvěřovat, že Pán Bůh jim nezapomene každý den dát to, co potřebují. V okamžiku, kdy vkročí do zaslíbené země, mana ustane. Bůh je sytí něčím, co neznají, co neví, co to je a co si nejde uschovat. V poušti jsou zcela odkázáni na to, že jejich obživu zajistí Hospodin. A on to udělá tak, že nikdo neví, co je vlastně sytí. Je to prapodivné Boží jednání, které k poušti neodmyslitelně patří. Hospodin přikazuje, aby manou naplnili hliněnou nádobu, aby po všechna pokolení byl uchován ten zvláštní chléb, kterým je na poušti živil. A kromě toho jim Bůh dává také křepelky z nebe.

Sinajská poušť. To je další místo, kam se při putování pouští z Egypta do zaslíbené země dostal Izrael a bylo to po 3 měsících, co vyšli z Egypta. Dnes v pořadu Kudy kam putujeme pouštěmi v Bibli. Nahoře Sinaj dává Hospodin Mojžíšovi desky desatera a právě tady uzavírá s lidem smlouvu, dává jim zákon, podle kterého se mají řídit. A lid slibuje. Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov. 2. Mojžíšova 24, 7 až 8. Mojžíš pak odchází na vrchol hory, kde zůstává 40 dní a dostává další instrukce od Boha. Jenže mezi tím byl lid netrpělivý. Mojžíš se nevrací a lid přiměl Árona, aby udělal z egyptského zlata sochu telete, aby se měli čemu klanět a co uctívat. Chtěli nějakého hmatatelného, uchopitelného boha, kterého budou vidět. A to byl pořádný průšvih. Ještě ani neviděli desatero napsané Božím prstem na kamenné desky a už stačili porušit první přikázání. Když to Mojžíš uviděl, udeřil s deskami na zem a ty se roztříštily. Hospodin chtěl v hněvu lid zničit, ale slitoval se. Mojžíš se vrátil nahoru Sinaj a Hospodin mu dal nové desky. Pak vyrobili Izraelci podle Hospodinova příkazu stan setkávání. V 2. Mojžíšově 40. kapitole verš 34 až 38 čteme. Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Kdykoliv se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval ve dne nad příbytkem a v noci na něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích. Na Sinaji se zdrželi Izraelci celý rok. Poté, přes několik dalších míst, těžkostí a vzdorů, přišli až do Páranské pouště. Odtud vyslal Mojžíš zvěry do země zaslíbené. A to byl ten kritický moment nevíry Izraelců, kteří viděli fyzicky Boží přítomnost celou dobu putování pouští a kteří zažili, že se o ně vždy postaral a vyvedli z Egypta, zničil faraona s celým vojskem. Když ale přišli zvědové a vyprávěli o obrech, lidé se začali bát. Jozue a Káleb je přesvědčovali, že přece, když je Hospodin dovedl až sem, když jim tuto zemi zaslíbil, tak se není čeho bát. On sám jim je dá. Ale lidé je chtěli ukamenovat. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal? 4. Mojžíšova 14.11. A chtěl lid zahubit, ale na Mojžíšovu přímluvu to neudělal. Ale řekl, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik vás všech bylo od 20letých výšek, kdo jste proti mě reptali. Jedinou výjimkou byl Káleb a Jozue a muži, kteří pohaněli zemi zlými pomluvami, kteří podněcovali lid k reptání a pochybnostem, zemřeli zasaženi Hospodinem. Ani to nebylo všechno. Když se to lidé dozvěděli, bylo jim to líto a chtěli jít nahoru na pohoří, kam je Hospodin původně zavolal. Ale tentokrát je tam Hospodin nevolal. A Mojžíš varuje, že nebudou v bezpečí před nepřáteli, když tam půjdou své volně. Přesto lidé jdou. A přepadnou je Amálekovci a Kenánci a dopadne to špatně. Nejdřív lid nevěří Hospodinu a pak neposlouchá a své hlavě si dělá, co chce. To nemůže skončit dobře. I to je nebezpečí pouště. Nedostatek víry, který pokračuje neposlušností a své volí. Bohužel je to s lidmi jenom horší a horší. Opakovaně reptají proti Mojžíšově a Áronově autoritě
A Bůh musí s těmito vzbouřenci rázně skoncovat. Nejdřív je to 250 mužů a pak dokonce 14 700. Zdá se, že boží trpělivost má své meze. A Bůh chce znovu s tím vzporným lidem skončit. Mojžíš se přimlouvá, aby to kvůli svému jménu Hospodin nedělal, že by tím jenom nahrál všem nepřátelům Izraele. Lid začíná svou pouť pouští, během které postupně umírá celá generace těch, kdo vyšli z egyptského otroctví, ale pro svou nevíru nevešli do zaslíbené země. Během těch 38 let zastavují celkem na 18 různých místech. Například ve 4. Mojžíšově 21. kapitole čteme o studni v Beéru. Hospodin řekl Mojžíšovi, zhromáždi lid a já jim dám vodu. Tehdy zpíval Izrael tuto píseň. Vytryskni studnice, zaspívejte o ní. Voda je v poušti vzácnost a Izrael tentokrát odpovídá správně, chválou a zpěvem, vděčností. To je i důležitý duchovní princip pro nás, když jsme v období duchovní vyprahlosti. O to více být vděční za jakýkoliv boží dotek, nasycení, znamení boží věrnosti. Připomínat si tyto vzácné boží dary stále znovu. A přesně k tomu vybízí i Hospodin Izrael na konci jeho 40-letého putování. V 8. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvedšel a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbát na přikázání Hospodina svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země. Budeš jíst do syta a budeš dobrořečit Hospodinu svému Bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střes se však, abys nezapomněl na Hospodina svého Boha a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. Až se do syta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. V těchto slovech je několik důležitých principů o poušti, které jde převést i do našeho duchovního života. Poušť jako čas výchovy, cesta z otroctví do pravého domova, kdy je třeba nechat Bohem proměnit naše srdce, očistit od mentality otroka do myšlení Božího milovaného dítěte. Je to místo, kde je nedostatek, nebezpečí, nejistota, zkoušky a pokušení. Je to čas úplné závislosti na Pánu Bohu, že se vždy znovu postará, dá vodu i chléb, ochrání od nebezpečí divoké zvěře, nemocí, špatného počasí i nepřátel. Člověk je naprosto závislý na Božím vedení, protože v poušti lze snadno zabloudit. Nejde plánovat, ale žije se ze dne na den. V poušti se člověk nezabydluje, je to cesta, ale je třeba být pořád nachystaný k odchodu, kdy se Boží oblak zvedne a dá pokyn, že se jde dál. Riziko pouště je právě v tom, že místo důvěry budeme pochybovat o Boží dobrotě, věrnosti a péči. Místo toho, abychom Bohu víc důvěřovali a více k němu přimkli, náš strach poroste. Naše nespokojenost, reptání, vzdor bude upevňovat náš postoj rebelů vůči Božímu vedení přikázáním. Nebudeme chtít dál poslouchat, spoléhat se na Pána Boha,
Přejí se nám mana a budeme mít stejně zkreslené vzpomínky na otroctví v hříchu, jako měli Izraelci o plných hrncích masa v Egyptě. Naše víra utrpí a naše srdce se zatvrdí proti Bohu. To je nebezpečí pouště, které hrozí i nám, když se Bůh zdá daleko, když zažíváme období duchovní temnoty, prázdnoty, když procházíme něčím těžkým, ubývají nám síly, život není podle našich představ a nemůžeme si zajistit všechno sami. Musíme čekat, jak se o nás Pán Bůh postará. A on někdy jakoby s pomocí otálel. To hlavní, co nám může pomoct projít takovým obdobím, je víra. Vědomě se rozhodovat věřit v Boží zaslíbení, v Boží slovo, navzdory tomu, co vnímáme, co cítíme nebo necítíme. Věřit, že Bůh je dobrý, vždyť kvůli nám obětoval to nejdražší svého milovaného syna. A když to necítíme v srdci, musíme se toho držet alespoň hlavou. O klíčové roli víry jsou i verše z listu Židům 4. kapitoly. Střesme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. Nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. A ve verši 6, ve 4. kapitole čteme, že nevešli do odpočinutí pro svou neposlušnost. Znovu vidíme, že víra a poslušnost spolu souvisí. Stejně jako v situaci, kdy Izrael stál před zaslíbenou zemí, ale nejdřív nevěřil Bohu, že jim ji dá, a pak neposlechl a dělal si, co chtěl. A mnozí byli pobiti nepřáteli. O víře čteme také v 11. kapitole listu Židům. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 11. kapitola se někdy nazývá galerií víry. Jsou zde vyjmenováni všichni, kdo Bohu věřili navzdory viditelným okolnostem, které byly v rozporu s Božím zaslíbením. Ábel, Henoch, Noé, Abraham, Sára, Izák, Jákob, Josef, Mojžíšovi rodiče, Mojžíš, ale i Izraelci. Izraelští věřili a proto prošli rudým mořem jako po suché zemi. Proto před nimi padly hradby Jericha. A příklady pokračují. Co můžeme udělat proto, aby naše víra rostla? Myslím si, že je to právě ta vděčnost, kterou zdůrazňuje verš 1 v 5. Mojžíšově 8. kapitole, který jsme četli. Připomínej si, jak se Hospodin o tebe doposud staral. Vděčnost mění náš pohled na situaci. To další, co je důležité a pomáhá budovat víru, je chvála. Chválit Boha nejenom za to, co nám dává, ale pro to, jaký je. Posloucháte Rádio 7, pořad Kurikam. Dnes s Danou Kenningovou putujeme pouští. Před písničkou jsme vzpomínali na ten hlavní starozákonní příběh, kdy Bůh vyvedl Izrael z egyptského otroctví a vedl je přes poušť do zaslíbené země. Mluvili jsme o tom, co poušť znamená v duchovním smyslu. Zmínili jsme, že riziko pouště i v tom duchovním životě spočívá v pochybování, nedůvěře, reptání, vzdoru vůči Bohu. A její šance je právě v tom opačném, že naše víra bude protříbena, pročištěna a posílena. Budovat naši víru pomáhá vděčnost a chvála Boha za to, co dává. Ale i kdyby nedal to, o co prosíme a co si přejeme, chválíme ho proto, jaký je. A on se nemění. Je stále stejný, dobrý, milující otec.
I kdyby nevypučel fíkovník a réva nevydala ovoce, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla, vyznává prorok Abakuk ve 3. kapitole 17. až 18. verš. Poušť je v Bibli důležitý motiv. Co ukazuje a jaký má význam? Obecně můžeme říct, že ta pustá a nehostinná země, která není vhodná pro lidské osídlení, se stává útočištěm uprchlíků nebo zločinců, kteří utíkají před trestem nebo pronásledováním. Například Hagar nebo David, který utíká před Saulem do judské pouště. Eliáš odchází do pouště, když se dozvídá, že ho chce zabít královna Jezábel. Zároveň představa pouště vzbuzuje strach. Je sídlem různých nebezpečných tvorů a dokonce i démonů a zlých duchů. Pouště symbolem zpustošení, nezdaru a bídy. U proroka Ezechiele je vykreslen obraz soudu nad Izraelem kvůli jejich neposlušnosti a modloslužbě. Ezechiel 9:10. Z Jeruzaléma učiním hromadu kamení a z judských měst zpustošený kraj bez obyvatel. Prorok Jeremiáš ukazuje, že člověk, který doufá v člověka a srdcem se odvrací od Hospodina, je jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro, bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Jeremiáš 17:6. A pokračuje opačným obrazem. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Na druhé straně se poušť může stát také útočištěm. Žalmista říká, daleko bych uletěl, pobýval bych v poušti, aby nalezl útočiště před nepřáteli. Prorok Jeremiáš utíká do pouště, aby byl pryč od lidí. Poušť tedy nemusí mít jenom negativní význam. S tím souvisí také obraz pouště pro vyjádření vztahu Hospodina s jeho lidem. Prorok Ezechiel ve 34. kapitole popisuje obraz, kdy Hospodin bude pastýřem svého lidu, protože kněží neumí být dobrými pastýři. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním ze země dravou zvěř, takže i na poušti budou moci bezpečně sídlit a spát v divočině. Boží přítomnost je bude chránit a žehnat jim. Prorok Ozeáš popisuje vztah Hospodina a Izraela jako vztah muže a nevěrné ženy, kterou Hospodin znovu a znovu chce získat svou láskou. V kapitole 2, verš 16 říká,

0: příležitostí, kdy se máme oprostit od všeho, co nás odvádí od vztahu s Bohem, co nás pokouší, abychom vkládali svou důvěru jinam než v něho, co odvádí naši pozornost od našeho milého, našeho snoubence. Asi je to pro nás těžké si představit, že když procházíme časem duchovní vyprahlosti, necítíme Boží blízkost. Pán Bůh to vnímá jako čas námluv, prohloubení vztahu s ním. Chce, aby on se pro nás stal vším, co potřebujeme, po čem toužíme a co nás naplňuje. Je to zároveň zkouška, zda mu zůstaneme věrní i tehdy, když se bude zdát, že je daleko. Budeme se cítit prázdní, vyprahlí a sami. Na poušti nám Bůh prokazuje svou věrnost, že se o nás vždy postará, i když třeba jinak, než si přejeme. A zároveň máme i my prokázat svou věrnost jemu a jenom jemu jedinému. Podobně o tom píše i prorok Jeremiáš 2:2. Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak si za mnou chodila pouští zemí neosívanou. V Žalmu 63 David, když pobýval v judské poušti, volal k Hospodinu. Bože, ty jsi Bůh můj. Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, vyprahlé, bezvodé zemi. Tvoje milosrdenství je lepší než život.
1: Když propustil faraon lid izraelský z Egypta, nevedl jich Bůh cestou, kteráž bližší byla, ale vedl Bůh lid cestou přes poušť. Hospodin pak předcházel je ve dne ve sloupu oblakovém, aby je vedl, v noci pak ve sloupu ohnivém, aby svítil.

Pokud jste si naladili Rádio 7 v tuto chvíli, posloucháte pořad Kudy kam. Dnes si povídáme o poušti v Bibli i o přeneseném významu v duchovním životě. Postupně jsme prošli různá místa ve Starém zákoně. Poušť jako nebezpečné místo, ale i jako útočiště. A především poušť jako obraz vztahu Hospodina s jeho lidem. Putování Izraele pouští je nejenom podle křesťanské teologie, ale i podle rabínských výkladů předobrazem vykoupení Božího lidu. Proto je příchod Mesiáše spojený s pouští a také s proměnou pouště. Izajáš 35. kapitola. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Na poušti vytrysknou vody, potoky napustí.

divočině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid boží. Nebude tam lev, dravá zvěř na ní nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne. Nýbrž půjdou tudy vykoupení. V Izajáši 41. kapitole v 8. verši je zaslíbení, že boží služebník, Mesiáš, bude povolán z odlehlých míst. A v Izajáši 32. kapitole verše 15 až 18 čteme. Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Spravedlnost vytvoří pokoj. Spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje v bezpečných příbytcích. Vidíme obraz proměny pusté, vyprahlé krajiny, která není zdrojem života, neposkytuje obživu, je plná nebezpečí, na kvetoucí plodnou zahradu. Napadá vás, která zahrada to asi je? Myslím si, že to je odkaz na zahradu v Edenu. Neúrodná, suchá krajina bude s příchodem Mesiáše obnovena, bude v ní znovu proudit voda a přinášet život všemu stvoření. A jak se tato zaslíbení naplnila? Podívejme se do Nového zákona. Na začátku své služby po křtu v Jordánu odchází Pán Ježíš na poušť, kde se 40 dní postí. Vede ho tam Duch Svatý, stejně jako Bůh v oblaku vedl Izraelce pouští. Těch 40 dní může mít různý význam. Může to být symbolika 40 let putování Izraele pouští, kde Izraelci pokušení vždycky nezvládli. Může to odkazovat na 40 dní, kdy byl Mojžíš na Sinaji a přijal zákon, desatero a instrukce ke stavbě stanu setkávání. Každopádně ta poušť na začátku Ježíšova veřejného vystoupení není náhodná. Jan Křtitel byl zaslíbeným hlasem volajícího na poušti Připravte cestu Páně, čteme o něm v Matoušovi například. O tom, že Mesiáš má přijít z pouště, svědčí i text z Matoušova evangelia 24. kapitoly 26. Když vám řeknou, hle, je na poušti, nevycházejte. Víme, že Pán Ježíš právě po těch 40 dnech na poušti byl zkoušen od ďábla. Bylo to strategické. Ježíš byl postem fyzicky oslaben a proto první, co mu ďábel nabízí, je, aby učinil z kamenů chleba a najedl se. Na to Ježíš cituje text z 5. Mojžíšovi, že nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Odkazuje na to, že Bůh se o svůj lid v poušti postaral a postará se i o něho. Nemusí si zajistit život svým způsobem. Další pokušení se týká zneužití Ježíšovi nadpřirozené moci, kterou má jako boží syn. Jsi-li syn boží? Podobná slova zazní, když visí na kříži. Jsi-li syn boží, sestup z kříže a zachraň sebe i nás. A v třetím pokušení se snaží ďábel dát Ježíši slávu a moc, která mu právem náleží, ale dřív než v čas, který určil Bůh. Protože nejdřív musí Mesiáš trpět a až pak bude oslaven a přijde jako Pán. Ježíš na to odpoví, že jen Hospodinu se bude klanět a jen jeho poslouchat. Ruší tak vlastně první Adamův hřích, kdy si Adam zvolil vlastní vůli místo poslušnosti a úcty Hospodinu. Co z toho vyplývá pro nás? Jaké tři paralely můžeme vidět v našem duchovním životě? Myslím si, že pokušení, která přijdou v období duchovní vyprahlosti, jsou podobná. Místo naprostého spoléhání na Hospodina, snaha hledat vlastní způsob, jak se duchovně nasytit. Neochota jít cestou utrpení, oběti, pro větší dobro na věčnosti. Zpochybňování naší identity božích dětí. Když je Bůh milující otec, jak to, že tě nechává tak trpět?
a místo skutečného podřízení se Boží vůli, poslušnosti z lásky, nám hrozí pokušení jít vlastní cestou. V Novém zákoně je poušť místem, kde přebývají i různí zlí duchové. Například v Matoušově evangeliu čteme ve 12. kapitole 43. verši. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí. V Lukášově evangeliu 8. kapitole v příběhu o osvobození posedlého čteme, že ten člověk byl často démonem hnán do pustých míst. S tím souvisí starozákonní praxe, kdy součástí oběti byl i takzvaný kozel Azázel, na kterého Áron vkládal ruce, vyznával nad ním všechny nepravosti Izraelců a pak ho vyhnali do pouště. Ve 3. Mojžíšově 16. kapitole 22. verši čteme: kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. To je symbolika pouště, která je nejenom v židovské náboženské tradici, ale i pro okolní národy ve starověku byla poušť mystickým místem, kde sídlili démoni a podivní tvorové. Možná o to větší význam může mít to, co už jsme si řekli, že příchod Mesiáše je spojen s proměnou pustiny na zemi plnou života. Příchod Mesiáše právě z pouště mě připomíná vyznání, že Ježíš sestoupil i do pekel. Bůh má moc nad celým světem a nic mu není skryto, vše je podřízeno jeho vládě. V Žalmu 29:8 žalmista zpívá: Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči.

Na závěr bych ráda zopakovala několik důležitých principů, které nám mohou pomoci v období duchovního sucha, když si připadáme, že jdeme pouští. Poušť je cesta, není to místo k zabydlování. Na poušti jsme zcela odkázáni na Boží zaopatření. A to je také účelem tohoto období. Naučit se spoléhat na Hospodina. Důvěřovat mu, že je věrný, že bude vždy s námi a dá nám všechno, co potřebujeme. Možná jinak, než si představujeme. V tomto čase je tříbena naše víra a rizikem pouště je, že propadneme pochybnostem, nevíře, budeme reptat, stěžovat si, obrátíme se proti Bohu a jeho cestě, kterou nás vede. Jediný způsob, jak poušť projít, je skrze pokoru a odevzdanost, uznání Boha jako našeho jediného pána. On pak proměňuje naše srdce a zbavuje je zatvrzelosti a pýchy, vzdoru a dává vyrůst nové důvěře a lásce. Je to čas očištění srdce a tříbení víry. V čase duchovní vyprahlosti, kdy se Bůh může zdát daleko, kdy nevnímáme jeho blízkost, si o to víc potřebujeme připomínat jeho věrnost, situace, kdy jsme zažili jeho jednání, prožili jeho dotek. Vděčnost a chvála nesmí chybět v naší pouštní výbavě. Je to jako kopání duchovních studní, kde můžeme čerpat. A konečně poušť jako symbol vztahu s Bohem. Vzdávat se sebe sama, všeho, co odvádí naši pozornost od jeho jediného. Znovu

Znovu se zamilovat celým srdcem do svého milého. Bůh chce být naším jediným pánem, tím, koho milujeme víc než kohokoliv nebo cokoliv jiného. On jediný také může naplnit to místo v našem srdci, které nic na světě naplnit nedokáže. Tak nás stvořil. Potřebujeme Ducha Svatého. Skrze něho Bůh vlévá do našich srdcí lásku. Pán Bůh v nás skrze něj působí, i když si to třeba neuvědomujeme, necítíme to. Ale zpětně můžeme vidět změnu v našem myšlení. Ježíš odcházel na pustá místa, aby byl sám s Bohem, aby se modlil. Potřebujeme pravidelně místo a čas, kde budeme s Bohem sami, nerozptilování okolím. V určitém smyslu je vlastně celý náš život tady na zemi pouští, cestou do nebeského domova. Je to cesta, kde se rozhodujeme, zda si budeme držet svůj život pevně v rukou, nebo jej odevzdáme celé Bohu. Na této cestě je spousta nebezpečí. Často se cítíme prázdní, vyprahlí, útočí na nás zlo v různé podobě, selháváme v pokušení. Bůh nás ale neopouští, vede nás a proměňuje. Kde čerpat posilu na tu nesnadnou, neznámou a nejistou cestu? Tak jako Izraelci jedli na poušti něco, co neznali, sytili se denně tajemstvím, které nedokázali pochopit, ale které bylo na rtech jako plást ve medu, podobně i nám dává Bůh nebeský chléb, kterým je sám Ježíš Kristus. Ve večeři páně přijímáme tajemství Kristova těla a prolité krve nevinného beránka. Večeře páně začíná slovy vzdal díky, eucharisteo. Obětování díků Bohu, dokonce i za chléb a kalich ukřižování a bolesti, právě to připravuje cestu, kde nám Bůh ukazuje plnost spásy, záchrany od zahořklosti, hněvu, od života ve vzdoru a všeho, co nás od něho vzdaluje. Bůh sám se nám dává skrze Ducha Svatého, aby v nás byl pramenem vody života. Hodně sil na cestu vám přeje a od mikrofonu se loučí Dana Kenningová. Těším se příští týden na další setkání v pořadu Kudy kam, tentokrát na téma moře.

Moře bude dalším z biblických prostředí, o jehož symbolice bude mluvit v pořadu Kudy kam Dana Kenningová. Na Rádiu 7 uvádíme ve středu v 21 hodin.

Je za námi druhá hodina noční z úterý 11. srpna. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Bůh je Bohem nových začátků. To dokazuje i život baptistického kazatele Miloše Šolce, kterým procházíme ve čtení na pokračování díky knize Jak život šel. O tom, jaké nové obzory se mu otevřely, uslyšíme 15 minut po druhé raní v podání Pavla Hromádky.